0: Viktor Preiss se narodil v Praze, s rodiči vyrůstal v Karlíně, po Říčanském gymnáziu vystudoval DAMU. Divadlo, film a televize, to je jeho profesní život. Přemýšlím o tom, co z jeho životopisu se ví méně. Možná to, že v televizi taky režíroval. Jeho hlas nás zve na taneční parket ve Stardance a slyšet ho můžete i jako hospodina v muzikálu Mephisto. A jste-li trochu ve stresu, můžete zalistovat knížkou, která se jmenuje Klídek nerve, kterou Viktor Preiss ilustroval Martinu Stropnickému. Moc si vážím toho, že jste přijal mé pozvání na zálety. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuju.
0: Musím přiznat, že rovnou mezi dveřmi jste mě absolutně dostal. Já jsem se na to dnešní setkání skutečně velmi těšila a vy, když jste přišel, tak jste vytáhl velkou modrou obálku, velké modré desky a v nich je váš obrázek. Já si moc vážím toho, že jste nějaký obrázek pro mě nakreslil a děkuju za to.
1: Já děkuju za to, že se vám líbí a že to třeba tematicky se strefilo do vašeho povolání.
0: Je tam balón a je tam Ikarus, který se vznáší?
1: Je tam takový Ikarus, ale moc vznášet mu to nejde, takže ho chrání anděl páně a drží ho na opratích.
0: Když sleduji vyhodnocení ankety o šarmantní osobnost roku, s napětím očekávám, kdo tuhletu anketu vyhraje. Díky téhle anketě si můžu sem do záletu pozvat i nějakého nevýchodočecha, což je vlastně váš případ. Kde se to zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové černé teď výjímá? Kde svítí?
1: Svítí na takové malé skřínce v pokoji a jelikož tam těch takových různých pozorností mám víc, tak skutečně jsou to lapače prachu, ale přesto tohle slunce září nejvíc.
0: Jestli si dobře vzpomínám, tak vám ho předávala vaše kolegyně z Vinohrad, paní Hana Maciuchová.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže jste se viděli po nějaké době s malou pauzičkou vaše setkání právě ano. V Hradci Králové.
1: Ano.
0: Na kolegyně, se kterou jste hrál určitě v mnoha divadelních představeních.
1: Dá se to tak říct, ano. My jsme spolu hráli na divadle docela často a vždycky to s Haničkou byla taková jakoby přesná, perfekciozní práce, protože ona si na to potrpí, zatímco já jsem možná trošičku vedle ní vlál.
0: Říkáte to velmi skromně. Myslím si, že kdybychom na stejné téma narazili s Hanou Maciuchovou, takže by ona říkala to též obráceném gardu. Říkala jsem taky, že jste vyrůstala v Karlíně, kolem Sakařovy vily, bývalého Národního domu, kde dneska sídlí Český rozhlas, jste chodil už jako kluk?
1: Ano, já jsem věděl, že na tohle téma možná dojde. Karlín v dobách 50. let, kdy já jsem tady začal chodit do první třídy a 10 let jsem strávil v rozděleném bytě s druhou partají a pod Negrelliho viaduktem, kde byla špína saze, na Hrabovce se plazily lanovky s uhlím do výtopny a tak dále. Takže mé dětství v tomto smyslu bylo černé. Jo. Jako černý Karlín a já, když jsem chodil do školy, tak si hal lítaly jiskry, jak se brousily různý železný, velmi objemný výrobky a všechno tak nějak páchlo a všechno kouřilo a já vlastně na ten Karlín jako takovej oproti tomu dnešnímu vzpomínám černě. Nosím černý brýle.

0: Nejsilnější vzpomínka ta byla zmíněna někde v nějakém rozhovoru, kdy ona jako herečka, tedy herečka samouk, protože neměla žádné vzdělání divadelní, jezdila se státní zájezdovou scénou, tehdy vesnickým divadlem, a jednou mě vyzvedla z takové okresní školy, abych přijel do Sezimova Ústí, respektive Tábora, kde hráli Johna Gabriela, nebo Johna Gabriela Borkmana od Ibsena, a její osud, nebo její příběh manželský a soukromí se tam jaksi přede mnou odehrával. A to byl můj nejsilnější zážitek, protože jsem to jako dítě prožíval. A všechno se mi to tam sešlo a spojilo. Rozvod rodičů, neschody, toulavej život, a tak jsem to prožíval, že jsem jako kluk tam prosmrkal kapesník. A to byl vlastně první nejsilnější divadelní zážitek. A i když to bylo v nějakém sále Sokolovny a hučeli tam, jak se říká, pilinový kamna a bylo tam horko a lidi možná byli lhostejní k tomu, co viděli, tak já jsem to prožil.
1: Hmm. Vyprávěla vám někdy maminka o tom, jak do nemocnice, kde pracovala jako zdravotní sestra, přivezli po atentátu Reinharda Heydricha?
0: Ano, ona nám to vyprávěla v souvislosti třeba s genem, který točila se mu, nebo já s ní, paní Žezka Sumerová, a musela to být teda šílená, dusná doba, hrůzy plná, ale zase, ona byla 18-letá nebo 17-letá dívka, která tam prostě pracovala na infekčním oddělení, a pamatuje to, jak zatloukali okna právě na tom oddělení toho Heydricha, on tam umíral samozřejmě, a ona mezi tím se dostávala do situ, kdy začala bez děky jako mladá, bezproblémová a bez strachu stěhovat posléze zbraně z té Bulovky dolů do Karlína. No, ale zase říkám, mluvím o tom, protože ona to prožívala asi jinak, jako mladý člověk, který měl ty hranice strachu a obavy o svůj život posunutý někam do nedozírna.
1: Obrátím teď list. Vy jste se rozhodla pro Damu. S vaší ženou, tehdy tedy slečnou Drchalovou, jste se na Damu seznámili. Máte ještě před očima ten okamžik, kdy jste ji viděl poprvé? Řekli jste si něco?
0: Mám to velmi, velmi zřetelně. Zřetelně. Já jsem měl takovou kšiltovou kostkovanou čepici a ona šla dolů a já jsem šel do schodu. Já jsem byl druhák, ona byla v prvním ročníku a já jsem ji skutečně jaksi mimo dav viděl poprvé. Na to konto jsem potom namaloval taky jeden z obrázků na ten kámen. Jmenuje se to Setkání. Je tam taková jakoby chodba a schodiště a mám pocit, že to znamení, který jsem dostal nebo který se tam událo na těch schodech, bylo prostě osudový.
1: Takže to proběhlo naprosto mlčky?
0: Mlčky.
1: Neproběhlo slovo?
0: Ano, mlčky.
1: A když jste dneska odcházel, tak jste si řekli ahoj, jsem do vysílání Českého.
0: To jsme si řekli včera.
1: Když jste se naposledy viděli, ano. Rozumím. Starší syn Martin je herec, vystudoval Damu. Dívala jsem se, že v loni natáčel asi 4 audioknihy. Umí s hlasem pracovat stejně jako vy?
0: Já musím pochválit, že tahle kategorie mu jde, nebo že jí dělá dobře. A byl bych rád, kdyby ho bavila a on měl té práce víc, práce, která by ho zajímala, pochopitelně.
1: Mladší syn je počítačový grafik. Já jsem se totiž původně chtěla zeptat, po kom je on, ale když se dívám teď na vaše obrázky, tak je mi jasné, po kom on zdědil nadání. A vy jste talent zdědil, teď myslím talent ke kreslení, po svém dědečkovi?
0: No, bez skromnosti, já nevím, jestli je to talent, jsou to pokusy pořád, že jo. Ale abych se vrátil, no, můj děda byl jaksi vystudovaný avák, který Akademie výtvarných umění, byl akademický malíř, taky přednášel jeden čas na výtvarnou výchovu tam a tak dále. A já jsem se s ním jako malý kluk podíval do ateliéru a prostě ta vůně barev a terpentínu, ta je něco jako divadelní vůně. Ten odér je podobný, je tam něco ve vzduchu, co celkem se velmi špatně definuje. No a on mě neučil kreslit nebo nic, jenom mě dal pár rád, jak velká je hlava, kolikrát se vejde do těla a tak dále, ale víceméně já jsem asi dýchal a polikal tu atmosféru. Takže nevím, jestli jako se dá mluvit o talentu, ale já tomu prostě říkám pokusy, no, a člověk se tak nějak jako čas od času i v něčem třeba zlepší nebo něco víc pochopí, co třeba ten kámen vyžaduje nebo jakým způsobem se s ním má pracovat. On ten kámen je totiž strašně

zračný. A na papír, ten ostych před papírem je taky specifický pocit, ale před tím kamenem je teda, jak to už jednou uděláte, tak se to musí zbrousit. Uděláte blbě, myslím. Jo. Tak se to musí zbrousit a je to nevratný.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte druhé zálety roku 2019 s hercem Viktorem Preisem. Jak dlouho trval potlesk při vašem posledním představení, které jste odehrál s Tomášem Töpferem v tom představení, legendárním představení Vstupte?
2: Já nevím. To, jestli existuje nějaký záznam někde, tak asi by se to dalo změřit, ale víte, já jsem měl docela vděčný pocit. Já jsem neměl vůbec žádný sentimentální úskok. Já jsem byl šťastný.
1: A nepřišel ten sentiment ani teď, po tom roce a půl?
2: Ne, vůbec ne. A to si myslím, že je nejlepší výsledek.
1: Já se ještě vrátím k tomu momentu odchodu z divadla po tolika letech, která jste tam strávil. Z vaší šatny měla možnost natočit záběry režisérka Olga Sommerová. A prý jste tam některé věci nechal ve skřínce se vzkazem "to vše je volné". Co všechno zůstalo volné po vašem odchodu z divadelní
2: šatny? Ano, no byly tam takový ty hezký zbytečnosti, já nevím, hřeben, nějaký líčidlo, nějaká tělka, protože já jsem ji potom už vůbec nepoužíval. Já nevím, nějaký zlomvazky z premiér a tak. No, možná, že jsem tam dokonce nechal i něco na napití. Možná nějaký hrníček a tak dále, skleničky.
1: A tušíte, kde ty věci teď jsou?
2: Ne, netuším, protože já jsem tam od té doby nevstoupil.
1: Ráda bych teď mluvila o tom, že jste nejenom herec, ale taky ilustrátor, režisér a dabér. A přiznám se, že ještě předtím, než jsem vlastně chystala to naše dnešní povídání, tak jsem tušila jen velmi málo o vašem, budete se teď zlobit, ale já to tak musím říct, výtvarném nadání Martina Stropnického, kniha Klid nerve, ta ale nebyla jediná. Vy jste například ilustroval i knihu svých rozhlasových rozhovorů.
2: To taky, protože se nám to zdálo příhodný. A potom docela zvláštní knížku, jelikož jsem slezl velké množství pražských věží, tak k tomu jsem udělal taky nějaký čvárenice, takový jakoby příležitostný. No a jelikož mám úlet v tom, a to je taky předmětem, na který já bych se vás zase zeptal. Miluju výšky a miluju rozhledy a miluju prostě obzor. Tak jsem v určitý krizový situaci životní, mě taková zvláštní období to bylo, byl hrozně vděčný za to, že jsem prostě měl tuhle příležitost poznávat neznámý věci, neznámý věže, na kterých třeba 40 let nikdo nebyl, nevěděl, kudy se tam. Takže to byl pro mě takový pravěk a objevování. No a z toho vznikly taky nějaký ty obrázky.
1: Mluvíme o vašem televizním seriálu, kdy jste byl průvodcem. Která z těch věží je pro vás tou nejsilnější vzpomínkou? Teď, když si vybavíte to, kolik jste jich prošel, tak přeci jenom, jestli se dá říct, možná by Hanička Maciuchová řekla, že je to nefér otázka, když se ptáme a chceme vybrat z mnoha věcí jednu nej, ale přeci jenom nenašla by se nějaká.
2: No, ono by to, tak je to těžká otázka, ne nefér, ale Myslím se, a když jsem vylez asi po 7-metrovým nebo dokonce 8-metrovým kovovým žebříku z kaple na ochoz svatovický věže, kde na té balustrádě gotický jsem stál jenom jaksi na rozkročených nohách a chodidlech, kde tam byla vůle jenom chodidla. A díval jsem se na tu druhou věž, ze který mě točili. Vlastně jsem tam neměl žádnou oporu. Oni ty výlezy jsou jednodušší než se stupy.
1: To znáte, tak bývá.
2: Takže tam jsem teda cítil, co je to za sílu a co to je za architekturu a co to je vlastně za město.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Viktor Preiss je mým dnešním hostem. Zmínili jsme dědečka a já jsem někde četla, že jste spolu s ním jezdil i na chatu někde u Berouna. A protože Beroun je zároveň rodným krajem mých rodičů a jak jsem v seriálu České televize Tajemství rodu, kterého jste se mimochodem taky kdysi účastnil, zjistila, moje část rodiny jsou pastevci z oblasti Brd, z Berounska a z Karlštejnska. Teď k té vaší chatě. Našel jste tam s dědečkem čas a vedl vás on právě k těm prvním třeba malířským počinům v uvozovkách?
2: No, ono to bude působit až kýčovitě, ale babička se mnou chodila takovou stezkou, která byla samozřejmě v těch dětských letech, vždycky je všechno větší, rozlehlejší. Když to vidíte potom dospělosti, tak jakoby se ten svět zmenšoval, ale byl tam takový háječek, jako kdyby to namaloval malíř Slavíček, tenkých bříz, jo, a my jsme si vždycky lehli s babičkou a prostě ty zážitky, protože jsem u nich vyrůstal a nějakým způsobem se o mě úžasně starali. A jsem jim za to dneska vděčný. Jsme si vždycky lehli na takovou stráň a říkali jsme, Ježišmarja, podívej se, jaký ten brak má tvar a kde má nos a tak. A vlastně to byla taková nenápadná cvičení dětské fantazie. No a děda stál několik metrů od nás, měl trojnožku a plátno a maloval pole vlčích máků. Jo. Je to, když to dáte dohromady ten obraz, tak je to kýč, ale bylo to krásný a já si to do dneška pamatuju, byl horkej den, no a děda potom složil plátno a šli jsme k té chatičce, kde byla jenom studánka, chodili jsme tam z konví a tak dále. A já jsem se tam kdysi po letech vydal, samozřejmě ze mě vytryskla hned básnička a tak dále. A tak taky k tomu mám takovýhle sklony, když chci něco formulovat, tak prostě to musím napsat. A objevil jsem tu chatu, dneska už je to asi o něčem jiným, ale tenkrát tam ještě stála bez úpravy a byla tam taková schnilá, doma stlučená lampička, kterou asi dělal děda, taková lucerna, do které se dávala svíčka. Tak já jsem udělal takovou svatokrádež, že jsem si tu lucernu, která tam zbyla po nás, vzal a mám ji do dneška u sebe. To je jediná vzpomínka. Dneska už je tam prej chata velice pěkná, ale už to není ta jedna místnostka vylepená denním tiskem a ta lednička v uvozovkách, kde se máslo plavalo ve vodě a kde se pro vodu chodilo ke srovnánce.
1: Teď Viktor Preiss jako dabér za roli Robina Williamse v komedii Táta v sukni jste získal v roce 1995 tuším cenu Františka Filipovského a o 4 roky později jste dostal tu cenu znovu za titulní roli ve filmu Oscar Wilde dubbing.
2: Já dneska už neumím dabovat způsobem, který je samozřejmě podle počítačových kódů a tak dále a takzvaně dokud to jde, tak pojedem. Jo. Já jsem, je mi to strašně trošičku žinantní, že člověk musí, když my jsme a za nás a tak dále, to, co se prostě tady asi možná v jiných podobách opakuje. Ty začátky v dabingu byly velice poctivý a velice obohacující, co se týče řemesla a toho, jak to zvládnout. No, dneska už je to někde úplně jinak a já bych ani touto rychlostí neuměl pracovat a v podmínkách, jakých se pracuje, třeba i v soukromých studiích, o studiích České televize nemluvě, ale chce to velkou zručnost, chce to velký postřeh a velkou míru, bych řekl, řemesla. A já se domnívám, že po té přestávce, jelikož už dabing nedělám, bych se do toho zase velice dlouho vpravoval a prostě už nejsem asi tak rychlej a už nejsem tak obratnej a vycvičenej.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Viktorem Prajzem si povídáme v dnešních záletech. Velkou sledovanost měl v České televizi seriál Dubbing Street. Tam jste si zahrál tak trochu vlastně sám sebe. Jak dlouho vás režisér Petr Zelenka musel přemlouvat? Prý dokonce u jiných herců neobstál, ale ti, u kterých obstál, sklidili opravdovský aplaus. Jak to bylo u vás?
2: No, já jsem byl na konci velmi šťastný a bavil jsem se. Jo? Ale tam nebyla věta bez prostýho slova a já nejsem moralista, nebo já jsem dokážu být docela šťavnatej, tak jsem si říkal, no tak tohle to je zase, co to je. A tak jsem to odmít, protože stačí mi jeden pohled na ženu, která třeba, já říkám, prosím tě, přečti si to. On říkal, no to já nevím, jestli by zrovna tohle musel dělat a tak dále. No a když jsem to odmítnul, napsal jsem velmi sprostou, stylově sprostou SMS-ku, aby si pan režisér nemyslel, že jsem nějaký suchár. Že to odmítám a on mě opáčil potom, že mě řídí asi manželka, proto to nechci dělat a já nějaká moje ješitnost muská si říká, tak víte co, tak já do toho půjdu. No a byl jsem šťastný, protože se bavili jednak všichni, já jsem tam byl s panem Krobotem, kterého se mi podařilo na minutu odbourat, smál se a on, když se směje, tak se směje krásně. Takže já jsem v té společnosti byl šťastný, já mám rád ty Davičáky.
1: Jste bezkonkurenčně nejúspěšnějším neviditelným hercem v historii ankety, kterou vyhlašuje Týdeník rozhlas a Český rozhlas za herecké výkony na vlnách Českého rozhlasu. Kolik času vám zabere příprava na rozhlasovou hru? Liší se to nějak od té divadelní?
2: No tak ta příprava je poctivá. No tak nejde o to jenom si to přečíst, že jo. Já musím říct, že některé věci s velkým předstihem chci mít doma a čtu si je a nějakým způsobem o nich musím přemýšlet, že jo. Takže to není jenom o tom, že vezmete text a na první dobrou ji přečtete v rádiu, to nelze. Takže já bych nepodceňoval vůbec tu rozhlasovou přípravu. Naopak zase opět zažil jsem režiséry, kteří vyžadovali velice, velice detailní práci a by bylo jich moc, mohl bych je jmenovat Melč, Horčička, Anička Kofránková a další.
1: Když jsem si troufla a poprosila Viktora Prajze o rozhovor v dnešních záletech, měla jsem obrovskou radost z jeho rychlé a vstřícné reakce. A z té jsem se mimochodem dozvěděla i to, na čem právě Viktor Prajs pracuje. A o tom bych teď ráda s vámi mluvila. Vy jste totiž v mailu kromě jiného napsal, dotáčím teď filmovou pohádku po různých místech Česka. Měl jste na mysli Hodinářova učně?
2: Ano, ano. Pohádka se jmenuje Hodinářův učeň a hraje v ní spousta prýma lidí, kvůli kterým jsem taky do toho šel. Paní režisérku Jitku Rudolfovou jsem dosud neznal, takže jsme se potkali při práci, ale s výběrem jejich v uvozovkách lidí, který znali jako přátelé a tak dále. A zdálo se mi, že ta pohádka měla výtvarnou i jaksi velkorysou podobu, třeba ve výběru lokalit a tak dále. Takže chovám v sobě takovou malou naději, že to nebylo zbytečný.
1: Když mluvíte o těch lokalitách, točili jste prý v Krkonoších taky?
2: Oni, já ne, ale já zase velký cestovatel nejsem, ale samozřejmě točilo se na Jablonecku, Friedland v Čechách, nedaleko Litoměřic a tak dále. Nicméně bylo to pro mě 15 dní cestování, tak oni jsou už mladší a taky odvážnější, takže jim to nepřijde.

0: Viktor Preiss je mým dnešním hostem. Vzpomínám si, že v jednom vašem rozhovoru pro týdeník Rozhlas bylo napsáno, že jste se na rozhovor připravil, podíval jste se do slovníku a zjistil jste si, co přesně znamená slovo šarmantní. A našel jste roztomilou okouzlující osobnost. Soudě, podle těchto přívlastků, myslím si, že by si zasloužila anketu o šarmantní osobnost vyhrát i vaše žena.
1: No, tam jde jenom o to, jaká je ochota přijmout takové ocenění a tak dále. Ona je tomu všemu taková velmi rezervovaná, jako nemá ráda.
0: To, co souvisí.
1: To, co s tím souvisí, ale řečeno diplomaticky. A já musím říct, že si nejsme nepodobný, já jenom samozřejmě plním nějaký přání, který se mi nakonec stane jako příjemný. Nechci vám teďka skládat takovou nějakou falešnou poklonu, ale jak bych to řekl, ono je problematický třeba jít vůbec někam do společnosti, protože ta společnost vyžaduje nějakou aktivitu, nějakou energii a ono je to docela vyčerpávající, zvlášť v určitém věku. Teď se nestylizuju. Víte to sama podle sebe, prostě ten styk s velkou společností, s médií, který si vás vždycky nějakým způsobem, když budou chtít, najdou nebo okomentujou.
0: A přizpůsobí si vás někdy.
1: A přizpůsobí si vás a vymyslej si na vás něco.
0: Pozdravte moc vaši ženu, pro nás tou šarmantní osobností je, souhlasíte?
1: Souhlasím.
0: Na závěr tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou seděl ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice, pan Jiří Kánský, a tady je jeho otázka pro vás.
2: Rád bych se ho zeptal, kdyby mu kouzelný dědeček nabídl, že mu splní jakékoliv přání, tak co by si pan Viktor Preiss přál?
1: Já bych si něco přál, ale nemůžu to zveřejnit, protože je to natolik intimní a natolik je to rodičovské přání, že bych to nerad rozváděl, ale přál bych si, aby ten kouzelný dědeček pomohl.
0: A příští neděli tu budeme trávit na horách v Krkonoších s mužem, který se narodil ve Vrchlabí a žije ve Špindlerově mlýně. Mým hostem bude ředitel ski areálu, pan René Hroneš. Prostor pro vás, na co byste se ho chtěl zeptat?
1: Já nějaký horál nejsem, ale jako něco jsem si jel, ale už se bojím a tak. A jezdím občas se synem, s tím mladším, proč to uvádím, abych se dostal k tomu do pece pod Sněžkou a ten pán mě občas někam vyved, kam se nesmělo a tak. A najednou jsem zjistil, že ta pec pod Sněžkou je v zimě absolutní Václavák. Že je tam větší smrad než v Praze. Možná bych se ho zeptal na to, co ho jako horala bolí, co ho na horách teď mrzí, co by změnil radikálně, nebo co by omezil na horách tak, aby se zase vrátili do určitý podoby s kouzlem výletů a přírody takový, jaký jsme ji znali třeba my.
0: Budu moc ráda tlumočit příští týden, kdy budu o Krkonoších mluvit se svým dalším hostem. Tak si říkám, že jsou někdy v záletech okamžiky, že bychom měli točit zálety na pokračování. Dívám se teď tady přes dvojité sklo do režie na Zdeňka Nováka, což kdybychom někdy udělali zálety na pokračování. Jemně pokyvuje hlavou, možná výzva pro nás. A když dovolíte, pane Preissi, vy jste, když jste vstoupil sem, měli jednu úžasnou nabídku. Kromě toho, že jste mi předal nádherný obrázek, který mě teď bude chránit, tak jste měli ještě jednu nabídku a já si troufale tvrdím říct, že bych ji ráda využila.
1: Já jsem zmínil to, že přicházím ze spousty otázek na vás a vždycky mě baví obrátit ten gard a najednou být zpovídajícím než zpovídaným. To je mně daleko příjemnější. Tak když dovolíte, já zkusím si připravit pár otázek, které doufám nebudou úplně hloupé, a budu se těšit na setkání.
0: Já už dopředu se teď těším na to, že se společně zase v záletech v tom obráceném gardu spolu potkáme. Já děkuji za to, že jste tu nabídku udělal a moc se na to těším.
1: Takže naschledanou.
0: Domluveno, naschledanou. No.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Teď se jen odrazím a vzlétnu. Počechrám kudrinky stromu. Uslyším červánkovou flétnu, pod sebou louky, střechy domu. Půjčím si křídla od ptáků. Bolesti světa v tom modru ztratím. Dotknu se zlehka oblaků a pokorně se na zem vrátím. Já vím, že se se mnou vrátilo i pár okouzlených slovíček, která pro dnešní setkání s myšlenkou na vás, milí posluchači, na obloze pozbírali Luděk Munzar
1: a František Novotný. Celý život mě, Luďku, provází sen, že se odrazím a létám. Unikám všem nástrahám a vidím, co bych jinak neviděl. A někdy se zase dívám, jak letadla kreslí na obloze bílé notové linky a tahle písnička mi voní dálkami, zpívá v nich tisíce nádherných příběhů a já se v nich procházím, užívám si je, než stejně jako ty bílé linky za chvilku zmizí a vrátí se všední realita a snění pomine. Ale jsem vděčný i za těch pár obláčků fantazie. Jenže ty jsi opravdu k té obloze vzlétl. Ovládal si dokonce svá křídla tak, že máš plachtařské stříbrné C-čko a to se nedá koupit, to si musí každý vylítat, ale problém ti nedělají ani motorová letadla. Kdy jsi vlastně poprvé odstartoval k obloze? Myslím, že na to vzpomínáš ve své knížce, viď?
0: Ano, to bylo těsně před válkou. Šli jsme s tatínkem Kutíkovou cestou mezi vzrostlým vysokým žitem a nižší pšenicí. Nad klasy dozrávajícího obilí se chvěl horký odpolední vzduch. Mlčeli jsme. Bylo slyšet jen šustění klasu. A po chvíli toho posvátného ticha najednou tatínek mě vzal prudce za ruku. Pocítil jsem jeho tvrdou mozolnatou dlaň a v zápěti se nade mnou ozval tatínku v hlas. Dívej se! Řekl jsem se, protože to znělo téměř jako příkaz. Tatínek ukazoval do dálky přes řeku nahoru k nebi. Tam se vznášely tři tečky, které se přibližovaly. Rozeznal jsem vojenské dvouplošníky. Letěli velice blízko sebe. Najednou jen neviditelná ruka zvedla prudce nahoru, přetočila na záda a znovu padali a točili se a zase se převraceli stále tak těsně vedle sebe, jako kdyby je řídil jeden člověk. Jsou svázáni gumovými lany, prohodil obdivně tatínek a zapoval si cigaretu. Víš, kdo to je? Zvrtil jsem hlavou, jak bych mohl znát jména pilotu, vždyť do školy půjdu až za rok. Král vzduchu, štábní kapitán Novák. Toho znám, no tak vidíš. Dal jsem ti přece jeho fotografii. A ti druzí jsou rotmistři Hubáček a Široký. Nepustil jsem se tatínkovi ruky, ještě pevněji ji stiskl, protože jsem najednou pocítil strach za ty tam nahoře, aby se nesrazili, aby se nezřítili na zem. A teď letěli křídlo na křídle, přímo nad Kutíkovou cestou a nad jeho a tatínkovou hlavou se prudce vzepjali vzhůru. Uslyšel jsem řev motoru. Ještě nikdy tak nízko a blízko jsem žádné letadlo neviděl. Nosem k nebi visely zavrtule a otáčeli se, jako by se chtěli do toho nebe zavrtat. A pak motory vydali zvuk, jako kdyby si vzdechli. Letadla se obrátila na záda a se stejným otáčením padala prudce k zemi. Nemohl jsem ani polknout. Letadla se řítila přímo na ně. Chytil se tatínkovi dlaně oběma rukama a téměř se přikrčila, celým tělem jsem se přitiskl. Měl jsem hrozný strach, jako kdyby piloti v padajících strojích věděli, že na Kutíkově cestě stojí malý kluk, který se o ně hrozně bojí. A vybrali ten pád těsně nad žitnými a pšeničnými klasy, proletěli tak nízko, že jsem viděl jejich hlavy v leteckých kuklách, v kabinách za dvěma křídly. Neletěli však rovně, nijak dlouho. Po pár metrech se prudce otočili na záda a hlavami dolů udělali celou zatáčku. Vždyť musí vrazit do těch topolů, tatínku. Neboj se, uklidil mě tatínek a potáhl cigarety. Ti to mají v rukách. Cítil jsem, že i tatínek se chvíje. Letadla zatím vystoupala do výšky a znova se začala převracet, padat, stoupat. Ale už byla dál za řekou nad vojenským letištěm. Došli k řece. Tatínek se začal svlékat. Copak, ty nepůjdeš do vody? Seděl jsem s nohama přitisknutýma k bradě a oči mě zůstaly někde na obloze. Tati, šeptl k tatínkovi, který už stál po pás v řece. Ten ho ale nemohl slyšet, protože splav hučil, že i kdyby křičel, voda by vzala jeho dětský hlásek. Rozběhl jsem se na kraj břehu, silně se odrazil a skočil střemhlav do řeky. Když jsem se ocitl pod vodou, otevřel oči a zelenkavé šero, které ke dnu bylo tmavější, začalo blednout, tak jsem se přetočil na záda a ještě jednou, jako ti páni piloti před chvíli, a vystřelil jsem nad hladinu těsně před tatínkem. Lapal jsem po dechu, chytil se ho za ruku a sebejistě prohlásil. Budu pilotem, tati.
1: A tak si vlastně z té kutíkojc cesty odstartoval až ke zmíněnému stříbrnému C a lásce na celý život.
0: Ano.
1: Vidíš, a já jako kluk chodil s tatínkem a bráchou tuzerát do Ruzyně na letecké dny. To byla 50. léta. Tam samozřejmě také akrobacie nechyběla, ani přehlídka vojenských letadel a ukázka bombardování a útoku parašutistů, dýmovnice a opečené špekáčky a brácha, který ví všechno o letadlech, tak mě naučil, jak poznat Dakotu od Iljušina podle podvozku. A to všechno se tím vybavilo, když mě pozvali před pár lety na airshow do Roudnice nad Labem. Byly tam staré typy letadel i ty nové, nad kterými by tatínek úžasle kroutil hlavou. Ale jednou mě svezli piloti ve Strunkovicích, kde je krásné malé letiště, ve větroni s motorem. Já ti najednou uviděl jižní Čechy, jak je vidí ptáci, a pochopil tu krásu. Posvátný Lomec, líbeznou Kratochvíli, starobylé Prachatice a tamhle je cesta k mojí studánce, říká se tam u Trojice, a rybník Stříbrňák. Zkrátka v tom tichu, když se vypnul motor a jen vzduch ševelil, tak jsem měl chuť zpívat. Ale nějak ti mi ta krása sevřela hrdlo. Nebo jsem si pár minut připadal v malém motorovém letadle, kterým tam roztahovali větroně jako válečný pilot. Protože když se potom ve vzduchu větroně odpojili, aby se šetřil benzín, pilot vypnul motor a nabral to skoro střemla v dolu. A až nízko nad Blanicí zase nastartoval a přistáli jsme. To ti byla krása.
0: To znám. Děláš mi radost, básníku, jak to krásně popisuješ. Představ si, že když jsem letěl prvně já, tak mi bylo špatně. To nám totiž pan instruktor předváděl, jak se lítá, takový takzvaný seznamovací let. Bylo to v letadle, které bylo válečnou kořistí, to zůstalo jako památka po Hitlerjugend. Gránik, 22 metrů rozpětí, to měl dvousedadlový větroň, těžký, no. Takže moje začátky byly opravdu trudný, ale pan instruktor Řezáč to bral velice od ruky, jak se říká, a můj žaludek to nevydržel. Jenom jsem slyšel, ty se spoblil, viď? Přistáli jsme dolů. No, všecko se vyřešilo. A já
1: neodradilo tě to?
0: Neodradilo, ne, naopak. Byl jsem trošku nešťastný, že nebudu pilotem, když jsem se pozvracel. Kluci mi řekli, to vůbec není žádná vada. To jen se kluk, někdo k tomu nepřizná, ale to k tomu patří. To si zvykneš. Ano, za ta leta jsem si zvyknul. A řeknu ti, že když jsem poznal všechny možné typy letadel, i motorových a tak dále, tak dnes je taková móda, dost se to preferuje, mají to jako soukromá letadla, takzvaná ultralehká letadla. Já ti řeknu, že větroně jsou nejkrásnější. To slyšíš, jak si lidi třeba dole povídají a trneš, aby tě termika vynesla dostatečně vysoko. Letěl jsem do Zbraslavic nebo kam a byl jsem nad Kostelcem na Černými lesy a docházela mě vejška, nebyl tam žádný stoupák. A už jsem byl tak nízko nad Kostelcem, že nad náměstím jsem viděl, jak vyšly z cukrárny dvě holčičky a každá měla zmrzlinu. Jedna měla vanilkovou a druhá čokoládou. A říkal jsem si, to je konec, kam já s tím teď praštím? Pode mnou město a ani stínek po tom, že by se někde objevil nějaký teplej stoupák. Tak jsem si najednou vzpomněl, že když jsem letěl k tomu městu a přes město, že na kraji je zahradnictví velký. A že tam jsou skleníky. Řekl jsem si, já se na ty skleníky vrátím, tam se určitě chytím. Tak jsem udělal takovou placatou opatrnou zatáčku, přilít jsem na to zahradnictví a najednou jsem cítil, jak malinko stoupám nahoru, tak jsem to začal točit. No, a jak se říká plachtarské letecky, zachránil jsem se. A když jsem Věděl, že už stoupám, opouštěl jsem kostelec na Černými lesy. Odpliv jsem si a řekl jsem si krásné znělé české slovo. Ale nebyly s tím lítáním jenom starosti. Víc bylo těch krásných okamžiků. Tak se mi z houštin paměti noří nádherný zážitek. To jsme byli na soustředění v Novém Městě a instruktor mě s vlečnou vytáhl na ten svah, co tam takhle u Nového Města je. A bylo to vzácný svahový lítání, pořád neustále stejný tlak, stejná vejška. Takže jsem letěl, na Doklu jsem měl letiště a napravo jsem byl skoro téměř nad kopcem nízko. A teď tak letím a letěl jsem vždycky do Náchoda nad náměstí. Tam jsem se prudce otočil a zase rovně zpátky až do Dobrušky a z Dobrušky zase do Náchoda. Zkrátka jsem se vozil. A jak tak lítám, tak po té pravé straně na kopci žensky sušili seno. A když jsem byl poměrně nízko, tak jsem najednou otevřel okýnko a volám. Pomahej pámbu! Ty žensky se koukali, kdo to volá, nevěděli, protože já jsem nedělal hluk, ten plachták jenom šumil. Tak jsem ještě jednou. Pomahej pámbu! A v tom ty žensky mě uviděli a začali mávat a zvedali

0: Zdeněk Petrmos.
1: A ti další, kteří už mezi námi nejsou a poslouchají tam nahoře v leteckém nebi. Milan Vaněček, mistr světa v letecké akrobacii Ivan Tuček, Martin Stáhlík a další jména, která jsou spojena úzce s mým životem. A když ještě k tomu připočítám válečné piloty, kterým jsem měl tu čest poznat a být s nimi kamarád, všechny ty ostatní mistry světa a všichni lítali hlavně pro radost svého srdce, víš? Ono to bude asi tím, že ti lidé musí něco umět. A pak, víš, co jsem měl na tom letání nejraději? Ty návraty na zem. To šťastné, pokorné přistání. A ta vděčnost, kterou si zmínil v úvodní básničce a která musí všechny božské pocity nedílně provázet.
2: Víte, vážení posluchači, ono stačí jet s Luďkem vlakem třeba do televize v Ostravě a najednou jste v letadle ani nevíte jak. To se podívám z okna, říkám, podívej ty krásné mraky, a on na to, teda do těch bych vletět nechtěl. Ty tě, kamaráde, vcucnou a zlomí ti křídla jako sklapovací nůž. Nebo takovýhle mraky jsem měl, když jsem letěl pětihodinovku na Stříbrné C, nebo v takovýhlech mlhavých mracích jsem zabloudil a zjistil jsem až podle cedule na nádraží, kde jsem. Nebo když jsem vylít z těch mraků a pár metrů vedle křídla se objevil stožár vysílačky u Českého Brodu, tak jsem se pěkně lek, ale už jsem zase trefil domů. Hele, Luďku, nezlobíš se, že tě takhle pomlouvám?
1: Ale ne, nezlobím, naopak, strašně mě chválíš, protože to je krásný zážitek a nejsem sám, kdo lítal, že by ho zažil. To má každý pilot.
2: Víš, pro mě jsou oblaka od dětských let krásným pohádkovým představením na jevišti fantazie. Tenhle vypadá jako hlava nějakého obra, tenhle jako drak, tenhle jako plující koráb. A vy ležíte v louce, v trávě, mateří douška je teda voní pod hlavou, bzučí mouchy a včely a vy se to voláte blankytem a léto čaruje.

každodenních zmatků, s myšlenkou na krásu, ukrytou někde hluboko v oblacích.

tmavohnědé oči. Po každé je vidět jenom malou chvíli. Stoupá po paprscích slunce,

0: Já vím, že to naše povídání často vyznívá poněkud staromilsky. Ale já bych dnešním dětem, které se toulají spíš oblohou počítačů, velice přál zažít opojení třeba večerní oblohou, kdy čarují barvy nebo pády hvězd, plnící tajná přání. A tak zaplať Bůh aspoň za letní tábory, kdy jiskry ohňů zapalují ještě po mnoha letech plamínky vzpomínek. Protože i vzduch, ten obraz usínající oblohy, která se mění v království ticha, tak i ten vzduch voní. Já pamatuji dodnes pocit, kdy jsem jel jako kluk o prázdninách u tety Boženky na fůře s posekanou trávou. Ležel jsem na zádech a díval se, jak obloha tmavla, měkce, až do fialova. A najednou se objevila večernice, pak další hvězdy, vůd zdrncal a já se toulal mezi těmi hvězdami.
1: Takových zážitků, které nás vlastně definují, které nás určují, máme každý v zásobě hodně moc. Já ti přečtu kousek z ty mý knížky. To jsme byli na letišti v Novém Městě nad Metují. Skončil den, letový den, a mě se nikam nechtělo. Chtělo se mě bejt tady na letišti, v kraji a vítat večer. Vzal si starou sedačku z auta, která se tam povalovala, opřel se zády o kůlnu a díval se na tmavnoucí kopce. Z dálky bylo slyšet traktor a večerním tichem se ozýval štěkot psů. Zhluboka jsem dýchal, jako kdybych chtěl do sebe nasát a uložit do zásoby poklid té chvíli, až zase nastane nesmyslný schon po prázdninách. Nechal se prostupovat zvláštní velebností utichajícího dne. Nepopsatelná síla byla v tom tichu. Jako kdyby ho milovaný kraj měkce a táhle vyzýval, aby se vrátil, aby už nikdy neodcházel. Slyšel hlasy předků, jejich výkřiky nad nespravedlností světa, ale i furianský zpěv na venkovské tancovačce po vykonané práci. Šepot milenců a poděšený tlukot křídel, když pytlák vyplašil spícího ptáka na pokraji lesa. Dávný hlas zvoniček nabádal k večerní modlitbě. Otče náš, jen si na nebesích, opřený o dveře kůlny, se ještě silněji zapřel nohama o zem.

Na každé hvězdě jedna hláska. Z oblohy náhle je mé psaní. A tě noc za mne láskou laská. Něžně, vroucně, až do svítání.

0: Někdy, zejména v létě na chalupě, se mi zdá, že je noční obloha tak nízko, že bych mohl ty hvězdy trhat. Přiznám se, že se v nich velice špatně orientuji. Nevyznám se v souhvězdích. Ještě tak velký vůz poznám a Kasiopeu, ale to je všechno. Fascinuje mě spíš ta nesmírná mystika vesmíru, jehož jsem součástí. Dívám se na něco, co třeba už není. Fascinuje mě na modrém nebi měsíc. Chápu, že mnozí panovníci měli své osobní astrology, takže možná Karlův most obdivujeme dnes proto, že ho začali stavět přesně podle jejich pokynů. Luďku, také jste si jako kluci stavěli ve větvích stromů pozorovatelny?
1: No, já jsem neměl pozorovatelnu, ale měl jsem pilotní kabinu na jedné smuteční vrbě tam u nás u náhonu. A obloha, to pro mě bylo jedno velikánské jeviště. O těch bílých oblačných duchnách jsem už mluvil, ale třeba dešťové, bouřkové mraky, blesky, při kterých babička zažehávala hromíčku, vichr, zimní vánice a tak dále. To bylo něco, co mě vždycky vzrušovalo. To byla dramata, která mě přitahovala. Ale měl jsem k ním respekt, víš? Já jsem v té své pilotní kabině na smuteční vrbě u náhonu prožíval svá dobrodružství, svět se mi prolínal s oblohou, čas a život projížděli zastávkou nekonečno a ty hvězdy, ty jsem sbíral do čepice klukovských snů. Ach, to byla krásná doba.

0: co dodat. Což jest velkého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé, děl major v rozmarném létě Vladislava Vančury. Ale jak to všechno vtěsnat do pouhé půl hodinky? Tak přijměte prosím těch našich pár slovíček psaných na oblohu v Líně. A pokud k ním přibyla ve vzpomínkách i některá vaše, mají z toho radost i František Novotný.
1: A Luděk Munzer. A už teď se s vámi těším za týden naslyšenou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Razili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Písničky pro duši. Dnes opět vybíral Standa Hložek a zdraví také Věra Hotařová. Hezké dopoledne.
1: Ano, už jsme tady zase, těšíme se na vás. Hezké sobotní dopoledne.
0: Tak Stando, jak prožíváš léto?
1: Já jsem to tušil, že to takhle dopadne, protože já zatím léto mám pracovní. Ale zas musím říct, že vlastně ta práce je tak trošičku lehce s nádechem prázdnin, protože teď jsem byl v Rakousku, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Já vám něco potom za chvilinku prozradím.
0: A těch novinek, jak už jsem tak stihla ze Standou probrat, pár informací bude celá řada. Jen tak mimochodem říkáš, že máš léto sice zatím pracovní, ale protože na tobě je znát, že tobě práce je také zároveň koníčkem, tak to ti musí působit jenom radost.
1: To je pravda, já jsem spokojený. I když člověk by rád malinko vydechnul, ale na to mám času dost.
0: No a tak zatímco my, normální smrtelníci, cestujeme, abychom poznali další krásy naší republiky anebo jiných koutů země, tak ty cestuješ zase za svými fanoušky.
1: Ale ne vždycky. Teď jsem byl v Černé Hoře. Je to kousek za Brnem, je tam nádherně. A v tom místě, kde jsem byl, tam mají úžasný plavání a masage a tak. Ale nic prostě... A můžete se projít do světa. Pozor, na to potřebujete nějaký pořádný boty. Třeba jak se zpívá v téhle písničce, kterou otvíráme vlastně dnešní písničky.

0: Já bych ženou, já bych chtěl mít takové zlaté, stříbrné nebo diamantové střevičky. Vy už máš doma něco takového?
1: Ne, zlaté střevičky doma nemám, ani jsem nikdy neměla, ani je mít nechci. Já chci mít pohodlnou obuv a myslím si, že ve střevičkách ze zlata by se asi moc dobře nechodilo.
0: No, ale podívej, Edita Štaubertová tenhle krásný americký tradicion zaspívala, takže vlastně chodila po Goldenstrasse.
1: Po Zlaté ulici. Mm-hmm. A my máme Zlatou uličku v Praze. Ale já jsem ráda, že si vybral tady tuto písničku, protože to byla hvězda 60. let. V roce 63 ve Zlatém Slavíkovi skončila dokonce na 27. místě a to bylo tenkrát ještě tak, že se nerozdělovaly kategorie, ale bylo to všechno dohromady a skončila za Milanem Drobným, tak to byl tenkrát celkem úspěch a tady tahle písnička patří mezi její nejpopulárnější.
0: Bohužel. A já bych ti oponoval, já mám pocit, že ještě jedna velice populární písnička, a tu si určitě pustíme za nějakou dobu, je Babičko, nauč mě Charleston.
1: Ano, máš šláger. Pravdu, to bylo zase z televizního pořadu, který se jmenoval Babičina krabička, tam pak provázela tím pořadem.
0: Pak mě zaujal název té další písničky, která se uvádí, kde máš vlasy, Véno. Tu musím někde najít, přátelé. Ta se vám možná taky bude líbit. Ale vlastně s touhle písní jsme se dostali až na německé uličky, na Goldenstrasse, ale já bych rovnou přešel na třeba Marianhilferstrasse. Já jsem teď tam byl před týdnem. Měl jsem vlastně možnost tam zpívat pro Čechoslováky, kteří mě tam pozvali. No a oni měli takový zvláštní přání. Já jsem tam byl s jednou zpěvačkou, jestli bychom nemohli zaspívat Zvonky štěstí. A já jsem říkal, nechcete, aby jsme vám zaspívali oba dva třeba Včelku máju, to určitě neumíme. A nicméně prostě trefili jsme, nebo možná o tom věděli, nebo to byla shoda náhod, nevím, že já jsem vlastně s Olivií, to je ta zpěvačka, se kterou jsem tam zpíval, natočil na její CDčko, to byla taková víceméně, já jsem byla jako takovou legrací písničku, Zvonky štěstí.
1: Takže jste si tak trochu zahráli ty na Karla Gotta, Olivie Žižková na Darinku.
0: Já už jsem zpíval několik Karlových písní a dokonce před samotným Karlem a Karel byl vždycky spokojený. No, že jsem ostudu neudělal písní, tak já jsem vlastně tam zpíval píseň, která je takovou raritou. A já si myslím, že i tady v tom našem pořadu bychom si jednou za čas mohli nějakou raritku pustit. Tak tady je pro vás taková zvláštní verze písničky Zvonky štěstí.

0: písní jako tak pro takovou zajímavost.
1: Já si myslím, že z tebe by měl Karel Gott určitě velkou radost, tak protože jsi to zaspíval velmi procitěně.
0: Když se vidíme, tak my se navzájem chválíme.
1: Když vás nikdo jiný nepochválí, že to se tak říká.
0: Právě,
1: tak,
0: ale když jsme sklouzili do toho Rakouska, přátelé, to je další tip, kam byste se měli vypravit. Není to daleko a Rakousko je nádherná země. Jednak Vídeň stojí za to. Prátr samozřejmě, ten je úžasný. Já jsem tam kdysi parkoval na kraji Prátru a zaparkoval jsem u nafukovacího hradu. Jo. A tak jsem říkal dětem, pamatujte si, kde parkujeme, aby jsme to nemuseli dlouho hledat. No tak jsme se tam malinko zdrželi a pak jsme se vraceli k autu a auto jsme nemohli najít, protože vlastně celou tu čtvrt vyfoukli.
1: Já myslela, že tam těch hradů bylo víc a pak jste nepoznali, u kterého jste
0: vyfoukli tam ty hrady a já jsem normálně nemohla najít auto.
1: No tak ale protože jsi tady, tak jste ho nakonec našli. Kdo ho objevil? Spálně, kdo si vzpomněl?
0: Já už nevím, já to víš, že jsem se lekl, kdo mě ho ukradl. Ale tak přátelé, to je taková informace i pro vás, kdyby náhodou neparkujte vedle nafukovacích hradu. Ale Vídeň je nádherná, anebo jeďte dolů k Alpám, tam vlastně jsou úžasné cyklistické stezky.
1: Ale to si mě připomněl jednu dovolenou v Rakousku. Tam jedeš buď do kopce, anebo z kopce. Tak jsem si říkala ten jeden kopeček, že už fakt asi nemůžu, tak jsem se sedla z kola. A najednou na skládacích kolech, víš, pamatuješ si ještě na skládací kolo, kolem nás profrčeli místní babičky a ještě si vyprávěli a vezli ještě plné tašky nákupu, tak jsme hned skočili na kola, zkoušeli jsme to, no nedali jsme.
0: No tak jasně. Já když si vzpomenu, když jsem tam byl poprvé v Rakousku a viděl jsem, jak tam opravují silnice. My jsme jeli ráno někde z Amforu, tehdy to bylo asi před 30 lety, jeli jsme někam hrát fotbal a dělali silnici. To už tehdy mi zaujalo, že prostě oni pokládali koberec, snad já nevím, takový 3-4 cm maximálně, nějakého tvrzeného asfaltu. Ale to šlo tak strašně rychle, my jsme se potom odpoledne vraceli a oni měli udělaných asi 5 kilometrů. Mm-hmm. Říká, to snad není možný. No a do dneška se na to vzpomnu, když vidím tu dálnici naši slavnou a to snad dělají schválně, aby měli pořád práci jako tyhle.
1: Teď nebudeme rozhodně polemizovat.
0: Já se vždycky rozčuju, protože jsem pořád na cestách a když vidím, že udělají novou silnici a jedu tam za měsíc a zase to drncá, tak se můžu zblázit.
1: To ti věřím. No, já jsem ti ještě chtěla říct, že když si vzpomněl dálnice, tak na to já se nedívám, protože nejsem stavařka, ale já jsem milovnice přírody a těch přírodních krás a vzpomínám si také, když se otevřely hranice, jak někteří nadšenci, kteří se chtěli podívat do jiných krajů, než na jaké jsme byli dříve zvyklé, tak říkali, v Rakousku i ta tráva je snad zelenější než u nás. Hmm. Ale fakt je ten, že příroda je tam překrásná.
0: Když přátelé se budete procházet po těch kopcích a svazích.
1: A loukách.
0: A loukách. A budete očichávat kytky a budete poslouchat zpěv ptáků.
1: A bzučení včel.
0: A bzučení čmeláků. Tak možná si vzpomenete na tuhle píseň, kterou vám teď pustíme.

0: Tak to byla novější verze písničky Medulienka. No ale o Pavolovi Hamelovi bychom si mohli povídat dlouze a o Brudech a tak dále, protože udělal kus muziky. Ale já bych zůstal u té Medulienky. Věruš, víš, co to je Medulienka?
1: No přemýšlím, tuším. V tomto případě myslím si, že tak autoři pojmenovali nějakou dívenku. Tak Medulienka, tak určitě to má něco společného s medem, tak to prozradí, to určitě víš tak, a tak už vem s tím, prosím tě.
0: Nevěděl, no, tak, nemá,
1: tak se nebudeš ptát.
0: Tak jasně, tak, samozřejmě je to včelička.
1: Standa Blinkář, teď už taky medař.
0: Včelička, ale přiznám se, že jsem se na vás, milí posluchači, a věru na tebe taky konkrétně trošku jako připravil.
1: No, tak schválně.
0: Abych vás něčím zase zaujal, protože jsem zjistil, že jeden z mých nejlepších kamarádů z dětství, on je doktor veteriny a teď v posledních pár letech se věnuje včelám a včelařstvím. Tak jsem se ptal, co je nového ve světě včele. A on říká, no, odkvetla nám lípa, tím končí hlavní včelařská sezona. Mm-hmm. Čímž mě vlastně hned první větou zaujal. Ale že ještě může být medovicový med. Že to je med z jehličnanů a listnatých stromů. Ale musí být prý na to příhodné počasí.
1: A to jaké?
0: Zapařené sucho.
1: Zapařené sucho. Tak věřím, že se to zeptal, co to je,
0: no,
1: zapařené sucho.
0: No, že to je dusno. Aha. Dusno. Zapařené sucho, přátelé, je dusno, ale nesmí pršet.
1: Aha.
0: A potom jsem se ptal, a co to je ten medovicový med? On říkal, to je vlastně ze mšic. Že jak nadáváme celý letošní rok, jak je strašně moc mšic všude možně. Takže ty mšice, to jsem vůbec nevěděl, napíchávají konečky listů a kálejí na listy. Vidíme tam ty černý, prostě takový
1: tečky,
0: které obsahují strašně moc cukru. A právě tohle ty černý ty věci sbírají včely. Je to sladká, hustá šťáva plná cukru. A to je nejvíce ceněný med, protože jeho hrozně málo.
1: No, bodej by ho nebylo málo, protože jakmile se někde na zahradě objeví mšice, tak je okamžitě likvidujeme, protože nám ničí rostlinky
0: jasně.
1: A úrodu. No.
0: A vidíš to, jak ta příroda, jak to má všechno vymyšlené, jak prostě i to negativní je pro něco dobrý. Kam se na tu přírodu hrabem, přátelé. No a já vám ještě prozradím, to ještě není definitivní tečka pro včelaře. Pak ještě v polovině srpna jsou slunečnice, za kterýma ty včeličky lítají a sbírají tam prostě ještě věci. No ale pozor, jak skončí slunečnice, tak včelař pozbírá med, jak jsem se dověděl, a tolik medu, kolik pozbírá, musí těm včelkám vrátit v podobě cukru. A tím končí včelařská sezóna.
1: Přátelé, skončila tom odborná přednáška v podání zpěváka Standy Hloška.
0: Ne, to by to...
1: Pustíme
0: to byly,
1: další písničku.
0: To byly informace z doslechu, přátelé. No. Ale já bych se vrátil do té přírody, protože v létě, podvečer, hlavně když není horko, nebo když třeba lehce prší, je krásný se procházet. Jenom tak se procházet, bloudit přírodou a bloudit za šíra.
1: Bloudit nebo bloumat?
0: Bloumat a bloudit. Obojí, jak chceš. Obojí je v písnice, kterou si teď pustíme. Jsem jak stín.

0: tak z této písničky, Věruš, já cítím takovou svěžest, takovou čistotu v té harmonii a vůbec v tom zpěvu. Moc hezká písnička. A s takovou písničkou se hezky bloudí a bloumá. Co ty?
1: To rozhodně. Já, když jsem ji poslouchala, tak jsem se viděla, jak tedy bloumám tou krásnou přírodou, bosá po loukách rozkvetlých jdu a jenom tak vnímám ty krásy kolem sebe. Přesně tak.
0: Bosá noha? Bosá noha?
1: Ne, ano, bosou nohou.
0: No.
1: Zkoušel jsi někdy teď v dospělém věku chodit bosý v trávě?
0: No, chodil. A teď jsem viděl nějaký pořad s Karlem Šípem, kde byl nějaký odborník. Říká, že by člověk jako neměl chodit na posov v kožených botech. Že musí mít zase vždycky ponožky.
1: To já jsem zase viděla pořad o druhu sportu, kdy se chodí na boso v zimě, v létě, v horách, na loukách, po kamenných stezkách a má to nějaké regenerační účinky. Víc to rozebírat nebudu, protože víc o tom nevím, ale existuje. Takový sport, na ten bych se asi taky nedala, to se přiznám. Obzvlášť tedy v zimě, ne?
0: Přece nohy musí mít v suchu a v teple.
1: Ale my jsme v plném létě a do plného léta patří krásné písničky.
0: Ano, a já jsem si uvědomil, když jsem vybíral, protože dělám si postupně, jak jsem tady naskočil do tohoto pořadu, takový přehled, koho už jsme hráli, koho jsme ještě nehráli. Já jsem s hrůzou zjistil, že jsme nehráli dva nejslavnější, nebo jedny z nejslavnějších zpěváků v současnosti, shodou okolností Moraváky, tak já nevím, jestli se budeme věnovat jednomu nebo druhému.
1: Zatím si ještě neřekl jejich jména, ale mě by zajímalo, proč s hrůzou si to zjistil?
0: No, jako já jsem hrozný, protože vím, jaký mají nádherný, úžasný písničky a já jsem je sem ještě nepřines. Takže činím tak dnes, ale akorát mám dilema, jestli mám prostě mluvit o jednom, nebo o druhém, nebo o obou.
1: A kdo to je?
0: Richard Krajčo, anebo Tomáš Klus.
1: Mm-hmm, tak to je určitě dilema, ale já myslím, že můžeš si splnit tajné přání, jestli to je tvé tajné přání, a pustit oba najednou.
0: No, já jsem tak trošičku doufal, že tohle mi řekneš, protože oni mají nádhernou písničku, kterou zpívají spolu, i když oni jsou trošičku odlišní, i když mají k sobě strašně moc blízko, jak jsem zjistil, jednak oni jsou oba ze Severní Moravy, Richard je z Ostravy, Tomáš je z Třince, oba jsou to sportovci, Richard hrál fotbal, Tomáš reprezentoval nás dokonce v Evropě v moderním pětiboji, oba zpívají, oba hrají na kytaru.
1: Oba hrají,
0: oba jsou herci samozřejmě, ano. Oba vystudovali herectví svým způsobem.
1: Jsou prostě mladí, talentovaní muži, talentovaní, když se to tak vezme, tak skoro ve všech oborech, protože Richard Krajčo, ten je původně vyučený elektrikář, pak studoval na Vysoké škole báňské, pak si teprve dodělával konzervatoř, protože zjistil, že to umění ho táhne mnohem více než technika a myslím, že už také získal to nejvyšší ocenění na poli divadelního umění, a to cenu Thálie za herecký výkon v Národním divadle, kde už bohužel teda není. A Tomáš Klus, tak ten vystudoval dokonce Akademii muzických umění, divadelní obor.
0: No, oba dva vedou takový velice zajímavý a pestrý život, jak rodinný, tak i veřejný. Ale to je na dlouhý povídání a nejlépe, když vám to řeknou oni sami, protože my do tohohle vstupovat Věru už samozřejmě logicky nebudeme.
1: Tak raději nabídneme tu písničku.
0: Ano, ta je nádherná, ta se jim opravdu povedla.

0: Krásná píseň, krásný text, text ze života. Tahle píseň byla napsána pro film.
1: Je to romantický film, který měl premiéru v roce 2013, tak mnozí jste možná ho viděli. Jmenuje se Křídla Vánoc, režírovala Karin Babinská a právě tam ta píseň zazněla, dokonce také získala titul Single roku v roce 2014.
0: Ano. A já bych ještě, než uzavřeme tu složku z téhle písničky, tak bych ještě chtěl říct, že vlastně Tomáš Klus začínal mimochodem taky ve Zlíně. Odrazový můstek měl společný jako já tady ve Zlíně. On vlastně vyhrál Czech Talent v roce 2007 a zaujal lidi, kteří kolem muziky, a dostal nabídku a vlastně do roka natočil svoje první CDčko, který určitě jeho fandové mají doma.
1: Také si zahrál v několika pohádkách, naposledy to bylo v pohádce Tři bratři. No a možná vy, kteří ho máte rádi, tak už jste slyšeli informaci od něho samotného, že se chystá na roční uměleckou pauzu. Tak mu popřejeme, aby nabral hodně energie, síly a aby se zase vrátil v plné invenční svěžesti.
0: No, tak já ti jako pěvec řeknu, že tomu trošku jako nerozumím. Když se ti daří, aby najednou přestal, je to takový nezvyklý.
1: Možná se chce věnovat rodině.
0: No, kdo ví. Samozřejmě. A pojďme dál. Pojďme se projít třeba Jižní Moravou.
1: Krásný kraj.
0: Když já jsem říkal, páni, musím se zeptat, co ti moji kolegové moravští pěvci dělají.
1: Které pěvce konkrétně máš na mysli?
0: No, myslel jsem konkrétně na Romana Horkého. To je můj kamarád. My se potkáváme velice často na Jižní Moravě. Romana jsem zastihl, když jsem s ním mluvil, tak říká, já jsem v Rakousku pro změnu. A že tam splavují nějakou rakouskou řeku, mám pocit, že říkal Salza. No a říkám, víš, co se stalo? My tady jedem na lodičkách jako parta a ztratili jsme cestou lodí voda.
1: No.
0: takže my,
1: to je komplikace.
0: Takže my amatéři prostě jedeme dál. Samozřejmě říkal, ať všechny moc pozdravu, že ho čekají koncerty a pak řekl, že mají závodní dovolenou.
1: Jejda, to bývávalo, to dokonce v době závodní dovolené tam, kde byly bytové domy napojeny na dálkové topení a na teplou vodu, tak nešla ani teplá voda, ani cokoliv jiného. Tak oni mají závodní dovolenou.
0: Závodní dovolenou má Roman Horký a Kamelot. No a jsem říkal, Romčo, a tak jakou písničku bychom měli pustit posluchačům, kteří tě mají rádi? Říkal, no jasně, že pust Pálavu.

0: Kde máte rádi Pálavu, tak jste se tam možná teď také viděli díky Romanu Horkému a písničce stejnojmené, tedy Pálava.
1: Na Pálavě je nádherně. Nabízeli mi tam už vinohrad, ale já na to nemám čas. Já ten vinohrad, který tam mám s kamarádem, tak víceméně je to jeho a já mu tam občas jedu pomoct.
0: To by mě teda zajímalo, co umíš jako vinohradník, když říkáš, že mu tam chodíš pomáhat. Tak schválně, jakou práci z toho vinohradu znáš?
1: Na většinu prací mám lidi, ale zase jednou za čas, skoro každým rokem jdu aspoň symbolicky mu pomoct stříhat hrozno. To je, když je krásný počasí asi ve vinohradu a nemáš před sebou kilometr plantáží a tam si zaspíváš, když tam máš dobrou partu, tam jsou ženský, se kterými mají legrace a už je vlastně burčáček, to je jak na dovolené.
0: Takže ty už tam jenom sbíráš tu smetánku, žádné škrabání, stříhání, stříkání, přivazování, ty už jenom potom trháš střapce révy vinné.
1: Ale smekám před vinařem a to je prostě šílená práce, klobouk dolů.
0: Když už jsme u těch letních různých radostí a písniček, tak já si myslím, že do tohoto období vždycky patří nějaká písnička v podání Michala Tučného.
1: To jo, a když řekne Michal Tučný prázdniny, tak se mi vyjeví kovboj. Myslíš, že kovbojové pijou víno?
0: Ti pijí nějaké spíš ohnivé whisky. Vody možná.
1: Nějakou whisky pořádnou, že? No. Tak pusme si písničku a zapřemýšlejme nad tím. Snad jsem

0: Pohodová píseň, prázdninová. Tu napsal celou, jak muziku, tak text, Zdeněk Rytíř. No a je škoda, že se ho nemůžu zeptat, jak věděl, že přijíždí úplně poslední kovboj.
1: Možná, že chtěl, aby to byla taková otázka hozená do prostoru a každý, ať si najde na ní odpověď. V našem případě by to mohla být také poslední písnička dnešního vydání. No ale než se rozloučíme a než ji pustíme, protože ta je krásná a už také hodně pamatuje, tak řekni, co nového u tebe? Celé léto máš pracovní, tak...
0: Mám, já jsem dostal takovou nabídku jednak účinkovat v jednom letním televizním seriálu. Mám tam takovou zvláštní roli, že tam budu hrát sám sebe.
1: Neříkej.
0: Já jsem dostal scénář a tam je napsaný Hloška, hraj Hložek.
1: No, to by mě zajímalo, co v tom scénáři je teda napsáno, kdo tě může znát, který scénárista tě může znát lépe než ty, sám sebe.
0: No, tak vidíš to, tak i takový věci se dějí. Ty lidi, co mě znají, tak vědí, že jsem pro každou legraci, takže člověk se pořád neustále učí. No ale teď mám takový období, taky se mě stala taková věc, která se zpěvákovi taky nestává každým dnem, že mě oslovila kapela, která doprovází Petra Spáleného a nabídla mi termíny, protože Petr si dal pauzu, no a kapela chce hrát, no a oni řekli, že by byli rádi, kdybych ty termíny vzal. A já říkám, tak když jste takový frajeři, tak děkuji vám, já sice mám tady kapelu na Moravě, ale pojďte to naskoušet a odehrajte to taky se mnou. Tak oni se toho chytli, takže zkoušíme. A vlastně z toho vzešlo, já jsem to ani pořádně nevěděl, že ta kapela je bývalou kapelou Ivety Bartošové. Oni to totiž rozšířili o dva muzikanty, nebo obměnili. No vlastně teď hraje bývalá kapela Ivety Bartošové, což jsem vůbec netušil. Tak to je taky taková perlička. No a budou tam se mnou zpívat dvě holky, který chodí k Lindě Fíkovi a Lidě Lopový se učit zpívat a jsou to profi zpěvačky, protože zpívají s Bumbendem a zpívají s Hankou Zagorovou. Takže ty se dějí takové zajímavé věci, se kterých samozřejmě mám radost.
1: Tak to ti blahopřeji.
0: Práce je dost, zapeď pán Bůh, ale teď, aby se to lidem, aby se vám to, milí posluchači, líbilo.
1: To musíme počkat, až budeme znát výsledek, ale co můžeme už předpovídat, je, že se jim snad bude líbit ta naše poslední písnička, kterou si vybral.
0: A já jsem to vybral schválně takhle šalamounsky, protože začali jsme s Střevíčkama a teď mám písničku na závěr takovou, kde někdo jde do světa. Vysíláme z Baťovského města, tak jak jinak bys neměli hrát?

popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

0: tak velké finále na závěr. Určitě si vzpomínáte, že tahle písnička zazněla v muzikálu, ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, kde scénář mimo jiné napsal Jiří Suchý a hudbu složil Jiří Šlitr. Tak i tato písnička Babeta byla z této autorské dílny a byla taková pochodová, vojenská, svěží.
1: A já si myslím, že na finále našeho pořadu je ideální.
0: Tak na závěr vám popřejeme, abyste se šťastně ze svých cest, které si plánujete, vždycky vrátili, vždycky našli zpátky tu cestu domů.
1: Ano, vyražte do světa, jak ta Babeta, no anebo běžte se projít někde po okolí, kde je krásně i u nás, na Moravě je nádherně, a užijte si krásně léta, no a vraťte se nám k přijímačům opět za týden.
0: Zdraví vás a vše dobré vám přeje Věra Hotařová
1: a Standa Hložek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, opět vás zdraví Jan Rosák. Právě se chystám rozjet dnešní tandem a tak jsem rád, že můj host je připraven šlapat a pohánět tandem spolu se mnou. Navíc já dobře vím, co od něho můžu čekat, samozřejmě nic dobrého. Kdysi jsme před televizní kamerou a přes televizní obrazovku se spolu snažili oslovovat mladou generaci. Já myslím, že se to docela dařilo a tak dneska vítám svého starého kamaráda, zdůrazňuji velmi starého kamaráda Petra Jančaříka.
3: Já tě zdravím, Honzo, a zdravím všechny posluchače. Mějte se moc hezky, jsem
2: rád. Je neluce ještě.
3: Já myslím, že to je všechno.
2: Vidíte, je starý a už zapomíná, že právě začínáme. Péťo, právě jsme otevřeli náš společný pořad. Po těch letech se opět scházíme před jedním mikrofonem. Představ si, nevím, jestli tomu budeš věřit, ale víš, co to je Facebook, prosím tě.
3: No to jsou taková slova. Já jsem se přistihl, že třeba polovině slov v jedné větě vůbec nerozumím, jo? Takže mě pak nedává dohromady smysl vůbec ta věta. A mnohdy já se třeba dívám na televizi a žasnu, protože vím, že ty lidi mluví česky, jo? Že to je české vysílání, ale já tomu prostě nerozumím. Ale Facebook vím, že to je něco s tím internetem a že si tam dáváš ty všechny informace o sobě, že jo?
2: Tak se nedělej, rozumíš tomu. Je to ono. A představ si, že na tom Facebooku prý máme my fanklub. Tedy jako Magion, no to koukáš, viď? Tak já ti dám teď čas, aby si tohle vydejchal.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Neslíkej se tady, prosím tě, tady nejsi doma v ložnici.
3: To je ale velký právě plus rozhlasu, že člověk si může de facto dělat, co chce.
2: Ne, tak to ne, u nás ne teda.
3: Ne. Mně se jednou v Magionu stalo, že mě klučina, který tam byl, bylo mu nějakých kolik 9, 10, 11 let, a on mi najednou povídá, mně je tady horko. A já říkám, tak si udělej pohodlí, a on si zul boty. To mě docela překvapilo.
2: Já myslím, že na to narážíš dost často, že se potkáváš s bývalými diváky a dnešními třeba ještě fanoušky našeho bývalého pořadu Magion. Možná, že si vzpomeneš, jak jsme seděli spolu jednou v jednom vinném sklípku na Moravě a tam hrála kapela, která byla tak, já nevím, od 20 do 25 let a hráli všechno, že jo, i ty lidovky samozřejmě, a když dohráli, měli pauzu, tak nám ten jejich primáš, takový dvoumetrový chlap, přišel a povídá, a vás dva nemám rád. Pamatuji se na to.
3: To nám zatrnulo úplně.
2: Strašně jsme se vylekali, no a my, tak my proč? Protože jsme věděli, nebo tušili jsme, že teď bude prostě ta chvíle takového toho rohování, že jo, a my to prohrajeme samozřejmě. A tak povídáme proč? A on říká, no protože jste dělali ten Magion. A je, tak to bylo ještě horší, jo. A my říkáme, co se vám na tom nelíbilo? A on říkal, no že to bylo krátký. To potěší samozřejmě.
3: No ale pamatuješ si, když jsme jednou byli v jednom hotelu někde v Brně a už bylo takhle kránu, si pamatuju, že bylo, to byla náhoda
2: to
3: samozřejmě,
2: spát,
3: no ale náhodně jsme se tam nějak takhle odstli. No. Vím, že to bylo nějaké 13. poschodí a že tam byl takový bar, který jel až do rána a my jsme si tam tak něco pravděpodobně limonádu nebo něco podobného, čaj možná dávali, kávu.
2: Nepochybně.
3: A teď tam stály děvčata, která se živí v noci a ta děvčata říkala, kluci, my vás máme tak rádi. My jsme koukali, říkali jsme, proč? Protože nám to bylo divný,
2: že nás někdo má
3: takováhle profese vyloženě. A oni říkali, my vždycky, než jdeme do práce, tak se odpoledne díváme na ty pohádky.
2: To jsme ani netušili, pro koho vysíláme.
3: No ale byl to velký fenomén a hrozně mě těší, že jsme to dělali, protože dodnes na mě lidi křičí Magion, třeba kotel v Plzni na hokeji, takhle vždycky, když přijdu, já chodívám pozdě jako všude a vždycky na mě Magion.
2: No, vidíš to, to potěší pochopitelně. Prosím tě, když už jsme u toho, kam chodíš, teď nemám na mysli tedy spíš jako fanoušek, ale spíš jako aktér. Myslím si, že v současné době už pro děti asi nevysíláš, už pro děti neděláš pořady, děláš pořady spíš pro dospělý, viď?
3: No, jak kdy, a já dělám všechno, za co mi zaplatíte.
2: To je rozumný, ne? To je samozřejmě správný.
3: Já jsem nikdy nerozlišoval pořady pro děti a pro dospělé. Opravdu ne, mně to vždycky přišlo, prostě to byli diváci. Jestli to byli diváci dětští nebo dospělí, je mně úplně jedno. Opravdu je mi to úplně jedno. Někdy se s dospělými jedná jako s dětmi a dětem dělá dobře, když se s nimi jedná jako s dospělými. Dělám pro obojí.
2: Ono tak ani nejde o to, jestli ty chceš, ale jestli oni chtějí.
3: No, snažím se, aby chtěli.
0: Tandem cestuje.
2: Na tohle téma jsem se ve spojitosti s Petrem Jančaříkem moc těšil, protože cestování Petra Jančaříka je mezi námi kamarády opravdu hodně pověstné, protože Petr nejenom, že se svou ženou Mirkou rádi cestují a často cestují.
3: Ne, my jenom cestujeme často, ale ne rádi.
2: Vážně?
3: No, no, no. Tak já nevím, jestli moje žena Mirka se mnou vůbec ráda žije.
2: Víš, co ti můžu doporučit? Radši se ani neptej. Žijí raději v tom bludu, že ano.
3: Vždycky my skutečně máme za sebou celou řadu dlouhých a namáhavých cest. No. Mně to vždycky připadá jako takové expedice, i když se spí třeba v hotelu a tak, ale pro mě je to expedice prostě. A vždycky na té cestě si říkám, proč jsem tady? Vždyť já doma, a teď si vzpomínám, jak to mám doma všechno hezký, jak je to tam krásný, jak je to pohodlný. Jo. A potom zase mě kamarádi přemluví k tomu, abych zase jel do nějaké jiné země. Jo. A teď já zase vidím tu chudobu a tu bídu. Tak jsme byli Kuba, Vietnam a teď naposledy Costa Rica, ale předtím ještě v jiných zemích samozřejmě, jo, ale já vždycky se strašně těším domů.
2: No promiň, ale já jsem si opravdu myslel, že ta iniciativa vychází od tebe, protože ty seš s Mirkou na cestách téměř pořád. Honzo. Dokonce jsou pověstné vaše taková ta výbava,
3: ano,
2: cestovní.
3: Zatemňovací.
2: Zatemňovací výbava, protože když někam přijede rodina Jančaříkova, tak vybalí něco, co je podobné takovým těm padákům a výbavě skupině Anthropoid nebo Silve A.
3: Je to hadr na zatemňování.
2: A poté zatemňují okna tak, aby se brzo neprobudili.
3: Ano, já nesnáším hluk a světlo. Jo, no. Takže já potřebuju spát pěkně v temnu a v klidu samozřejmě. Jednou, jestli to můžu říct, jsme přijeli k našemu kamarádovi Romanovi Češkovi a on říkal, budete tady spát? Já jsem říkal, jo, rádi, určitě to nevěděl samozřejmě, co ho čeká. A když bylo tak kolem třeba 2-3 hodiny ráno a už jsme se jako chystali na kutě, tak já mu povídám, prosím tě, Romane, já ti musím něco říct. A on úplně stuhnul a říkal, člověče, já myslím, že mi chceš říct, že jste knoflíkáři nebo něco takového, že jste vypadali tak divně.
2: Ano, ano, ano.
3: A já mu povídám, já bych potřeboval zatemnit tady tu místnost, kde budeme spát. A on říkal, ježiš, tak měl pravdu. A já říkám, co? Rosák měl pravdu. A já jsem říkal, jak, co ti říkal? No, že si s váma užiju. Jo. A teď vzal deky a zatemňoval, jako kdysi to, ty si nepamatuješ, když byly náhlety, nebo ty asi si to pamatuješ. Jo, tak zatemňoval, zatemňoval, až úplně zatemnil tu verandu, kde jsme spali, ale zapomněl, že tam má počítač, kam chodil pracovat a nemohl do 2 do odpoledne pracovat, protože my jsme se pěkně vyspinkali a pak jsme jeli domů. Do té doby nás nepozval.
2: Já se mu ani nedivím. Prosím tě, ale ty říkáš, že nemáš rád ruch a světlo, no a přitom jezdíte do takových destinací, jako třeba Vietnam. To je země, kde je rušno pořád.
3: Jo,
2: tam ti to nevadilo?
3: Rušno je tam pořád a já bych se do Vietnamu klidně vrátil znovu. Vietnam je nádherná země. Skutečně nádherná, krásná, šťavnatá země. Jsou ty lidi strašně hodní, kteří tam jsou. Opravdu nesmírně hodní. Jsou trošku jiní než naši čeští
2: Vietnamci,
3: ano. Protože ty už jsme zkazili. Jo.
2: Jo.
3: Ale tam jako nahoře, zvláště kolem toho Hanoje, když se pak jede dolů do Saigonu, ten už je rozvinutější. My jsme celou tu zem projeli asi 4000 kilometrů a snažili jsme se opravdu bydlet u lidí a poznávat, jak tam žijou. Žijou velmi skromně, ale velmi skromně. Já se jim vůbec nedivím, že těch 500 euro nechtějí, že se nechtějí vrátit domů, protože to jim fakt za to nestojí. Co mají? Jednu místnost, ve které bývá motorka, vedle té motorky je postel a vedle té postele někdy bývá i televize. To je fakt, že jako jo, oni takhle koukají na televizi. Jinak žijou venku před tou místností, na ulicích, na ulici se obědvá, na ulici se večeří, na ulici se všechno odehrává. Ale všichni jsou družní, milí, nestalo se mi tam, že by mě tam někdo chtěl okrást, že by se na mě špatně díval, jako ty třeba teď, jo, a tak, to prostě neexistuje vůbec.
2: Něco takové, jak já tam není prostě.
3: Jsou to převážně buddhisti a jsou to fajn lidi a je to krásná země.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Nade všechno je mu jeho klavír.
3: Vždyť je to moje černobílá láska.
2: 87 kláves a pak teprv já.
3: 88, Naděl, pozor.
2: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
3: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Tandem glosuje.
1: No, já si myslím, že k tomu cestování se možná s Petrem Jenčaříkem ještě vrátíme, protože on má spoustu zážitků a takových docela čerstvých. A vzhledem k tomu, že si už moc nepamatuje, tak je potřeba toho rychle využít. Ale já teď využiju něčeho jiného. Možnosti, že můžeš Petře něco okomentovat. A protože vím, že
2: ty... Já jsem se splet, já myslel tady, že bylo jako tandem losuje. Myslel jsem, že vyhrajou něco, ne?
1: G tam bylo ještě na začátku.
2: Jo, tak prosím, já už tě špatně slyším.
1: Špatně slyším ještě navíc. No. Ale doufám, že budeš aspoň dobře teda komentovat. A protože vím, že seš takovej...
2: komentovat budu.
1: pronikavej takovej analyzátor. Řekni mi prosím tě...
2: Teď jsi mě urazil, nevím, co to je, ale analyzátor budu. Ano, ale... Katalyzátor taky.
1: Musím tě, nech mě už říct to téma, buď tak laska. Určitě si na to narazil taky ve zprávách, v televizi se to probírá, v novinách. Například dneska zpráva. Řidič nepřežil náraz do stromu. Už víš, kam narážím já teda. Na plán určitých jaksi lokalitách vykácet aleje podél cest. Jak ty se na to koukáš? Myslíš si, že by se aleje podél cest kácet měly?
2: Ale jo. Ne. To je ale opravdu velmi těžká otázka, to jsi mě nachytal, protože já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, jestli se mají. Já si myslím, že jsou věci, o kterých mají prostě rozhodovat nějací odborníci. Jo. A že není možné pořád diskutovat o věcech, kterým prostě nerozumíme.
1: No počkej, tak to zkus brát ze svého hlediska řidiče. Petr Jenčařík sedí ve svém autě a jede silnicí podél, které jsou, dejme tomu, vzdálenosti 2, 3, 4 metrů od silnice na každou stranu, prostě silné stoleté stromy.
2: Já tohle znám velmi dobře. Aha. My jsme jednou projížděli, kdysi to byl ještě náš Michálek malý kluk, to už si ani nepamatuju, že byl někdy malý teda, a jedeme a projeli jsme takovou zatáčkou, tam na nás vybaflo nějaký auto a my jsme to navalili v té krásné aleji rovnou do stromu. No. A můžu ti říct, že takové zastavení o strom, i když jedeš třeba jenom, já nevím, 60 kilometrovou rychlostí.
1: Jenom?
2: Jo, tak to je taková rána, tak strašná.

0: rána. Auto naprosto odepsané. Já si pamatuju, že tenkrát, možná už jsem o tom vyprávěl, u nás okamžitě zastavili dvě auta. Z jednoho vylezl chirurg a z toho druhého pojišťovák. Já nevím, jestli tam měli službu nebo co.
1: Myslím, jo, že si o tom vyprávěl, o této příhodě, která je jak filmová.
0: Ano, ale nakonec to skončilo tak, že mě odvezli do nějaké jiné nemocnice, Michala taky s Mirkou do jiné nemocnice, všichni byli hrozně zřízení. A nakonec, když jsme se pak jako viděli po asi třech nedělích, tak já jsem říkal, Michálku, jak to tam probíhal, já se na nic nepamatuju, já jsem dostal do hlavy a nějak jsem omdlel na chvíli. On říkal, no já jsem vyskočil jako maminka a volal jsem pomoc a já jsem říkal, no vidíš, a na tatínka jsi se ani nevzpomněl, viď? A on říkal, vzpomněl, ale ty jsi tam tak seděl, já myslel, že jsi mrtvej. Čili z tohoto důvodu já bych to nechal vykácet.
1: Takže jo, ty bys
0: to je, ne, to je opravdu strašně těžká otázka. Někde by měla být svodidla, aby to nebylo tak nebezpečný, ty stromy, ale jsou nebezpeční. Samozřejmě, že jsou velmi nebezpeční, ale je to ráz krajiny. Ale proto si říkám, ovšem musí rozhodovat odborníci. Já osobně ani nejsem velký příznivce a teď se hodně rozvinu nějakého velkého referenda o něčem. Jo. Fakt si myslím, že by o tom měli rozhodovat lidi, kteří tomu rozumějí.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Přes 15 let vyděláš tu rozhlasovou nahrávku veřejnou v divadle Miroslava Horníčka Plzeň. Jak dlouho už?
0: No já to totiž nemůžu spočítat, abych se ti přiznal.
1: Ty máš taky problémy s číslovkami jako já.
0: No jo, veliký, ale hlavně prvních 5 ročníků se někam ztratilo. Nejsou ty nahrávky, možná, že někde jsou, ale nikdo je nemůže najít, nebo byly tak strašní, že je někdo smazal. Prostě i to je možný někdo, kdo má velký cit pro umění, tak to nechal smáznout. Ale takže my opravdu nevíme, já si nemohu vzpomenout, jestli my jsme začali těsně po revoluci, nebo těsně před revolucí, nebo jak to vlastně bylo. To si opravdu neumím vybavit. A
1: no, tak to už by bylo 20,
0: no,
1: teda
0: no,
1: možná.
0: To by bylo skoro 20 let. No, no, my budeme slavit, až se rozhodnu, bude to 20. A bude to brzo.
1: Tak, jmenuje se to Neočekávaný dýchánek, viď? A velice často býval hostem tohoto dýchánku skvělý komik Jiří Vimr. A ty jsi ho vybral dneska mezi klasiky českého humoru. Myslím si, že ti to můžu jenom schválit, protože s Jirkou byla vždycky velikánská legrace. Ale byly třeba momenty, kdy tě i zaskočil tam při té nahrávce.
0: Jirka nebyl vlastně hostem, on byl strůjcem. On byl tím, s kterým se počítalo vždycky. A těšil se do Plzně, do divadla Miroslava Horníčka jako domů, jak malej kluk. A jezdil tam už, tak potom je třeba v teplákách přijel. Vůbec se nepřevlíkal, přijel v teplákách a přines houby, protože byl odpoledne na houbách. A tam na pánvičce ty houby připravoval lidem, kteří se na to těšili. Bohužel nevěděl, co to je za houby. A říkal, to se budete valizovat ještě v sanitce.
3: Tak, pokud jsem dobře rozuměl, tak vy potřebujete naučit na housle, abyste mohl naučit na housle.
4: Ano, vy jste od houslí?
3: Já? Ne, kde? Ne, ale... ne, takhle, rozumějte. Já se musím omluvit, já nejsem žádný Paganini, že? Ale nějaký čas jsem učil na lidové škole umění housle, víte? Aha. Ale musel jsem toho nechat, to víte, to jde na nervy. No, ale tak, že s dětmi mám svoje zkušenosti. Tak, můžem začít.
4: Ano.
3: Tak nejdůležitější je, víte, začneme takhle. Vybrat si nástroj, to je vůbec nejdůležitější. Umění vybrat si nástroj, tak nejlepší by byly nějaké laciné stradivárky, že? Ale ty bohužel nemá. Ne, to nejsou se... Tady stradivárky, byste se zblázni. Ale vy, co teď momentálně třímáte, tento nástroj postačí, to je velmi dobrý nástroj a myslím, že na takové to první otloukání a to otrkávání, že vám to klidně bude stačit. Je to dobrý nástroj. Prosím, tak začneme. Převezměte nástroj. Počkejte. Vidíte tu chybu? Už to dělá každý začátečník, že prackou se hrabe ke krku. Vidíte to, ta pařáta? To je rituál. Vy si saháte pro nástroj, ne pro kus dřeva, jo? Už v tom je určitá etika housli.
4: Tak, takhle, jo.
3: Tak, no. A přivíňte ten nástroj k sobě, k tělu a mazlete se s tím, jo? Jako lehce. No, víš, tak jako nemějte tu hlavu zas na tom položenou, tak jako... Přivíňte jako milenku. To má duši, toto. No. Ten nástroj jako milenku. Mazlete se jako s milenkou.
4: Prosím vás, ale čas kvapí, nezlobte se.
3: No, počkejte, když jste s milenkou, taky čas nekvapí. Nechte čas. Tak, máte přiložený nástroj, ale co jsme zapomněli? Přátelé, sválně dávíte pozor, protože on vás tu potřebuje. Co jsme zapomněli?
4: Já nevím, co jsme...
3: Kapesník.
4: Jo, moment.
3: Vyjměte a přiložte kapesník. No, počkejte, to člověče, nemyslíte vážně tohle. Dejte to sem. Já bych jenom ukázal, jak nemá vypadat houslistův kapesník. Kapesník, to je vizitka každého houslisty. Prosím, na tuto vizitku by vám nikdo nezazvonil. To chcete ty housle k sobě přiklížit, člověče?
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Petr Jenčeřík je opravdu velikánský cestovatel. Už jsem vás varoval, že se ještě k těm cestám vrátím. To budete koukat. Petr totiž, no teď si se nedávno vrátil z Kostariky.
1: Ano, Kostarika.
0: Petr má totiž takovou zajímavou vlastnost, že mu nikdy ten první pokoj, který v hotelu dostane, nevyhovuje.
1: Ne.
0: Čím to, Petře, je, prosím tě? Protože já jsem byl několikrát svědkem toho, že si ten pokoj měnil i třeba třikrát, čtyřikrát, i víckrát za noc, viď?
1: Ano, ano. Mám asi 5 nebo 6 výměn za jednu noc.
0: To je rekord zatím,
1: to je zatím rekord. Já si myslím, že to je spiknutí tohle. Že to je spiknutí proti mně a mé
0: rodině. Já myslel tvoje spiknutí proti
1: ním, ne? Já přijdu a říkám, prosím vás pěkně, můžete mi dát pokoj do ticha, do klidu. A oni tak na mě koukají, říkají, no samozřejmě, teď mi dá jakýkoliv tam, prostě vezmou nějaký klíč. Vždycky je to pokoj, kde je schodiště, takže hned za hlavou ti dupou lidi, jak lítají. Oni lítají ráno na snídaně, to já chci spát samozřejmě.
0: Jistě. No. A v poledne lítají na oběd, to chceš taky spát samozřejmě.
1: Nebo je to pokoj na hlavní třídu, kde jezdí tramvaje, auta, nedá se tam spát prostě. Že jo.
0: Si to můžou dovolit.
1: No, nebo je to pokoj, kde vedle jsou, třeba mají tam ten svůj room, jak se dneska říká, uklízečky, jo, a tam prostě ráno, ty, tak já jsem s tím Frantoučovče včera, ale já jsem s ním vyběhla, teda to, to, to, jo, no já šílim.
0: Když je to vietnamsky, nebo kostaricky, že jo?
1: No já jsem jednou, to by si se divil, my jsme projeli Kubu a spali jsme po rodinách a prostě v různých a někdy i hrůzných podmínkách a nakonec jsme se dostali na Varadero, kterému jsme se chtěli vyhnout, ale protože jsme už byli dost špinaví, tak jsme si říkali...
0: To je pláž teda, ta
1: no,
0: slavná.
1: To je prostě, to je luxus. Já jsem v životě takový luxus neviděl. Tam jsme si zaplatili asi 2 nebo 3 noci, ale to byl ale opravdu takový luxus, že jsem si říkal, já jsem někdy, až vydělám prachy, čili už se tam nikdy nevrátím, jo? Tak se sem vrátím a tady si užiju prostě, no to byla nádhera. To opravdu, to bylo all inclusive, jak já si ho představuju. Včetně francouzských koňaků a francouzského pravýho šampaňského, tak no to, to prostě, a všichni se o nás starali. Bylo to něco bombastického. Vůbec nevím, kolik to stálo, jo? Ani to vědět nechci.
0: Vem to zkrátka, kolikrát si tam měnil?
1: No, prosím tě, my jsme se ubytovali a šel jsem teda, říkal jsem svému kamarádovi, prosím tě, pojď mi, protože on lépe mluví anglicky než já.
0: To jsem se chtěl zeptat, jak zvládáš ty výměny v těch cizích zemích, co se jazyku týče?
1: To je, já ti to popíšu přesně. A on říkal, já už na tebe kašlu, hele, protože to už si jde vyřídit sám, ty všude něco měníš, já už toho mám dost. A já jsem si říkal, je to zrádce, ať si trhne nohou. Mm-hmm. Já to tady jako vydržím chvíli. A tak jsem se asi na 3 hodiny zavřel do toho pokoje, který se mi jako nelíbil, protože on neměl výhled na moře a tak, jo, a dole pod tím byla nějaká air condition a prostě mě to tam nebavilo, nějaký hluk tam byl. A tak jsem si připravil několik anglických vět. Je možné vyměnit room, no good a tak. A tak jsem tam šel po těch 3 hodinách, říkal jsem si, a oni už se koupali všichni, že jo. Ne, a já jsem si to připravil všechno, šel jsem do té recepce, tam byla taková krásná černoška a já říkám, hello, a ona, hello, a já, please, my room no good, is it impossible, a něco, a teď jsem jí to řekl, takhle, a ona tak na mě chvíli koukala a pak povídá, sorry, do you speak English?
0: No a bylo po výměně.
1: No, ale pak jsme se domluvili a skutečně jsem ten pokoj vyměnil a měl jsem výhled na moře, ale pravda, ta výměna nebyla úplně jednoduchá, protože tam hned čekal pochop, který by odnesl naše zavazadla do toho druhého vyměněného pokoje. Tomu pochopovi bych musel dát minimálně tak $2 a já jsem si říkal, já si to odnesu sám. A tak jsem s těma kuframa utek před tím černochem, který byl asi o 3 hlavy větší než já, ten mě stíhal a já jsem vždycky někde nechal část kufru a tu druhou jsem přesunul a byl jsem jako ilegální pracovník, jenomže v tom obrovském hotelu jsem zabloudil a nemohl jsem trefit s něma kuframa zpátky. A já jsem celý dopoledne věnoval přesunům a byl jsem úplně vyřízený.
0: A druhý den jste jeli domů.
1: Pak jsem šel do baru a druhý den jsme jeli domů.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Já jsem Petrovi několikrát v životě dobře poradil a Petr Jančeřík je člověk, který to dokáže ocenit, taky mě za to několikrát znectil. Ale teď se zcela vážně ptám, jestli pak si, Petře, dostal v životě někdy takovou radu, na kterou nikdy nemůžeš zapomenout. Jinými slovy, kdo nebo co ti v životě nejvíc pomohl?
1: No, já si myslím, že to je strašně důležitý, protože když ti někdo v životě nepomůže, ten život je opravdu tak složitý a tak těžký, že vyznat se v něm sám, to ani ty geniální člověk. Jako myslíš, i, na tebe, i na tebe to musí být hodně. Že? No, to, to život je jeden
0: z
1: nejtěžších.
0: No, někdy problém, to je pravda.
1: Ale faktem je, že když má člověk kliku na, na fajn lidi kolem sebe, je to úžasný. Já jsem už dlouho ženatý a připadá mi to, že jsem ženatý rok nebo dva, protože to krásně běží a je to, je to moc hezký. Ale co se týká, to jsou takový ty nejbližší lidi.
0: Čili to je Mirka určitě.
1: Mirka, no. Michal a prostě ta rodina. Ale my jsme měli ještě jednu velkou kliku. Michal se kdysi na filozofické fakultě setkal s panem profesorem Milanem Machovcem a my jsme se pak jako celá rodina vlastně stali takovými přáteli a jezdili jsme spolu na výlety a to ještě pan profesor mohl chodit a bylo, bylo to s ním úžasné. A to byl nesmírně, to jsem poznal, jak je to krásný, když je někdo fakt chytrý. To se mi třeba s tebou nestalo.
0: Jednou jsem mi to chtěl dokázat, přivezl si pana profesora Machovce i k nám,
1: no,
0: ale
1: ano.
0: To si koukal, jak jsme si hezky popovídali.
1: Ale je to pravda, on byl úžasný. A, ale jo, jo, jo, ty jsi mu hezky sekundoval, to zase klobouk dolů. A já jsem, já ho velmi rád cituju, velmi rád. A jedna z jeho úžasných rad je, když jsem mu vyprávěl, myslím, nevím, jestli to bylo o tobě, o jednom ze našich kolegů, a já jsem končil to vyprávění, říkal jsem, on je to trochu blázen, pane profesore. A on mi říkal, to není to nejhorší, pane kolego. Nejhorší je, když je s někým nuda. A toho já se držím.
0: To je pravda, to je pravda. No, máš ještě chviličku, že můžeš zazpomínat ještě na někoho jiného, můžeš, můžeš vyjmenovat víc lidí.
1: Těch lidí. Já jsem měl vždycky strašnou kliku na třeba učitele češtiny. Já si toho moc nepamatuju, ale můj učitel první českého jazyka, jazyka českého, byl na základní škole nějaký pan Vilímovský. Tomu se říkalo Vilímák samozřejmě. Aha. Já si pamatuju, jak moje maminka šla na aktiv a říkala mu, tak pane Vilímáku, jak to vypadá s tím? S tím naším klukem. A on říkal, teď už špatně, když mi říkáte pane Vilímáku. Jo, takže to byl výborný člověk. Pak jsem měl nějakého pana profesora Hůrku na střední škole a pana profesora Viktoru. To byli prostě skvělí lidi. Ale já, který jsem vůbec, ale vůbec nepochopil, co to je matematika, jsem měl taky skvělého pana profesora na, na té pedagogické fakultě, nějaký pan profesor Liška. A ten pochopil, že ze mě matematikus nikdy nebude. A nevyhodil mě z té školy. Jo. On pochopil, že se snad uživím i jinak bez té matematiky, ale vyhodil spoustu dalších jiných lidí, byl to velký postrach. A oni ho potom, protože vyhodil už moc lidí, tak ho pak vyhodili taky. Jo. A pak se mi ztratil a když můj synáček Michal byl na gymnáziu prvním rokem, tak přišel a říkal, prosím tě, ty znáš nějakého pana profesora Lišku? A ve mně úplně by se krve nedořezala. Já říkám, no znám, co je. A on říkal, mě učí na matematiku. A já jsem říkal, no to je strašný. Tak jsem tam šel potom, když byl aktiv a říkal jsem, pane profesore, prosím vás, a jak ten náš kluk, jak... A on tak otevřel ten svůj sešítek s těma známkama a povídá mi, to víte, jablko nepadá daleko od stromu.
2: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Nedávno projížděl jsem nabídku televizní programu a tam jsem najednou viděl Petra Janča říká v kuchařský čepici, no prosím, já jsem se vylekal.
1: No jo.
0: Já jsem se vylekal, protože jsem o tebe nikdy nic nejet.
1: Hele, to jsi se nevylekal sám. Já myslím, že se vylekala celá řada lidí. No. Celá řada lidí mi zase zavolala, že to je děsná sranda, že se na to rádi dívají. Já obdivuju lidi, kteří něco umějí. Jo. A když někdo umí vařit, to je koncert, to je nádhera. Jo. Notabene, já vím, že se to uvaří a že to někdo musí sníst. To by se jinak vyhodilo samozřejmě. A teď v době krize...
0: A ty se rád obětuješ.
1: Já se obětuju. Podívej se všichni, že je krize. Že jo. No krize může být, ale já dělám takový pořad, při kterým se aspoň najím. Jo, čili já bych u toho rád zůstal. Je fakt, že já nejsem žádný kuchař, že do toho tak jako pronikám, ale mým úkolem je, aby ten pořad byl jaksi lehký, aby tam byla nějaká legrace. Já vím, že to je těžký tohle, udělat legraci, ty se na mě tak díváš jako otázku v očích.
0: Kdo jí tam dělá tu legraci?
1: A proč tě tam vzali, že jo? Ale já se o to snažím. Je fakt, že třeba někomu to jako nemusí i sedět, jo? Že třeba si řekne, ježišmarja, co to je.
0: Ale dobrý, dobrý. Ale já na tebe koukám, ti to docela sluší. Děláš i nějaký pořad, ve kterém tě oblíkají?
1: To by nebylo špatný, no. Hmm. Jak teďko je nějaký nový pořad, nahá, vypadáš dobře, tak že bych...
0: Do toho nejdu teda, to se na mě nezlob.
1: My bychom mohli dělat nahý, vypadáš příšerně.
0: Přesně tak. Peťo, kromě vařícího show, děláš ještě nějaký pravidelný pořad?
1: Já už pravidelně nedělám skoro nic.
0: No počkej, ale pravidelně hraješ snad divadlo taky, ne?
1: Jo, já jsem hrál pár let u Luďka Soboty v jeho divadle a dělal jsem to strašně rád. Já mám Luďka rád a jeho humor jsem vždycky obdivoval. Je to prostě velmi osobitý komik. A teď mě přizval ke spolupráci František Ringo Čech a to jsem taky strašně rád a to se jako pyšním, protože si myslím, že to je jedna z velkých postav našeho showbiznisu a že to je strašně chytrý a velmi vtipný člověk. On mi teďko dává prachy, tak já to tak jako, víš.
0: Já jsem si říkal, že jsi se nějak rozjel teda.
1: Ne, ne, já se to myslím naprosto upřímně. To
0: co u něj děláš?
1: Já u něj hraju jednak bivoje v Dívčí válce, jsem tam.
0: To hraješ v mým starým kostýmu.
1: Ano, oni, přesně, oni říkali, hele, to už to si Langmajer tohle, to, jo, to si nosil ty a já nevím kdo všechno. A teď u něj hraju ještě v druhém představení, to se jmenuje Na Brusel, Vávro, teď se to hraje hodně a doufám, že to s naším předsednictvím neskončí, tenhle boom té hry. A já tam hraju poslance Václava, který je úplný idiot a Ringo říká, že mi to jde skvěle.
0: No, já si myslím, že jsi dlouho čekal na svou životní roli a už ji máš teda. Ne, ale cítila vážně. Moc ti děkuju, Petře, za tvoji příjemnou návštěvu na Tandemu. A jak jste určitě slyšeli, milí posluchači, Petr toho má hodně, ne na svědomí, ale co říct. Takže si teď můžeme slíbit, že se sejdeme třeba v Brzku zase a že nám popovídáš o tom, co děláš novýho.
1: To už skončilo, jo?
0: No, představ si to. No, doufám, že to bylo příjemný stejně jako pro nás.
1: Děkuju, tak já už teda jdu.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dobrý den a dobrý poslech pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou vám přeje výše jmenovaný a bude vás setkáním s českými písničkami provázet. Hned na začátku hrála dechová hudba Antonína Votavy, orchestrálku Antonína Borovičky Pozdrav z Hvozdů a bude pokračovat dalšími tituly. Dva jsou od pana kapelníka, Polka, co budeme tančit, Valčík první a poslední, písničku Dvě řeky má na svědomí kamarád Josef Končál a Ztracená láska Antonína Borovičky uzavře tento bloček s dechovou hudbou Antonína Votavy, s Josefem Opltem, Ivanou Brožovou a Svatovou Černou.

Zorka Kohoutová, stejně jako já, nezačínala svou cestu s muzikou zrovna dechovkou. Zpívala s tanečními orchestry do té doby, než jí pro tento žánr objevil její pozdější manžel Karel Waldauf. S ním natočila své největší hity, jako třeba Mládí nevybouřené, Tvé vlasy kvetou, maminko, Pod jednou střechou a mnohé další. Dnes jsem vám vybral Waldaufovu polku Málo tak málo, valčík Vladimíra Fuky Docela tichounce a písničku o Zorčině milované hudbě Kutálce, zpívá Zorka Kohoutová.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Ten si občas rád zaspívá s jihočeskou kapelou Zbožejáky. Dokonce se podílel i na nahrávce jejich alba s názvem Božejáci hrajte dál. Z něho si zahrajeme válc Rodná hrouda Vladimíra Fuky a Míly Cinka, Slow Fox Antonína Pechy na slova Jiřího Hájka Krása k nám přichází, klatoveckou polku Jana Lipolda a nakonec Hašlerovu Českou písničku.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Poberounská skupina Třehusk si velmi rychle našla své příznivce. Jak by ne? Umí rozdávat humor, staré české písničky, umělé i autorské, i kousek lidové poezie. Dnes tu od nich máme Vlak jede krajinou Franty Paula, Lidovou Mám domeček pod skalou a Dixík Milana Frýdla Já

Jsme u konce. Loučí se baboucí muzikou, já pozdravem a přáním brzkého shledání u muziky s Josefem Zímou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Pěknou neděli od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zahradnická. Jsem ráda, že i v novém roce se nic nemění na tom, že si záletová setkání se svými hosty dopřeji v čase, na který jste zvyklí, tedy v neděli po 9. hodině ráno. A přiznávám, že na to dnešní jsem se velmi těšila.
3: Napsal jsem velmi sprostou, stylově sprostou SMSku, aby si pan režisér nemyslel, že jsem nějaký suchár.
2: Viktor Preiss, držitel dvou cen TT, ceny Thálie, ceny Františka Filipovského, televizní ceny Elsa i rozhlasové ceny Neviditelný herec. Na jaře to budou 2 roky, co odehrál poslední představení v divadle na Vinohradech. Těšit se na něj letos můžete hlavně na televizních obrazovkách, v televizních filmech a pohádce. A teď i v záletech. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zahradnické.

0: Viktor Preiss se narodil v Praze, s rodiči vyrůstal v Karlíně. Po Říčanském gymnáziu vystudoval DAMU. Divadlo, film a televize, to je jeho profesní život. Přemýšlím o tom, co z jeho životopisu se ví méně. Možná to, že v televizi taky režíroval. Jeho hlas nás zve na taneční parket ve Stardance a slyšet ho můžete i jako hospodina v muzikálu Mephisto. A jste-li trochu ve stresu, můžete zalistovat knížkou, která se jmenuje Klídek nerve, kterou Viktor Preiss ilustroval Martinu Stropnickému. Moc si vážím toho, že jste přijal mé pozvání na zálety. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuju.
0: Musím přiznat, že rovnou mezi dveřmi jste mě absolutně dostal. Já jsem se na to dnešní setkání skutečně velmi těšila a vy, když jste přišel, tak jste vytáhl velkou modrou obálku, velké modré desky a v nich je váš obrázek. Já si moc vážím toho, že jste nějaký obrázek pro mě nakreslil a děkuju za to.
1: Já děkuju za to, že se vám líbí a že to třeba tematicky se strefilo do vašeho povolání.
0: Je tam balón a je tam Ikarus, který se vznáší.
1: Je tam takový Ikarus, ale moc vznášet mu to nejde, takže ho chrání anděl páně a drží ho na opratích.
0: Když sleduji vyhodnocení ankety o šarmantní osobnost roku, s napětím očekávám, kdo tuhletu anketu vyhraje. Díky téhle anketě si můžu sem do záletu pozvat i nějakého nevýchodočecha, což je vlastně váš případ. Kde se to zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové černé teď výjímá? Kde svítí?
1: Svítí na takové malé skřínce v pokoji a jelikož tam těch takových různých pozorností mám víc, tak skutečně jsou to lapače prachu, ale přesto tohle slunce září nejvíc.
0: Jestli si dobře vzpomínám, tak vám ho předávala vaše kolegyně z Vinohrad, paní Hana Maciuchová.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže jste se viděli po nějaké době s malou pauzičkou vaše setkání právě ano. V Hradci Králové.
1: Ano.
0: Na kolegyně, se kterou jste hrál určitě v mnoha divadelních představeních.
1: Dá se to tak říct, ano. My jsme spolu hráli na divadle docela často a vždycky to s Haničkou byla taková jakoby přesná, perfekciozní práce, protože ona si na to potrpí, zatímco já jsem možná trošičku vedle ní vlál.
0: Říkáte to velmi skromně. Myslím si, že kdybychom na stejné téma narazili s Hanou Maciuchovou, takže by ona říkala to též obráceném gardu. Říkala jsem taky, že jste vyrůstal v Karlíně, kolem Sakařovy vily, bývalého národního domu, kde dneska sídlí Český rozhlas, jste chodil už jako kluk?
1: Ano, já jsem věděl, že na tohle téma možná dojde. Karlín v dobách 50. let, kdy já jsem tady začal chodit do první třídy a 10 let jsem strávil v rozděleném bytě s druhou partají a pod Negrelliho viaduktem, kde byla špína Saze, na Hrabovce se plazily lanovky s uhlím do výtopny a tak dále. Takže mé dětství v tomto smyslu bylo černé. Jo. Jako černý Karlín a já, když jsem chodil do školy, tak si hal lítaly jiskry, jak se brousily různý železný, velmi objemný výrobky a všechno tak nějak páchlo a všechno kouřilo a já vlastně na ten Karlín jako takovej oproti tomu dnešnímu vzpomínám černě. Nosím černý brýle.

0: Viktor Preiss je mým dnešním hostem. Když se vrátím ještě právě do vašeho dětství, já třeba vnímám, že s odstupem času jsou moje myšlenky na rodiče, moji rodiče žijí ještě oba, daleko silnější a intenzivnější. Když vy teď vzpomenete na svoji maminku, jaká je ta nejsilnější vzpomínka, která se vám automaticky vynoří?
1: Nejsilnější vzpomínka je, ta byla zmíněna někde v nějakém rozhovoru, kdy ona jako herečka, tedy herečka samouk, protože neměla žádné vzdělání divadelní, jezdila se státní zájezdovou scénou, tehdy vesnickým divadlem, a jednou mě vyzvedla z takové okresní školy, abych přijel do Sezimova Ústí, respektive Tábora, kde hráli Johna Gabriela, nebo Johna Gabriela Borkmana od Ibsena, a její osud, nebo její příběh manželský a soukromí se tam jaksi přede mnou odehrával. A to byl můj nejsilnější zážitek, protože jsem to jako dítě prožíval. A všechno se mi to tam sešlo a spojilo. Rozvod rodičů, neschody, toulavej život, a tak jsem to prožíval, že jsem jako kluk tam prosmrkal kapesník. A to byl vlastně první nejsilnější divadelní zážitek. A i když to bylo v nějakém sále Sokolovny a hučeli tam, jak se říká, pilinový kamna a bylo tam horko a lidi možná byli lhostejní k tomu, co viděli, tak já jsem to prožil.
0: Vyprávěla vám někdy maminka o tom, jak do nemocnice, kde pracovala jako zdravotní sestra, přivezli po atentátu Reinharda Heydricha?
1: Ano, ona nám to vyprávěla v souvislosti třeba s genem, který točila se mu, nebo já s ní, paní Žezka Sumerová, a musela to být teda šílená, dusná doba, hrůzy plná, ale zase, ona byla 18-letá nebo 17-letá dívka, která tam prostě pracovala na infekčním oddělení, a pamatuje to, jak zatloukali okna právě na tom oddělení toho Heydricha, on tam umíral samozřejmě, a ona mezi tím se dostávala do situ, kdy začala bez děky jako mladá, bezproblémová a bez strachu stěhovat posléze zbraně z té Bulovky dolů do Karlína. No, ale zase mluvím o tom, protože ona to prožívala asi jinak, jako mladý člověk, který měl ty hranice strachu a obavy o svůj život posunutý někam do nedozírna.
0: Obrátím teď list. Vy jste se rozhodla pro Damu. S vaší ženou, tedy slečnou Drchalovou, jste se na Damu seznámili. Máte ještě před očima ten okamžik, kdy jste ji viděl poprvé? Řekli jste si něco?
1: Mám to velmi, velmi silně.

0: Takže to proběhlo naprosto mlčky?
1: Mlčky.
0: Neproběhlo slovo?
1: Ano, mlčky.
0: A když jste dneska odcházel, tak jste si řekli ahoj, jsem do vysílání Českého.
1: To jsme si řekli včera.
0: Když jste se naposledy viděli, ano. Rozumím. Starší syn Martin je herec, vystudoval DAMU. Dívala jsem se, že v loni natáčel asi 4 audioknihy. Umí s hlasem pracovat stejně jako vy?
1: Já musím pochválit, že tahle kategorie mu jde, nebo že ji dělá dobře. A byl bych rád, kdyby ho bavila a on měl té práce víc, práce, která by ho zajímala, pochopitelně.
0: Mladší syn je počítačový grafik, já jsem se totiž původně chtěla zeptat, po kom je on, ale když se dívám teď na vaše obrázky, tak je mi jasné, po kom on zdědil nadání a vy jste talent zdědil, teď myslím talent ke kreslení, po svém dědečkovi?
1: No, bez skromnosti, já nevím, jestli je to talent, jsou to pokusy pořád, že jo. Ale, abych se vrátil, no, můj děda byl jaksi vystudovaný avák, Akademie výtvarných umění, byl akademický malíř, taky přednášel jeden čas na výtvarnou výchovu tam a tak dále. A já jsem se s ním jako malej kluk podíval do ateliéru a prostě ta vůně barev a terpentínu, ta je něco jako divadelní vůně. Ten odér je podobný, je tam něco ve vzduchu, co celkem se velmi špatně definuje. No a já, on mě neučil kreslit nebo nic, jenom mě dal pár rád, jak velká je hlava, kolikrát se vejde do těla a tak dále, ale víceméně já jsem asi dýchal a polikal tu atmosféru. Takže nevím, jestli jako se dá mluvit o talentu, ale já tomu prostě říkám pokusy, no a člověk se tak nějak jako čas od času i v něčem třeba zlepší nebo něco víc pochopí, co třeba ten kámen vyžaduje nebo jakým způsobem se s ním má pracovat. On ten kámen je totiž strašně zázračný. A na papír, ten ostych před papírem je taky specifický pocit, ale před tím kamenem je teda, jak to už jednou uděláte, tak se to musí zbrousit, uděláte blbě, myslím, jo. Tak se to musí zbrousit a je to nevratný.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte druhé zálety roku 2019 s hercem Viktorem Preisem. Jak dlouho trval potlesk při vašem posledním představení, které jste odehrál s Tomášem Töpferem v tom představení, legendárním představení Vstupte?
2: Já nevím. To, jestli existuje nějaký záznam někde, tak asi by se to dalo změřit, ale víte, já jsem měl docela vděčný pocit. Já jsem neměl vůbec žádný sentimentální úskok. Já jsem byl šťastný.
1: A nepřišel ten sentiment ani teď, po tom roce a půl?
2: Ne, vůbec ne. A to si myslím, že je nejlepší výsledek.
1: Já se ještě vrátím k tomu momentu odchodu z divadla po tolika letech, která jste tam strávil. Z vaší šatny měla možnost natočit záběry režisérka Olga Sommerová. A prý jste tam některé věci nechal ve skřínce se vzkazem "to vše je volné". Co všechno zůstalo volné po vašem odchodu z divadelní
2: šatny? Ano, no, byly tam takový ty hezký zbytečnosti, já nevím, hřeben, nějaký líčidlo, nějaká tělka, protože já jsem ji potom už vůbec nepoužíval, já nevím, nějaký zlomvazky z premiér a tak, no, možná, že jsem tam dokonce nechal i něco na napití, možná nějaký hrníček a tak dále, skleničky.
1: A tušíte, kde ty věci teď jsou?
2: Ne, netuším, protože já jsem tam od té doby nevstoupil.
1: Ráda bych teď mluvila o tom, že jste nejenom herec, ale taky ilustrátor, režisér a dabér. A přiznám se, že ještě předtím, než jsem vlastně chystala to naše dnešní povídání, tak jsem tušila jen velmi málo o vašem, budete se teď zlobit, ale já to tak musím říct, výtvarném nadání Martina Stropnického, kniha Klid nerve, ta ale nebyla jediná. Vy jste například ilustroval i knihu svých rozhlasových rozhovorů.
2: To taky, protože se nám to zdálo příhodný. A potom docela zvláštní knížku, jelikož jsem slezl velké množství pražských věží, tak k tomu jsem udělal taky nějaký čvárenice, takový jakoby příležitostný. No a jelikož mám úlet v tom, a to je taky předmětem, na který já bych se vás zase zeptal. Miluju výšky a miluju rozhledy a miluju prostě obzor. Tak jsem v určitý krizový situaci životní, mě taková zvláštní období to bylo, byl hrozně vděčný za to, že jsem prostě měl tuhle příležitost poznávat neznámý věci, neznámý věže, na kterých třeba 40 let nikdo nebyl, nevěděl, kudy se tam. Takže to byl pro mě takový pravěk a objevování. No a z toho vznikly taky nějaký ty obrázky.
1: Mluvíme o vašem televizním seriálu, kdy jste byl průvodcem. Která z těch věží je pro vás tou nejsilnější vzpomínkou? Teď, když si vybavíte to, kolik jste jich prošel, tak přeci jenom, jestli se dá říct, možná by Hanička Maciuchová řekla, že je to nefér otázka, když se ptáme a chceme vybrat z mnoha věcí jednu nej, ale přeci jenom nenašla by se nějaká.
2: No, ono by to, tak je to těžká otázka, ne nefér, ale zamýšlím se, a když jsem vylez asi po 7-metrovým nebo dokonce 8-metrovým kovovým žebříku z kaple na ochoz svatovický věže, kde na té balustrádě gotický jsem stál jenom jaksi na rozkročených nohách a chodidlech, kde tam byla vůle jenom chodidla. A díval jsem se na tu druhou věž, ze který mě točili. Vlastně jsem tam neměl žádnou oporu. Oni ty výlezy jsou jednodušší než se stupy.
1: To znáte, to tak bývá.
2: Takže tam jsem teda cítil, co je to za sílu a co to je za architekturu a co to je vlastně za město.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Viktor Preiss je mým dnešním hostem. Zmínili jsme dědečka a já jsem někde četla, že jste spolu s ním jezdil i na chatu někde u Berouna. A protože Beroun je zároveň rodným krajem mých rodičů a jak jsem v seriálu České televize Tajemství rodu, kterého jste se mimochodem taky kdysi účastnil, zjistila, moje část rodiny jsou pastevci z oblasti Brd, z Berounska a z Karlštejnska. Teď k té vaší chatě. Našel jste tam s dědečkem čas a vedl vás on právě k těm prvním třeba malířským počinům v uvozovkách?
2: No, ono to bude působit až kýčovitě, ale babička se mnou chodila takovou stezkou, která byla samozřejmě v těch dětských letech, vždycky je všechno větší, rozlehlejší. Když to vidíte potom do dospělosti, tak jakoby se ten svět zmenšoval, ale byl tam takový háječek, jako kdyby to namaloval malíř Slavíček, tenkých bříz, jo, a my jsme si vždycky lehli s babičkou a prostě ty zážitky, to, že jsem u nich vyrůstal a nějakým způsobem se o mě úžasně stará, a jsem jim za to dneska vděčný. Jsme si vždycky lehli na takovou stráň a říkali jsme, Ježišmarja, podívej se, jaký ten brak má tvar a kde má nos a tak. A vlastně to byla taková nenápadná cvičení dětské fantazie. No a děda stál několik metrů od nás, měl trojnožku a plátno a maloval pole vlčích máků. Jo. Je to, když to dáte dohromady ten obraz, tak je to kýč, ale bylo to krásný a já si to do dneška pamatuju, byl horký den, no a děda potom složil plátno a šli jsme k té chatičce, kde byla jenom studánka, chodili jsme tam z konví a tak dále. A já jsem se tam kdysi po letech vydal, samozřejmě ze mě vytryskla hned básnička a tak dále. A tak taky k tomu mám takovýhle sklony, když chci něco formulovat, tak prostě to musím napsat. A objevil jsem tu chatu, dneska už je to asi o něčem jiným, ale tenkrát tam ještě stála bez úpravy a byla tam taková schnilá, doma stlučená lampička, kterou asi dělal děda, taková lucerna, do které se dávala svíčka. Tak já jsem udělal takovou svatokrádež, že jsem si tu lucernu, která tam zbyla po nás, vzal a mám ji do dneška u sebe. To je jediná vzpomínka. Dneska už je tam prý chata velice pěkná, ale už to není ta jedna místnostka vylepená denním tiskem a ta lednička v uvozovkách, kde se máslo plavalo ve vodě a kde se pro vodu chodilo ke studánce. No.
1: Teď Viktor Preiss jako dabér za roli Robina Williamse v komedii Táta v sukni jste získal v roce 1995 tuším cenu Františka Filipovského a o 4 roky později jste dostal tu cenu znovu za titulní roli ve filmu Oscar Wilde dubbing.
2: Já dneska už neumím dabovat způsobem, který je samozřejmě podle počítačových kódů a tak dále a takzvaně dokud to jde, tak pojedem. Jo. Já jsem, je mi to strašně trošičku žinantní, že člověk musí, když my jsme a za nás a tak dále, to, co se prostě tady asi možná v jiných podobách opakuje. Ty začátky v dabingu byly velice poctivý a velice obohacující, co se týče řemesla a toho, jak to zvládnout. No, dneska už je to někde úplně jinak a já bych ani touto rychlostí neuměl pracovat a v podmínkách, jakých se pracuje, třeba i v soukromých studiích, o studiích České televize nemluvě, ale chce to velkou zručnost, chce to velký postřeh a velkou míru, bych řekl, řemesla. A já se domnívám, že po té přestávce, jelikož už dabing nedělám, bych se do toho zase velice dlouho vpravoval a prostě už nejsem asi tak rychlej a už nejsem tak obratnej a vycvičenej.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Markéty Aleny Zárybnické.
1: S Viktorem Prajzem si povídáme v dnešních záletech. Velkou sledovanost měl v České televizi seriál Dubbing Street. Tam jste si zahrál tak trochu vlastně sám sebe. Jak dlouho vás režisér Petr Zelenka musel přemlouvat? Prý dokonce u jiných herců neobstál, ale ti, u kterých obstál, sklidili opravdovský aplaus. Jak to bylo u vás?
2: No, já jsem byl na konci velmi šťastný a bavil jsem se. Jo? Ale tam nebyla věta bez prostého slova a já nejsem moralista, nebo já se dokážu být docela šťavnatý, tak jsem si říkal, no tak tohle to je zase, co to je. A tak, no. A tak jsem to odmít, protože stačí mi jeden pohled na ženu, která třeba, já říkám, prosím tě, přečti si to. A říkal, no to já nevím, jestli by zrovna tohle musel dělat a tak dále. No a když jsem to odmítnul, napsal jsem velmi sprostou, stylově sprostou SMS-ku, aby si pan režisér nemyslel, že jsem nějaký suchar. Že to odmítám a on mě opáčil potom, že mě řídí asi manželka, proto to nechci dělat. A já, nějaká moje ješitnost muská si říká, tak víte co, tak já do toho půjdu. No a byl jsem šťastný, protože se bavili jednak všichni. Já jsem tam byl s panem Krobotem, kterého se mi podařilo na minutu odbourat. Smál se a on, když se směje, tak se směje krásně. Takže já jsem v té společnosti byl šťastný, já mám rád ty Davičáky.
1: Jste bezkonkurečně nejúspěšnějším neviditelným hercem v historii ankety, kterou vyhlašuje Týdeník rozhlas a Český rozhlas za herecké výkony na vlnách Českého rozhlasu. Kolik času vám zabere příprava na rozhlasovou hru? Liší se to nějak od té divadelní?
2: No tak ta příprava je poctivá. No tak nejde o to jenom si to přečíst, že jo. Já musím říct, že některé věci s velkým předstihem chci mít doma a čtu si je a nějakým způsobem o nich musím přemýšlet, že jo. Takže to není jenom o tom, že vezmete text a na první dobrou ji přečtete v rádiu, to nelze. Takže já bych nepodceňoval vůbec tu rozhlasovou přípravu. Naopak zase opět zažil jsem režiséry, kteří vyžadovali velice, velice detailní práci a i bylo jich moc, mohl bych je jmenovat Melč, Horčička, Anička Kofránková a další.
1: Když jsem si troufla a poprosila Viktora Prajze o rozhovor v dnešních záletech, měla jsem obrovskou radost z jeho rychlé a vstřícné reakce. A z té jsem se mimochodem dozvěděla i to, na čem právě Viktor Prajs pracuje. A o tom bych teď ráda s vámi mluvila. Vy jste totiž v mailu kromě jiného napsal, dotáčím teď filmovou pohádku po různých místech Česka. Měl jste na mysli Hodinářova učně?
2: Ano, ano. Pohádka se jmenuje Hodinářův učeň a hraje v ní spousta prýma lidí, kvůli kterým jsem taky do toho šel. Paní režisérku Jitku Rudolfovou jsem dosud neznal, takže jsme se potkali při práci, ale s výběrem jejich v uvozovkách lidí, který znal jako přátelé a tak dále. A zdálo se mi, že ta pohádka měla výtvarnou i jaksi velkorysou podobu, třeba ve výběru lokalit a tak dále. Takže chovám v sobě takovou malou naději, že to nebylo zbytečný.
1: Když mluvíte o těch lokalitách, točili jste prý v Krkonoších taky?
2: Oni, já ne, ale já zase velký cestovatel nejsem, ale samozřejmě točilo se na Jablonecku, Friedland v Čechách, nedaleko Litoměřic a tak dále. Nicméně bylo to pro mě 15 dní cestování, tak oni jsou už mladší a taky odvážnější, takže jim to ne.

0: Viktor Preiss je mým dnešním hostem. Vzpomínám si, že v jednom vašem rozhovoru pro týdeník Rozhlas bylo napsáno, že jste se na rozhovor připravil, podíval jste se do slovníku a zjistil jste si, co přesně znamená slovo šarmantní. A našel jste roztomilou okouzlující osobnost. Soudě, podle těchto přívlastků, myslím si, že by si zasloužila anketu o šarmantní osobnost vyhrát i vaše žena.
1: No, tam jde jenom o to, jaká je ochota přijmout takové ocenění a tak dále. Ona je tomu všemu taková velmi rezervovaná, jako nemá ráda.
0: To, co souvisí.
1: To, co s tím souvisí, jako ale řečeno diplomaticky. A já musím říct, že si nejsme nepodobný, já jenom samozřejmě plním nějaký přání, který se mi nakonec stane jako příjemný. Nechci vám teďka skládat takovou nějakou falešnou poklonu, ale jak bych to řekl, ono je problematický třeba jít vůbec někam do společnosti, protože ta společnost vyžaduje nějakou aktivitu, nějakou energii a ono je to docela vyčerpávající, zvlášť v určitém věku. Teď se nestylizuju. Víte to sama podle sebe, prostě ten styk s velkou společností, s médií, který si vás vždycky nějakým způsobem, když budou chtít, najdou nebo okomentujou.
0: A přizpůsobí si vás někdy.
1: A přizpůsobí si vás a vymyslej si na vás něco.
0: Pozdravte moc vaši ženu, pro nás tou šarmantní osobností je, souhlasíte?
1: Souhlasím.
0: Na závěr tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou seděl ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice, pan Jiří Kánský, a tady je jeho otázka pro vás.
2: Rád bych se ho zeptal, kdyby mu kouzelný dědeček nabídl, že mu splní jakékoliv přání, tak co by si pan Viktor Preiss přál?
1: Já bych si něco přál, ale nemůžu to zveřejnit, protože je to natolik intimní a natolik je to rodičovské přání, že bych to nerad rozváděl, ale přál bych si, aby ten kouzelný dědeček pomohl.
0: A příští neděli tu budeme trávit na horách v Krkonoších s mužem, který se narodil ve Vrchlabí a žije ve Špindlerově mlýně. Mým hostem bude ředitel ski areálu, pan René Hroneš. Prostor pro vás, na co byste se ho chtěl zeptat?
1: Já nějaký horál nejsem, ale jako něco jsem si jel, ale už se bojím a tak. A jezdím občas se synem, s tím mladším, proč to uvádím, abych se dostal k tomu do pece pod Sněžkou a ten pán mě občas někam vyved, kam se nesmělo a tak. A najednou jsem zjistil, že ta pec pod Sněžkou je v zimě absolutní Václavák. Že je tam větší smrad než v Praze. Možná bych se ho zeptal na to, co ho jako horala bolí, co ho na horách teď mrzí, co by změnil radikálně, nebo co by omezil na horách tak, aby se zase vrátili do určitý podoby s kouzlem výletů a přírody takový, jaký jsme ji znali třeba my.
0: Budu moc ráda tlumočit příští týden, kdy budu o Krkonoších mluvit se svým dalším hostem. Tak si říkám, že jsou někdy v záletech okamžiky, že bychom měli točit zálety na pokračování. Dívám se teď tady přes dvojité sklo do režie na Zdeňka Nováka, což kdybychom někdy udělali zálety na pokračování. Jemně pokyvuje hlavou, možná výzva pro nás. A když dovolíte, pane Preissi, vy jste, když jste vstoupil sem, měli jednu úžasnou nabídku. Kromě toho, že jste mi předal nádherný obrázek, který mě teď bude chránit, tak jste měli ještě jednu nabídku a já si troufale tvrdím říct, že bych ji ráda využila.
1: Já jsem zmínil to, že přicházím ze spoustou otázek na vás a vždycky mě baví obrátit ten gard a najednou být zpovídajícím než zpovídaným. To je mě daleko příjemnější. Tak když dovolíte, já zkusím si připravit pár otázek, které doufám nebudou úplně hloupé, a budu se těšit na setkání.
0: Já už dopředu se teď těším na to, že se společně zase v záletech v tom obráceném gardu spolu potkáme. Já děkuji za to, že jste tu nabídku udělal a moc se na to těším.
1: Takže naschledanou.
0: Domluveno, naschledanou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: Zdravím vás, vážení a milí posluchači, a je to tak. Taky dnes se můžete v pohodovém ránu těšit na písničky, které máme rádi už nějaký ten rok, tedy na ověřené evergreeny, či chcete-li písničky pro pamětníky. Zaspívají je Eva Pilarová, Valdemar Matuška, Pavel Bobek, Marta Kubišová, Věra Martinová a nebo také Mirej Mathieu. Jestli patříte mezi její fanoušky, podobně jako můj kolega z Dvojky a z Pohody, Ondřej Kepka, tak vás to jistě potěší. Také vám povíme, kde a jak si najdete nejpřesnější předpověď počasí pro vaši dovolenou. A naším pohodářem bude už za chvíli další kolega, novinář a spisovatel Aleš Palán, který mimo jiné prohlásil, zážitky není nutné plánovat, stanou se sami. Jak to myslel, tak na to se ho nejspíš taky už za chvíli zeptám. Tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: No a začali jsme to hudebně krásně, prázdninově, připadám si, jako kdybych seděl někde u táboráku. A na telefonu mám kolegu, novináře, publicistu, spisovatele, Aleše Palána. Přeji krásné ráno.
3: Dobrý den.
2: No, začaly nám prázdniny, jak jsem naznačil. Zdali pak jste vzpomněl na to, že mohli začínat i vám, protože jste nedostudovaný pedagog, pokud se nepletu.
3: Já jsem předstíral studium na pedagogické škole pouze do té doby, než jsem se vyhnul služby vlasti, tedy dvouleté povinné vojenské služby. Takže to byl takový plán B a pedagogem jsem se nikdy neměl stát, což jistě generace studentů oceňují.
2: No nicméně, ale pokud vím z vašeho životopisu, tak přece jenom jste nějaký čas učil, ovšem na vysoké škole. Na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze.
3: To jsem učil tvůrčí psaní a to bylo krásný. A s bývalými studenty jsem pořád v kontaktu, kdy jsme na pár knížkách se společně podívali. To byla radost.
2: Ostatně kontakt nás živí, že publicisty, novináře, vy jste prorazil třeba i tím, že jste vedl celou řadu velice zajímavých knižních rozhovorů. Tak si říkám mezi námi kolegy, co musí mít osobnost, aby vás zaujala a chtěl jste s ní vést dialog, rozhovor?
3: Musím se dostat do takového módu, že bych vlastně ani nečekal, že takový člověk může být, že bych si ho neuměl představit a vysnít, že jeho postoji, jeho životním během, jeho názory jsem tak překvapen, ale možná je to tím, že mám špatnou fantazii. Jsem tak překvapen, že si říkám, ty brďo, jako takovýhle člověk může existovat. Tak to je něco pro mě, to mě láká, ty nový kontinenty, nový ostrovy.
2: Aha, s tím chci být, s tím chci povídat. Jak dlouho vzniká takový jeden knižní rozhovor, tedy váš knižní rozhovor?
3: Já jsem pomalej, takže jsou to i roky. Když je to nějaká kompilace, třeba Šumavští samotáři v knize Raději ze šílet v divočině, tak tam je 8 rozhovorů a každý z nich vznikal třeba několik měsíců toho povídání, samozřejmě ne každý den, ale s přestávkami, a pak několik měsíců zpracování toho konkrétního rozhovoru, krát 8. Hmm. A když je to příběh jednoho člověka, tak to skutečně trvá roky, myslím, že maximum jsem měl asi 4-5 let.
2: Takže jste rád trávil čas s Miloněm Čepelkou, Petrem Esterkou.
3: Jo, krásný, Marie Svatošová, krásný lidi.
2: A s řadou dalších. No a Šumava, to je vaše láska. I poslední kniha, nekorektní průvodce Šumavou, že?
3: Je to edice nakladatelství Moto za tichem, kdy je smyslem nacházet skrytá, opuštěná místa, kde člověk může být sám se sebou a s přírodou. A já jsem se rozhodl, když mě nabídli Šumavu, to udělat, to se takhle rozdávají pohoří v nakladatelství Motu.
2: Dostanete pohoří.
3: Ještě jsou nějaký volný, doporučuji.
2: Děkuju.
3: Jste nějaký rychle zamluvit. A je pak úplně vaše a můžete si s ním dělat, co chcete. A já jsem si s Šumavy dělal legraci. Je to legrace někdy laskavá, někdy taková trošku třeskutá a vzal jsem to hledání ticha doslova, takže to podporuje, tak to máme rádi a co ticho ruší, třeba tetřes, ten je hodně hlasitý, tak to my rádi nemáme.
2: Ale uvědomujete si jednu důležitou věc, kterou já tedy jako tvůrce nejrůznějších právě místopisných, ať už knih a nebo reportáží, že vlastně my na ta místa, která jsou krásná tím, že jsou bez lidí, ty lidi zveme?
3: My jsme vlastně kolezi v tom a v tom a já jsem toho průvodce upgradeoval ještě tak, že třeba tu místo popíšu, ale neprozradím, kde je.
2: Aha, no, tak to budu muset začít dělat takto.
3: ale jenom několikrát.
2: Rozumím. No a kde budou vaše prázdniny tedy, jestli se mohu zeptat?
3: Moje prázdniny prázdniny budou částečně v obytném autě, který jsem si před pár lety pořídil a mě to v létě láká, jak není ta klimatická změna, tak mě to láká na sever, takže loni jsem byl v Pobaltí, takže možná si to zopakuju, ale po včerejších liácích teď v Jihlavě máme 10 cm vody ve sklepě, takže možná strávím část léta sklepní prací.
2: Ano, vysáváním, vysoušením.
3: Tak.
2: Chápu, no tak to držím palce, aby všechno dobře dopadlo. A poděkuju teda za tohle hezké ranní povídání a utíkejte do sklepa, no.
3: Aby jo, děkuju.
2: Ta voda neudělala nějakou paseku.
3: Všem přeju vody, ale trošku jiný vody, ať je lidem krásně.
2: Přesně tak a nejlépe ani ty 2 či 5 centimetrové kroupy, které někde padaly včera v jižních Čechách, aby dnes už nepadaly.
3: Jo, to jsme tady taky v okolí měli.
2: Taky.
3: My si takhle na Vysočině žijeme.
2: Jo, vy si užíváte tedy, no. To no, u nás v Českém ráji naštěstí nic podobného se nedělo, pouze foukalo. Ale co to zase odneslo, no, tak to si člověk nevybere. Tak já moc děkuju.
3: Rozhodně. Já taky. Mějte se krásně, pěkný den, pěkná léto.
2: Hezký den, krásné prázdniny.
3: Naschledanou.
2: Tak. To jsme, vážení, vstávali s Pohodářem, kterým byl spisovatel, publicista, novinář Aleš Palán. Posloucháte Pohodové ráno.

Bon matin, monsieur, madame, dobré ráno, dámy a pánové. Pokud máte rádi Francii, francouzštinu, tamnější kulturu, kuchyni a vína, francouzskou módu a esprit, tak vám dnes v pohodovém ránu udělám radost. A to tedy moc rád, protože já jsem byl frankofil odmala. Pochopitelně nejprve díky třem mušketýrům, ale i mušketýrům 15-letým, hraběti Monte Cristo, Verneovkám, anebo knížkám Antoine de Saint-Exupéryho, kterým jsem jako kluk propadl. Potom jsem na Gimplu začal studovat francouzštinu, pokračoval jsem v tom i na vysoké škole a udělal jsem si státnice z tohoto jazyka a Francii jsem mnohokrát navštívil. Naposledy před pár týdny. Ovšem nejlepší bylo, když tam naše dcera Karolína se svým mužem nějaký ten rok žila.

0: to jsme tam vlastně taky byli tak trochu doma. Mám pochopitelně celou řadu přátel a kamarádů, kteří mají rovněž Francii rádi. Nejen náš zeťák Pavel, ale také kolega Honza Šmíd, kamarádky, herečky Ilona Svobodová a Tereza Kostková, zpěvačka Radka Fischerová, a nebo kamarád z nejmilejších, herec, režisér, moderátor a kolega z Dvojky i z Pohody Ondra Kepka. No a právě on mě k těmto ranním vzpomínkám vlastně inspiroval svojí glosou, kterou jsem dnes ráno našel v programu tohoto pohodového rána. Voilà, aneb, tady je.
1: Když jsem na billboardech zahlédl známý portrét francouzské legendární zpěvačky Mireille Mathieu, přiznám se, že jsem byl naprosto šokován, že mohu navštívit její koncert. Vzpomněl jsem si, jak jsme od tety z Ameriky dostali jako veledar původní LPčko s jejím výběrem. Rodiče její s nadšením poslouchali. Milovali francouzský šanzon a tuto lásku jsem převzal i já. Všemu dominovala dvojice úžasných mužů, Gilbert Bécaud a Charles Aznavour. A samozřejmě byla tady i Mireille Mathieu. Svým způsobem tak trochu v jejich stínu, neboť byla považována spíše za popovou zpěvačku než za šanzonierku. O královně Edith Piaf ani nemluvím. A samozřejmě přicházely další jména. Skvělí Francouzi, Jacques Brel. Některé skladby jsem začal používat i jako první podkresy mých amatérských filmečků, takže se hrály pořád dokola, když jsem pyšně rodině promítal své filmy z prázdnin, z Vánoc a později třeba z našich geologických exkurzí na pražském gymnáziu Jana Nerudy. Mireille Mathieu a já ji uvidím naživo. V podstatě zmotnění mé dětské fantazie. A pak přišla obava. Obava, jestli se dětský sen naplní a jestli to vlastně nebude takový soucitný okamžik, kdy všichni v sále zažijeme loučení slavné legendy a budeme si připomínat její silné roky. Dokonce jsem i chvilku přemýšlel, jestli na ten koncert vůbec půjdu. Šel jsem. Zažil jsem šok. Nejenže jsme nevzpomínali na její silnější léta, ale mám pocit, že některé písně v porovnání s těmi nahrávkami ještě dokázala posílit, najít v nich další rovinu, hloubku. A když zazněla slavná hymna lásky, kterou převzala po své velké učitelce Edith Piaf, sál doslova bublal emocemi. Magická chvilka. Chvilka, která hýbala davem. Bylo to jedinečné setkání. Slzy se míchaly s rytmickým nadšením. A přiznám se, že teď, když si pustím některé písně, tak při nich nedokážu normálně fungovat, normálně pracovat. Jsou tak emočně silné, že se mi propojí okamžik v sále. Nechám stranou její osobní život a společenské postoje. Jako umělkyně mě naprosto dostala. Klobouk dolů, paní Mathieu.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jaké bude dnes počasí, to nám určitě poví meteorolog České televize Pavel Karas. Přeji pěkné ráno.
2: Krásné ráno.
1: A jak vypadá předpověď na dnešek?
2: Přes Česko bude postupovat studená fronta, čekáme oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojedinělé, na západě Čech pak místy přehánky nebo bouřky, večer ale dorazí od jeho západu přehánky a bouřky četnější a můžou být i silné, to znamená, že je doprovodí přívalový déšť s úhrn kolem 40 mm, kroupy o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 a 32 stupni, na západě chladněji s teplotou kolem 25, na jihovýchodě ale teplota ještě vyšplhá až na 36 stupňů. Vár bude slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr, který bude v bouřkách zesilovat a biometeorologická zátěž zůstává na nejvyšším stupni.
1: Tolik z Kavčích hor meteorolog Pavel Karas. Děkuji, naslyšenou.
2: Rádo se stalo a přeju krásný den.
1: A pro vás mám vážení radu, nezapomeňte deštník, nebo vlastně spíš pláštěnku, protože v tom větru asi deštník nebude moc platný. No a pěkný den.

0: Marta Kubišová v pohodovém ránu dospívala jednu ze svých doslova legendárních písní a teď už je tady naše bylinková lékárna a v ní rostlinka, které se pro její typickou sladkou chuť někdy říkává sladké dřevo. Ano, lékořice. Pochází z Asie, kde ji už tisíce let používají v přírodní medicíně. U nás lékořici známe spíš jako sladidlo do bonbonů anebo do žvíkaček. Jistě znáte také takzvané pendreky, ale přidává se také do pastilek proti kašli a nealkoholických nápojů anebo piva. A to zdaleka není všechno, jak teď uslyšíte od Evy Bucharové.
1: V kořenu lékořice najdeme škrob, saponiny, sacharidy i silice. Velmi dobře působí při zažívacích potížích, tedy při zácpě, nadýmání a podobně. Lékořice umí pomoci také v případě komplikací s různými záněty. Obsahuje sladkou látku, která je dokonce mnohem sladší než běžný cukr. Právě tahle látka pomáhá při léčbě žaludečních vředů. Žaludeční vředy, někdy se jim taky říká peptické vředy, vznikají narušením sliznice žaludku. Projevují se bolestí břicha, nevolností, nechutenstvím. A výtažky z kořenu lékořice se už po staletí používají k léčbě těchto vředů. Při léčbě se uplatní i antibakteriální účinky lékořice. Lékořicový extrakt má černou barvu a stejně tak jsou černé cukrovinky z lékořice vyráběné. A pojďme si uvařit čaj z lékořice. Jak na to? Půl lžičky drceného kořene zalijte 3 deci vařící vody. Nechte 1/4 hodiny louhovat a zceďte.

No, bylo by ideální vědět přesně, jaké počasí nás čeká během dovolené. Nemuseli bychom si potom brát dvojí oblečení, pro déšť i pro slunce, jenomže desetidenní předpovědi bývají jenom přibližné. Ovšem přesto může ledacos napovědět, když se jednotlivé meteorologické modely shodují. A my vám za chvíli v pohodovém ránu povíme, kde to najdete. Jenom co dospívá Lilka Ročáková. No, máme léto, horké léto.

0: pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenže když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují skoro všechny numerické modely, ať už celosvětové a nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na naší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Eva Kézrová, Český rozhlas. Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km², globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: O tomhle filmu nám zpíval Viktor Sodoma a jak se tak dívám na hodiny, tak dnešní pohodové ráno s datem 30. června 2026 bude pomalu končit, protože do 9. hodiny dopolední zbývá už jenom 6,5 minuty. A tak ještě předtím, než vám pustím poslední písničky, tak bych vám rád pověděl, co vás u nás čeká. Tak za malou chvíli po 9. hodině tandem Jana Rosáka, hostem bude zpěvačka a malířka Vlasta Kahovcová, vrátíme se do roku 2011. Po 10. hodině okouzlení slovem s Luďkem Munzarem a Františkem Novotným a rok 2015 a slovíčka, která přinesli do našeho jazyka výtvarníci, a od 11 hodin kolotoč, tedy mozaika zajímavostí z domova i ze světa s Martinou Hinkovou Vrbovou. Já bych rád ještě pogratuloval všem šárkám, které právě dnes slaví svůj svátek, tak milé dámy, užijte si to co nejlépe a v tomto okamžiku už se s vámi vážení loučím a přeji krásný letní den, tak si ho užijte.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás opět všechny zdraví Jan Rosák. Mým dnešním hostem je sympatická usměvavá žena, která díky jednomu ze svých talentů projela ku světa. Říkám jednomu ze svých talentů, protože ona vládne hned několika můzám. Znáte ji jako zpěvačku, ale možná, a jestli ne, tak ji dneska poznáte jako malířku půvabných obrazů a obrázků. Vítám Vlastu Kahovcovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já si myslím, že začneme nějakým hitem, kde vás pochopitelně taky uslyšíme.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Tak to byla půvabná písnička, ve které se vyřádila jak Jitka Zelenková, tak i Vlasta Kahovcová a ještě někdo?
1: Jarmila Gerlová.
0: Jarmila Gerlová. Písnička, která je jednou z mnoha, které jste vy Vlasto natočila s Jitkou Zelenkou, ale nejenom s ní. Ale k tomu vašemu zpívání se dostaneme samozřejmě za chviličku, protože my vždycky návštěvu našeho hosta na Tandemu rozjíždíme, tak říkajíc, přes jeho dětství. To znamená, zkuste zavzpomínat na to, kde jste se narodila, kde jste dětství trávila, jaké bylo, vy máte taky slavného bratra.
1: Ano.
0: No,
1: ano.
0: Tak to všechno můžeme teď ještě probrat. Tak.
1: Tak dětství. Narodila jsem se v Praze, jsem čistokrevná Praška. Narodila jsem se na Národní třídě 7, číslo 7, kde je kavárna.
0: To je úplně, to je
1: Viola, tam je ve Viole přímo.
0: Srdce Prahy
1: to je
0: přímo.
1: Srdce Prahy přímo. No. Kde tam měl můj dědeček byt a tak dále. My jsme tam u něj bydleli. No samozřejmě já jsem se narodila teda u Apolináře, jako skoro téměř všichni Pražáci. No, dětství jsem trávila v podstatě nejen v Praze, ale hlavně na osadě Kondor u Jílovýho. Tam byly začátky mýho zpívání, mýho a bráchovýho. Že můj tatínek byl muzikant, ten hrál na několik hudebních nástrojů, maminka taky, a tam se zpívalo, protože tenkrát, protože já jsem samozřejmě se narodila v minulém století, takže tenkrát nebyla ani rádio,
0: jako
1: ani
0: televize,
1: jako
0: ano.
1: Většina z nás. Takže tam se zpívalo. Každý den se tam zpívalo v takový rokli.
0: Na té osadě.
1: Na té osadě.
0: Že to je pravda v těch osadách, ale opravdu se zrodilo spousta dobrých zpěváků,
1: ano.
0: Protože tam se hodně dobře zpívalo.
1: Tam
0: taky.
1: Se hodně.
0: Sešlo se vždycky takových 5-6 kytaristů. Ano, ohně,
1: ano.
0: Že?
1: No. Harmoniky, housle. Ano, taky. Ano. Můj táta hrál na křídlovku, tak ještě na křídlovku. A to bylo uprostřed lesa, tam to krásně znělo. A tam vznikly, tam byly ty počátky toho mýho jakože zpívání, tam jsem mě jako načuchla, já i brácha.
0: Někdo vám pravděpodobně řekl, tam Vlastičko, tobě to dej. Nějak, ty by se s tím měla zabývat trošičku hlouběji, je to tak?
1: Já myslím, že ne, tam ne. Se to takhle neřešilo. Ne. Ne, tam se neřešilo, tam to bylo tak, jako kdo co uměl, kdo zpíval. Jo. Samozřejmě byli vyloučení ty, co neuměli zpívat.
0: Jasně,
1: ale
0: jasně.
1: Tam tenkrát nebyl nikdo, kdo neuměl. Že všichni uměli zpívat, tak nějak.
0: Tak někdy dělal jenom Brumendo takový, ano.
1: Tak.
0: No, ale tím pádem, když teda, jak si vám nikdo neřekl, Vlastičku, běž okamžitě na konzervatoř, protože to umíš, tak jste možná měla touhu dělat něco jiného. Možná, že už jste tehdy i kreslila.
1: Já jsem tenkrát jako nejenom trošku zpívala, protože jsem jako ve škole a tak dále, ale já jsem hlavně taky malovala, teda ono to tak jako šlo ruku v ruce, takže jsem malovala a maminka v těch nějakých letech, když jsem ukončila základní 9letou školu, tak měla pocit, že bych měla teda malovat a tak mě přihlásila na, tenkrát se to jmenovalo Střední průmyslová škola bytové tvorby. A tak mě tam přihlásila a všichni jsme, já jsem říkala, mami, já nevím, já radši půjdu na kadeřnici a tak, jako. A říkala, mlč, tady budeš, tady, no já jsem prostě.
0: To byla rozumná maminka.
1: Rozumná maminka a my jsme 4 roky, udělala jsem talentovky a 4 roky jsme seděli s Věrou Křesadlovou v poslední lavici, pak se to přejmenovalo po roce na Střední umělecko-průmyslovou školu, no tu jsem prostě absolvovala a shodou okolností se mi to vrátilo, že můj syn tam taky maturoval, ještě tam maturoval, druhou maturitu si udělal a teď tam učí.
0: Poslyšte, jestli pak náhodou mě zaznělo to jméno Věra Křesadlová, tak mě cinklo mi tady tím semaforem. Jestli náhodou Věra nebyla za tím, že jste pak taky šla do semaforu?
1: No nebyla, ale ne. Náhodou, ne, ona tam byla po mně. Já jsem tam v podstatě po škole nezačala se malovat a nezačala jsem dělat to, co mě tam naučili, ale udělala jsem konkurs, protože tenkrát jsem chodila s Jirkou Štajdlem, velkou lásku, a ten mě řekl o konkurzu v semaforu, a protože my už jsme předtím měli školní divadlo a tam jsme zpívali právě s tou Věrou a s bráchou, kterýho jsem tam přitáhla. Takže jsem udělala ten konkurs a tenkrát jsem ho vyhrála a tenkrát mě řekli nádhernou věc. My vám to hned neřekneme, musíte se dívat na Ferman. A já jsem v těch letech netušila, co to je Ferman, jo. Jako, říkat, co to může být, jako. A pak mě někdo teda poučil, že to je takovej ten list, kde je napsáno kdo co, a já jsem tam přišla a večer bylo tam napsáno zkoušky na recital 64, Suchý Šlitr Kahovcová. A tím začala moje pěvecká kariéra.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Kahovcová, můj dnešní host na tandemu, vyhrála konkurs do divadla Semafor, což v podstatě byly zkoušky, a to ne ledejaké, protože do Semaforu prostě přicházeli už hotoví zpěváci taky. Všichni si toho považovali, mám takový pocit, že jo?
2: Jo, určitě.
1: No, no, no. Čili vy jste tam se dostala do party s Jiřím Suchým, Jiřím Šliterem, a které bylo vaše první představení v Semaforu?
2: No to je právě, to byl recital, tenkrát taky málo kdo tušil, protože to recital slovo se neužívalo, že jo? Se užívalo koncert, nebo nevím, co, ale tenkrát se to jmenovalo Recital 64. A bylo to takový v podstatě představení jakoby dvou hlavních protagonistů. Potřebovali tam takzvanou Mici, neboli holku nějaká, která to tam bude, aby to nebyla nuda, ty dva chlapy. No takže to bylo takový představení písničkový, mluvený slovo, písničky a tak dále. A já jsem tam měla pár nějakých písniček, taky dueta. Krásný duet jsem tam měl, jmenoval se to Labutí píseň. Mba-a, s Jirkou Suchým.
1: Tohle to je, to se jmenuje Labutí píseň?
2: To se jmenuje Labutí píseň.
1: Jiří Suchý vynikal kromě jiných talentů taky tím, že pojmenovával svoje písně tak, že člověk neměl vůbec pocit, co přijde.
2: Co to je?
1: Pamatuju se, Léta dozrávání a potom se zpívá úplně o něčem jiném.
2: No jasně, tak to bylo.
1: A vy jste tedy v tom recitálu, jste byla vlastně jediná jaksi zpěvačka. Čili rovnou v podstatě takový veliký solový představení.
2: Ano, ano.
1: Ale potom jste se zařadila po bok dalších pěti zpěvaček, krásných ženských, protože jste vystupovala taky v šesti ženách.
2: Šesti ženách, ano.
1: Osmého. A to bylo s Miroslavem Horníčkem.
2: To bylo nádherné.
1: To musela být hezká
2: to
1: škola,
2: byla
1: ne?
2: To byla nádherná škola. Ano, a kromě toho, že jsem se tam teda učila ty první krůčky na jevišti a takový to používání toho zpěvu v té divadelní hře, jsem se tam taky naučila kouřit. A to mě naučila tenkrát bohužel Eva Pilarová, která říkala, hele, všichni tady kouříme a ty budeš taky a hotovo. Tak já do Alfy nahoru jsem si šla koupit svoje první cigarety a bohužel mi to zůstalo.
1: No prosím, Pilarová, co způsobila?
2: Pilarová dneska, která když kolem ní jde jenom někdo, kdo trošku cítí, tak nadává.
1: Já vám něco řeknu, my vylečení kuřáci jsme nejhorší.
2: Jo, to je pravda.
1: A vy do dneška ještě máte ten zlozvyk.
2: Já tak kouřím, ale tak já málo šlukuju, ale tak jako spíš udržuju oheň, což mě tak...
1: Pro zpěváka, udržuju oheň, to je hezky. Ale pro zpěváka to není nejlepší samozřejmě. Jak
2: tak si. Není, ale tak já už tak zase moc nespívám, já už tak jenom trošinku dělám takovej divadelní společnosti Pepíčka Dvořáka, tam hrajou takovou plantážnici, zpívám tu roli, kterou kdysi zpívala v Karlínském divadle Ljuba Hermanová. Pak Hanka Talpová a teď já to zpívám takovou...
1: To je taková jaksi černoška, bych řekl.
2: Černoška, ano, to, nedostatek.
1: Tak, že jste navixovaná.
2: Jsem navixovaná, ano.
1: No to je hezký, to jsme se teď dostali sice obloukem už k současnosti, ale myslím si, že to bude taky zajímavé, ale já bych ještě určitě nechtěl pominout alespoň vaše vystupování v divadle Apollo.
2: Ano.
1: Tam vás asi Jirka Štajdlová tam přetáhnul, že jo? A tam jste zpívala spolu s Ivonou Přenosilovou, s Karlem Hálou, Mikim Volkem, Karlem Gottem a pozor, Karel Gott samozřejmě vás určitě nepominul potom, když dělal svůj pověstný sbor krásných a skvělých zpěvaček, takže jste, myslím, s Karlem potom vystupovala hodně dlouho.
2: No, to bylo tak, že my jsme nejdřív zpívali s Pepíkem Lauferem. Měli jsme takový pásmo, ten Pepík postavil takový zvláštní druh show, nebo jak bych to řekla, takovou show, kdy na jevišti se nejenom hraje, ale i se tam něco odehrává, jakoby nějaký děj. A takže to jsme s ním začali dělat, s Jarmilou Gerlovou bylo to takový novum, že vlastně zboristky stály na úrovni solisty, neboli Pepíka Laufera, a tam začali ty naše takový sbory převzatý a tak dále. A pak jsme obě otěhotněli. A v 74. se mě i Jarmile narodil každý jeden kluk. A v 75. když už klukovi bylo

0: Kolmkrát byli, že jo. Takže nás angažovali a bylo to strašně bezvaný. Strašně bezvaných 5 let, který jsem si tam, bylo to jedno z nejkrásnějších období mýho života. Ještě navíc. To bylo v době, kdy se nejezdilo ven na západ, co si budeme povídat. A my jsme najednou prostě jezdili, jezdili jsme po celé Evropě a tak dále a bylo to krásný, krásný zpívání. Je nutno říct, že prostě, když jste tam u něj mohl zpívat nebo musel zpívat, tak jste musel být dokonalý, protože se denně z toho, z toho koncertu dělali zvukové nahrávky. A to byly kolikrát trestní poslechy, kde velel Láďa Štajdl. Měl takovej málem bič. A když tam někdo ujel, tak prostě okamžitě nastal strašný průšvih. Takže my jsme byli opravdu donucený být naprosto dokonalí.
1: No a díky tomu jste také dokonalé byli.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Už jsme sice s Vlastou Kahovcovou, mým dnešním tandemovým spolujezdcem, jsme narazili na tu současnost a to vystupování po boku Pepika Dvořáka a jeho divadelní společnosti v Čuchtanovi.

0: nás ano, někde ano, čo, hrajete ano. Tu Belindu, tu černošku.
1: Víte, naprosto přesně, ano.
0: Pracovnici na plantáži.
1: Na plantáži.
0: To je ovšem pozor, to je nejenom zpívání, ale to je docela činoherní jaksi role, ne?
1: To je, jako to jsem se tak musela časem naučit. Já ne, fakt někde někdo říká, že jsem herečka, já nejsem, já prostě to, co tam požadujou, tak tam udělám a ono mě to strašně baví. Víte, když něco děláte s chutí, tak v podstatě překonáte nějaký takový ty obtíže.
0: To je jasný, no, ale tak taky zúročujete to, co jste se naučila v semaforu.
1: Ještě navíc,
0: že jo?
1: No,
0: ale to není jediné vystupování, já tady mám ještě poznamenáno, že s Jarmilou Gerlovou občas si taky ještě zaspíváte a ještě navíc s Milanem Černohouzem.
1: No.
0: Takové nějaké swingovky, jo?
1: Ano.
0: S tím občas někdy vystupujete a jezdíte?
1: Zborový swingovky, jo, tak občas. Spíš to děláme tak jako pro radost, ale je to taková ta muzika, takové ty Manhattan transference pokoušíme dělat. Je to krásná taková jakoby týmová práce, protože tam nespíváme moc solo. Ten Milan Černohouz, jo, ale hlavně je to postavení celý na zborech a nás to strašně baví.
0: Ale to je skvělá muzika.
1: Je to nádherná.
0: Nádherně poslouchá.
1: Ano,
0: a občas je to možno zaslechnout i u Stréců.
1: Ano, u Stréců.
0: No, ale kromě toho zpívání, a teď se dostávám k té vaší druhé muze, kterou jste byla políbená už kdysi v dětství, a to je malování, kreslení. Vy to tady máte přímo napsáno na tom nádherném kalendáři, který, a moc za něj děkuju, jsem dostal. Je tady napsáno, už dlouho sedím na dvou židlích.
1: Ano.
0: To je hezké.
1: To je
0: na které sedíte radši teď?
1: No teď už, prostě to nedá říct. Teď jako ani ten je tak radši, jako častěji sedím na té malovací.
0: Na té malovací.
1: Protože na té zpívací to už je jenom takový bombónek a navíc tak mám na to věk, aby mě neodstřelovali, aby o mě nepsali, že jsem zombie, já to nemám ráda.
0: Ale takže tak to si myslím, že na zombie máte ještě hodně ten čas. Ale chci se dostat k těm obrázkům. Mimochodem, kdo začal dřív malovat, vy nebo Karel Gott?
1: Já myslím, že Karel, no takhle, dřív, protože starší, tak určitě začal on. Ale...
0: Tak on začínal později, ne?
1: Ne, on maloval taky od začátku,
0: už
1: od
0: jo,
1: malinka,
0: jo.
1: od mládí, jako on taky, jako, ale je fakt, že se tak jako...
0: Možná to neprezentoval.
1: On to neprezentoval, on si maloval tak jako prosím, ale já taky ne. Já v podstatě taky ne. Já jsem začala malovat jakoby v uvozovkách profesionálně v roce, nevím, 85 nebo tak nějak. A předtím jsem si malovala tak do šuplíku nebo tak něco, když mě někdo oslovil, nebo tak jsem si čmárala spíš tak jako...
0: To,
1: pak jsem si koupila ty olejové barvy a plátna a tak dále. A k tomu mě přivedl Honza Kaniza, který něco jsme točili na Kavkách a on říkal, hele, proč ty nemaluješ, děti? A něco jsem si tam čmárala. Hmm. No já říkám, no já to neumím, a jako co mám dělat? A on říkal, no musí si koupit tohle. Řek mi, co si mám koupit, no a začala jsem v podstatě.
0: Tohle to, co tady vidím, tak třeba hned na leden je tady krásné zátiší se skleničkou koňaku, brýlemi a knihami. A mám takový pocit, to je tedy olej.
1: To je olej, ona.
0: Čili vy malujete rovnou už takovéhle, já bych řekl, že jsou to takové ty už propracované.
1: Já jsem totiž začala jsem tak, že jsem začala dělat starou Prahu, jo, takový ty uličky a tak. Jenže pak se to najednou zavřelo, klíče dostali majitelé baráku, už se tam nesmělo na ty dvorečky a já jsem v podstatě upozadňovala to pozadí jako a začala jsem se věnovat tomu detailu,
0: jako
1: popelnici a hrnku na stole a tak dále. A z toho vznikly ty mý zátěží a já prakticky nedělám už teď nic jiného než zátěží. Protože mě to baví, vždycky k tomu mám nějaký příběh, který si teď už vymýšlím, a protože jsem dřív chodila po smeťácích a hledala jsem různý ty starý nádoby a starý fajfky a tak dále, vždycky jsem je vytahla z kopřiv a tak. A teď jsem to namalovala, protože jsem si k tomu říkala, jak to ta babka někdy koupila, někdy a jak to používali, a jak to pak najednou vyhodili, že jo, ty věcičky různý, no já to tak jako oživu.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mezi klasiky českého humoru si dnes Vlasta Kahovcová vybrala jiného Vlastu.
2: Vlastu Buriana.
1: Vlastu Buriana. Ale nebylo to jenom proto, pro tu schodu tedy křestních jmen, ale má to ještě takovou, ale velice zajímavou souvislost. To mě opravdu zaujalo.
2: No tak za prvé Vlasta Burian byl geniální, že? To je samozřejmě. Ale můj dědeček, který bydlel na té Národní třídě, jak jsem zmiňovala, že jsem se tam narodila, tak on se jmenoval Burian. Moje maminka taky Burianová. A on šel po nějakých těch kořenech do minulosti a zjistil, že je s Vlastou Burianem v jakýmsi příbuzenském vztahu.
1: Vážně?
2: Ano. Tohle tvrdil můj dědeček Burian.
1: No mezi námi, Kahovcová není špatný jméno do show businessu, ale Vlasta Burianová.
2: To byla moje maminka právě, Vlasta Burianová.
1: Vážně, jo, to by byla bomba tedy, no, tak no to nevadí.
2: Byla by to bomba, teď už se to asi, no dalo by se to dohledat někde.
1: Dalo, no tak víte co, nebudem dohledávat, my si Vlastu Buriana radši poslechneme.
3: Já totiž to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel. No. Já jsem to viděl. No. A já mám být jako svědek korunovaný.
4: No.
3: Koruní. Tak,
4: koruno. A o co vám vlastně jde?
3: No, on ten zámečník, co je krejčí, aby vám to, abyste to potom někde takhle nesplet, ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě vás potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte. No, abstrouhejte, no to vy neznáte.
4: Abstrahujte.
3: Co?
4: Abstrahujte.
3: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
4: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
3: No.
4: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak,
3: no. Nenudím vás,
4: pane. Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
3: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
4: Dovolte.
3: No jo.
4: No co bylo dát, co vám říkal?
3: No, abyste... no že jako, se tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
4: no.
3: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
4: Za co?
3: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
4: Počkejte.
3: Kam?
4: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
3: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik,
4: Počkejte.
3: No, já čekám. No,
4: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
3: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
4: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
3: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
4: Podívejte se, pane Smutný.
3: Cože?
4: Podívejte se, pane Smutný.
3: Když vy odkaď mě znáte?
4: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
3: No jo, to jsem.
4: No tak.
3: No jo, to je
4: tak,
3: pravda.
4: Když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
3: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak byste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
4: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
3: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
4: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
3: No, nenaváděl.
4: No tak co vlastně chcete?
3: No, Jezus, mane, já to věděl, že to bude těžký případ.
4: No.
3: No, já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
4: No.
3: Radši rozumět.
4: No, rozumím, no, prosím.
3: Při vašem vzdělání.
4: No.
3: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
4: No, to jste mi přeci řekl.
3: To už jsem vám říkal.
4: No, ovšem.
3: To je zajímavý.
4: No.
3: Tak to by bylo všechno v pořádku.
4: No to je vyřízený.
3: Nehněváte se, že jsem vás držel.
4: Ale vůbec ne.
3: Ne, no tak to jste hodnej. No. No tak já, co jsem dlužen?
4: No to je bezplatná poradná.
3: No tak ona to bez toho za víc nestále.

0: Chanson d'amour, ve kterém kromě Jitky Zelenkové solistky zpívala taky Vlasta Kahucová, nás v podstatě tak trošku přenáší do světa. Chanson d'amour je francouzský výraz, že jo, píseň lásky. Vy jste si ve světě zaspívala, protože mám takový pocit, že jste nějakou dobu, dokonce vás budu citovat, někde jste to řekla, že jste měla za sebou také, nebo máte za sebou také zocelující zpívání po klubech západní Evropy. To je hezký.
1: To je škola života, jo. To vám teda povím, ano. To bylo v roce 68 a do té kapely jsem nastoupila nejen já, ale Franta Čech, velký Franta Ringo Čech.
0: Ringo, jo.
1: A Miloš Svoboda, to byl ještě jeden takový kluk. A nastoupili jsme tam do takový už kapely fungující, která jezdila po světě.
0: Český kapely. Tedy.
1: Český kapely. Ano. Jmenoval se Vlado Rubeš. A s těma klukama a zažila jsem s nima neuvěřitelný opravdu srandy, to nebyly legrace s tím Frantou, který blbiny, co vymýšlí dneska, tak už vymýšlel tenkrát, jo, což bylo naprosto senzační. Takže s tím jsem teda absolvovala 2 roky, 3 roky možná jsme tam jezdili. A taky jsem tam teda poznala svého muže. Ten kapelník zakázal mi se všema muzikantama si tykat, že jako
0: prosím.
1: To nedělá dobře. No samozřejmě my jsme si s mým nastávajícím potom po roce jsme se vzali, začali tykat, oni hned vlastně, protože já jsem tam přišla, oni říkali, nazdar, tak já jsem ten. A maminka, když jsme odjížděli, protože my jsme neměli auta, my jsme odjížděli první kšeft hrát do Innsbrucku, kde právě ty všichni kluci přijeli a tenhle ten můj nastávající Honza Václavík, který je teď kapelníkem Golemu, tak ke mně přišel a dostal mě na starost od mý maminky, jako ona je ta holka moje taková neskušená, tak jí prosím vás dávejte na ní pozor, no dával, no. Pak jsem se...
0: Víte, jak se tomu říká? Kozel zahradník.
1: Kozel zahradník. Takže mě tak ochraňoval bezvadně.
0: Ale jo, ochraňuje do dneška, doufám.
1: Jo, dnes už 42 let.
0: Ale řeknu vám, to je 42 let.
1: Let.
0: To je ovšem pozor, v této branži to je unikum.
1: Že jo, ale spousta muzikantů je takhle jako pospolu, protože ono totiž takhle, ono když je někdo muzikant, jako muzikantská rodina, tak ten odjede a oni se tam sejdou potom třeba, nevím, takže čistýho času my jsme spolu třeba 2 roky, jo. Ale jako někdo, kdo je spolu od rána do večera.
0: Takže jste si vzácní.
1: Teď už je to jinak. Ale byli jsme si strašně vzácní, že jo? Protože já jsem třeba přijela na den a on jel druhý den pryč a přijel za 14 dní a tak dále. Takže to bylo takhle.
0: No, ale to vám řeknu, to hraní po těch klubech muselo být opravdu řehole nebo tvrdá práce, protože tam se musí tedy hrát jaksi podle přání že jo, toho ano. Manažera klubu, případně hotelu a podobně.
1: 100 písní za večer. Taky.
0: 100 písní.
1: 100 písní. A to protože jsme jich neměli tolik, tak jsme jeli. Dojeli jsme těch 50 a od půlnoci jsme začali těch dalších jako znova.
0: No tak řeknu vám, která kapela má víc než 50 písní repertoáru, to nevím.
1: No ne, tak my jsme měli tenkrát, jo, to bylo, sehrálo všechno samozřejmě, ale je to opravdu, to je krutý, když stojíte těch hodin a v tom baru, jako někdo nad tím ofrňoval nos, jako to je opravdu, já se skláním před těma lidma, před těma muzikantama, teď navíc ten kouř, ten alkohol, že jo, to všechno. Takže to opravdu jsem zocelená, dodnes mám teda hlasivky jak špagáty, jo. Mě tak jen tak něco nezastaví.
2: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: O tom, jak krušné byly roky strávené na těch zájezdech v zahraničí, teď mám na mysli krušné v tom smyslu, že se musí zpívat až 100 písní za večer, tak jak Vlasta Kahocová před chvilkou zdůraznila, tak o tom jsme si už popovídali, ale jsou i chvíle, které jsou zdánlivě krušné a potom se o nich samozřejmě hezky povídá, protože se dávají k dobru jako veselé historky z natáčení, případně z jeviště. Máte takovou?
2: No tak já jich mám řadu samozřejmě, jo. Taková jako úsměvná spíše. S Karlem Gottem jsem si vzpomněla na jednu. Jsme hráli v nějakém nádherném takovém sále pro nějaký, opravdu vždycky tam seděli jako ty lidi, ty třpitivý brilianty a tak jako ty báby tam byly v těch kožichách a tak dále. A my jsme skončili představení, Karel se uklonil, ale lidi pořád tleskali. Ale pak to jako utichávalo a došla ten, to bylo výtahem. O patro, o dvě patra vejš. A my jsme celý ten koncert dělali na takovýhle šteklích, strašně na 14 cm podpatkách.
1: Vlasta Kahocová ukazuje
2: 14 cm
1: dlouhou píť.
2: Jehli. A my jsme teda říkali, tak to už je konec, to už nebudeme přidávat nic. Karel se tam klaněl pořád a my jsme prostě vlezli my tři do toho výtahu, vyjeli jsme ty dvě patra nahoru, sundali jsme si ty boty, které nám vohnuly ty nohy, takhle. Dali jsme si je na stůl a najednou z toho odposlechu slyšíme ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta only you. A to už měl být sbor. A my takhle s těma nohama na stole, tak jsme si ten sbor odspívali v té šatně. Samozřejmě jsme pak dostali strašně vynadáno jako od Karla, protože na tom sboru, ten sbor tam byl nádherný, no, Rudla Rockl vždycky psal nádherný sbor. Takže to byla jedna z historik, já jich mám víc všelijakých.
1: Karel si musel sbor odspívat sám.
2: Karel si nebo ten jenom koukal, kde jsme to, a my jsme no hele, kdyby jsme byli jenom v zákulisí, tak to stihnem. Ale tím, že jsme tím výtahem, no tak jsme to prostě.
1: Ale no jo, vy jste zapomněli na to, že Karel je tam v těch zemích německy mluvících tak oblíbený,
2: strašně,
1: že ho nechtějí pustit z jeviště.
2: Strašně. A je fakt, že v té době ještě byl takový ten jako opravdu, tam to byl úplně na tom vrcholu, na nejvyšším. On byl naprosto dokonalý. Ten Karel, s ním dělat, to je, já nevím jak teď jsem s ním nedělala dlouho, ale tenkrát to bylo v podstatě, až vás mrazilo, když jste vlez na to jeviště, tak to bylo prostě něco. Vlez na jeviště, my jsme měli husí kůži, všichni, a takže jsme
1: I my.
2: Ten neuvěřitelný, ten tlak z toho sálu, vlastně ta energie, která, když ho viděli ty lidi, tak ono to přenášeli na nás a my jsme byli přesně tak nažhavený jako ty lidi. Takže ono se to tak jako proti sobě vázalo, bylo to naprosto dokonalé.
1: A ono se to potom taky poznalo na tom výsledku.
3: Na dosmrti navždycky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdo si chce poslechnout Vlastu Kahovcovou, tak mohl třeba dneska v našem tandemu, případně z CDčka, ale pozor, kdo chce vidět obrázky Vlasty Kahovcové, tak kromě toho, že se může podívat tak jako já teď na nádherný kalendář, tak nepochybně vás čeká taky nějaká výstava Vlasta, že jo?
2: Jo, teď připravuji jednu krásnou výstavu v Olomouci u pana Skácelíka. To je krásná galerie, navíc ten galerista Jura Skácelík je můj kamarád. Jsme si naplánovali, že si uděláme takovou jako hezkou pohodovou výstavu, že to nebude jenom taková jako někde třeba ve spořitelně nebo tak, ale že to je v krásné galerii. Už se na to moc těším.
1: Čím se vyznačuje taková hezká pohodová výstava?
2: Že jsou tam zaprvé jsou krásné prostory, to jsou starý krásný klenby a tak, je to na hlavní třídě v Olomouci. Navíc tam přijdou stejně naladěný lidi, jo? Stejně pozitivně, jako opravdu takový ty prýmovi, který tam nejdou jenom z povinnosti, ale jdou se tam podívat na mý obrázky a tak dále. Navíc za třetí, tam jdou za tím Jurou, který je báječnej, to je senzační člověk, pije se výborné víno, vidí se takový dobrý chlebíčky, nebo já nevím co, povídá se a je to takový strašně příjemný. Už jsem to tam měla jednou, asi před 5 lety, tak nějak. A už se na to teď zase strašně těším.
1: No a další výstava, protože malířské jako vy nepochybně u jedné nezůstane za rok?
2: Pak mám výstavu v klášterním kostele v Ostrově nad Ohří. A to je taky někdy nějak, já nevím, květen nebo tak nějak. A dál nevím, já si to bohužel tady nemám diář.
1: Budou tam třeba tyhle ty obrázky, které
2: budou,
1: jsou
2: budou.
1: Na kalendáři, jo. Pohoda, klídek, koňáček. Kéž by se ten rok 2011 i pro vás, Vlasto, vyvíjel v tomhletom duchu. To by bylo úplně optimální, si myslím.
2: Moc děkuju.
1: Tak já přeju, ať se všechno daří, hodně inspirace, a to jak v malování, tak i ve zpívání. Vlasta Kahovcová byla dneska na tandemu, já věřím, že ne naposledy. Díky a nashledanou.
2: Děkuju taky, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Myšli se setmí, hrají si s představami. Jak zůstali jsme v galerii sami. Jak stala si se obrazem a pak zas krásnou sochou. Já se tě dotýkal, což normálně se nesmí. Křivky se vzepjaly i pod grafikou plochou a pocit nádherný do morku kostí vlesmi. Křičil jsem do tebe a ty skřičela ve mně. Barevná slovíčka a nikde žádná tečka. Nebe si zpívalo a zachvěla se země. Pak zarachotil klíč a přišla uklízečka. Okouzlení malebností slov vás dnes do galerie vzpomínek zvou Luděk Munzar
3: a František Novotný. Od pradávna lidé toužili vyjádřit své dojmy, city a pocity nejen slovy, ale i výtvarnou formou. Už v mladším paleolitu, to je prosím před více než 40 tisíci lety, to bylo od otisku rukou přes sošky venuší z mamutí kosti, hlíny nebo měkkých nerostů, až k obrázkům bizonů v jeskyních. Ale nebojte se, nebudu tu přednášet historii výtvarného umění. Budou nás spíš inspirovat slovíčka, která na jazyk přinesla setkání s výtvarníky. Možná, že i vy máte svůj zamilovaný obraz, jako já měl El Grecovu hlavu Krista, nebo několik obrazů. Ona totiž návštěva i té nejvzácnější galerie vám podá jen stručnou informaci. Vlastně vás po čase zahltí. Jenomže to, čím k nám promlouvá umění, je velice osobní, důvěrné, vzácné.
2: A díky tomu je náš život bohatší a pěknější. Já jsem začal tou tvojí básničkou, protože ji mám rád, že voní životem tak jako obrázky všech malířů, které jsem poznal. I když umělci vidí většinou dál, než končí všední den, a ti nejlepší jsou našemu srdci blízcí, protože jsou poctiví ve svém díle, protože dokáží zvládnout výsostně profesi. Pan profesor František Dvořák, jak jsme mu říkali, české kultury Hořák, říká, že každého malíře prozradí kresba. A mnozí dnes vystavují na odiv svoje rádoby avantgardní pojetí a zbytek profese jim čouhá sláma. Ale to neplatí jenom o kumštýřích. Já jsem vlastně dostal své výtvarné vzdělání na DAMU.
3: Já myslel, že na divadelní fakultě se vyučuje herectví.
2: Jo, to taky, ale samozřejmě s námi na koleji bydleli i výtvarníci, víš? A tak v různých debatách vznikala mnohá přátelství, která nepomíjela. A celý den bychom asi mohli vyprávět o výtvarnicích, kteří nám takhle vstoupili do života. U mě to byl jeden z významných českých malířů, Josef Jíra. Scházeli jsme se u něj v ateliéru vždycky druhou středu v měsíci a bylo nás tam spousty. Lidi různých dělání, různých profesí, abych jmenoval za všechny, třeba Zdeňka Málera, dramatika Jiřího Hubače a jednou tam taky, ne jednou, víckrát tam přišel výsostný malíř Jirka Andrle. A to byl takový zvláštní den, protože když jsem vstoupil do ateliéru, tak tam na mařížském stojanu byl velký obraz, který Joska namaloval přes noc. Byl to orchestr s dirigentem a já jsem zůstal jako očarovaný. Andrle to viděl, díval se a já jsem se díval na toho malíře, jak ten obraz pozoruje. Jaký má oči, jak se mu mění tvář obličeje. A do toho ticha najednou Jirka povídá: Josef, už na to nešahej, ani čárku. Je to hotový. Strašně jsem si ten obraz chtěl koupit, ale neměl jsem na něj peníze. A vím, kdo ho má, pán mu ho přeji.

0: Víš, já také poznal mnoho malířů, a to hlavně díky tomu, že jsem dělal jako novinář výtvarné recenze. Takže mnozí mají v mých knížkách a v mém srdci své stálé místo. Od zmíněného Jiřího Andrleho přes Adolfa Borna, Cyrila Boudu, Josefa Lieslera, Deňka Mézla až po šéfa Holaru Vladimíra Suchánka a životního přítele Petra Tamchinu, ale to bych mohl jmenovat ještě dlouho. Letos snad už vyjdou i dvě knížky, které chystáme s velkou osobností našeho výtvarného kumštu Karlem Frantou. Moc se z toho raduju. A kdekoliv se setkám na výstavě, v knížce nebo na známce s prací těch, které jsem jmenoval, je mi pěkně na světě. Platí to, o čem si tu mluvil. Zvládnutá profese, oči básníka a ruce, do kterých občas pán Bůh drkne. A to platí i pro mnoho regionálních mistrů. Víš, když se mě známí ptají, jaký obraz si mají koupit, odpovídám takový, s kterým vám bude dobře. Obraz koupený za milion, který budete mít v trezoru nebo který vám nic neříká, je bezcenný.
1: Plně s tím souhlasím. Já si teď uvědomuju, kolik skvělých malířů rozdávajících radost se v téhle zemi narodilo. Jenom tak pro připomínku. Mikoláš Aleš, Lada, Trnka, nebo jak nás okouzlovali jako pubertální kluky nádherné figury z podledu, zdvižené sukně ženských figur mistra Švabinského. A víš, Františku, že já mám jeho podpis?
0: Ne.
1: Se svým spolužákem, Slávkem Kučerou, s kterým jsme chodili do obchodní akademie, pak jsme spolu bydleli na koleji, už jeho bohužel na pravdě boží. On jako produkční filmový zorganizoval návštěvu. To tenkrát český spisovatel vydal takovou útlou knížečku Petra Bezruče Stuškonoska modrá. A ilustrace k této knížce dělal mistr Švabinský.
0: Mám ji v knihovně.
1: No vidíš to. A my jsme mistra Švabinského vždycky potkávali blízko koleje v Revoluční, tam on stával čekal na tramvaj, my ho pozdravili a on, že jsme byli mladí, tak si myslel, že jsme jeho žáci, tedy dobrý den, páni studenti. No tak jsme se dostavili, byli jsme pozváni do Troje, přišli jsme na návštěvu s těma knížkama a od jeho hospodyně jsme dostali kávu a bábovku a povídali jsme a pan profesor se zajímal, z které fakulty jsme, a my jsme řekli DAMU, FAMU, a mu byla, co to je? Tak jsme mu vysvětlili, že to jsou dvě vysoké umělecké školy. Povídali a mu povídá, představte si, co se mně nedávno stalo. Přijeli za mnou dvě velký auta, několik lidí, to byli asi šlechtici, protože mě přinesli fotografii, abych jim namaloval synka. A obrovskou vejslušku, lahůdkový koš a všecko, no, a i peníze, a to byla hostina. Tak jsem nakreslil toho synka, dostal jsem další odměnu, nevím, který šlechtický rod to je, a já povídám, pane profesore, nebyl to náhodou Julius Fučík? On byl v domnění, že maloval šlechtického synka.
0: Víš, o všech, které si teď jmenoval, bych mohl i já nabídnout historky. Někdy i ze vzpomínek jejich pamětníků. To například Jiří Trnka, ten nosil širák a jeho tvář, jak známo, zdobil mohutný knír.
1: Ano.
0: A jednou ti před ním padl na kolena ve vinárně chlapík, pro kterého si tam přišla manželka a vlekla ho domů. A drobný mužíček se své obrni vysmekl, klekl před Trnkou, stáhl prosebné ruce a zoufale volal Buffalo Bille, zachraň mě! No jinak přesně vím, kterou Švabinského kresbu si měl předtím na mysli. Kolik krásné, něžné smyslnosti měl v kresbách například i Jota Janeček nebo i zmíněný můj přítel Petr Tamchina. Málo kdo ví, že díky ženské kráse umělecký rozpor v sobě pociťoval i slavný profesor Akademie výtvarných umění Otakar Nejedlý. Jednou se na koncertě ve Smetance rozlížel sálem a lítostivě spráskl ruce. Takových krásných ženských. A já vůl jsem krajinář. Ovšem, namalovat akt, to není nic jednoduchého. A jsou s tím někdy i zajímavé problémy. To si jeden malíř pozval modelku, a povídá: dneska nejsem nějak naladěnej, pojď dáme si kafe a pak se uvidí. Sedí, pijí kávu, najednou ve dveřích ateliéru zarachotí v zámku klíč. To je manželka. Prosím tě, honem se slíchni, říká malíř. A nebo za malířem přišla dáma a říká, že by chtěla, aby jí mistr namaloval. No prosím, víte, ale já bych chtěla, abyste mě maloval bez šatů, tak jak pán Bůh stvořil člověka. Velice rád, madám, odpoví malíř a začne se svlékat. Nebo profesor Hanus Schweiger na akademii se zastavil u žáka, který maloval stejně jako ostatní akt. To je krása. Ty barvy, ta svůdná linie, to je rozkoš. Student byl z reakce jinak drsného profesora vyjevený a cítil povinnost poznamenat: pane profesore, já to ještě nepovažuji za hotové. Schweiger sebou škubl, jako by se probudil ze sna, a hned ho sjel. Oni vole, snad si nemyslejí, že to říkám o té jejich mazanici. Já koukám tamhle na model. A k tomu mám i podobnou historku z tvého oboru, protože při jednom filmování se díval o pauze Saša Rašilov na jednu kolegyni a polohlasně si broukal. To je anatomie. A co je to ta anatomie, mistře? Ptala se jedna z asistentek, která to zaslechla. No, to je něco, co máme každej, ale ženským to mnohem víc sluší.
1: A jinými slovy to říkal i Vladimír Komárek, když se optali, proč nemaluje mužské. A Vladimír odpovídal: no, já ho třeba namaluju, ale pak to předělám na ženskou, protože ženská je pěkná, zajímavá, i když je nahá. A nahej chlap je vždycky trochu směšný. Ale grafika Oldřicha Kulhánka to, myslím, naštěstí pro nás pány poněkud vyvrací. Já jsem se jednou Josky Jiry ptal, proč na ty naše sedánky tady u tebe v ateliéru nepozveš někdy taky ženskou? Prosím tě, to bysme se před ní za chvíli všichni vytahovali a nic kloudného bysme si nestačili říct. A teď mě tak napadlo, jestli pak se tvorbou aktu zabývají i muzikanti.
0: A víš, že ano? Pánové Suchý a Šlitr díky tomu dokonce objevili nový výtvarný směr.

0: Ono hledání třetího rozměru na plátně teď v aučních síních trhá rekordy. Podívej se, co se prodává kubistických obrazů.
1: No a za jaký peníze?
0: A za jaký obrovský peníze. A já ti musím říct, že mě cesta k tomu kubismu, a ještě nejsem správný jaksi vykladač tohoto směru, jak mě dlouho trvala. Já ti řeknu jednu krásnou příhodu. Byl jsem jednou v Benátkách a tam v tom podloubí u svatého Marka byl takový malý knižní veletrh. A já tam celý odpoledne se probíral nádhernýma knížkama. Uviděl jsem tam tlustou knížku, která byla učebnicí toradorského umění. A ilustrace k tomu kreslil Picasso. Onen kubistický malíř. Ta nádherná kresba jednou čarou, pozice býka před smrtí, pozice toreadora. Strašně bych to chtěl býval mít. No, neměl jsem na to peníze. No, a tak jsem si uvědomil, že ten Picasso musel nejdřív umět pořádně malovat, aby mohl ten obraz rozložit na kusy, aby ho kreslil i zevnitř. Aha. A to je to, co mě na tom kubismu jaksi zajímá. Furt tomu nerozumím, přiznám se bez mučení.
1: Hezky řečeno, a Picasso ten měl třeba velice rád Emila Filu našeho.
0: Ano.
1: A co ten si chudák musel vyslechnout, když se ho jednou třeba na výstavě dáma ptala, co představuje tenhle jeho obraz. To je, prosím, portrét mé ženy, odpověděl malíř. Paní jen polkla a dodala, no, doufám, že nemáte děti. No, to by se, myslím, líbilo anglickému spisovateli Priestleymu, který tvrdil, že malíř ho přesvědčí o svém umění, až se ožení s ženou, která bude vypadat tak, jak ji namaloval.
0: Já teďka musím ještě přidat takový jakoby protiklad k tomu kubistickému umění. To všedně nevšední umění, které jsem potkával a seznamoval se s ním jako dítě ve slabikářích, v kalendářích od babičce. Mám na mysli kresby Mikuláše Alše. Jak jeho začáteční písmeno bylo rozkvetlé a tak dále, podobně začíná verše nebo obraz takovým velkým malířským písmem paní Fischerová Kvěchová. Jakoby přímo navazovala na toho Alše. A já dodneška jsem tím poznamenán, když jsem viděl ten kalendář a potom jsem přišel do školy a dostal jsem první čítanku, Poupata se to jmenovala, to byly ilustrace paní Fischerové Kvěchové. Kde bych tenkrát jako kluch mohl tušit, že se s tou paní velice blízce seznámí, že ji budu moct koukat přes rameno, když kreslí ty svoje naháčky, ty děti. Mám taky od ní všechny holky namalované na obrázku. Bylo to velikánské, příjemné, obdivné přátelství vůči této staré dámě. A jsem šťastný, že jsem u jejího stolu mohl pobývat.
1: Já myslím, že si mnoho posluchačů ta Poupata vybavila. Já jsem taky tu knížku měl doma, snad ji ještě někde doma mám. Ale teď si tobě a posluchačům dovolím nabídnout jeden zcela konkrétní obraz. Prvně a naposledy jsem ho viděl před mnoha lety na výstavě Utopičů. Byl to obraz Podivných soudců od Josefa Lieslera. Ten dojem z něj jsem si poznamenal, vyšel v knížce a tam ho v ní objevil skvělý muzikant pan profesor Miloš Černý, který na Damu vyučuje zpěv a ten ho zarámoval vlastní melodii a tak si můžeš poslechnout jeho žačku Báru Monzarovou.

0: Děkuji ti, Františku. Ale je to pravda, co není v srdci a v duši, to do barev nedostaneš. A prozrazují to nejen výtvory výtvarné. Potěšila mě samozřejmě i interpretka, asi to bude mít pomalince to zpívání. Myslím, že má dokonce její barvu hlasu. A Picasso k tomu malování pěkně dodává. Malíř maluje obrazy, aby je prodal. Umělec prodává obrazy, protože je namaloval. A já si stejně myslím, že ve všech dobrých obrazech je muzika.
1: Ano, nelze než souhlasit. U mě je to dokonce čerstvý pocit, protože ta naše společná knížka s Karlem Frantou by se dokonce měla jmenovat Malovaná muzika. A jsou v ní nejen nádherné obrázky hracích strojků, ale například i patronka muzikantů svatá Cecílie.
0: A tak co kdybychom ji vystavili i tady u nás, v té naší rozhlasové galerii?
1: Bude mi ctí.

Každý pokleká před tvou krásou, patronko hudby mého světa. Tvou sonatinu mnohohlasou do vlnek času vánek vplétá. Milencům skrytá tajná vrátka odmykáš klíčem houslovým. A písnička dlouhá je, či krátká,

0: Bez úklonu v hudbě ve slovech, v barvách i tvarech se dnes loučí vaši Luděk Munzar
1: a František Novotný. Loučíme se úklonou i vám s díky za milou pozornost. Buďte blaženi, ať vám život maluje jen pěkné obrázky a už teď se těšíme znovu naslyšenou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Hezké úterý vám přeji, poslední červnové, a jsem ráda, že jste si naladili kolotoč, se kterým dnes vyrazíme na poutní místo v Petřkovicích, kterému se říká Petřkovické Lurdy. Podle receptu našich prababiček pak připravíme vaječnou bábu. Řekneme vám, jak se dozvíte, že vaše reklamace byla vyřízená, a poradíme s výběrem fotovoltaiky. Kolotoč se roztáčí a já vám přeji dobrý poslech.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tam scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Takzvané Petřkovické Lurdy nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým na kopec vedoucí ke kapličce vystoupala redaktorka Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký vyšlap po louce, nicméně posluchači naši milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dobudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou, ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcená a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by si mohl připomenout i tady u nás. Jo. A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže tu byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a píše kroniku tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem, a že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracený vprostřed vlastní země, v očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když malý

mlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř,

0: Komolení a zkracování slov dalo vzniknout několika dnes už zažitým zkratkám. Tentokrát se budeme v jazykovém koutku zabývat tou, pro kterou je symbolický palec nahoru. Asi už tušíte, že zamíříme za oceán. Podrobněji kolega Vladimír Šťovíček s odbornicí na češtinu.
1: Jste OK? Jste v OK? Tak to už předesílám, o čem si dnes budu povídat s Helenou Chýlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych tedy ráda dnes pohovořila o původu zkratky OK. Zkratka OK je dnes často užívaná hlavně v mluvě mladých lidí, odkud se šíří nejenom do SMSek, ale i do mluvy téměř všech věkových kategorií. Je různě zapisována a různě vyslovována a stala se již také zdrojovým výrazem pro tvoření odvozenin, například OKáčko, být v OKi, jsem OKi. Nedávno jsem se setkala s dotazem, jaký je její původ. Na první pohled je patrné, že pochází z angličtiny, ale vysvětlení jejího původu není zcela jednoznačné. Akademický slovník cizích slov uvádí jako zdroj americkou angličtinu z výrazu all correct, vše v pořádku, souhlasím. Jiří Rejzek v Českém etymologickém slovníku připomíná, že zdrojem může být tentýž výraz, ale nespisovný, slangový, a uvádí užívání zkratky OK již od roku 1840. V tomto roce byla zkratka využita ve Spojených státech v prezidentské kampani a díky tomu se rychle rozšířila.
1: Tato dvě vysvětlení se shodují, ale vy jste připomínala, že výklad původu není jednoznačný.
2: Můžeme se setkat i s výkladem, že vznik zkratky souvisí s vojenským vyjádřením z první světové války. V americké angličtině hlášení velitele do štábu žádný zabitý, tedy nula killed, vyjadřovalo výsledek boje bez ztrát. Zkráceně v telegrafické korespondenci zapsáno jako 0K, pak OK a zkratka byla na světě. Dnes je obtížné jednoznačně stanovit, jak přesně zkratka vznikla.

0: Podrobně se tímto tématem zabývá například Milan Hrdlička ve své publikaci Bohemistické miniatury. Zajímavý je také vývoj zápisu. Ve slovníku spisovné češtiny je uveden zápis velkými písmeny O. Mezera K. Akademický slovník cizích slov připouští stejnou podobu s malými písmeny a vlivem SMS-kování se šíří také podoba bez mezery a bez tečky zapisovaná velkými i malými písmeny. Jisté je, že i přes značnou oblibu této zkratky bychom je neměli užívat ve všech komunikačních situacích, ale především v komunikaci neoficiálního rázu. OK?
1: OK. A pokud nejste KO, sejdeme se i příště. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: A to příště bude už zítra ve stejném čase, kdy vám nabídneme další díl našeho jazykového koutku. Dnes jej připravil kolega Vladimír Šťovíček. Posloucháte úterní kolotoč a pokud jste zvědaví, jaký recept našich předků pro nás dnes bude mít Vladimíra Jakoubiová, pak můžu prozradit, že hlavní ingrediencí budou vajíčka. Recept má název Vaječná bába. No a co dalšího do něj patří, tak to se dozvíte hned, co dozní další pohodové evergreeny.

0: Pravidelně v tomto čase na Pohodě listujeme v kuchařkách našich babiček a prababiček. Tentokrát budou základní surovinou vejce. Nechte se inspirovat receptem, který má sladkou i slanou variantu. Je to takzvaná vaječná bába. Víc už etnoložka Vladimíra Jakoubějová a kolega Jaroslav Hoření.
1: Vejce v kuchařských knihách naší babiček mívají svou zvláštní kapitolu. Najdeme zde recepty na jídla, kde vejce tvoří základ samostatných jídel, či recepty, kdy se vejce používají do pokrmů s ostatními surovinami. Vejce však bylo především starodávným pokrmem obřadním, a to nejen o Velikonocích, kdy se jejich moc umocňovala barvením, ale vejce bylo vždy symbolem nového života. Vkládalo se třeba do první koupele narozeného dítěte, vkládalo se do první brázdy před setím obilí nebo před sázením brambor. Vajíčkem se koulilo po hřbetě dobytku před prvním výhonem na pastvu. Jako doplněk jídla tvoří především základ těst, kucmochů a nádivek. V samostatné úpravě přicházejí vejce nejprve různě namíchaná i jako svítek v nejstarších recepturách, například jako vaječný koláč. Vajec bývalo v chalupách a stacích našich babiček dostatek. Slepic v kurnicích bylo hodně a tak se vejce stalo jednou z nejdostupnějších surovin, například pro vaječnou bábu. Můžeme si ji připravit na sladko nebo třeba s vopichem, bylinkou, která dodává pokrmům nezaměnitelnou chuť.
2: Vaječný koláč, vaječný svítek, to znám, ale vaječná bába, to jste mě zase překvapila.
1: Ono, bába je vlastně takový zlidovělý název pro bábovku. Takže když si připravíme vlastně ten pokrm, tak není to úplně bábovka, ale té bábovce se to hodně podobá. Ale je pravda, že dříve třeba bába s mákem nebo devítipodlahová bába z Vysocka, taky vždycky určitý druh jakoby pečiva. A může se opravdu dělat na sladko nebo na slona, a to si dnes připomeneme vlastně oba ty způsoby, jak se s tím dá nakládat.
2: Tak jak na to?
1: Budeme potřebovat 3 decilitry mléka, 6 vajec, 4 lžíce hladké mouky, sůl, máslo na plech, cukr na sypání, mletou skořici, povidla nebo tvaroh. Mléko rozkvedláme s vejci, špetkou soli a moukou na hladké těstíčko. Vlijeme na dobře vymaštěný plech a v předehřáté troubě pečeme po jedné straně. Potom rozdělíme na čtvrtiny, každou obrátíme a upečeme po druhé straně. Upečenou bábu pak sypeme cukrem se skořicí nebo potíráme povidly či rozdělaným tvarohem a stočíme. Do těstíčka můžeme také přidat vopich neboli libeček či jinou bylinku. V tom případě po upečení necukrujeme, ale posypeme sekanými bylinkami.
0: Recept na vaječnou bábu, sladkou i slanou verzi, nám nabídla etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Ladíte Pohodové vlny a než dám slovo Josefu Černému, který nám řekne, jak se vlastně dozvíme o vyřízení reklamace, mám pro vás další pohodové evergreeny. Zaspívají je Jana Kratochvílová a kapela Olympic.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: 8 minut po půl 12. posloucháte Pohodu a dnešní dobrá rada bude o reklamaci a o tom, jak bychom se měli dozvědět o jejím vyřízení. Ptáte se Josefa Černého.
1: Dnes nám napsala paní Ludmila, která píše: odnesla jsem na reklamaci mikrovlnnou troubu. Ve 30-denní lhůtě mě nikdo neinformoval o vyřízení, ačkoliv jsem na reklamačním protokolu uvedla číslo telefonu. Požádala jsem o vrácení peněz, ale pracovnice mi sdělila, že trouba je dávno opravená, stačilo si přijít. Musím troubu převzít? Paní posluchačko, samozřejmě, že nemusíte. Pravidlo, že se spotřebitel musí starat sám o to, zda je jeho reklamace vyřízena, to už totiž dávno neplatí. Nyní se ve 30-denní lhůtě musí ozvat prodejce. Pokud budete na vrácení peněz trvat, je prodejce povinen vám je vrátit.
0: Říká emeritní soudní znalec Josef Černý. Zvažujete instalaci fotovoltaiky na střechu? Pak si nenechte ujít rozhovor kolegyně Markéty Vejvodové s odborníkem Jiřím Uldrichem o nejnovějších technologiích i o tom, na co si dát pozor. Vše uslyšíte v Kolotoči už za pár minut.

0: Voda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Dny jsou teď nejdelší v roce a sluníčka je stále víc. A to je ideální čas zvážit instalaci fotovoltaiky na střechu. Správný návrh urychlí návratnost celé investice a nutné je i zajištění bezpečnosti a využití přebytečné elektřiny. O tom, jaké možnosti nabízí ty nejmodernější technologie i na co si dát pozor, mluvila kolegyně Markéta Vejvodová s produktovým manažerem Jiřím Uldrichem.
1: Já tu mám před sebou takový ten standardní fotovoltaický panel. Ono vlastně i záleží na velikostech a na možnostech naší střechy, kam tyto panely umístíme. V každém případě se ale jedná o velkou investici a budeme chtít, aby se nám co nejdříve vrátila. Tak co si všechno ohlídat?
2: Je to tak, je potřeba si ohlídat, aby fotovoltaika byla správně dimenzovaná a aby zařízení nějakým způsobem chytře řídilo tok energie.
1: Výrobců na trhu fotovoltaických panelů je opravdu mnoho. My postupujeme samozřejmě tak, že se obrátíme na nějakého projektanta, který nám vytvoří návrh. Jak ale poznat, že jsme takzvaně na správné adrese?
2: Je potřeba si vybírat instalační firmu, která má přehled o nejmodernějších technologiích na trhu, má dobré dodavatele, kteří takové výrobky dodávají a navrhne systém na míru potřeb zákazníka.
1: Každý dům je jiný, každá rodina, která bydlí v domě, má jiné potřeby a to vše by měl projektant zohlednit.
2: Přesně tak. Nejmodernější technologie umějí řídit veškerou energii, veškerý tok energie v domě, umějí se učit ze spotřeby zákazníka a umějí pomocí umělé inteligence obchodovat na trhu.
1: Co ale vlastně nás jako koncového zákazníka čeká, tak my můžeme maximálně laickým okem zkontrolovat stav střechy. Solární panely musíme umístit pouze na kvalitní a novou střechu, ale co takové věci jako elektrické rozvody, čeká nás jinými slovy velké bourání, velké změny v domě.
2: Nemusí to být zase až tak velké bourání. Existují instalační firmy, které mají přístup k nejmodernějším technologiím, které umějí být umístěny například venku. Nyní ty lepší výrobci umějí už dodávat baterie i střídač ve venkovním provedení.
1: To znamená, my to můžeme mít umístěné třeba někde na pozemku, nejen aby nás to esteticky nerušilo, ale já si uvědomuji, že to je důležité i pro bezpečnost.
2: Je to přesně tak, jednak ty baterie jsou vybaveny svým pětiúrovňovým zabezpečením, ale hlavně spoustu lidí, kteří se bojí, že jim vypukne požár třeba v domě, tak se bát nemusí, protože to mají na zahradě.
1: To je vlastně novinka v oblasti fotovoltaických elektráren. Měli bychom si tedy ohlídat, aby bylo vše chytře řízené a abychom tyto baterie mohli umístit právě mimo dům z bezpečnostního hlediska.
2: Přesně tak. Jednak baterie jsou umístěny mimo dům. To má svoji výhru i v tom, že v rámci baterií a jednoho sloupce se střídačem zároveň je umístěna i DC nabíječka, kterou nabíjím auto.
1: Takže to už je vlastně maximální využití celého fotovoltaického systému a můžeme tak získat nejen rychlou návratnost, ale i četné další benefity.
2: Přesně tak. Střídač obsahuje chytré řízení, které se učí podle používání energie v domácnosti, učí se podle předpovědi počasí a učí se podle aktuálních cen na spotovém trhu a podle toho obchoduje s elektřinou.
0: Nejmodernější venkovní baterie mají svůj systém vyhřívání i pětiúrovňové zabezpečení a jsou odolné proti dešti i slunci. Toto technologické zázemí tak můžete ve venkovním prostředí umístit tam, kde vás nebude rušit a přesto bude propojené s fotovoltaickými panely na střeše.

0: Současné vlny veder a nedostatek srážek zasahují českou přírodu i městskou zeleň. Opět otevírají debatu, jak zadržet vodu v krajině. Český svaz ochránců přírody upozorňuje na jednoduché a levné řešení, změnu přístupu k sekání trávy. Krátce sečený trávník totiž v horkých dnech rychle vysychá, mění se ve žluté pouště bez života a problém se suchem tak prokazatelně dále zhoršuje. Naopak správně udržovaný trávník či louka fungují jako přirozená klimatizace. A jaká by mohla být základní pravidla pro sekání v období sucha? V horkých dnech nesekejte trávu níže než na 5 až 8 cm. Vyšší stébla stíní kořenům, drží raní rosu a chrání půdu před sluncem. Omezte frekvenci sečení. Trávníky v létě nesekejte každý týden. Delší intervaly umožní vytvořit stabilnější porost, který lépe odolá výkyvům počasí. Sekejte po částech, nechte vybrané úseky trávníku neposekané do podoby rozkvetlé minilouky. Užitečný hmyz na ní najde nezbytný úkryt a potravu. A nesekejte v poledním žáru. Pokud je sekání nutné, provádějte ho brzy ráno nebo pozdě večer, když jsou teploty nižší. Víc informací najdete na webu živazahrada.cz. Je to tedy živazahrada.cz. Mějte se dobře a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.
2: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Ve stínu gladiátorských zápasů římské divadlo živořilo. Herci žili ze dne na den, z drobných výstupů na ulicích, mnozí odcházeli na venkov. I Fabius Scaurus se svou tlupou opustil Řím. Zprvu, když se vydali na putování od štaci ke štaci, sotva si na Řím vzpomněli. Ale čas plynul, trampoty kočování se hromadily, přišla únava a vyčerpanost a dostavil se stesk. Fabius nepřestal toužit po domově. Toužil zahrát si aspoň jednou v životě si zahrát velkou tragickou roli. A tak, když císař znovu otevřel brány divadel, vrátil se svými druhy do Říma. Už během svého putování po venkově Fabius slyšel, že se císař po nemoci úplně změnil. V Římě se o tom přesvědčil na vlastní oči. Viděl, jak byl Apelles veřejně zbičován do bezvědomí, viděl strašlivou, krvežíznivou a nelítostnou tvář Kaligulovu, když se pásl na Apelových mukách. Byl by rád rozbil tu tlamu na padrť, byl však bezmocný. Cítil, život pro něho nebude životem, dokud nějak nesmije ze sebe hanbu, že nečinně přihlížel tomu, jak byla pošpiněna a zhanobena lidskost. Jak to však učinit?
1: Herec nemá meč u pasu. Má jinou zbraň. Těžší, která zabírá víc do šířky než meč. Jediná cesta mi zbývá napsat hru. Napsat hru o netvorovi, který si říká člověk. Nemohu jinak. Chci-li já být člověk, musím to udělat. Jak bych se jinak mohl dívat lidem do očí?
0: A tak Fabius Scaurus napsal hru o tyranovi. Napsal tragédii Phalaris.

0: Pompejovo divadlo v Římě, stavba uchvacující krásy, vytesaná ze žulového nubijského mramoru, bylo v horních řadách nabito. Za to na místech pro senátory se bílala sotva stovka tóg. Ve své loži seděl prétor Urbis, jehož úkolem bylo bdít nad pořádkem a klidem v divadle. Včera ráno se mu dal na prefektuře ohlásit herec Manusculus, nula, jeden z chóru ve Fábiově tragédii Falaris. Ukláněje se prohlásil: hra má buřičská místa, která vypadají jako útok na císaře. Víc neřekl. Prétor se dal donést na palatin do kanceláře císařova zástupce. Lucius Curio vyslechl pozorně zprávu o Manusculově udání a rozhodl takto. Chérea, velitel všech vojenských sil, dlí nyní s císařem v Ostii. Prétor má svrchovanou moc nad pořádkem představení. Nuže, nechť zařídí, aby byl zajištěn klid jakýmkoliv způsobem. Prétor nařídil pohotovost celé posádky prétoriánského tábora za Kolínskou bránou. K divadlu nastoupí dvě kohorty. K tomu přidal 3 ze 7 kohort policejní stráže, dohromady to bylo 3000 mužů. To je k udržení pořádku v divadle víc než dost. Herecká šatna je vzdušná a vysoká síň, šachovnice mramorové podlahy střídá kostku černou s kostkou zažloutlou. Lehká křesla stojí před stolky s líčidly, oválná ruční zrcadla jsou měděná. Fabius se dívá na sebe do hladké plochy. Vidí tvář mladého muže. Z důlků svítí černé oči. Nehybná maska z vosku je plná vůle a energie. Neusměje se. Nemůže se ani usmát, ani zachmuřit. Otvor pro ústa je hluboký jako jáma. Nikdo nespatřil napětí, které se zračilo ve Fabiově tváři pod maskou. Ale komediantská krev ve Fábiovi rychle vyhrála. Co na tom? Od Aeschyla po Seneku snad není hry, která by nebušila do tyrana. Však zde půjde o Falarise a nikoho jiného. Úřad přece schválil text bez výhrad. Fábiovi oči se svezly k zemi. Na zlatožluté ploše mramorové kostky se proplétají a klikatí modré žilky. Celý jeho život se tak klikatil.
1: Flámy, pitky, holky, ženy. Život ve schonu, život jako věčně fičící vítr. Komediant, akrobat, žonglér, imitátor, deklamátor a cíl? Rozesmát večer ty, kterým přes den není do smíchu. Ale panstvo tomu říkalo buřičství, když smích zamířil na ně. Vyhnanec. Od země k zemi, od města k městu. Kdo ví, co je touha po domově? Kdo ví, co je stesk po Římě? Pak konečně návrat. Řím. Ridendo castigare mores. Legrací ukazovat pravou tvář lidí, psal jsem mimi s uličnickými a zakrytými útoky na chamtivce, vládnoucí všemu svým zlatem i na jejich zaprodance. Za to přišlo zatčení v Ostii. Pak Tiberiova nečekaná milost. Putování s tlupou od štace ke štaci znova. Obhroublé žerty, vyšeptalé vtipy. A toužení, ustavičné toužení po velké roli v tragédii. A dnes tedy? Konečně.
0: Fanfáry znova zavřeštěly, tentokrát už na ochozu portiku Pompejova divadla, a přervali Fábiovi myšlenky. Vyskočil a poodhrnul stóru ze dveří, odkud bylo vidět do hlediště. Za ním se tlačili herci z celé šatny. Fanfáry vítali ne císaře, ale jeho sestru. Princezna Livila, provázená svým novým milencem Luciem Curionem, usedla v císařské lóži. Zavířili tympány a za zvuku fléten a louten vystoupili na scénu dva chóry. zleva zbor rádců, zprava zbor lidu. Hra začala. Chór rádců vylíčil, jak oslavnosti Thesmoforii, pořádané k oslavě bohyně Démétry, Falaris v sicilském městském státě Akragantu násilím uchvátil moc, jak rychle si získal důvěru občanů akraganských, jak zahrnoval lid dary a stal se miláčkem národa. Lid i rádcové královi mohutným sborem svolávají na vladařovu hlavu požehnání Athény i hlavního boha Molocha, jehož fojnické jméno změnili akraganští řekové Nadia a Takýria. Na scénu vystoupil mladý voják Telemachos a starý filozof Pythagoras a oba se předháněli v chvalospěvu na Falarise. Lucius v Telemachovi poznal Fábia a v Pythagorovi Apela. V čele chóru rádců se objevil tyran Falaris, kterého představoval Mnester. Falaris s vavřínovým věncem na hlavě, v bělostném chitónu a na koturnech, které dělali jeho postavu nadpřirozeně velikou, líčil, jak zvelebí Akragas, jemuž nebude na světě rovna. Zastíní Babylon, Memphis, Kartágo a bude jeho pomníkem na věky věků. Líčil, jakým blahobytem zahrne lid, jak mu dopřeje hry. Prétor nebyl mimořádný vzdělanec ani filozof, ale když si uvědomil, jak nedávno i císař líčil své plány, jimiž se chtěl navěky proslavit, zavětřil. I Lucius zvýšil pozornost. Prétor pohlédl k zadnímu vchodu divadla, kudy odcházeli herci. Tam podle rozkazu stál nejstarší centurio 9. kohorty Vento. Styčen před mramorovým sloupem hleděl upřeně na prétora. Ten nenápadně zvedl pravou ruku. Vento pokývl, obrátil se a zmizel. Prétor věděl, nyní už letí na koni centurioni ke svým útvarům. Do půl hodiny bude divadlo obklíčeno ze všech stran, že ani myš neproklouzne. V ději na scéně uplynuly 2 roky. Falarisova matka naříká a zoufale lomí rukama.
2: Opojen pocitem nesmírné moci stává se tyranem moudrý, když vládce.
3: Rozmrhá zděděné zlato a statky, po cizím majetku vztahuje ruku, vydírá nesoudně poddané chudé, lidu pak rozdává slzy a bídu a hlad.
0: Diváci jsou vyšinuti z klidu. Podvědomě cítí souvislost, kterou si sami dosud neodvážili přiznat. Seneca má ustaraný, unavený výraz. Na Fábiovo pozvání přerušil pobyt v bájích a přijel do Říma. Včera ho vytáhl Fábius na poslední zkoušku Falarise. Okamžitě mu bylo zřejmé, že tragédie je jinotaj mířící na Kaligulu. Polekal se, varoval Fábia. Fábius se smál. Tragédií proti tyranům je mnoho. I tvoje, drahý Seneco. Ano, uznal to. Nelze dokázat, že by hra mohla jednat o někom jiném. Ale přece jen. Lucius má tvář jako z kamene. Tiskne opíradlo křesla, aby se ovládl a nedal na sobě nic znát. Rozhodl se kdysi pro Gája Cezara nejen pro své sobecké cíle, ale i proto, že v Kaligulu věřil. Prvý půl rok Gájovy vlády mu dal za pravdu. Po nemoci se objevila pravá Kaligulova tvář, jaký znával od dětství. Lucius to den co den silněji cítil a prožíval. Nechtěl si to však připustit, maje před očima jen svůj vlastní cíl. Ale dnes to Falarisův obraz ukázal jasně. Dnes zásluhou toho buřiče Fábia vidí přesně. Nedávno miláček národa, teď ukrutný nepřítel. a s ním svázal Lucius svůj život. Zatarasil si cestu zpátky, strhl za sebou mosty. Hra pokračuje. Falaris rozkazuje sochaři Periláovi, aby vymodeloval z bronzu obrovského býka.
4: A břicho musí mít duté. V ohni ho žhavit dám do běla žáru a koho odsoudím, do býčích vrhnu ho útrop. Ať se v té peci zločinec zaživa smaží. Jeho křik slyšet chci z býkovy tlamy.
0: Zbor lidu běduje. Hekatomby mrtvých rostou. Roste strach. Náhle zazněl z výše svist křídel v povětří. Velitel Falarisovi osobní stráže Telemachos ukazuje do výše.
5: Hle, hejno holubů prchá před jestřábem v hrůze.
0: Všichni herci hledí k nebi. Tyran Falaris propuká v smích.
4: Vy jste jen, snad je jich 100 a jestřáb jeden. Hlupáci holuby, 100 se jich jednoho bojí. Kdyby se semkli ti holuby obratem všik, pak se na jestřába vrhli, jak mohli by hravě obklíčit dravce, rázem ho uklovat k smrti.
0: Pythagoras vytáhl Telemacha do popředí jeviště.
6: Slyšel jsi to dobře? 100 se jich jednoho bojí. Kdyby se semkli v útočný šik, obklíčí dravce a uklovou k smrti.
0: Poslední slova zanikla v potlesku. Apeles jako Pythagoras byl skvělý. Pronikavý hlas z velikého trichtýře oznámil hlavní přestávku. Do šatny herců se bleskem rozletla zpráva. Divadlo je obklíčeno vojskem. Děs padl do síně. Mrtvé ticho. Do něho hystericky vřískající Manusculus. Jdou po nás. Jsme v pasti. Zavřou nás. Popraví nás. Fabius mu stiskl krk a vyrazil ho ze šatny. Za Fabiem vybuchovaly rozjítřené hlasy. Fabie, vojáci, slyšíš? Zase vyhnanství. Ne, Hrome, už ne. Co teď? Nedohrát, nedohrát, přestat. Fabius je uklidňoval.
5: Načta panika, děťátka. Proč se bojíte? Nedohrát? Kvůli jednomu zbabělci? My to přece dohrát musíme, viď Apele.
0: I když přijdem ochstán, vykřikl kdosi. Život máme jen jeden, přidal se druhý. Mnester se díval na Apela. Ty hlasy jakoby neslyšel a řekl klidně, Fabius má pravdu. My to musíme dohrát, přátelé. Všichni byli zaraženi, nejistí. Konec hlavní přestávky.
5: Kdo nechce hrát?
0: Dva herci z chóru zvedli ruce.
5: Jděte. A my, přátelé, na scénu. Čekají na nás.
0: Zvěst o tom, že divadlo je obklíčeno vojskem, pronikla i do publika. Jedinec, 10 lidí, by se při takové zprávě polekalo a stáhlo. Tisícihlavý dav naopak. Taková výhruška v něm jen vznítila vztek a odpor. K tomu přistoupilo vědomí, že nelze trestat 40 tisíc lidí, že nelze z takového množství vytáhnout pravého křiklouna a smělost a odvaha tím víc rostla. Představení dostalo prudký spád. Výjevy se rychle střídali. Diváci s vojskem za zády sledovali děj vzrušeně. Tyranu Falarisovi se zalíbilo v novém způsobu popravy. Poroučí vrhat do rozžhavených býčích útrop další a další oběti. Chór

0: ho varuje, neboť míra ukrutenství už přetéká. Falaris se rozuří a káže vést filozofa k soudu. Fabius, připraven k poslednímu výstupu, je jako v horečce. Cítí, jak slova, která napsal, strhují davy. Cítí, jak tisíce lidí jsou s ním zajedno, jak stojí za ním. Za scénou zahučel ryk akraganského davu. Hudba vyzývá k útoku. Celá atmosféra v divadle vyzývá k útoku. Fabiův výstup je tu, ale rozčilený autor zapomněl Telemachovu roli. Vybíhá v čele chóru lidu na scénu a stržen zběsilým ovzduším v divadle chrlí horečně a vášnivě divoké extempore.
1: Jak dlouho ještě, lidé akraganský? Neumíte se zbavit vraždícího netvora? Na jestřába myslete vy, holuby! Vaše spása je ne útěk, ale útok!
0: Pompejovým divadlem zabouřil ryk. Výkřiky tisíců, kteří vyskočili z míst a zvedají pěsti k hrozbě. Zabít krvavou bestii. Dolů s tyranem. Dost soudů a poprav. Ne z vůle, ale spravedlnost. Spravedlnost! Lucius dal znamení prétorovi. Jekot polnic trvalý řinčící překryl výkřiky lidu. Všemi branami vpadli do hlediště prétoriáni s meči v ruce. Řev a zmatek. Dav se bije s vojáky. Herci, Fabius první, než mohli pomyslet na útěk, jsou chyceni a odváděni v poutech.

Za 3 hodiny po zatýkání dorazil Luciův posel do Ostie a odevzdal zprávu o hře, průběhu představení a o demonstraci v divadle. Lucius doporučoval císaři, aby se vrátil do Říma k rychlému a příkladnému soudu nad Buřiči. Nedlouho po půlnoci vjel císař na koni doprovázen Chéreou a silným průvodem gardy ostýskou branou do Říma. Před velkým cirkem narazila císařova družina na davy. Lid poznal císaře. Sta hlasů sípalo a řvalo dolů s tyranem, dolů s Kaligulou. Pln vzteku i strachu vešel Kaligula do paláce, vrhaje neklidné pohledy vpravo a vlevo. Pocit nesmírné urážky v něm vřel. Hryzal si ruce, trhal závěsy, kopal do křesel, skučel jako raněné zvíře. Ale najednou si připomněl svou moc a uklidnil se. Vyslechl podrobnou zprávu Luciovu, schválil, že Lucius sám vydal kruté rozkazy k potlačení vzpoury a šel si lehnout. Marně přivíral oči. Do uší mu zaléhal hluk řev lidí. Zdálo se mu, že slyší dolů s tyranem a v duchu viděl pěsti a rozšklebená ústa. Mával zlostně rukou, aby vidinu zahnal, ale hukot a řev zněl dál. Vyběhl na dlouhou úzkou terasu, která se táhla podél severní fronty paláce od palatinské cesty nad klívu s Viktorie. V měsíčním světle viděl, jak se bílé plochy fóra černají lidmi. Tady už jasně slyšel výkřiky dolů s tyranem. Slyšel chřestot kovových holení, pancířů a štítů vojska, které nastupovalo proti davům. Vrátil se do kubikula, přehodil si plášť a skrytým schodištěm vystoupil na střechu paláce. Davy lidu ustupující před prétoriány po Via Sacra a Via Nova obešli údolím pod Céliem z jihu Palatin a vtrhli do velkého cirku. Obkličují mne jako lišku v noře, zadrkotal císař zuby. Křik, ryk, třesk zbraní, výkřiky naplňovaly noc. Dolů s tyranem. Míň daní, víc chleba. Dolů s Kaligulou. Měsíc zalehl mraky. Noc byla jediná černá tlama plná ropotu a křiku. Drásá to uši. César prchá, sestupuje, bloudí palácem. Císař hledá místečko, kam nevniknou příšerné zvuky. Konečně je našel. Je to Tiberiova knihovna pod klenbou peristylu.

0: Štván hrůzou sesul se do křesla. Zde byly rozžaty jen dva kahance na stojanech, sál byl polotemný. Kaligula zahleděn do šera sálu napjatě poslouchal. Nic. Nic. A nic. Oddychl si. Obrátil se k Tiberiově bystě, jíž dal řecký sochař živý výraz. Kaligula spitoval dědovu tvář.
1: Tebe se bál celý Řím. Říkával jsi, ať se bojí, jen když mne poslouchají. Poslouchali tě a mlčeli. A mne? Mne nenávidí. Ať nenávidí, jen když se bojí. Ale bojí se mne ještě.
0: A Rik se vedral i sem, divoký a lítý, jako by se nablízku rozpoutala bitva. Kaligula vyskočil, potácel se komnatou, opíral se o koberce na zdi, strhával tápajícíma rukama svitky, papíry šustily, řev sílil, tma ho škrtila. Strach. Šílený strach. Hordou sil. Vyběhl z knihovny a začal zuřivě volat po Luciovi a Chéreovi. Chérea s Luciem už čekali s hlášením. Za noc tolik a tolik mrtvých z chátry, tolik z prétoriánů. Všiváci pomalovali kde jakou zeď. Nápisy.
1: Nápisy proti mně? O mně? Jaké? Chci to vědět!
0: Lucius vyňal z tógy voskovanou destičku a váhavě ji podal císaři. Cézar četl.
1: Z mramoru a zlata chtěl Augustus Řím. Z bídy, ran, bláta já ho učiním. Když si mi říkali botička, dnes jen bota krvavá. Levice má hlad a pláč, pravice smrt rozdává.
0: Kaligulovi naběhly žíly na spáncích i na krku. Lapal po dechu, zdálo se, že omdlí. Lucius ho starostlivě posadil do křesla.
1: Kdo? Kdo to psal?
2: To nikdo neví. A nelze to vypátrat. Ale vinen je Fabius Scaurus. Toť ovoce jeho štvaní. Mám ho dát ve vězení za Rdousit?
1: Ne. Za Rdousit na můj rozkaz to ne. Za chvíli se sejde senát. Půjdeš tam a povíš, co si přeji.

0: O hodinu později na mimořádném zasedání senátu Lucius oznámil.
1: Vznešení patres conscripti. Když jsem dnes ráno hlásil císaři, že po představení v divadle pokračovaly demonstrace chátry v ulicích Říma celou noc, že zákrok ozbrojené moci byl nezbytný, že pobouření lidu poštvaného záškodnickým projevem herců si vyžádalo na 600 mrtvých, z toho 86 vojáků, že i dnes ráno byly na zdech nalezeny mnohé nápisy hanobící našeho nejdražšího císaře a štvoucí proti němu, rozhodl se Cézar, aby buřiči a podněcovatelé vzpoury, zejména herec Fabius Scaurus, byli pozítří postaveni před soudní tribunál. Soud nechce sejde v bazilice Juliově o 5. hodině popolednách. Císař sám se soudu zúčastní. Náš velkomyslný císař, ač by v tomto případě podle zákona o pobuřování i podle zákona o urážce veličenstva sám mohl diktovat provinilcům trest, přeje si, aby byli postaveni před 60členou porotu, zvolenou z řad senátorů, a aby autoru hry Falaris, Fabius Scaurovi, byla dána možnost obhajoby podle římského práva. Senát tedy nechť určí obžalovanému buď dobrovolného nebo jmenovaného patrona ex offo, který by ho obhajoval. Hlavním žalobcem v této přivedené provelezradu určil císař mne.
0: Nikdo ze senátorů neočekával, že by někdo dobrovolně zastupoval velezrádce, že by se někdo dobrovolně vrhal do záhuby. A přece se nad křesly zvedla ruka. Shromáždění otců se zavlnilo. Bylo to neuvěřitelné, nemožné, ale ruka trčela do výše. Byla to ruka Senekova.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Pozdravuj

0: je u nich dnes, k obědu je u nich dnes, knedlík zelí černý pes.
1: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Dobrý den, je krátce po deváté a tak se zase společně můžeme vydat na zálety. Pěknou neděli vám všem na vlnách Českého rozhlasu přeje Alena Zahradnická. Poslechněte si nejdřív tuhle znělku a zkuste si vzpomenout, jaký pořad před 25 lety v televizi uváděla. Marně pátráte v paměti, nevadí. Mám tu pro vás ještě jednu jasnější nápovědu.
3: Ráno byl mráz v rozmezí 0 až minus 6 stupňů Celsia.
2: A teď si troufám tvrdit, že většina z vás hlas meteorologa Vladimíra Seiferta poznala. Narodil se pod Orlickými horami v Žamberku. Meteorologii vystudoval na Vojenské akademii v Brně, doktorát získal na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. No a právě v Praze ho můžete často potkat, co by průvodce zahraničních turistů. V Alpách potom s turisty z Česka. Jak vzpomíná na 46 let práce v Českém hydrometeorologickém ústavu i na 18 let práce v České televizi, na to se budu ptát hned po písničce.
0: Zálety Aleny Zahradnické.

0: dla mnie powie, co śpi.
1: Padlo 640 let v Českém hydrometeorologickém ústavu a 18 let vysílání v České televizi a také roky spolupráce s Českým rozhlasem. Jsem ráda, pane doktore, že jste přijal mé pozvání na Zálety. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: A přiznávám se, že jsem vůbec netušila, že jste se narodil ve východních Čechách a do svých 11 let ve východních Čechách i žil.
2: Je to tak, narodil jsem se v Jamberku a bydleli jsme v Letohradě, tehdy se to jmenovalo Kišperk. A teprve po válce v roce 1947 se rodiče rozhodli odstěhovat do Liberce a tam jsem teprve potom chodil také do školy.
1: A váš tatínek učil na základní škole v Letohradě a dozvěděla jsem se vlastně i díky Záletům, že tam nějakou dobu dělal i ředitele. Jak vzpomínáte vy na tu dobu tatínka, pana učitele, tatínka, pana ředitele?
2: No tak to už je takové těžké vzpomínání, musím hodně listovat v paměti, ve své paměti. No hlavně si vzpomínám, že tatínek učil češtinu a také mě tenkrát jaksi donutil, nebo jeho rada byla taková, no vlastně donutil, dá se říct, abych si psal takové záznamy, kroniku. Napsal mi k tomu takový úvod a říkal, piš si významné články, významné, co se ti líbí, co jsi si zapamatoval a jednou se ti to bude hodit, jednou v tom budeš moc listovat a podívat se, přečíst si, co si tenkrát tím svým slohem ve třetí, čtvrté třídě obecné školy, co jsem tedy napsal.
1: A máte ji? Máte tu kroniku?
2: Tu kroniku mám. Dokonce jsem ji málem jednou ztratil. Hledal jsem ji, dlouho jsem ji hledal, ale pak zase objevil, byla taková červená, bylo tam takový zlatavým písmem napsáno kronika a mám tam z dnešního pohledu velice takové humorné nebo zajímavé příběhy.
1: A škoda, že teď nemůžeme nahlédnout, protože jinak bych samozřejmě byla zvědavá a prosila vás o to, abychom se mohli podívat. Já jste říkal, že jste se pak přestěhovali do Liberce, to je stejně jako Žamberk, kraj těsně pod horami, jedno jestli Orlickými nebo Jizerskými. Právě proto máte hory rád a táhne vás to do nich dodnes?
2: Snad ano, protože v Letohradě už jsem začínal také lyžovat, ale kdybych dnešním vnoučatům ukázal lyže, na kterých jsem jezdil, tak mi to nikdo nebude jako věřit. Pamatuji si do dneška, jak jsme z Ještědu sjížděli na Pláně a tam jsme trávili odpoledne nebo téměř celý den lyžováním, ale pozor, to nebylo lyžování s vlekem, s lanovkou, se sedačkou. Celý den jsme šlapali, celý ten kopec tím pádem byl krásně upravený a ti, co šlapali nahoru, skritizovali vždycky toho, co jel dolů a tak to probíhalo celý den, takové bylo tenkrát lyžování.
1: Říká doktor Vladimír Seifert, je hostem dnešních Záletů a stejně jako jindy i dneska už teď můžete listovat na našem webu fotografiemi, které sebou přinesl, najdete je v záložce Zálety.

0: Po absolvování meteorologie na Vojenské akademii jste nastoupil do Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Ano, to bylo v roce 1960.
0: Mimochodem, když se řekne rok 1960, tak já osobně ten rok mám spojen se startem první meteorologické družice. Ta odstartovala 1. dubna 1960 na oběžnou dráhu. Vy jste tam od ledna 4 měsíce před startem meteorologické družice.
1: Ne, v několik měsíců po startu. Já jsem tam byl od října 1960, pokud mě tedy paměť neklame.
0: Zkuste nám maličko přiblížit právě tu dobu. Co bylo pro předpověď v tehdejší době tím nejdůležitějším? Jak to vypadalo tehdy?
1: No, bylo to podstatně jinak. Takovou pomůckou, mojí pomůckou tenkrát byla guma a tuška. Všechny fronty jsme analyzovali přímo na těch mapách. Já měl dokonce výhodu, protože jsem levák, takže gumu jsem držel v levé ruce, ale protože ve škole nás donutili psát a kreslit pravou, tak já jsem fronty a izobary tahal pravou rukou a když jsem se jako přesně netrefil, tak jsem to gumou trošičku levou rukou, čím jsem byl o něco rychlejší než ti, kteří museli předávat tušku a gumu. Na základem byla meteorologická data získaná z celé severní polokoule, například z celé sítě meteorologických stanic a teď bylo třeba z těch údajů zjistit, kde je vzduch studený, kde je vzduch teplý, kde je rozhraní mezi tím vzduchem najít tu frontu a postupně pomocníkem začaly být tedy výškové mapy, hlavně mapa 850 hektopaskalů, kde se lépe poznali rozdíly teplot mezi studeným a teplým vzduchem. No a potom vůbec ten první krok byla vlastně extrapolace, kdy teda jsem viděl, jak se fronta pohybuje rychle nad Anglií a Německem, jak rychle si myslíme, že přijde k nám. Teprve později se přišlo na to, že to budoucí počasí se dá vypočítat, jenže tehdy ještě nebyly výkonné počítače, tak to nebylo možné, protože já vždycky říkal, 20 matematiků by bylo zavřeno v pokoji nebo v místnosti, počítali by a za 14 dní nebo tak nějak by vymysleli předpověď na zítra, což prakticky nemělo vůbec žádný význam, teprve díky těm rychlým samočinným počítačům. Ale to zase můžu vrátit k tomu, jak tenká počítač u nás vypadal, to bylo veliký sál a tam prostě ohromné velikánské škatule. Dneska je to prostě úplně všechno o něčem jiném.
0: Asi bylo tehdy zakázáno říkat, že něco špatného přijde od východu, byť by to bylo jenom prosté ochlazení. To bylo asi pro meteorologa nesmírně těžké vylhat se z toho meteorologicky být správný a zároveň v uvozovkách politicky správný.
1: No tak to zase nevidím, že bylo tak úplně drastický frontální porucha z východu, nebo to jsme teda spíš jako nepoužívali, ale nemyslím si zase, že to bylo úplně tak strašný. Tenkrát se spíš říkalo, že podsvícne je trochu tma. Neřekl bych, že tam byly nějaké dramatické politické věci, aspoň pokud z toho našeho pohledu, z toho pohledu meteorologického. Takže já nemůžu říct, že by byl nějaký takový vysloveně velký politický tlak na nás.
0: Říká doktor Vladimír Seifert.

0: Omelety Aleny Zárybnické.
1: Na začátku jsem se ptala našich posluchačů, jestli poznají znělku počasí a váš hlas v předpovědi počasí. Teď tu mám jednu otázku pro vás. Dokážete si, pane doktore, vzpomenout, kdy jste vyslovil tuhle prognózu?
2: Dobrý večer. Předpovědní mapa ukazuje, že tlaková výše, která se přesune do oblasti Černého moře, bude slábnout. Přes Německou demokratickou republiku a Polsko bude postupovat k jihovýchodu tato studená fronta a její přechod očekáváme pravděpodobně v noci z úterka na středu. Po jejím přechodu bude u nás převládat chladné severozápadní proudění. Zítra ráno budou místy mlhy, dopoledne většinou zataženo nízkou oblačností, odpoledne pak oblačno. Nejnižší noční teploty -3 stupně až 0, nejvyšší odpolední teploty 0 až 4 stupně na horách, 1000 metrech na jihu kolem 6 stupňů a na severu kolem 0.
3: No tak to vám neřeknu, všem je z toho jasné, že to bylo před rokem 1989, protože jsem hovořil o Německé demokratické republice a už plně jasné, že to také bylo před rokem 1993, protože jsem hovořil o Slovensku, no ta Německá demokratická republika to jasně prozrazuje, že to bylo teda před tím rokem 89, ale datum přesný den to vám nepovím.
1: Jdete na to vyloženě dobře, myslím si, že Lokovsky, dopídil jste se přesně těch termínů před rokem tedy 90 nebo 89 a bylo to těsně před koncem toho období, kdy existovala Německá demokratická republika. A tu předpověď jste vyslovil 20. listopadu 1989. Byla to převratná doba. Vzpomeňme tedy teď na to, jak vypadala práce v té Československé televizi, později České televizi. Mapy jste si připravovali v Komořanech a s připravenou předpovědí jste potom přicházeli vlastně natočit vaši předpověď. To už je z dnešního pohledu, kdy se všechno dělá vlastně přímo v České televizi, doba úplně jiná, tak zaspomínejme.
3: To bylo takový trošku stresový, abychom to stihli. Úkolem bylo se ty mapy fixem namalovat, no ty byly zvláště vytištěné, ty mapy, na to jsme si překreslili vlastně tu povětrnostní situaci z těch pracovních map. Výrazně jsme nakreslili fronty studený, fronty teplý. Vím, že já, protože jsem byl nucen kreslit pravou rukou, takže jsem na to nebyl zas tak příliš šikovný, takže kolikrát jsem měl problém udělat pěkný takový ty hrbolky na teplé frontě a takový ty špičaty trojúhelníky na studené frontě a v této souvislosti vzpomínám velice často na moji kolegyni Magdalenu Lípovou, která mi někdy řekla, ukáž, já ti tam ty bobky na ty frontě jako udělám. Na tyhle ty mapy plus teda text, který jsme si jako napsali, ne na počítači, tenkrát ještě na psacím stroji, tak to jsme všechno jako zabalili, svázali to buď kaničkou, nebo to zabalili ještě do faksimilového papíru, vzali pod paždí ty deky s tím svým textem a prchali jsme na Kavčí hory. A hlavně ty meteorologické mapy jsme si dali taky na tu magnetickou mapu, vzali do ruky ukazovátko. Tenkrát teda byla předpověď pro Českou republiku a pro Česko a pro Slovensko. To byly dvě různé předpovědi.
1: Taky se uváděla teplota v 1000 a 1500 metrech nad mořem. Dneska už je to vlastně jenom ta hranice těch 1000 metrů, protože Tatry zkrátka už patří našim sousedům.
3: Ano, tak to bylo.

0: Kromě meteorologie studoval Vladimír Seifert později i angličtinu, má zkoušky průvodce u Pražské informační služby a zdá se mi, pane doktore, že se historie Prahy a nejenom Prahy stala vaším velkým koníčkem. Kdybyste měl vybrat jedno místo v Praze, kam chodíte s turisty opravdu rád a které pokaždé, když navštívíte, tak vám dá něco nového, dozvíte se na místě něco nového, je vám tam zkrátka dobře.
1: V Praze není místo, které bych měl speciálně rád, protože Praha se mi líbí celá, Praha je krásná. Ovšem nicméně moc krát už jsem šel přes Karlův most, moc krát jsem se díval na to panorama Hradčan, katedrály Královského paláce, baziliky svatého Jiří z Karlova mostu a kdykoliv s turistem na ten Královský, na ten Karlův most přijdu, tak znovu a znovu musím obdivovat, nebo znovu se kocha tou krásou toho panoramatu, té kombinaci Karlova mostu a Hradčan.
0: Která část meteorologie nebo která otázka pro vás je pořád ještě taková, že vás láká, že pořád se díváte, co nového na to téma v meteorologii mladí kolegové vymysleli?
1: No především do získávání meteorologických dat, těch já si myslím nebude nikdy úplně dostatečné množství, protože si musíme představit, že máme nejen síť stanice na pevninách, ale jsou tady oceány, když dneska máme samozřejmě družice a radary a tohle to všechno jako k tomu, tak ale prostě ta dokonalost nebo prostě kompletnost těch dat je velice důležitá. No pak je otázka, no to bychom snad měli pozvat z kolegů, kteří pracují přímo v těch modelech, potom vlastně z těch dat stále více jich a více získat teda ten krok dopředu, co ty údaje udělají, jak se celý to tlakový, teplotní, vlhkostní, srážkový pole, jak se vyvine a tam je pořád ještě, si myslím já, na čem pracovat.
0: Dokonce jednoho aktuálního tématu letošního horkého a suchého léta. Takové teploty jste asi během své kariéry v Českém hydrometeorologickém ústavu tak vysoké teploty a tolikrát za léto vlastně asi nikdy nepředpovídal.
1: Asi máte pravdu, nicméně teploty kolem 36 stupňů se vyskytovaly. Když jsem studoval, byl jsem na praxi na meteorologické stanici v Brně, tak jsme soutěžili, já jsem pozoroval počasí v Brně, v Holešově, byl jiný pozorovatel a teď jsme pečlivě sledovali, kdy kdo z nás dosáhne 36. A já jsem dokonce snažil se přesvědčit toho šéfa, toho vedoucího té stanice, jestli tam nemůžu trošku nějakou desetinu toho záznamu přidat, abychom vyhráli. Ale protože meteorologická data musí být přesná, tak samozřejmě to striktně zakázal. Ale vím, že jsme se tenkrát bojovali nebo hádali kolem ty 630. Takže teploty vysoké, když třeba ne těch 38, ale vím, že jako 40 jsme, ke 40 jsme se taky blížili podle záznamu, ale bych vám řekl, jestli takhle dlouho, jako to bylo teďka, no to už teďka bez papíru, bez počítače nedám dohromady.
0: No a dokonce meteorologové uvažují pomalu o tom, že by stejně jako Slováci v Česku zavedli pojem supertropické teploty, kde by to byly teploty tedy nad těmi 35 stupni Celsia. Nejvyšší číslo, které jsem kdy v předpovědi měla a prezentovalo, bylo 39 stupňů Celsia, že ten interval byl 35 až 39 stupňů Celsia. Ještě nikdy jsem nenapsala do té televizní grafiky ani nikdo z mých kolegů, pokud si dobře pamatujeme, 40, ale je možné, že to ty další roky překonají, vždyť právě ten přirozený cyklus toho kolísání podnebí, kolísání klimatu se prostě objevuje i v České republice a my se z toho nějak nevykroutíme.
1: A hlavně si nemůžeme představovat, že změny v České republice je hodnotit jako globální změny. No to prostě nejde, protože jsme velice malý region, ovlivněn teda pohraničními horami, Alpami,

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Vladimírem Seifertem mluvíme logicky spolu o čem jiném než o počasí. Nenadarmo se říká, pane doktore, že je mnohem těžší se ptát než odpovídat. Tak já bych si teď s dovolením chvilku odpočinula. Máte nějakou otázku vy na mě?
2: Jak vás to baví předpovídat počasí v televizi?
1: Baví mě to pořád, protože je to profese, která se bez toho, že by bavila, nedá dělat, zvlášť u nás, kteří nejsme herci a z každého výrazu tváře by bylo okamžitě rozpoznat, že nám něco nesedí. Musím říct, že ta pestrost a to, že vlastně si to počasí pro každý ten den, a bylo tomu určitě i v době minulé, vždycky nachystá nějaký nový scénář, tak je vlastně tím nábojem. A musím se přiznat, že v poslední době mě na tom úplně nejvíc baví, snad budete souhlasit, a bylo to tak i v době, kdy jste televizní předpovědi dělal vy, že mě moc baví vyhledávat ty zajímavosti a souvislosti, které vlastně mezi počasím jinde na planetě u nás jsou, a to vždycky každý den tam dát ještě něco navíc, co by vlastně diváka k té předpovědi přitahlo a co by mu důležitost, a teď doufám znovu budete souhlasit, našeho oboru připomnělo.
2: A ještě jednu otázku, jestli můžu, jak moc řídíte předpovědi počasí, když jedete lyžovat?
1: Když mám dost času si ji připravit, tak se snažím sama sobě důvěřovat, ale věřte, že bylo pár okamžiků, kdy jsem měla pocit, že snad je jiný den v týdnu, že zkrátka to počasí si postavilo hlavu a udělat cokoliv. Možná výhoda nás meteorologů je v tom, že tak trošičku si dokážeme dopředu říct, jestli ta předpověď, byť zní tak, je pro ten daný den pravděpodobná, anebo je naopak málo pravděpodobná, a tak trošku jsme na vážkách a víme, že nám to počasí trošičku může nějakou tu záludnost nachystat.

0: Při posledních záletech seděla na vašem místě, pane doktore, oceanografka Markéta Pokorná a má pro vás jednu takovou hodně odlehčující otázku.
1: Já jsem se dočetla, že vlastně dříve, protože nebyla ta technika taková, jako je nyní, že používali meteorologové vlastně zavařovací sklenici, ve které byl malý žebřík a zelená rosnička. Proto se také vlastně meteorologům občas říká rosničky, ale že skutečně tato rosnička fungovala na bázi předpovědí počasí a že ta pravděpodobnost byla docela dobrá, když žába byla nahoře nebo dole, bylo pěkně nebo šeredně. Co si o tom pan meteorolog Seifert myslí? Je to skutečně kompliment, když někomu z meteorologů řeknete rosnička, nebo to je spíš urážka? A jaké to je v porovnání vlastně třeba s těmi dnešními nebo tehdejšími modely? Protože tehdy ty modely taky vypadaly úplně jinak. Pan Seifert, já jsem si přečetla nějaký článek, byl tehdy vlastně u televize a dělali všechno ještě do map, jakoby ručo. Takže jak je to s tou předpovědí? Je rosnička přesnější než modely?
2: Myslím si, že tedy fakt, že zvířata, hlavně hmyz, včely, mouchy, ptáci, krátkodobě na ty změny počasí dokážou reagovat. Na všem ta situace s tou rosničkou, ty kvákají, když se blíží změna, jindy zase nekvákají. A myslím si, že rosnička jenom takovým opravdu symbolem, ale nikoli schopná předpovědět počasí. Dokonce jsem na chalupě jednou zčesal rybíz, a najednou něco mám na ruce a ono to byla rosnička. Takže to mi jako nedalo, dali jsme jí chvilku na zeď a ona dokonce chvíli lezla jako pozdě. Tak je to spíš takový jenom symbol počasí, je všem nikoli, že by uměla předpovídat.
0: A tušíte, kde se vlastně ten symbol vzal? Vidíte, to vlastně vaše odpověď mě teďka navedla na tuhletu myšlenku, že bychom jako označili toho viníka společně.
2: No to nevím.
0: Příště na vašem místě, pane doktore, bude sedět Ivana Matiková, to je kastelánka hradu Lichnice. Takže teď příležitost pro vás, na co byste se jí chtěl zeptat?
2: Aby mi řekla, kdy mám na její hrad přijet a kdy se mi bude trošku více věnovat než ostatním návštěvníkům a kdy mi podrobně vysvětlí všechno kolem hradu.
0: Tak, výborně, Ivano, to je výzva pro vás. V příští neděli tedy kastelánka hradu Lichnice Ivana Matiková odpovídat tedy bude a zvát bude na návštěvu nejenom pana doktora Seiferta, ale samozřejmě taky vás všechny posluchače Českého rozhlasu. Pane doktore, já moc děkuji za příjemné povídání. Zase nám to hodně rychle uteklo a věřte, že využiju další sebemenší příležitosti, abychom se spolu mohli potkat nejenom u rozhlasového mikrofonu. Děkuji.
2: Pokud ještě budu mít sílu povídat, tak budu rád.
0: Děkuji, že jste se mnou dneska vydal na zálety a vám všem posluchačům Českého rozhlasu přeju krásnou neděli.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Tak ještě jednou hezké odpoledne, je sobota 2. července. No a je tu znělka písniček pro duši. Zdraví vás Marcela Vandrová a...
1: Max Wittmann mladší.
0: Ano, budeme ještě chvíli říkat Max Wittmann mladší, abyste si zvykli na tu proměnu, která je trvalá a my se k tomu ještě dostaneme. Budeme samozřejmě i dnes v letním čase hrát krásné písničky a myslím, že na ten červenec, kdy se sejdeme třikrát hezký, pravidelně jednou za 14 dnů, toho pro vás Max vybral opravdu hodně a samé krásné písně. A určitě začneme nějakým výročím, jak tě znám.
1: Ano, jako pokaždé, začneme výročím červencovým 2. července 1932 se narodil Valdemar Matuška.
0: A to se hodí právě dneska.
1: A to se hodí přesně dneska. No, pro doplnění zemřel 30. května v roce 2009. On se narodil v Košicích.
0: Já jsem vůbec nevěděla, že on se narodil v Košicích. Leco jsem věděla, jakože sklář a kdo ví co, ale že v Košicích.
1: Já se přiznám, jsem to taky nevěděl.
0: To jsem nevěděla.
1: Jsem si to.
0: To písali.
1: Takže jsme si to teďka řekli, přečetli a řekli. Jeho vlastně kariéra je spojena s Prahou. On už svoje dětství prožil v Praze. V roce 60 se začala psát ta jeho muzikantská kariéra. V roce 60 nahrál svou první píseň. Velmi záhy se potom stal členem divadla Semafor, divadla Rokoko. A v roce 76 se oženil se zpěvačkou Olgou Blechovou. Mm-hmm,
0: tím vlastně zrušili KTO posléze.
1: Tak, přesně tak. No a co určitě víme a co je zásadní v jeho životě, je skutečnost, že v roce 1986 odešel do USA, usadil se na Floridě. Mm. A to byl také rok, kdy vlastně jeho hlas přestal znít z rozhlasu i z televize.
0: Protože se to nesmělo, protože byl emigrant, protože se to nedělá. Ale pak se vrátili, přijížděli nebo přilétali do České republiky mnohokrát. Vždycky Valdemar měl nějaký koncert. Dokonce tady v tomto studiu, přesně v tomto studiu, kde sedíme, tak tady jsem seděla já na tom místě. Tam, jak sedíš ty, seděl Valdemar Matuška. Mladý Valda, tenkrát byl opravdu ještě hodně mladý, byl za sklem režie a tady seděla paní Olga a bylo to u příležitosti, myslím, autogramiády nějaké jejich první společné knížky. A musím ti říct jednu věc, že když jsem se s ním potkala poprvé, skutečně v té době jako z očí do očí, člověk ho znal z televize a jako věděl, co umí a že to je frajer a štramák, tak tady ve studiu nebo před studiem to byl velmi, velmi unavený člověk. Ze všech těch cest a z toho a podepisování autogramiáda Maxi, když si sedl, já jsem si říkal, no tak to bude vypadat ten rozhovor, jejda chudák, tak je unavený. Sedl si do studia, rozsvítila se červená a profik na 100%. Najednou se rozářil, najednou byl plný energie a vyprávěla, já nevím co, zhasla červená, puf, zase zvadl a říkal, já jsem strašně unavený. A byl úžasný.
1: Tady to, o čem vyprávíš, tady o tom efektu, jsem slyšel a taky jsem ho viděl mnohokrát. Řada slavných muzikantů v té šatně vždycky před tím vystoupením působí jako už unavení staří pánové a vstupem na pódium prostě zažijí úžasnou proměnu.
0: Přesně.
1: Je jim o 20 let míň.
0: Jo. Ta muzika dělá fakt zázraky. Tak dobře, tak Valdemar Matuška narodil se přesně 2. července, leč v roce 32 v Košicích. No a co teda si teď zahrajeme letního?
1: Zahrajeme si písničku, která se jmenuje Tam nad tou hrází. Není tak...
0: Tam nad tou hrází, neznám já.
1: Známá, no. Ale já jsem ji vybral záměrně, protože je to krásná písnička z repertoáru slavného amerického country zpěváka Kenny Rogerse. A my se k němu ještě dostaneme třeba za 2 týdny.
0: Aha.
1: Si ho připomeneme. A třeba si ho připomeneme zrovna touto písničkou v originále. Toto se nabízí.
0: Aha, dobře. Tak jo, tak Tam nad tou hrází text napsal, tady se dívám, Jiří Brdečka.
1: Jiří Brdečka, zpívá Valdemar Matuška a písnička byla natočena v roce 1981.

0: Měl jsi pravdu, že si do písniček pro duši vybral tuhle tu píseň, protože já jsem se trošku bála, že vlastně to, co se hraje z repertoáru Valdemara Matušky, už jsou tak trošku jakoby odrhovačky malinko. Třešně už dávno dozrály a já nevím, co všechno, a toto je nádherná písnička, kde ta jeho kantiléna krásně zazněla. Krásná letní píseň a myslím, že to byl, jak se říká, hezký otvírák, víš? A teď ještě budeme gratulovat, že jo? Pojď.
1: Ještě jednou budeme gratulovat Brňákovi,
0: basistovi, no.
1: Slavnému, dnes velmi slavnému basistovi Vincenci Kumrovi, který se narodil v Brně 10. července 1941.
0: Co bychom tak o něm řekli, kromě toho, že když se podíváme na to datum, takže je logické, že bude mít kulatiny, sedmdesátiny, neuvěřitelné, protože on na ně nevypadá a patří podle mého názoru ženského, jo, k takovým těm elegánům v té muzice. On je vždycky, on je bělovlasý, bělovousý, nosí kapesníček v kapse saka, vždycky má naprosto perfektně střižený oblek, je to elegán každým coulem. To musím říct, že to teda jo, to by z něho pan Špaček měl radost, si myslím.
1: Ano.
0: Mistr etiketa, to určitě teda. Vincku, zdravíme vás a já si vás pozvu tak na hodinku, protože co o něm víme? Já teda trošku něco, ale ty to zase bereš z toho muzikantského hlediska. Tak to zkus z té tvé strany.
1: Tak zkusme tu kariéru přiblížit pár údaji.
0: No.
1: On v roce 65 absolvoval v Brně na kontrabas konzervatoř a začal samozřejmě hrávat s kombem orchestru Gustava Broma a také s brněnskou filharmonií. Následně on odešel do Prahy, kam původně odešel na vojenskou službu.
0: Leč, a co se nestalo?
1: A co se nestalo, zůstal tam hrát, protože byl velmi vyhledávaným basistou, takže se objevoval po boku Jiřího Stivína, Laca Déčiho, těchto dnes velmi věhlasných jazzmenů. Ale kromě tady té jazzové kariéry, Vincenc Kumr také působil v orchestru Ladislava Štajdla, se kterým 10 let doprovázel Karla Gotta.
0: No právě, a to je ta, myslím, část jeho života, kterou leckdo vůbec ani nezná, když dneska ho vidí jako výsostného basistu ve všech možných jazzových seskupeních, tak by nevěřil, že Vincek, jak se mu říká, hrával tak dlouho s Felixem Slováčkem a ještě s tou starou partou s bratry Štajdlovými v té kapele, která tenkrát doprovázela začínajícího Karla Gotta. A to je téma, nad kterým chci s Vincencem Kumrem v některém z vysílání tady trošku se zastavit, protože si myslím, že to nahlédnutí do zákulisí, pokud ho dovolí, takže by mohlo být docela zajímavé. No pane, a pak ovšem?
1: No a potom přišel rok 1981, kdy Vincenc Kumr odešel do Švýcarska, do švýcarského exilu, ale ani tam se nestratil, tam taky pořád aktivně hrával a hrával hlavně ten jazz ve Švýcarsku a díky tomu, že se tam objevovala řada muzikantů z Ameriky, tak on dneska může tvrdit, že doprovázel třeba slavnou zpěvačku Didi Bridgewater, jazzmenům je toto jméno velmi dobře známe, je to hvězda současného jazzu.
0: Aha.
1: Takže za všechny bych jmenoval aspoň tady tuhle tu zpěvačku. Uh-huh. A Vincenc Kumr by jich řekl a určitě jistě jich řekne daleko víc.
0: No.
1: V roce 89 se vrátil do rodného Brna.
0: Je stejně zvláštní, že se vracel zpátky a vždycky, když se s ním o tom bavím a s jeho ženou Vlastou, pokud nás poslouchají, tak je oba moc zdraví, oni jsou nádherný pár, tak oni říkají, my jsme se chtěli vrátit na stará kolena, jsme se prostě chtěli vrátit zpátky, jsou tady šťastní, občas někdy něčemu nerozumějí, že jako jak je to možné, protože to by se ve Švýcarsku stát nemohlo. Taky to byl velký kamarád tvého táty. A musím říct, že vždycky jsme moc drželi palečky a teď teda budeme Vinskovi přát k jeho sedmdesátinám. No tak a teď co mu zahraješ? Jako?
1: No, co mu zahraju? To je totiž velký problém, no, se kterým jsem se setkal nejen dnes, tentokrát, ale i celá běžně, když třeba mám připravit pořad věnovaný basistovi, že jo? na třeba na Prostanici Vltava, když mám připravit pořad věnovaný jako basistovi, jo. Tak co mám vlastně dělat, jo?
0: No.
1: Protože ta basa je jako oprávněně v pozadí, je velmi důležitá, takže jak z toho ven? No, nijak z toho ven. Prostě
0: toho
1: musíme pustit písničku, kde basista bude hrát, Vincenc Kummer bude hrát.
0: Ano.
1: No, ale pustíme skladbu aktuální. On totiž, Vincek, jak se mu říká, se po návratu do Brna nezačal spolupracovat jenom se starými kamarády, ale
0: pustil
1: začal hrát i s těmi
0: nových
1: mladými.
0: Formací,
1: i s těmi mladými. No a právě takováhle bude ta nahrávka, kterou si poslechneme. Vincenc Kummer zahraje společně s bubeníkem Honzou Dvořákem, pianistou Mirkem Veselým, ten pravda patří k té starší generaci,
0: ano.
1: S kytaristou Willemem Spilkou a ti všichni doprovodí mladou australskou zpěvačku, která se jmenuje Danielle Lamb.
0: Mm-hmm.
1: Ta se tady objevila na podzim roku 2010 a tehdy ve studiu Českého rozhlasu Brno vznikla nahrávka písně, která se jmenuje Mystery Man. Danielle Lamb si to napsala. Sama tu písničku.
0: Aha. Tak dobře, tak dopředu k těm narozeninám 10. července přejeme vše dobré, hodně energie, spoustu dobrých muzikantů kolem sebe a přejeme Vinckovi opravdu jen a jen to nejlepší. Vincenc Kummer.

0: písnička, kterou jsme posílali k narozeninám skvělému muzikantovi Vincenci Kumrovi. Zpívala Daniel Lemp a musíme říct, že ten snímek byl natočen a připomenout to, co Max říkal před chvilkou v říjnu roku 2010 tady u nás v Brně v rozhlase. A což je dobře, že se občas něco takového u nás děje. Ale je léto a já, jak se tady tak dívám, tak si můžeme zahrát něco z desky, která se hezky jmenuje. Občas si člověk někdy může říct, aspoň občas, že život je báječný.
1: Život je báječný. Ano, já jsem tu písničku, kterou si poslechneme, vybral taky ještě z jednoho důvodu. Bude nám totiž zpívat herečka. Já jsem si říkal, aby nám ti herci o těch prázdninách nechyběli. Budou divadelní prázdniny, tak je nechme tady aspoň zpívat. Takže jednu písničku z desky Život je báječný zaspívá rodačka ze Svitav, členka Městského divadla Brno, Jana Musilová.
0: Mm-hmm. No, ona má ráda šansony.
1: Ona má ráda šansony.
0: Francouzské zejména. Jsou ještě nějaký jiný než francouzský šansony?
1: Ne, myslím si, že šanson je
0: Výhradně
1: francouzský.
0: Dobře, tak to jsi mě uklidnil, dobře. Ale ona umí zpívat samozřejmě nejen šanson. Já jsem ji teď viděla nedávno, když dělali upoutávku na takové hraní open air pro Městské divadlo tady v Biskupském dvoře Sny svatojanských nocí, tak ona je neuvěřitelná, co všechno ona dokáže zaspívat. Vím, že zpívávala také s filharmonií, že zpívala se zlínskou i s brněnskou filharmonií. Je to ženská, která to prostě umí. Tak co budeme hrát například?
1: Tak zahrajeme si písničku s názvem Růže kvetou dál.
0: To je takový to, co známe?
1: To, co známe, přesně. Aha. Tak. Mm-hmm. Napsal ji Gilbert Bécaud, český text napsal Ivo Fischer.
0: No a teď kvetou růže například. Takže a klidně dál, Jana Musilová.

0: Tak to byl hit v podání herečky a zpěvačky Městského divadla Brno Jany Musilové, kterou jste možná viděli v muzikálech Čarodějky z Eastwicku nebo Bídnici, Sny svatojánských nocí, nebo hraje taky v Mary Poppins takovou tu maminku těch dvou dětí, úžasně. A ještě jednoho herce máme a taky zůstaneme v Brně, aspoň na chvilku.
1: Aspoň na chvilku. Miroslav Donutil zůstal v Brně taky. Na chvilku, pár let, narodil se v roce 51 v Třebíči, teďka vidím, že vlastně letos má jubileum.
0: No ano.
1: Teď jsem si to uvědomil.
0: Teda měl, že?
1: Měl.
0: V únoru.
1: 7. února 51 se narodil, ano. Vystudoval brněnskou JAMU od roku 73 do roku 1990. Hrál v divadle Na provázku a to je právě ta časová perioda spojená s Brnem. Teďka je členem činohry Národního divadla v Praze. On je teď známý, podle mého názoru, hodně jako filmový herec, protože udělal velkou kariéru v těch slavných filmech vzniklých v 90. letech, ať už to byl Tankový prapor, Černí baroni, no a nebo koncem 90. let třeba Pelíšky.
0: Pelíšky, no ale nesmíš zapomenout na úžasný film, kde byli všichni mladí a krásní a to je Balada pro banditu.
1: No vidíš to.
0: Protože to bylo, já když si vzpomenu, jak byli krásní a Bolek mladičky a Mirek Donutil taky, to byl nezapomenutelný film, ovšem Pelíšky teda to taky, že jo. A on pozor, zpívá a natáčí. A krásně vypráví všelijaké historky. Věřte mi, co chcete.
1: Kromě toho, že hraje v divadle a ve filmu, tak zpívá a myslím si, že zpívá skvěle, výborně, že zpívá Mirek Donutil. A on, ty jeho vystoupení mají takovou tu odlehčenou atmosféru. On je zkrátka ten bavič. Já teďka jsem to slovo vyslovil, nemám ho moc rád, to slovo.
0: Ale v jeho případě je to laskavé a je to tak.
1: Je
0: to tak, on to dokáže. Když se mu chce, tak je bavičem i ve společnosti, když se setká s přáteli, ale myslím si, že druhý takový, myslím, co do toho, co z něho jde, myslím, že tady není. Druhý takový podobný. Oni ho přirovnávají k Menšíkovi, no ale tak to je zase úplně jiný kadlub. Ale zpívat umí a zpívá krásně a tak co si teď dáme?
1: A on nám to dokáže půvabnou písničkou, která je vlastně takovou vzpomínkou na starou lásku. Jmenuje se U vína sedím tu sám.
0: Ano.
1: Ta melodie je irský tradicionál, český text napsal Petr Rada.
0: A ta písnička je z CDčka, které se taky moc hezky jmenuje. Je tak jako jedna z písní, které Mirek Donutil zpívá, ten báječný mužský svět. Ale u vína bude sedět sám Miroslav Donutil.

0: Tolik melancholie a to se k létu hodí. A odpoledne, no tak u vína sám možná teď sedí jenom opravdu ten, kdo se rozešel a vzpomíná na lásku bývalou. Hezká písnička, pěkná. A já bych chtěla, abychom v létě hráli taky ty, které jsme vždycky s Maxem pouštěli právě v létě a on je měl rád. Chorvatské písničky, dalmatské písničky, všelijaké takové ty o rybách a o rybářích a o zátokách a já nevím co. A já jsem ti tuhle tu svou představu řekla. No
1: a já jsem řekl, ty ano, jsi vybral. Proč ne?
0: Je léto,
1: tak si aspoň takhle v myšlenkách zacestujme do chorvatské Dalmácie za okamžik.
0: Dobře.
1: A zahrajeme si tradicionál, čili lidovou píseň chorvatskou, kterou zaspívá, a teď se omlouvám, nebo doufám, že to vyslovím správně, no. Joso Butorac.
0: No já si myslím, že určitě. Dobře. No a?
1: A ta písnička se jmenuje, a znovu doufám, že to řeknu správně, Dok palmen jíšu grane.
0: To říkáš dobře, jenomže nevíme, co je grane, to by nám někdo mohl po internetu, prosím vás, napište nám, třeba mně nebo Maxovi, napište, jako dokud palmy nejsou, ale grane nevím teda, jako jo, nebo zralé možná, nebo co já vím, no ale představuju si to, jo, teď si představ teda, jakože tu pláž, teď tam ty nádherné stromy, palmy a teď přichází člověk, který bude zpívat a jmenuje se Joso Butorac a ještě se k němu přidá mužský sbor. A teď máš to crno víno a teď tam šplouchá to moře. Pojďme do Dalmácie.

0: Přátelé, já vám musím říct, že tihleti dva, kteří tady se mnou sedí, jeden po mé pravici, a to je mladý Max, a za sklem režie náš zvukový mistr Michal Zelinka, se normálně tady jako nad mým úžasem, nad tou písní se tak jako lehonce, no ne lehonce, oni si až chechtají teda, jo. Ale zase na druhou stranu, prosím vás, dámy, řekněte, no tak nevzalo by vás to za srdce. Teď si představte, jak on tam k vám jde a teď vám tam zpívá o tom, jak byla jednou jedna láska. Úžasná píseň. Chorvatské písně budeme hrát celé léto a na tom bych, prosím, pěkně trvala. Navíc tuto desku ťukám tady na ní, mám od tvého tatínka, a kdybych ti měla vyprávět, co mě o těch písních vždycky říkal, když občas jsme si je pustili, tak to ti ani nemůžu říct. Tak, pojďme do Itálie. Do Chorvatska se jezdí hodně, do Itálie taky, i když řekla bych, že kdo nejezdí na Sicílii, tak Bibione tam, byl jsi někdy v Bibione?
1: No, byl.
0: A chtěl bys tam jít ještě někdy?
1: Tam nechtěli,
0: ani já ne, právě.
1: Ale
0: tam jezdí jedna moje kamarádka, protože je tam pláž pro psy.
1: Ale byl jsem v Itálii úplně na jihu.
0: No, a to je jiný kafe.
1: To je jiný kafe a to je paráda.
0: No, to věřím. Taková Sicilie nebo úplně doletených, nebo Sardinie, to říkají všichni. Že kdo jednou Sardinii, již nikdy tak nikam. Ale v Itálii žila manželská dvojice, neboť oni již nejsou manžele, abychom trošku do bulváru, no, schválně.
1: V Itálii žila slavná zpěvácká manželská dvojice, Albano Carisi a Romina Power.
0: Ano.
1: Kteří byli manželé od roku 1970 a potom byli 30 let, 3 desetiletí. Velmi slavní.
0: Slavní. Ona byla krásná, měla dlouhé vlasy. Víš, jak vypadaly?
1: Vím.
0: A on ten Albano byl takový, to vždycky jsme si tak říkali, co na něm ty ženský měli? Že on byl takový jakože menší a brejličky a tohleto. A ta Romina byla krásná s těma dlouhými vlasama. Právě ovšem zase na druhou stranu v té dvojici zpíval líp on, si myslím. Že? Co?
1: Nebo no, ne? Myslím si to taky. Myslím
0: taky si to
1: myslím
0: myslíš.
1: Si to taky.
0: No tak podívej se. Nebudeme zkoumat jejich vztah, proč se rozešli nebo co. Pravda je, že vždycky, když přijeli na nějakou soutěž, tak vždycky bodovali velmi,
1: no, ano,
0: a měli oni, spoustu úspěchů.
1: Oni měli úspěchy na festivalu v Sanremu nebo na těch televizních přehlídkách Eurovize. Jen tak na mátku.
0: Jen tak na mátku. A teď teda zase o lásce.
1: A teď zase o lásce. No. Písnička se jmenuje Tu Sultan, to tu, což jo znamená, pokud se nepletu, ty.
0: Ty jenom ty. No, tak a zas další prostě jedno oko nezůstane suché. Tak jdeme na to.

0: Taky se říká, že čas trhnul oponou a my se z chorvatských pláží a z Itálie vrátíme hezky pěkně zpátky domů a bude country chvilka.
1: A bude country.
0: A protože je léto, tak country.
1: Protože country i pro mě tak trošku k tomu létu patří. Já mám vždycky léto spojený právě s country a s folkovou muzikou.
0: Až pekáčky. A pivo z umělohmotného kelímku a párek na papírovém tácku a dvojitou hořčici.
1: Ano, ono to pivo v tom kelímku je v létě dobrý.
0: Jasně, to víš, že k létu to patří.
1: K létu to patří.
0: Ano, ano. Tak. Takže bychom se vrátili teda do domu a koho bychom teď mohli zahrát?
1: No, dáme prostor zpěvačce, která tady ještě nespívala, Naďa Urbánková, která mimo jiné také slaví narozeniny, narodila se 30. června 1939.
0: O to takže mu přejeme všechno nejlepší. Oslavila. A ještě ke všemu zpívá s Bokomarou a to je dobře, protože jim to moc jde dohromady teď v poslední době. No.
1: Já bych jenom o ní řekl třeba takovou zajímavost, že ona je původním povoláním zdravotní sestra.
0: To já vím.
1: Třeba, a já jsem to třeba nevěděl.
0: Protože jsi moc mladý. No. A že má sbírku brýlí, to taky nevíš?
1: A ne, to taky nevím.
0: No prosím tě, no ona má největší sbírku brýlí, které kdy kdo nosil, protože ona se tím pyšnila. Ona vždycky nosila ze semaforu takový ty obrovský, bílý, červený. Kde to brala, nevím, no. Někdo ji je možná posílal. Vidíš?
1: A Naďa Urbánková moc ráda zpívá country music a ona měla to štěstí, a to vím, že zpívala v americkém Nashville, čili v domově country music. Takže ona může říct, že byla na místě, kde to country je zkrátka doma.
0: A když já se dívám na toho, kdo složil tu píseň, tak zase se trošku zachvěju, protože Chris Christopherson
1: je klasik americké country.
0: Michal zase se směje. No tak my jsme ženský takový jako v létě zvlášť. No, dobře.
1: Takže ta písnička pochází z repertoáru amerického klasika country.
0: Ano.
1: Český text napsal Mirek Černý a nazval písničku Když už víc nesmím si přát.
0: Ty pane, tak jo, tak Naďa Urbánková.

0: Pokud jste pátrali stejně tak jako já, kdo tuhle tu písničku zpívá, tak jasně, Michal Tučný, Sunday z hodin závaží se jmenuje v jeho podání. Tohle byla Naďa Urbánková a teď půjdeme k muži, který má opět velikánský, obrovský hlas. Taky už má pár roků, pravda? Tom Jones.
1: Tom Jones se narodil v roce 1940, tento Tigers Velsu.
0: Tigers Velsu se mu říkala. Co o něm víme?
1: Já jsem se o něm dočetl zajímavou věc, že on ve 12 letech onemocněl tuberkulózou, dva roky se léčil, byl doma a jediné, co dělal, takže poslouchal muziku a díky tomu získal úžasný přehled, jaký má málo který zpěvák. On, pravda, potom se ještě vrátil do standardní práce, prý pracoval jako dělník v továrně na lepidla.
0: Já jsem zase slyšel, že byl horník, prosím tě.
1: Já jsem zase slyšel tady tohle. Nicméně potom už,
0: potom
1: už jenom zpíval.
0: A nosil takový ty vysoký límce a bílou košili a byl krásný. A je pořád. A umí zpívat. Píseň, kterou si vybral na závěr našeho dnešního setkání, zpívá o zelené trávě domova. My samozřejmě teď se musíme vrátit k tomu, co se přihodilo. Tuhle tu písničku měl moc rád tvůj táta, který zemřel 1. června a 9. měl pohřeb. My samozřejmě tu ztrátu pořád cítíme a bude to velmi dlouho trvat, než se vzpamatujeme, ale každopádně na něho budeme vzpomínat a budeme o něm mluvit a chceme, aby byl pořád s námi. Takže tuhle tu píseň posíláme tam nahoru, protože on měl rád velké hlasy a Tom Jones k ním patřil. No a teď si řekni to, co potřebuješ.
1: Tak já bych jenom chtěl poděkovat všem, kteří tátu měli rádi. Děkuji jménem maminky, sestry,
0: a obou kluků.
1: Martiny, obou vnuků a jménem celé rodiny.
0: My jsme moc rádi, že jste napsali do těch knížek, které byly ať už na hřbitově, nebo tady v rádiu, spoustu krásných vzkazů. A tak doufejme, že tam nahoře na tom obláčku už je mu dobře. A jenom mu vzkazujeme, že nám to Safra neměl dělat. Tak, Tom Jones.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 312. se ozvala znělka ohlašující seriál o českých dějinách. V tomto díle se objeví jméno, se kterým jsme se už vícekrát setkali, neboť na pouti naší minulostí bylo nemožno je minouti. Ať už si o jeho nositeli myslíme cokoliv, vynechat jej nemůžeme. Jsa vypravěčem české historie, sám v ní zanechal patrnou stopu.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet, zatímco
4: na Jaromíra Ostrého
1: čeká režie.
4: Tak.
1: Připravili jsme v Českém rozhlase Brno pro vlny druhého programu Českého rozhlasu, tedy stanice Praha, na motivy knihy Petra Hory Hořejše.
5: Václav Hájek z Libočan, etc., kazatel kláštera svatého Tomáše v menším městě pražském, čtoucímu kroniky tyto pozdravení v Pánu Kristu vzkazuje. Písma svatá, když jsem s pilností čta ohledoval i rozvažoval, nic jiného spatřiti jsem nemohl, než že ty všecky věci, které jsou napsány v zákoně starém, nic jiného nejsou než kroniky, které předkem od Mojžíše vnuknutím božským sepsány byly. Zákon pak nový také nic jiného není, než kronika složená ze slov a řečí a také skutků Pána našeho Ježíše Krista a nám od evangelistů svatých zůstavená. Co pak dím o kronikách světských, které v sobě obsahují věci mnohé a příhody rozličné, rozličných lidí, znamenitých jako císařů, králů, knížat, hrabat, pánů, rytířů, nicméně i lidu obecného? Ty jsou od mnohých dosti světle popsány, avšak pro nedbanlivost potomků byly narůzno rozmetány.
1: Václav Hájek z Libočan, snad největší pábitel mezi českými dějepisci a kronikáři.
3: Narodil se, no tak to lze určit jen velice přibližně.
0: My to totiž přesně nevíme.
3: My to můžeme pouze odvodit.
0: On byl totiž vysvěcen na kněze v roce 1524.
1: Kolik mu tehdy mohlo být? 25? 26?
0: Možná o něco míň.
3: Nebo taky víc.
0: Kdo ví?
3: Datum narození bychom ale mohli přibližně odhadnout na rok 1500.
1: A místo narození, tedy rodiště, přídomek pana Václava Hájka svádí k tomu, že byl i svým původem z Libočan.
0: Sám napsal, že jeho předkové byli pány na Libočanech.
3: Což je obec na Lounsku, nedaleko Žatce.
0: Z původní libočanské tvrze zbyl jenom dům z kamene vedle starého kostela.
3: Jinak Libočany patřili nejprve klášteru z Postoloprt, pak městu Žatci.
0: Hájkové z Libočan měli i svůj erb.
3: Ten Václav otiskl ve své kronice jako signet.
1: Co na něm je?
3: Ve štítu erbu je pták.
1: Pták? Jaký?
3: Dravý, podle vyobrazení nejspíš je střáb.
0: A v klenotu?
3: Klenot je ozduba nad štítem.
0: Tam se zase tyčí pavý ocas.
3: Ze všech hájků z Libočan známe Jindřicha, který vykonával v Mladé Boleslavi úřad purkrabího, koupil si zde dům, ale v zápětí na to jej rychle prodal.
0: Další člen rodu Augustin Vojtěch Hájek z Libočan byl farářem ve vsi jménem Železná, nachází se kousek od Prahy.
3: Všechny ostatní údaje se vztahují jen a jen k Václavu Hájkovi.
0: Původně byl vychován ve víře podobojí.
3: Později však přestoupil ke katolictví.
0: Na církevní dráhu se vydal v augustiniánském klášteře svatého Tomáše v Praze.
1: Ano, o tom vypovídá i první věta z jeho kroniky, totiž, že byl zdejším místním kazatelem.
0: Současně však byl i farářem v Rožmitále pod Třemšínem.
3: Potom si přibral další obročí, neboť se stal děkanem na Karlštejně.
0: Nepohrdl ani farou na Tetíně.
3: A pravděpodobně bez arcibiskupského souhlasu se nechal instalovat do úřadu administrátora Vyšehradského kostela.
0: A ještě bychom tu měli kapitulu ve Staré Boleslavi, kde zastával funkci probošta. Leč ani tam nesídlil, ani práva vyplývající z tohoto úřadu nevyvažoval náležitým plněním povinností.
1: Šikovný chlapík.
3: Náramně a vytrvale se staral o dolování drahých kovů, z čehož chtěl mít sám nějaký ten užitek.
0: A byl to pilný sudič, který neopomněl vytěžit ze všeho svůj osobní prospěch.
1: Ještě jednou, obratný jedinec, poněkud přeběhl dobu, v níž se politikové a jejich široké příbuzenstvo vyskytují v desítkách správních rad, ovšemže výnosných, a ledva se někdo otře o jejich počestnost, už ho žalují o 106.
0: On na to nakonec doplatil.
1: Na co?
0: Na ty svoje funkce.
1: Jak?
0: Byl odvolán z postu administrátora i děkana a od té doby bydlel v Praze.
3: U svatého Tomáše na Malé Straně však kázat nepřestal a podle dochovaných zpráv tam byl velice oblíben.
0: Na popud české katolické šlechty,
3: ale dost možná i té utrakvistické, nejenom však šlechty,
0: začal shromažďovat materiály k sepsání kroniky.
5: I zdálo se některým osobám jako milovníkům své vlasti ze všech tří stavů, aby rozličné věci z dějů minulých v hromadu sneseny byly. O to největší péči měli pan Jindřich Berka z Dubé, nejvyšší sudí Království českého, dobré paměti, Jan Hodějovský z Hodějova, místo sudí Království českého, Petr Bohdanecký z Hodkova a mistr Brikcí ze Zlicka, kteří netoliko mne o to žádali, totiž abych na sebe vzal tu práci a vše v hromadu řádně sepsal, leč i nutili.
1: Takovému nucení se zřejmě nedalo odolat.
3: Úmysl napsat kroniku pojal Václav Hájek zřejmě ještě na Karlštejně.
0: Tam měl totiž jako děkan přístup k důležitým dokumentům, které byly na hradě uloženy, a on z nich mohl čerpat.
3: Kromě toho se znal s leckterým pánem katolickým i podobojím i s mnohými držiteli královských úřadů.
1: Už jsme slyšeli s nejvyšším sudím a místosudím.
3: Díky dobrým konexím pro něj pracovali tři písaři.
0: Pořizovali mu výpisky ze zemských desk.
3: Jednotliví šlechtici umožňovali Hájkovi čerpat z rodových písemností.
0: Další mu dopomáhali i k jiným materiálům ze svých panství.
1: Praktická otázka, proč to dělali, co mohli mít z té kroniky?
3: Slávu.
1: A sláva může mít nějaký hmatatelný efekt?
3: Aby ne.
0: Všichni si slibovali od kroniky, že oslaví jejich rody.
1: No a co?
0: A tím pádem získají ideologickou podporu své politické pozice, hlavně v zápase s městy.
5: A tu jsem tu práci na se vzal, pustiv se jako bezvesela na moře. Však s radou a pomocí mnohých shromáždil jsem knih a kronik nemalý počet. Chtě, aby tím shromážděním věcí pravých tato vlast naše česká zvelebena byla. Drahný čas věku svého odděliv psal jsem 6 let pořád se vší pilností. Věci pravé vyhledávaje a jako jádro vybíraje a plevy neužitečné a básnivé a nepravé jako řepíky a kopřivy ze zahrady ven jsem vymítal. Ne jako někteří, kteří přiběhli náhle a nepřehlédnu vše pravých kronik, ke zlehčení a potupě slavného národa českého psali, jako bychom my Čechové byli pošlí od nějakého muže lehkomyslného a vražedlného, který hanebného se mordu v charvatské zemi dopustil a odtud ušel, jakési pokuty se boje.
3: Na straně nově se rodícího spisovatele bylo hned několik výhod. Leč?
1: Jaké leč?
3: Leč dílo to na svět věru lehce nepřicházelo.
1: A proč jako? Autor neměl náležitě vyvinuté básnické střevo?
3: Hájek z Libočan? Málo které poetické střevo se mu vyrovnalo, ale...
1: Jaké zase ale?
3: Ale rukopis vznikal 6 let.
1: To jsme zrovna slyšeli, 6 let psal se vší pilností.
3: Když byl hotov, byl podroben cenzuře 3 autorovi příznivých katolických šlechticů.
5: Aby na té kronice s pilností seděli, ji bedlivě přehlédli a což by v ní nepořádného našli, to přetrhli a vymazali.
3: To znamená, že panstvo mělo na výslednou podobu díla přímý vliv.
0: A ledva pánové na kronice poseděli, ji s bedlivostí přehlédli a všecko nepořádné přetrhli a vymazali, tak nastaly problémy s tiskem.
3: Hájek si našel sponzora.
0: Tím byl čáslavský rytíř Václav Halaš z Radimovic, který se uvolil náklad financovat.
3: Jenomže sliby chyby. Halaš neplatil zpočátku vůbec a potom málo.
0: Tiskaři Pavel Severín z Kapí hory a Ondřej Kuneš ze Žipů se dožadovali peněz.
3: Které ovšem nebyly.
0: A tak musel Hájek schánět rady a výpomoc příznivců.
3: Za peníze vypůjčené jinde byla knížka konečně dotištěna v říjnu 1541. roku.
0: Ale pár měsíců předtím za velkého požáru hradu a malé strany schořela i část vytištěných archů.
3: Co však bylo ještě horšího, ohni padly za oběť i výpisky ze zemských desk, práce o něch tří písařů za 3 roky, stovky opisů z měst, hradů, klášterů a far, popelem lehl i stoh Hájkových knih a mnoho jiných listin.
0: A to všechno od toho, že na tom domě patřícímu panu Gutštejnovi měla jakási hokyně od své kuchyně špatný komín.
1: Dost možná, že požáru někdo i pomohl.
0: Kdo ví? Teprve roku 1543 se Hájkova kronika dostala na veřejnost.
5: Já zajisté nechtěl jsem se uchýlit napravo ani nalevo, než to, aby se položilo a psalo, co pravého jest. Ač ovšem uznávám, že toto mé psaní, které jsem ne sám od sebe ani ze svého smyšlení, ale vybrav z jiných, co se mi zdálo pravdě nejpodobnější, jsem psal, ne všem líbiti se bude. A to pro rozličnost lidských rozumů, důmyslů a vůle, neb ne všickni zajedno smýšlejí, a to proto, neboť lid v království českém a markrabství moravském v trojím nalézá se rozdílu. Jedni drží řád kostela římského tak, jak jsou odedávna oni i předkové jejich zastiženi, tělo a krev Krista Pána pod jednou způsobou, chleba toliko z víry přijímají. Jiní pak tělo a krev Pána Krista pod způsobou obojí, totiž chleba a vína přijímají. A ti obojí chtěli by tak, jak oni smýšlejí, aby se psalo. Někteří pak jako ti, kteří se odtrhli od jedněch i druhých, s Luterem a se Zwinglim smýšlejíce, také by snad chtěli, aby se psalo to, co by se jim líbilo. I nemůže to nikterak býti, aby jeden takové věci spisuje těm lidem sobě odporným, všem mohl se zachovat.
6: Kde pak není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem? A to někteří nemusí ani být odporní.
3: On by se Hájek nezachoval, ani kdyby psal pravdu a nic než pravdu, tedy pokud možno pouze syrová fakta a skutečnosti.
0: No, a to je právě to.
6: Co je co?
0: Když on Hájek pouze syrová fakta a ověřené skutečnosti nepřinášel.
3: Minulost pro něj nebyla řadou uzavřených událostí, faktů a dat, ale souhrnem dějů, které se odehrály, a na něm, na kronikáři Hájkovi, bylo, aby o nich popovídal.
0: Tak si to aspoň představoval.
3: Takový přístup ovšem vyžadoval, aby na mnohých místech doplňoval to, co chybělo.
6: Jak pak doplňoval?
3: Jednoduše, vymýšlel si.
5: Zdálo se jim, že svět vypravuje a oni jsou ústy světa.
6: To napsal Vladislav Vančura ve svých obrazech z dějin národa českého o rozhovoru kronikáře Kosmy a jeho přítele Šebíře.
0: Na kronikáři Hájkovi rovněž jaksi bylo, aby se stal ústy minulosti a zpřítomnil jí vypravěčským slovem svým současníkům.
3: Takový přístup ale vyžadoval na mnoha místech doplňovat a domýšlet to, o čem se prameny jenom letmo zmiňovaly, nebo pro co v nich dokonce nebyla žádná opora.
6: Dělalo mu to nějaké problémy?
0: Nikoli, ani ty nejmenší, neboť on tak činil s vypravěčskou rozkoší. Všechny ty menší či větší naznačené nebo jen tušené příběhy byl vždy ochoten a schopen vlastní fantazii dotvořit do žádoucí podoby plné poutavých detailů.
5: Léta od narození Syna Božího 644. a od stvoření světa let 5843, knížata Charvátská, Čech a Lech přibrali souse se svými do země bohémské a přijeli až pod jeden veliký vrch. A tu se posadivše sobě i svým dětem i dobytkům, aby odpočinutí učinili, zemi ohledavše, že jest úrodná, znamenali. Na zítří pak ráno Čech, pojav Lecha, bratra svého a jiné k tomu 4, vstoupili na ten vrch a odtud spatřili lesy a řeky, hory a roviny a navrátivše se zase k svým, řekl Čech.
3: Tuto máme jeden veliký zřib, po slovanském jazyku vrch, a okolo něho hojné roviny a úrodnou zemi, ale všecku lesy porostlou.
5: Druhého dne pak šli okolo a nalezli řeku z obou stran té hory hojnou a velmi rybnou i navrátili se k svým opět a vypravovali jim všechen způsob té krajiny. Na zítří pak Čech povolal bratra a starší a rozkázal svolati všechnu rodinu i služebníky. Posadiv se na jednom pařezu, učinil tuto řeč.
3: Nuže, milí bratře, milí přátelé a tovaryši, jež jste účastníci mého putování a této práce.
6: Celý ten projev poslouchat, myslím, nebudeme. Připadali bychom si ostatně jako na sjezdu Čechovy občanské strany. Pouze charakteristický úryvek.
3: Toť jest ta země, o které častokrát jsem vám pravil a do ní slíbil jsem vás uvést. Země vám zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem a strdím oplývající, k obývání velmi příhodná, vody ze všech stran hojné a nad obyčej rybné. I poněvadž tak přeutěšená krajina a velmi úrodná již ve vašich rukou jest, rozvažte prosím, jakým a jak příhodným jménem ta vlast jmenována by býti měla.
5: A všichni hned jako božským vnuknutím soudce vzbuzeni říkali, že jaké jiné lepší a příhodnější té země jméno dáno býti má, nežli jedině od tebe, kníže a pane náš. Poněvadž ty jsi Čechem jmenován, též ona, aby Čechova země slula. To slušné jest.
0: Pro nás je důležité, že jsme poznali, jak si Hájek přidává.
3: Když nevěděl kudy kam, tak si prostě něco vymyslel.
0: Ať už šlo o pohřeb praotce Čecha ve Ctíně vsi.
3: Nebo o okolnosti, za kterých kněžna Libuše pronesla svůj soud nad rozhádanými sousedy.
0: A taky třeba o dívčí válku.
3: Bavilo ho vypravovat.
0: Však byl u svatého Tomáše oblíbeným kazatelem.
3: Když se mu děje zdály příliš suchopárné, no tak jim trochu pomohl.
0: Nuže, vezmout se dobrou mysl a v srdcích posilnění, rychle obleczte se v brnění, berte lučiště, střely, pavézy, oštěpy, pukléře, sápě, řemdihy i meče. V brzkém čase uhlédáte, kterak z těch bradatých kozlů krev poteče.
6: Ti, kdo hádají, že takto podle kronikáře Hájka z Libočan zahovořila ke své dívčí jednotce rychlého nasazení její velitelka Vlasta, hádají správně.
0: Vlasta.
6: No, omlouvám se, podle pana Hájka je to Vlasta.
5: K tomuto rozkázání hned všecky se přihotovili a na koně se dali. Vlasta pěšky mezi nimi chodila ohlédajíc, kterak jest každá připravena. Když již všecky přilbice na své hlavy vsadili, Vlasta také na svůj bujný kůň vsedla a zdvihla ruku s mečem svým zjizveným. V tom se dveře hradové otevřely, šraňk dřevěný v ohradě obrácen. Táhnou na pole dívky ve svém pořádku a Vlasta se statečnějšími v předním špicu. Muži je zahlédli a velice se polekali, neb oni na sobě žádných smolníků ani prošívanic neměli, na koně toliko vsedati pospíchali. V tom hned bez meškání dívky se na ně valem řítili a dřív než muži se připravili, oni hanebně je rozrazili a z koní je oštěpy mordovali. Vlasta svou rukou první boj začala a na svém lítém koni se přitočila k Samoslavovi a tak silně na jeho helm mečem udeřila, až on hned spadl ze svého koně a umřel. Dívky její statečné, Mladka, Hodka, Napka a Svatava, Vratka, Radka a Častava, hejtmanice a nepsetnice vojska dívčího, hned jsou se na muže úprkem valili, hanebně je bez milosti mordujíce

0: kronika velice populární.
1: Navíc Hájek psal česky, kdežto Kosmas latinsky.
2: Já nechci psát kroniku pro ty, kteří jsou učeni a jazykem latinským neb německým vládnou. Já nechci psát kroniku pro ty, kteří v naše království z ciziny přišli, byť korunou jeho zdobí svou hlavu. Já chci psát kroniku pro ty, o jejich předcích bude jednati, a proto to bude kronika v líbezném českém jazyku napsaná.
3: Co dodat, že to není zrovna špatně řečeno?
2: Léta 838. Muž jeden velmi mocný, čeledi i jiných nábytků mnoho maje, z rodu Kvasoňova a kněžny Baňky, jemuž jméno bylo Kunák a žena jeho slula z Diborka, ten roku předešlého poslal svoje služebníky, aby jemu v stranách východních hledali místa příhodného k obývání. Vzav odpuštění u knížete Křesomysla, se vší svou čeledí byl prvním noclehem u slavného dvoru, jenž slul Přerov, a druhý u města Libice, třetí u Brůdku a čtvrtý pod jednou vysokou horou. Na tu ráno Kunák vystoupil a roviny, lesy i vody spatřiv, tu se usadil nedaleko od řeky, jež Labeslove. Na té hoře kázal lesy posekati a dům dřevěný krásný postaviti a dal jemu jméno Kunákova hora. Jiní potom Kunatická hora ji říkali.
3: Vydá, tak takhle byl, aspoň podle Václava Hájka z Libočan, založen hrad Kunětická hora.
0: Nestalo se tak však v roce 838.
1: Ba ani o 500 let později ještě nebyl tento kopec navzdory své výhodné poloze osídlen.
3: Nic z toho však zřejmě nebránilo tomu pábiteli Hájkovi, aby si dosadil volně události i jednající osoby podle své úvahy.
2: A roku toho hojné úrody byly ve vší české zemi, takže za dva peníze Křesomyslovi pšenice dávali, co mohl jeden silný pacholek unésti.
3: Kde bral autor kroniky české tak podrobné informace z doby, o níž nevíme, že by nám tehdy vládl nějaký kníže Křesomysl, natož jakými penězi se v ní platilo, tak to vám tedy nepovím.
2: Slavibor Pšovský, jinak Mělnický, kterémuž protože byl z rodu Hrabova, někteří Hrábě a jiní Hrabovec se říkali, maje syna krásného vzrůstu a mužné postavy, velmi jej miloval. Bylo mu jméno Housek. Protož rozkázal na jedné vysoké skále hrad pevný postaviti a od jména syna svého kázal jej Houska jmenovati. A když byl dokonán, nalezena jest nedaleko od toho hradu díra jedna u veliké skále, kterouž to díru množství rozličných duchů obývalo. A ti více a více lidem překážku činili a někdy z rozličných hovad tvářnosti proměňujíce se lidem po cestách chodícím ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi. Takže pro rozličné lidem od těch duchů překážky a přístrachy ten hrad byl pustý zůstaven.
3: Tak tady už opustil Václav Hájek z Libočan na dobro pevnou půdu pod nohama a vydal se bez skrupulí do hájemství pověstí a bájí.
2: A to se stalo léta 878.
3: Jak dlouho mu to ostatní kronikáři a dějepisci baštili?
0: No, dost dlouho.
1: Narůstající a upevňující se sláva Hájkovy kroniky jako nejrozsáhlejšího a nejpodrobnějšího spisu o českých dějinách neměla konkurenci.
0: Není divu, že se objevila potřeba zpřístupnit toto dílo latinským překladem i evropskému učenému světu.
1: Ten překlad pořídili v 18. století dva členové piaristického řádu jistí Victorinus a Florus.
0: Komentář měl napsat jejich řádový spolubratr Gelasius a Santa Catarina.
1: Vlastním jménem Job Felix Döbner.
0: Učený komentátor shledal mnohé nepřesnosti a svévolnosti v samotném překladu, jednak nemálo historických nesprávností přímo v Hájkově textu.
1: Podrobil kritickým zkoumáním Hájkem uváděná data a fakta.
0: A srovnal je s údaji z jiných autentických pramenů.
3: Co mu

0: vyšlo?
1: Mentien di finem fecit.
0: Což znamená tedy po česku?
1: Učinil konec lhaní.
0: Řekl o Geláziu Dobnerovi jeho mladší současník, teolog a historik František Faustin Procházka.
2: Tak se stala Hájkova kronika jednou provždy pro historickou vědu kalným pramenem údajů o minulosti.
1: Jeho kronika je velké pásmo lží a klamů chytře ukrytých. Musíme se za ně stydět.
0: Tohle prohlásil Josef Dobrovský. Otec národa, František Palacký, si myslel to též. Zatímco pro knížete básníků Karla Hynka Máchu byla kronika česká Václava Hájka z Libočan
1: nejpěknějším románem českým, nebo chcete-li nejladnější sbírkou povídek.
3: Nebýt sedmi lháře Hájka, nevznikly by rukopisy Královédvorský a Zelenohorský.
2: Smetana by nikdy nesložil svého Dalibora.
3: Aleš by nenakreslil svůj grafický cyklus obrazů z českých dějin.
2: Jirásek by nenapsal staré pověsti české.
0: Pravda versus fantazie. Věčný spor, co má mít navrch, jestli to je důvěryhodný, leč holý a nevábný fakt, nebo sice pochybná, ovšem na druhé straně umně vystavěná fikce. Ale to my tady soudit nebudeme, jakož ani pana Václava Hájka z Libočana.
1: Vím, že při tomto spisování rozličné budou nápravy činiti mnozí a zvláště závistiví a posměvači. Ty pak, který pravdu a upřímnost miluješ, jistě věz, že jsem já psal s úmyslem dobrým a srdcem upřímným. Žádného jsem nehaněl, ani o kom důtklivě psal. Proto ty, když čísti budeš srdcem křesťanským, které i nedostatky v dobré obracuje, to ode mne vděčně přijmi. Za to prosím. Měj se dobře.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás opět všechny zdraví Jan Rosák. Mým dnešním hostem je sympatická, usměvavá žena, která díky jednomu ze svých talentů projela kus světa. Říkám jednomu ze svých talentů, protože ona vládne hned několika můzám. Znáte ji jako zpěvačku, ale možná, a jestli ne, tak ji dneska poznáte jako malířku půvabných obrazů a obrázků. Vítám Vlastu Kahovcovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já si myslím, že začneme nějakým hitem, kde vás pochopitelně taky uslyšíme.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Tak to byla půvabná písnička, ve které se vyřádila jak Jitka Zelenková, tak i Vlasta Kahovcová a ještě někdo?
1: Jarmila Gerlová.
0: Jarmila Gerlová. Písnička, která je jednou z mnoha, které jste vy vlastně natočila s Jitkou Zelenkou, ale nejenom s ní. Ale k tomu vašemu zpívání se dostaneme samozřejmě za chviličku, protože my vždycky návštěvu našeho hosta na Tandemu rozjíždíme, tak říkajíc, přes jeho dětství. To znamená, zkuste zavzpomínat na to, kde jste se narodila, kde jste dětství trávila, jaké bylo, vy máte taky slavného bratra.
1: Ano.
0: No,
1: ano.
0: Tak to všechno můžeme teď ještě probrat. Tak.
1: Tak dětství. Narodila jsem se v Praze, jsem čistokrevná Pražka. Narodila jsem se na Národní třídě 7, číslo 7, kde je kavárna. Viola, tam je ve Viole přímo.
0: Srdce Prahy přímo.
1: To je srdce Prahy přímo. No. Kde tam měl můj dědeček byt a tak dále. My jsme tam u něj bydleli. No samozřejmě já jsem se narodila teda u Apolináře, jako skoro téměř všichni Pražáci. No, dětství jsem trávila v podstatě nejen v Praze, ale hlavně na osadě Kondor u Jílovýho. Tam byly začátky mýho zpívání, mýho a bráchovýho, že můj tatínek byl muzikant, ten hrál na několik hudebních nástrojů, maminka taky, a tam se zpívalo, protože tenkrát, protože já jsem samozřejmě se narodila v minulém století, takže tenkrát nebyla ani rádio,
0: jako
1: ani
0: televize, zná,
1: jako většina z nás. Takže tam se zpívalo. Každý den se tam zpívalo v takový rokli.
0: Na té osadě.
1: Na té osadě. Na
0: a
1: té
0: víte,
1: osadě.
0: Že to je pravda v těch osadách, ale opravdu se zrodilo spousta dobrých zpěváků,
1: ano.
0: Protože tam se hodně dobře zpívalo
1: tam
0: taky.
1: Tam se hodně.
0: Sešlo se vždycky takových 5-6 kytaristů. Ano,
1: ano.
0: Hodně,
1: ano. No? Harmoniky, housle. Ano, taky. Ano. Můj táta hrál na křídlovku, tak ještě na křídlovku. A to bylo uprostřed lesa, tam to krásně znělo. A tam vznikly, tam byly ty počátky toho mýho jakože zpívání, tam jsem mě jako načuchla. Já i brácha.
0: Někdo vám pravděpodobně řekl, tam Vlastičko, tobě to dej. Nějak, ty by se s tím měla zabývat trošičku hlouběji, je to tak?
1: Já myslím, že ne, tam ne. Se to takhle neřešilo. Ne. Ne, tam se neřešilo, tam to bylo tak jako, kdo co uměl, kdo zpíval. Jo. Samozřejmě byli vyloučení ty, co neuměli zpívat.
0: Jasně,
1: ale
0: hlavně
1: tam tenkrát nebyl nikdo, kdo neuměl. Že všichni uměli zpívat, tak nějak.
0: Tak někdy dělat jenom Brumendo takový, ano.
1: Tak.
0: No, ale tím pádem, když teda, jak si vám nikdo neřekl, Vlastičku, běž okamžitě na konzervatoř, protože to umíš, tak jste možná měla touhu dělat něco jiného. Možná, že už jste tehdy i kreslila.
1: Já jsem tenkrát jako nejenom trošku zpívala, protože jsem jako ve škole a tak dále, ale já jsem hlavně taky malovala, teda ono to tak jako šlo ruku v ruce, takže jsem malovala a maminka v těch nějakých letech, když jsem ukončila základní devítiletou školu, tak měla pocit, že bych měla teda malovat a tak mě přihlásila na, tenkrát se to jmenovalo Střední průmyslová škola bytové tvorby. A tak mě tam přihlásila a všichni jsme, já jsem říkala, máme, já nevím, já radši půjdu na kadeřnici a tak, jako. A říkala, mlč, tady budeš, tady, no já jsem prostě.
0: To byla rozumná maminka.
1: Rozumná maminka a my jsme 4 roky, udělala jsem talentovky a 4 roky jsme seděli s Věrou Křesadlovou v poslední lavici, pak se to přejmenovalo po roce na Střední umělecko-průmyslovou školu, no tu jsem prostě absolvovala a shodou okolností se mi to vrátilo, že můj syn tam taky maturoval, ještě tam maturoval, druhou maturitu si udělal a teď tam učí.
0: Poslyšte, jestli pak náhodou mě zaznělo to jméno Věra Křesadlová, tak mě cinklo mi tady tím semaforem. Jestli náhodou Věra nebyla za tím, že jste pak taky šla do semaforu?
1: No nebyla, ale ne. Náhodou, ne, ona tam byla po mně. Já jsem tam v podstatě po škole nezačala se malovat a nezačala jsem dělat to, co mě tam naučili, ale udělala jsem konkurs, protože tenkrát jsem chodila s Jirkou Štajdlem, Velkou lásku, a ten mě řekl o konkurzu v semaforu, a protože my už jsme předtím měli školní divadlo a tam jsme zpívali právě s tou Věrou a s bráchou, kterýho jsem tam přitáhla. Takže jsem udělala ten konkurs a tenkrát jsem ho vyhrála a tenkrát mě řekli nádhernou věc. My vám to hned neřekneme, musíte se dívat na Ferman. A já jsem v těch letech netušila, co to je Ferman, jo. Jako, říkat, co to může být, jo. A pak mě někdo teda poučil, že to je takovej ten list, kde je napsáno kdo co, a já jsem tam přišla a večer bylo tam napsáno zkoušky na recital 64 Suchý Šlitr Kahovcová. A tím začala moje pěvecká kariéra.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vlasta Kahovcová, můj dnešní host na tandemu, vyhrála konkurs do divadla Semafor, což v podstatě byly zkoušky, a to ne ledejaké, protože do Semaforu prostě přicházeli už hotoví zpěváci taky. Všichni si toho považovali, mám takový pocit, že jo?
2: Jo, určitě.
1: No, no, no. Čili vy jste tam se dostala do party s Jiřím Suchým, Jiřím Šliterem, a které bylo vaše první představení v Semaforu?
2: No to je právě, to byl recital, tenkrát taky málo kdo tušil, protože to recital slovo se neužívalo, že jo? Se užívalo koncert, nebo nevím, co, ale tenkrát se to jmenovalo Recital 64. A bylo to takový v podstatě představení jakoby dvou hlavních protagonistů. Potřebovali tam takzvanou Mici, neboli holku nějaká, která to tam bude, aby to nebyla nuda, ty dva chlapy. No takže to bylo takový představení písničkový, mluvený slovo, písničky a tak dále. A já jsem tam měla pár nějakých písniček, taky dueta. Krásný duet jsem tam měl, jmenoval se to Labutí píseň. Mba-a, s Jirkou Suchým.
1: Tohle to je, to se jmenuje Labutí píseň?
2: To se jmenuje Labutí píseň.
1: Jiří Suchý vynikal kromě jiných talentů taky tím, že pojmenovával svoje písně tak, že člověk neměl vůbec pocit, co přijde.
2: Co to je?
1: Pamatuju se Léta dozrávání a potom se zpívá úplně o něčem jiném.
2: No jasně, tak to bylo.
1: A vy jste tedy v tom recitálu, jste byla vlastně jediná jaksi zpěvačka. Čili rovnou v podstatě takový veliký solový představení.
2: Ano, ano.
1: Ale potom jste se zařadila po bok dalších pěti zpěvaček, krásných ženských, protože jste vystupovala taky v šesti ženách.
2: Šesti ženách, ano.
1: Osmého. A to bylo s Miroslavem Horníčkem.
2: To bylo nádherné.
1: To musela být hezká
2: to
1: škola,
2: byla
1: ne?
2: To byla nádherná škola. Ano, a kromě toho, že jsem se tam teda učila ty první krůčky na jevišti a takový to používání toho zpěvu v té divadelní hře, jsem se tam taky naučila kouřit. A to mě naučila tenkrát bohužel Eva Pilarová, která říkala, hele, všichni tady kouříme a ty budeš taky a hotovo. Tak já do Alfy nahoru jsem si šla koupit svoje první cigarety a bohužel mi to zůstalo.
1: No prosím, Pilarová, co způsobila?
2: Pilarová dneska, která když kolem ní jde jenom někdo, kdo trošku cejti, tak nadává.
1: Já vám něco řeknu, my vylečení kuřáci jsme nejhorší.
2: Jo, to je pravda.
1: A vy do dneška ještě máte ten
2: zlozvyk. Já tak málo šlukuju. No. Ale tak jako spíš udržuju oheň, což mě tak...
1: Ale pro zpěváka to není nejlepší samozřejmě.
2: Tak já už tak zase moc nespívám. Já už tak jenom trošinku dělám takovej divadelní společnosti Pepíčka Dvořáka. Tam hrajou takovou plantážnici, zpívám tu roli, kterou kdysi zpívala v Karlínském divadle Ljuba Hermanová. Pak Hanka Talpová a teď já to zpívám takovou...
1: To je taková jaksi černoška, bych řekl.
2: Černoška, ano, to, nedostatek.
1: Že jste tam navixovaná.
2: Jo, jsem navixovaná, ano.
1: No to je hezký, to jsme se teď dostali sice obloukem už k současnosti, ale myslím si, že to bude taky zajímavé, ale já bych ještě určitě nechtěl pominout alespoň vaše vystupování v divadle Apollo.
2: Ano.
1: Tam vás asi Jirka Štajdlová tam přetáhnul, že jo? A tam jste zpívala spolu s Ivonou Přenosilovou, s Karlem Hálou, Mikim Volkem, Karlem Gottem a pozor, Karel Gott samozřejmě vás určitě nepominul potom, když dělal svůj pověstný sbor krásných a skvělých zpěvaček, takže jste, myslím, s Karlem potom vystupovala hodně dlouho.
2: No, to bylo tak, že my jsme nejdřív zpívali s Pepíkem Lauferem. Měli jsme takový pásmo, ten Pepík postavil takový zvláštní druh show, nebo jak bych to řekla, takovou show, kdy na jevišti se nejenom hraje, ale i se tam něco odehrává, jakoby nějaký děj. A takže to jsme s ním začali dělat, s Jarmilou Gerlovou bylo to takový novum, že vlastně zboristky stály na úrovni solisty, neboli Pepíka Laufera, a tam začali ty naše takový sbory převzatý a tak dále. A pak jsme obě otěhotněli. A v 74. se mě i Jarmile narodil každý jeden kluk. A v 75., když už klukovi bylo rok, tak jsme dostali, jak jsme dělali nějaký film, teď nevím, jak se přesně jmenuje, Helena Vondráčková tam hrála hlavní roli.
1: Nebyla to Romance za korunu?
2: Romance za korunu, mě se zdá, jo. Píďa.
1: Ano.
2: Píďa. Takže tam nás angažovali, protože odcházela Jana Kociánová od Karla a zůstala Jitka Zelenková a oni původně chtěli jednu holku jenom, jako by místo té Kociánové. Ale prostě nás tam nějak viděli a my jsme tak, jak už jsme byli, tak s tou Jarmilou sehraný.
1: Takové
2: tak
1: dvojjediné jste byli.
2: Takové dvojjediné a takový v podstatě stejně velký holky a docela pohledný jsme tenkrát byli, že jo. Takže nás angažovali a bylo to strašně bezvaný. Strašně bezvaných 5 let, který jsem si tam, bylo to jedno z nejkrásnějších období mýho života. Ještě navíc. To bylo v době, kdy se nejezdilo ven na západ, co si budeme povídat. A my jsme najednou prostě jezdili jsme po celé Evropě a tak dále a bylo to krásný zpívání. Je nutno říct, že prostě, když jste tam u něj mohl zpívat nebo musel zpívat, tak jste musel být dokonalý, protože se denně z toho koncertu dělali zvukové nahrávky. A to byly kolikrát trestní poslechy, kde velel Láďa Štajdl. Měl takovej málem bič a když tam někdo ujel, tak prostě okamžitě nastal strašný průšvih. Takže my jsme byli opravdu donucený být naprosto dokonalí.
1: No a díky tomu jste také dokonalé byli.

0: narazili na tu současnost a to vystupování po boku Pepika Dvořáka a jeho divadelní společnosti v Čochtanovi, vlastně,
1: ano,
0: kde
1: ano,
0: hrajete tu Belindu, tu černošku.
1: Víte, naprosto přesně, ano.
0: Pracovnici na plantáži.
1: Na plantáži.
0: To je ovšem pozor, to je nejenom zpívání, ale to je docela činoherní jaksi role, ne?
1: To je, jako to jsem se tak musela časem naučit. Já ne, fakt někde někdo říká, že jsem herečka, já nejsem, já prostě to, co tam požadujou, tak tam udělám a ono mě to strašně baví. Víte, když něco děláte s chutí, tak v podstatě překonáte nějaký takový ty obtíže.
0: To je jasný, no, ale tak taky zúročujete to, co jste se naučila v Semaforu,
1: navíc,
0: že jo?
1: No,
0: ale to není jediné vystupování, já tady mám ještě poznamenáno, že s Jarmilou Gerlovou občas si taky ještě zaspíváte a ještě navíc s Milanem Černohouzem.
1: No.
0: Takové nějaké swingovky, jo?
1: Ano.
0: S tím občas někde vystupujete
1: zborový
0: a jezdíte?
1: Zborový swingovky, jo, tak občas. Spíš to děláme tak jako pro radost, ale je to taková ta muzika, takové ty Manhattan transference pokoušíme dělat. Je to krásná taková jakoby týmová práce, protože tam nespíváme moc sola. Ten Milan Černohouz, jo, ale hlavně je to postavení celý na zborech a nás to strašně baví.
0: Ale to je skvělá muzika.
1: Je to
0: nádherná. Nádherně poslouchá.
1: Ano,
0: a občas je to možno zaslechnout i u Streců.
1: Ano, u Streců.
0: No, ale kromě toho zpívání, a teď se dostávám k té vaší druhé muze, kterou jste byla políbená už kdysi v dětství, a to je malování, kreslení. Vy to tady máte přímo napsáno na tom nádherném kalendáři, který, a moc za něj děkuju, jsem dostal. Je tady napsáno, už dlouho sedím na dvou židlích.
1: Ano.
0: To je hezké.
1: No,
0: to je hezké.
1: To je v podstatě
0: na které sedíte radši teď?
1: No teď už, prostě to nedá říct, teď jako ani ten je tak radši, jako častěji sedím na tý malovací.
0: Na tý malovací.
1: Protože na tý zpívací to už je jenom takový bombónek a navíc tak mám na to věk, aby mě neodstřelovali, aby mě nepsali, že jsem zombie, já to nemám ráda.
0: Ale takže tak to si myslím, to... že na zombie máte ještě hodně tady čas. Ale chci se dostat k těm obrázkům. Mimochodem, kdo začal dřív malovat, vy nebo Karel Gott?
1: Já myslím, že Karel, no takhle, dřív, protože je starší, tak určitě začal on. Ale...
0: Tak on ale on začínal později, ne?
1: Ne, on maloval taky od začátku,
0: už
1: od
0: jo,
1: malinka,
0: jo, jo.
1: Od mládí, jako no. On taky, jako, ale je fakt, že se tak jako... On to neprezentoval, on si maloval tak jako prosím, ale já taky ne. Já v podstatě taky ne. Já jsem začala malovat jakoby v uvozovkách profesionálně v roce, nevím, 85 nebo tak nějak. A předtím jsem si malovala tak do šuplíku nebo tak něco, když mě někdo oslovil, nebo tak jsem si čmárala spíš tak jako...
0: To,
1: a pak jsem si koupila ty olejové barvy a plátna a tak dále. A k tomu mě přivedl Honza Kaniza, který něco jsme točili na Kavkách a on říkal, hele, proč ty nemaluješ, děti? A něco jsem si tam čmárala. No já říkám, no já to neumím, a jako co mám dělat? A on říkal, no musí si koupit tohle. Řekl mi, co si mám koupit, no a začala jsem v podstatě.
0: Tohle to, co tady vidím, tak třeba hned na leden je tady krásné zátiší se skleničkou koňaku, brýlemi a knihami. A mám takový pocit, to je tedy olej.
1: To je olej, ona.
0: Čili vy malujete rovnou už takovéhle, já bych řekl, že jsou to takové ty už propracované.
1: Já jsem začala dělat starou Prahu, jo, takový ty uličky a tak. Jenže pak se to najednou zavřelo, klíče dostali majitelé baráku, už se tam nesmělo na ty dvorečky a já jsem v podstatě upozadňovala to pozadí jako a začala jsem se věnovat tomu detailu,
0: jako
1: popelnici a hrnku na stole a tak dále. A z toho vznikly ty mý zátěží a já prakticky nedělám už teď nic jiného než zátěží. Protože mě to baví, vždycky k tomu mám nějaký příběh, který si teď už vymýšlím, a protože jsem dřív chodila po smeťácích a hledala jsem různý ty starý nádoby a starý fajfky a tak dále. Vždycky jsem je vytahla z kopřiv a tak. A teď jsem to namalovala, protože jsem si k tomu řekla, jak to ta babka někdy koupila, někdy a tak to, jak to používali a jak to pak najednou vyhodili, že jo, ty věcičky různý. No já to tak jako oživu.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mezi klasiky českého humoru si dnes Vlasta Kahovcová vybrala jiného Vlastu.
2: Vlastu Buriana.
1: Vlastu Buriana. Ale nebylo to jenom proto, pro tu schodu tedy křestních jmen, ale má to ještě takovou, ale velice zajímavou souvislost. To mě opravdu zaujalo.
2: No tak zaprvé Vlasta Burian byl geniální, že? To je samozřejmý. Ale můj dědeček, který bydlel na té Národní třídě, jak jsem zmiňovala, že jsem se tam narodila, tak on se jmenoval Burian. Moje maminka taky Burianová. A on šel po nějakých těch kořenech do minulosti a zjistil, že je s Vlastou Burianem v jakýmsi příbuzenském vztahu.
1: Vážně?
2: Ano. Tohle tvrdil můj dědeček.
1: Vážně?
2: Burian.
1: No mezi námi, Kahovcová není špatný jméno do show biznisu, ale Vlasta Burianová.
2: To byla moje maminka právě, to, Vlasta Burianová.
1: Vážně, no, to by byla bomba tedy, no, tak no, to nevadí. Tak.
2: Byla by to bomba, teď už se to asi, no dalo by se to dohledat někde.
1: Dalo, no tak víte co, nebudem dohledávat, my no, si Vlastu přesně. Buriana radši poslechneme.
3: A dál? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel. No. Já jsem to viděl. No. A já mám být jako svědek korunovaný.
4: No.
3: Koruní. Tak,
4: koruno. A o co vám vlastně jde?
3: No, on ten zámečník, co je krejčí, aby vám to, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
4: No,
3: abstrouhejte, no to vy neznáte.
4: Abstrahujte.
3: Co?
4: Abstrahujte.
3: No tak, když to vidíte, tak se mě ptáte.
4: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
3: No.
4: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak,
3: no. Nenudím vás, pane.
4: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
3: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
4: Dovolte.
3: No jo.
4: No a co bylo dál? Co vám říkal?
3: No. Abyste... No, že jako, se tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
4: no?
3: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
4: Za co?
3: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
4: Počkejte.
3: Kam?
4: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
3: No, on povídal. Když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
4: Počkejte. Vy počkejte.
3: No, já čekal. No,
4: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
3: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
4: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
3: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
4: Podívejte se, pane Smutný.
3: Cože?
4: Podívejte se, pane Smutný.
3: Když vy odkaď mě znáte?
4: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
3: No jo, to jsem.
4: No tak.
3: No jo, to je
4: tak,
3: pravda.
4: Když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
3: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Ale pak byste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
4: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
3: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
4: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
3: No, nenaváděl.
4: No tak co vlastně chcete?
3: No, Jezus, mare, já to věděl, že to bude těžký případ.
4: No.
3: No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
4: No.
3: Raště rozumět.
4: No, rozumím, no, prosím.
3: Při vašem vzdělání.
4: No.
3: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
4: No, to jste mi přeci řekl.
3: To už jsem vám říkal.
4: No, ovšem.
3: To je zajímavé.
4: No.
3: Tak to by bylo všechno v pořádku. No to je vyřízený.
4: Nehněváte se, že jsem vás držel.
3: Ale vůbec ne.
4: Ne, no tak to jste hodnej. No. No tak já, co jsem dlužen?
3: No to je bezplatná poradná.
4: No tak ona to bez toho za víc nestále.
5: Když se chcete smát, pravda to není.

0: Chanson d'amour, ve kterém kromě Jitky Zelenkové solistky zpívala taky Vlasta Kahucová, nás v podstatě tak trošku přenáší do světa. Chanson d'amour je francouzský výraz, že jo, píseň lásky. Vy jste si ve světě zaspívala, protože mám takový pocit, že jste nějakou dobu, dokonce vás budu citovat, někde jste to řekla, že jste měla za sebou také, nebo máte za sebou také zocelující zpívání po klubech západní Evropy. To je hezký.
1: To je škola života, jo. To vám teda povím, ano. To bylo v roce 68 a do té kapely jsem nastoupila nejen já, ale Franta Čech, velký Franta Ringo Čech.
0: Ringo, jo. No.
1: A Miloš Svoboda, to byl ještě jeden takový kluk. A nastoupili jsme tam do takový už kapely fungující, která jezdila po světě.
0: Český kapely. Tedy.
1: Český kapely. Ano. Jmenovala se Vlado Rubeš. A s těma klukama a zažila jsem s nima neuvěřitelný opravdu srandy, to nebyly legrace. S tím Frantou, který blbiny, co vymýšlí dneska, tak už vymýšlel tenkrát, jo, což bylo naprosto senzační. Takže s tím jsem teda absolvovala 2 roky, 3 roky možná jsme tam jezdili. A taky jsem tam teda poznala svého muže. Ten kapelník zakázal mi se všema muzikantama si tykat, že jako
0: prosím.
1: To nedělá dobře. No samozřejmě my jsme si s mým nastávajícím potom po roce jsme se vzali, začali tykat, oni hned vlastně, protože já jsem tam přišla, oni říkali, nazdar, tak já jsem ten. A maminka, když jsme odjížděli, protože my jsme neměli auta, my jsme odjížděli první kšeft hrát do Innsbrucku, kde právě tyhle ty všichni kluci přijeli a tenhle ten můj nastávající Honza Václavík, který je teď kapelníkem Golemu, tak ke mně přišel a dostal mě na starost od mý maminky, jako ona je ta holka moje taková neskušená, tak jí prosím vás dávejte na ní pozor, no dával, no. Pak jsem se...
0: Víte, jak se tomu říká? Kozel zahradník.
1: Kozel zahradník. Takže mě tak ochraňoval bezvadně.
0: Ale jo, ochraňuje do dneška.
1: Jo, do dnes už 42 let.
0: Ale řeknu vám, to je 42
1: let.
0: To je ovšem pozor, v této branži to je unikum.
1: Že jo, ale spousta muzikantů je takhle jako pospolu, protože ono totiž takhle, ono když je někdo muzikant, jako muzikantská rodina, tak ten odjede a oni se tam sejdou potom třeba, nevím, takže čistýho času my jsme spolu třeba 2 roky, jo. Ale jako někdo, kdo je spolu od rána do večera.
0: Takže jste si vzácní.
1: Teď už je to jinak. Ale byli jsme si strašně vzácní, že jo? Protože já jsem třeba přijela na den a on jel druhý den pryč a přijel za 14 dní a tak dál. Takže to bylo takhle.
0: No, ale to vám řeknu, to hraní po těch klubech muselo být opravdu řehole nebo tvrdá práce, protože tam se musí tedy hrát jaksi podle přání že jo, toho ano. Manažera klubu, případně hotelu a podobně.
1: 100 písní za večer. Taky.
0: 100 písní.
1: 100 písní. A to protože jsme jich neměli tolik, tak jsme jeli. Dojeli jsme těch 50 a od půlnoci jsme začali těch dalších jako znova.
0: No tak řeknu vám, která kapela má víc než 50 písní repertoáru, to nevím.
1: No ne, tak my jsme měli tenkrát, jo, to bylo, sehrálo všechno samozřejmě, ale je to opravdu, to je krutý, když stojíte těch hodin a v tom baru, jako někdo nad tím ofrňoval nos, jako to je opravdu, já se skláním před těma lidma, před těma muzikantama, teď navíc ten kouř, ten alkohol, že jo, to všechno. Takže to opravdu jsem zocelená, dodnes mám teda hlasivky jak špagáty, jo. Mě tak jen tak něco nezastaví.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: O tom, jak krušné byly roky strávené na těch zájezdech v zahraničí, teď mám na mysli krušné v tom smyslu, že se musí zpívat až 100 písní za večer, tak jak Vlasta Kahocová před chvilkou zdůraznila, tak o tom jsme si už popovídali, ale jsou i chvíle, které jsou zdánlivě krušné a potom se o nich samozřejmě hezky povídá, protože se dávají k dobru jako veselé historky z natáčení, případně z jeviště. Máte takovou?
2: No tak já jich mám řadu samozřejmě. Jo. Taková jako úsměvná spíše. S Karlem Gottem jsem si vzpomněla na jednu. Jsme hráli v nějakém nádherném takovém sále pro nějaký, opravdu vždycky tam seděl jako ty lidi, ty třpitivý brilianty a tak jako ty báby tam byly v těch kožichách a tak dále. A my jsme skončili představení, Karel se uklonil, ale lidi pořád tleskali. Ale pak to jako utichávalo a došel ten, to bylo výtahem. O patro, o dvě patra vejš. A my jsme celý ten koncert dělali na takovýhle šteklích, strašně na 14 cm podpatkách.
1: Vlasta Kahocová ukazuje
2: 14 cm
1: dlouhou píť.
2: Jehli. A my jsme teda říkali, tak to už je konec, to už nebudeme přidávat nic. Karel se tam klaněl pořád a my jsme prostě vlezli my tři do toho výtahu, vyjeli jsme ty dvě patra nahoru, sundali jsme si ty boty, které nám vohnuly ty nohy. Takhle. Dali jsme si je na stůl a najednou z toho odposlechu slyšíme ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta only you. A to už měl být sbor. A my takhle s těma nohama na stole, tak jsme si ten sbor odspívali v té šatně. Samozřejmě jsme pak dostali strašně vynadáno jako od Karla, protože na tom sboru, ten sbor tam byl nádherný, no, Rudla Rockl vždycky psal nádherný sbor. Takže to byla jedna z historik, já jich mám víc všelijakých.
1: Karel si musel sbor odspívat sám.
2: Karel si nebo ten jenom koukal, kde jsme to, a my jsme řekli, no hele, kdyby jsme byli jenom v zákulisí, tak to stihnem. Ale tím, že jsme tím výtahem, no tak jsme to prostě.
1: Ale no jo, vy jste zapomněli na to, že Karel je tam v těch zemích německy mluvících tak oblíbený,
2: strašný,
1: že ho nechtějí pustit z jeviště.
2: Strašně. A je fakt, že v té době ještě byl takový ten, jako opravdu, to byl úplně na tom vrcholu, na nejvyšším. On byl naprosto dokonalý. Ten Karel, s ním dělat, to je, já nevím jak teď jsem s ním nedělala dlouho, ale tenkrát to bylo v podstatě, až vás mrazilo, když jste vlez na to jeviště, tak to bylo prostě něco. Vlez na jeviště, my jsme měli husí kůži, všichni, a takže jsme
1: I my,
2: ten neuvěřitelný, ten tlak z toho sálu, vlastně ta energie, která, když ho viděli ty lidi, tak ono to přenášeli na nás a my jsme byli přesně tak nažhavený jako ty lidi, takže ono se to tak jako proti sobě vázalo, bylo to naprosto dokonalé.
1: A ono se to potom taky poznalo na tom výsledku.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdo si chce poslechnout Vlastu Kahovcovou, tak mohl třeba dneska v našem tandemu, případně z CDčka, ale pozor, kdo chce vidět obrázky Vlasty Kahovcové, tak kromě toho, že se může podívat tak jako já teď na nádherný kalendář, tak nepochybně vás čeká taky nějaká výstava Vlasta, že jo?
2: Jo, teď připravuji jednu krásnou výstavu v Olomouci u pana Skácelíka. To je krásná galerie, navíc ten galerista Jura Skácelík je můj kamarád. Jsme si naplánovali, že si uděláme jako hezkou, pohodovou výstavu, že to nebude jenom taková jako někde třeba ve spořitelně nebo tak, ale že to je v krásné galerii. Už se na to moc těším.
1: Čím se vyznačuje taková hezká, pohodová výstava?
2: Že jsou tam zaprvé, jsou krásné prostory, to jsou starý, krásný klenby a tak, je to na hlavní třídě v Olomouci. Navíc tam přijdou stejně naladěný lidi, jo? Stejně pozitivně, jako opravdu takový ty prýmový, který tam nejdou jenom z povinnosti, ale jdou se tam podívat na mý obrázky a tak dále. Navíc za třetí, tam jdou za tím Jurou, který je báječný, to je senzační člověk, pije se výborné víno, jí se takový dobrý chlebíčky, nebo já nevím co, povídá se a je to takový strašně příjemný. Už jsem to tam měla jednou, asi před 5 lety, tak nějak. A už se na to teď zase strašně těším.
1: No a další výstava, protože malířské kovy nepochybně u jedné nezůstane za rok.
2: Pak mám výstavu v klášterním kostele v Ostrově nad Ohří. A to je taky někdy nějaký, já nevím, květen nebo tak nějak. A dál nevím, já si to bohužel tady nemám diář.
1: Budou tam třeba tyhle ty obrázky, které jsou na kalendáři, jo. Pohoda, klídek, koňáček. Kéž by se ten rok 2011 i pro vás, Vlasto, vyvíjel v tomhletom duchu. To by bylo úplně optimální, si myslím.
2: Moc děkuju.
1: Tak já přeju, ať se všechno daří, hodně inspirace, a to jak v malování, tak i ve zpívání. Vlasta Kahovcová byla dneska na tandemu, já věřím, že ne naposledy. Díky a nashledanou.
2: Děkuju taky, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dobrý den. Malá černá hudba otevřela polkou české hospůdky dnešní pořad Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou a bude hned pokračovat podzimním valčíkem Václava Mrňase a Stanislava Pěnčíka, polkou Neodcházej písnička od Williama Béreše na slova Jaroslava Hájka, písní Prstýnek a slovo láska Františka Mrňase a Václava Ševčíka, nakonec pak polkou Karla Vacka Krásné chvíle. Sóla mají Romana Svačinová, Lenka Kuřatková, Evžen Drobek a Roman Žižka.

hrála malá černá hudba a teď už nastupuje skupina Třehusk s lidovou Vltavoty modrojasná, písní kapelníka Milana Frýdla My jsme doma na vodě a Hašlerkou V tom tichém domě. Prosím.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Ten si teď s dovolením taky zaspívá, a to Dálku dalekou od R.A. Dvorského a Vladimíra Dvořáka, písničku Máj je náš, manželů Zdeňka Marata a Judity Verné a Smolný den Alexeje Frida a Jana Pixy. Hrají brněnský estrádní rozhlasový orchestr, smyčcový taneční orchestr a orchestr Jiřího Procházky.

rudnou oblaka nad obzorem, vůně šeříků, májových šeříků z rána tě láká ven. Vzít si klobouk a kabát a jít, jít a oni.

chtěl bych dnešní den všem lidem přát, ať se přízraků nemusí bát, ať se nikdy víc nemusí loučit a život svůj v sásku dát. Ať jim májová písnička zní do noci i do probuzení, ať v ní naleznou radost i úsměvy pro každý z příjemných.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Blížíme se k závěru, milí posluchači. O ten se postará jeho česká vlachovka Jana Vlacha s Věrou Klimešovou a Pavlem Bartuškou u mikrofonů. Zaspívají lidový valčík Zapadá sluníčko, Kapelníkovo setkání na text Zbyňka Pražáka, lidovou Stehlíček malý ptáček a ještě jednu pana kapelníka Vlacha s názvem Pro Marušku. To bude pro dnešek všechno, příště zase u muziky s Josefem Zím.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Myšli se setmí, hraje si s představami. Jak zůstali jsme v galerii sami. Jak stala si se obrazem a pak zas krásnou sochou. Já se tě dotýkal, což normálně se nesmí. Křivky se vzepjaly i pod grafikou plochou a pocit nádherný do morku kostí vles mi. Křičel jsem do tebe a ty skřičela ve mně. Barevná slovíčka a nikde žádná tečka. Nebe si zpíval a zachvěla se země. Pak zarachotil klíč a přišla uklízečka. Okouzlení malebností slov vás dnes do galerie vzpomínek zvou Luděk Munzar
1: a František Novotný. Odpradávna lidé toužili vyjádřit své dojmy, city a pocity nejen slovy, ale i výtvarnou formou. Už v mladším paleolitu, to je prosím před více než 40 tisíci lety, to bylo od otisku rukou přes sošky venuší z mamutí kosti, hlíny nebo měkkých nerostů až k obrázkům bizonů v jeskyních. Ale nebojte se, nebudu tu přednášet historii výtvarného umění. Budou nás spíš inspirovat slovíčka, která na jazyk přinesla setkání s výtvarníky. Možná, že i vy máte svůj zamilovaný obraz, jako já měl El Grecovu hlavu Krista, nebo několik obrazů. Ona totiž návštěva i té nejvzácnější galerie vám podá jen stručnou informaci. Vlastně vás po čase zahltí. Jenomže to, čím k nám promlouvá umění, je velice osobní, důvěrné, vzácné.
0: A díky tomu je náš život bohatší a pěknější. Já jsem začal tou tvojí básničkou, protože ji mám rád, že voní životem tak jako obrázky všech malířů, které jsem poznal. I když umělci vidí většinou dál, než končí všední den, a ti nejlepší jsou našemu srdci blízcí, protože jsou poctiví ve svém díle, protože dokáží zvládnout výsostně profesi. Pan profesor František Dvořák, jak jsme mu říkali, české kultury Hořák, říká, že každého malíře prozradí kresba. A mnozí dnes vystavují na odiv svoje rádoby avantgardní pojetí a zbytek profese jim čouhá sláma. Ale to neplatí jenom o Komštýřích. Já jsem vlastně dostal své výtvarné vzdělání na DAMU.
1: Já myslel, že na divadelní fakultě se vyučuje herectví.
0: Jo, to taky, ale samozřejmě s námi na koleji bydleli i výtvarníci, víš? A tak v různých debatách vznikala mnohá přátelství, která nepomíjela. A celý den bychom asi mohli vyprávět o výtvarnicích, kteří nám takhle vstoupili do života. U mě to byl jeden z významných českých malířů, Josef Jíra. Scházeli jsme se u něj v ateliéru vždycky druhou středu v měsíci a bylo nás tam spousty. Lidi různých vzdělání, různých profesí, abych jmenoval za všechny, třeba Zdeňka Málera, dramatika Jiřího Hubače a jednou tam taky, ne jednou, víckrát tam přišel výsostný malíř Jirka Andrle. A to byl takový zvláštní den, protože když jsem vstoupil do ateliéru, tak tam na mařížském stojanu byl velký obraz, který Jeska namaloval přes noc. Byl to orchestr s dirigentem a já jsem zůstal jako očarovaný. Andrle to viděl, díval se a já jsem se díval na toho malíře, jak ten obraz pozoruje. Jaký má oči, jak se mu mění tvář obličeje. A do toho ticha najednou Jirka povídá. Josef, už na to nešahej, ani čárku. Je to hotový. Strašně jsem si ten obraz chtěl koupit, ale neměl jsem na něj peníze. A vím, kdo ho má, pán mu ho přeje.

0: Víš, já také poznal mnoho malířů, a to hlavně díky tomu, že jsem dělal jako novinář výtvarné recenze. Takže mnozí mají v mých knížkách a v mém srdci své stálé místo. Od zmíněného Jiřího Andrleho přes Adolfa Borna, Cyrila Boudu, Josefa Lízlera, Zdeňka Mézla až po šéfa Holaru Vladimíra Suchánka a životního přítele Petra Tamchinu, ale to bych mohl jmenovat ještě dlouho. Letos snad už vyjdou i dvě knížky, které chystáme s velkou osobností našeho výtvarného kumštu Karlem Frantou. Moc se z toho raduju. A kdekoliv se setkám na výstavě, v knížce nebo na známce s prací těch, které jsem jmenoval, je mi pěkně na světě. Platí to, o čem si tu mluvil. Zvládnutá profese, oči básníka a ruce, do kterých občas pán Bůh drkne. A to platí i pro mnoho regionálních mistrů. Víš, když se mě známí ptají, jaký obraz si mají koupit, odpovídám takový, s kterým vám bude dobře. Obraz koupený za milion, který budete mít v trezoru nebo který vám nic neříká, je bezcenný.
1: Plně s tím souhlasím. Já si teď uvědomuju, kolik skvělých malířů rozdávajících radost se v téhle zemi narodilo. Jenom tak pro připomínku. Mikoláš Aleš, Lada, Trnka, nebo jak nás okouzlovali jako pubertální kluky nádherné figury z podhledu, zdvižené sukně ženských figur mistra Švabinského. A víš, Františku, že já mám jeho podpis?
0: Ne.
1: Se svým spolužákem, Slávkem Kučerou, s kterým jsme chodili do obchodní akademie, pak jsme spolu bydleli na koleji, už jeho bohužel na pravdě boží. On jako produkční filmový zorganizoval návštěvu. To tenkrát český spisovatel vydal takovou útlou knížečku Petra Bezruče Stuškonoska modrá. A ilustrace k této knížce dělal mistr Švabinský.
0: Mám jí v knihovně.
1: No vidíš to. A my jsme mistra Švabinského vždycky potkávali blízko koleje v Revoluční, tam on stával čekal na tramvaj, my ho pozdravili a on, že jsme byli mladí, tak si myslel, že jsme jeho žáci. Tedy dobrý den, páni studenti. No tak jsme se dostavili, byli jsme pozváni do Troje, přišli jsme na návštěvu s těma knížkama a od jeho hospodyně jsme dostali kávu a bábovku a povídali jsme a pan profesor se zajímal, z které fakulty jsme, a my jsme řekli DAMU, FAMU, a mu byla, co to je? Tak jsme mu vysvětlili, že to jsou dvě vysoké umělecké školy. Povídali a mu povídá, představte si, co se mně nedávno stalo. Přijeli za mnou dvě velký auta, několik lidí, to byli asi šlechtici, protože mě přinesli fotografii, abych jim namaloval synka. A obrovskou vejslušku, lahůdkový koš a všecko, no, a i peníze, a to byla hostina. Tak jsem nakreslil toho synka, dostal jsem další odměnu, nevím, který šlechtický rod to je, a já povídám, pane profesore, nebyl to náhodou Julius Fučík? On byl v domnění, že maloval šlechtického synka.
0: Víš, o všech, které si teď jmenoval, bych mohl i já nabídnout historky. Někdy i ze vzpomínek jejich pamětníků. To například Jiří Trnka, ten nosil širák a jeho tvář, jak známo, zdobil mohutný knír.
1: Ano.
0: A jednou ti před ním padl na kolena ve vinárně chlapík, pro kterého si tam přišla manželka a vlekla ho domů. A drobný mužíček se své obrni vysmekl, klekl před Trnkou, stáhl prosebné ruce a zoufale volal: Buffalo Bille, zachraň mě! No jinak přesně vím, kterou Švabinského kresbu si měl předtím na mysli. Kolik krásné, něžné smyslnosti měl v kresbách například i Jota Janeček nebo i zmíněný můj přítel Petr Tamchina. Málo kdo ví, že díky ženské kráse umělecký rozpor v sobě pociťoval i slavný profesor Akademie výtvarných umění Otakar Nejedlý. Jednou se na koncertě ve Smetance rozlížel sálem a lítostivě spráskl ruce. Takových krásných ženských. A já vůl jsem krajinář. Ovšem, namalovat akt, to není nic jednoduchého. A jsou s tím někdy i zajímavé problémy. To si jeden malíř pozval modelku, a povídá, dneska nejsem nějak naladěný, pojď dáme si kafe a pak se uvidí. Sedí, pijí kávu, najednou ve dveřích ateliéru zarachotí v zámku klíč. To je manželka. Prosím tě, honem se slíchni, říká malíř. A nebo za malířem přišla dáma a říká, že by chtěla, aby jí mistr namaloval. No prosím, víte, ale já bych chtěla, abyste mě maloval bez šatů, tak jak pán Bůh stvořil člověka. Velice rád, madám, odpoví malíř a začne se svlékat. Nebo profesor Hanu Schweiger na akademii se zastavil u žáka, který maloval stejně jako ostatní akt. To je krása. Ty barvy, ta svůdná linie, to je rozkoš. Student byl z reakce jinak drsného profesora vyjevený a cítil povinnost poznamenat. Pane profesore, já to ještě nepovažuji za hotové. Schweiger sebou škubl, jako by se probudil ze sna a hned ho sjel. Oni vole, snad si nemyslejí, že to říkám o té jejich mazanici. Já koukám tamhle na model. A k tomu mám i podobnou historku z tvého oboru, protože při jednom filmování se díval o pauze Saša Rašilov na jednu kolegyni a polohlasně si broukal. To je anatomie. A co je to ta anatomie, mistře? Ptala se jedna z asistentek, která to zaslechla. No, to je něco, co máme každej, ale ženským to mnohem víc sluší.
1: A jinými slovy to říkal i Vladimír Komárek, když se ho ptali, proč nemaluje mužské. A Vladimír odpovídal, no, já ho třeba namaluju, ale pak to předělám na ženskou, protože ženská je pěkná, zajímavá, i když je nahá. A nahej chlap je vždycky trochu směšný. Ale grafika Oldřicha Kulhánka to, myslím, naštěstí pro nás pány poněkud vyvrací. Já jsem se jednou Josky Jiry ptal, proč na ty naše sedánky tady u tebe v ateliéru nepozveš někdy taky ženskou? Prosím tě, to bychom se před ní za chvíli všichni vytahovali a nic kloudného bychom si nestačili říct. A teď mě tak napadlo, jestli pak se tvorbou aktu zabývají i muzikanti.
0: A víš, že ano? Pánové Suchý a Šlitr díky tomu dokonce objevili nový výtvarný směr.

0: Ono hledání třetího rozměru na plátně teď v aučních síních trhá rekordy. Podívej se, co se prodává kubistických obrazů.
1: No a za jaký peníze?
0: A za jaký obrovský peníze. A já ti musím říct, že mě cesta k tomu kubismu, a ještě nejsem správný jaksi vykladač tohoto směru, jak mě dlouho trvala. Já ti řeknu jednu krásnou příhodu. Byl jsem jednou v Benátkách a tam v tom podloubí u svatého Marka byl takový malý knižní veletrh. A já tam celý odpoledne se probíral nádhernýma knížkama. Uviděl jsem tam tlustou knížku, která byla učebnicí toradorského umění. A ilustrace k tomu kreslil Picasso. Onen kubistický malíř. Ta nádherná kresba jednou čarou, pozice býka před smrtí, pozice toreadora. Strašně bych to chtěl býval mít. No, neměl jsem na to peníze. No, a tak jsem si uvědomil, že ten Picasso musel nejdřív umět pořádně malovat, aby mohl ten obraz rozložit na kusy, aby ho kreslil i zevnitř. Aha. A to je to, co mě na tom kubismu jaksi zajímá. Furt tomu nerozumím, přiznám se bez mučení.
1: Hezky řečeno, a Picasso ten měl třeba velice rád Emila Filu našeho.
0: Ano.
1: A co ten si chudák musel vyslechnout, když se ho jednou třeba na výstavě dáma ptala, co představuje tenhle jeho obraz. To je, prosím, portrét mé ženy, odpověděl malíř. Paní jen polkla a dodala, no, doufám, že nemáte děti. No, to by se, myslím, líbilo anglickému spisovateli Priestleymu, který tvrdil, že malíř ho přesvědčí o svém umění, až se ožení s ženou, která bude vypadat tak, jak ji namaloval.
0: Já teďka musím ještě přidat takový jakoby protiklad k tomu kubistickému umění. To všedně nevšední umění, které jsem potkával a seznamoval se s ním jako dítě ve slabikářích, v kalendářích od babičce. Mám na mysli kresby Mikuláše Alše. Jak jeho začáteční písmeno bylo rozkvetlé a tak dále, podobně začíná verše nebo obraz a takovým velkým malířským písmem paní Fischerová Kvěchová. Jakoby přímo navazovala na toho Alše. A já dodneška jsem tím poznamenán, když jsem viděl ten kalendář a potom jsem přišel do školy a dostal jsem první čítanku, Poupata se to jmenovala, to byly ilustrace paní Fischerové Kvěchové. Kde bych tenkrát jako kluch mohl tušit, že se s tou paní velice blízce seznámí, že ji budu moct koukat přes rameno, když kreslí ty svoje naháčky, ty děti. Mám taky od ní všechny holky namalované na obrázku. Bylo to velikánské, příjemné, obdivné přátelství vůči této staré dámě. A jsem šťastný, že jsem u jejího stolu mohl pobývat.
1: Já myslím, že si mnoho posluchačů ta Poupata vybavila. Já jsem taky tu knížku měl doma, snad ji ještě někde doma mám. Ale teď si tobě a posluchačům dovolím nabídnout jeden zcela konkrétní obraz. Prvně a naposledy jsem ho viděl před mnoha lety na výstavě Utopičů. Byl to obraz Podivných soudců od Josefa Lieslera. Ten dojem z něj jsem si poznamenal, vyšel v knížce a tam ho v ní objevil skvělý muzikant, pan profesor Miloš Černý, který na Damu vyučuje zpěv. A ten ho zarámoval vlastní melodii a tak si můžeš poslechnout jeho žačku Báru Munzarovou.

0: Děkuji ti, Františku. Ale je to pravda, co není v srdci a v duši, to do barev nedostaneš. A prozrazují to nejen výtvory výtvarné. Potěšila mě samozřejmě i interpretka, asi to bude mít pomalince to zpívání. Myslím, že má dokonce její barvu hlasu. A Picasso k tomu malování pěkně dodává. Malíř maluje obrazy, aby je prodal. Umělec prodává obrazy, protože je namaloval. A já si stejně myslím, že ve všech dobrých obrazech je muzika.
1: Oho, nelze než souhlasit. U mě je to dokonce čerstvý pocit, protože ta naše společná knížka s Karlem Frantou by se dokonce měla jmenovat Malovaná muzika. A jsou v ní nejen nádherné obrázky hracích strojků, ale například i patronka muzikantů svatá Cecílie.
0: A tak co kdybychom ji vystavili i tady u nás, v té naší rozhlasové galerii?
1: Bude mi ctí.

pokleká před tvou krásou, patronko hudby mého světa. Tvou sonatinu mnohohlasou do vlnek času vánek vplétá. Milencům skrytá tajná vrátka odmykáš klíčem houslovým. A písnička dlouhá je, či krátká,

0: Bez úklonu v hudbě ve slovech, v barvách i tvarech se dnes loučí vaši Luděk Munzar
1: a František Novotný. Loučíme se úklonou i vám s díky za milou pozornost. Buďte blaženi, ať vám život maluje jen pěkné obrázky a už teď se těšíme znovu naslyšenou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Ve stínu gladiátorských zápasů římské divadlo živořilo. Herci žili ze dne na den, z drobných výstupů na ulicích, mnozí odcházeli na venkov. I Fabius Scaurus se svou tlupou opustil Řím. Zprvu, když se vydali na putování od štaci ke štaci, sotva si na Řím vzpomněli. Ale čas plynul, trampoty kočování se hromadily, přišla únava a vyčerpanost a dostavil se stesk. Fabius nepřestal toužit po domově. Toužil zahrát si aspoň jednou v životě si zahrát velkou tragickou roli. A tak, když císař znovu otevřel brány divadel, vrátil se se svými druhy do Říma. Už během svého putování po venkově Fabius slyšel, že se císař po nemoci úplně změnil. V Římě se o tom přesvědčil na vlastní oči. Viděl, jak byl Apelles veřejně zbičován do bezvědomí, viděl strašlivou, krvežíznivou a nelítostnou tvář Kaligulovu, když se pásl na Apelových mukách. Byl by rád rozbil tu tlamu na padrť, byl však bezmocný. Cítil, život pro něho nebude životem, dokud nějak nesmije ze sebe hanbu, že nečinně přihlížel tomu, jak byla pošpiněna a zhanobena lidskost. Jak to však učinit?
1: Herec nemá meč u pasu. Má jinou zbraň. Těžší, která zabírá víc do šířky než meč. Jediná cesta mi zbývá napsat hru. Napsat hru o netvorovi, který si říká člověk. Nemohu jinak. Chci-li já být člověk, musím to udělat. Jak bych se jinak mohl dívat lidem do očí?
0: A tak Fabius Scaurus napsal hru o tyranovi. Napsal tragédii Phalaris.

0: Pompejovo divadlo v Římě, stavba uchvacující krásy, vytesaná ze žulového nubijského mramoru, bylo v horních řadách nabito. Za to na místech pro senátory se bílala sotva stovka tóg. Ve své loži seděl prétor Urbis, jehož úkolem bylo bdít nad pořádkem a klidem v divadle. Včera ráno se mu dal na prefektuře ohlásit herec Manusculus. Nula. Jeden z chóru ve Fábiově tragédii Falaris. Ukláněje se prohlásil: hra má buřičská místa, která vypadají jako útok na císaře. Víc neřekl. Prétor se dal donést na palatin do kanceláře císařova zástupce. Lucius Curio vyslechl pozorně zprávu o Manusculově udání a rozhodl takto. Chérea, velitel všech vojenských sil, dlí nyní s císařem v Ostii. Prétor má svrchovanou moc nad pořádkem představení. Nuže, nechť zařídí, aby byl zajištěn klid jakýmkoliv způsobem. Prétor nařídil pohotovost celé posádky prétoriánského tábora za Kolínskou bránou. K divadlu nastoupí dvě kohorty. K tomu přidal 3 ze 7 kohort policejní stráže, dohromady to bylo 3000 mužů. To je k udržení pořádku v divadle víc než dost. Herecká šatna je vzdušná a vysoká síň, šachovnice mramorové podlahy střídá kostku černou s kostkou zažloutlou. Lehká křesla stojí před stolky s líčidly, oválná ruční zrcadla jsou měděná. Fabius se dívá na sebe do hladké plochy. Vidí tvář mladého muže. Z důlků svítí černé oči. Nehybná maska z vosku je plná vůle a energie. Neusměje se. Nemůže se ani usmát, ani zachmuřit. Otvor pro ústa je hluboký jako jáma. Nikdo nespatřil napětí, které se zračilo ve Fabiově tváři pod maskou. Ale komediantská krev ve Fabiovi rychle vyhrála. Co na tom? Od Aeschyla po Seneku snad není hry, která by nebušila do tyrana. Však zde půjde o Falarise a nikoho jiného. Úřad přece schválil text bez výhrad. Fabiovi oči se svezly k zemi. Na zlatožluté ploše mramorové kostky se proplétají a klikatí modré žilky. Celý jeho život se tak klikatil.
1: Flámy, pitky, holky, ženy. Život ve schonu, život jako věčně fičící vítr. Komediant, akrobat, žonglér, imitátor, deklamátor a cíl? Rozesmát večer ty, kterým přes den není do smíchu. Ale panstvo tomu říkalo buřičství, když smích zamířil na ně. Vyhnanec. Od země k zemi, od města k městu, kdo ví, co je touha po domově, kdo ví, co je stesk po Římě. Pak konečně návrat. Řím. Ridendo castigare mores. Legrací ukazovat pravou tvář lidí. Psal jsem mimi s uličnickými a zakrytými útoky na chamtivce, vládnoucí všemu svým zlatem i na jejich zaprodance. Za to přišlo zatčení v Ostii. Pak Tiberiova nečekaná milost. Putování s tlupou od štace ke štaci znova. Obhroublé žerty, vyšeptalé vtipy a toužení. Ustavičné toužení po velké roli v tragédii. A dnes tedy konečně.
0: Fanfáry znova zavřeštěly, tentokrát už na ochozu portiku Pompejova divadla, a přervali Fábiovi myšlenky. Vyskočil a poodhrnul stóru ze dveří, odkud bylo vidět do hlediště. Za ním se tlačili herci z celé šatny. Fanfáry vítali ne císaře, ale jeho sestru, princezna Livila, provázená svým novým milencem Luciem Curionem, usedla v císařské lóži. Zavířili tympány a za zvuku fléten a louten vystoupili na scénu 2 chóry. Zleva zbor rádců, zprava zbor lidu. Hra začala. Chór rádců vylíčil, jak oslavnosti Thesmoforii, pořádané k oslavě bohyně Démétry, Falaris v sicilském městském státě Akragantu násilím uchvátil moc, jak rychle si získal důvěru občanů akraganských, jak zahrnoval lid dary a stal se miláčkem národa. Lid i rádcové královi mohutným sborem svolávají na vladařovu hlavu požehnání Athény i hlavního boha Molocha, jehož fojnické jméno změnili akraganští řekové Nadia a Takýria. Na scénu vystoupil mladý voják Telemachos a starý filozof Pythagoras a oba se předháněli v chvalospěvu na Falarise. Lucius v Telemachovi poznal Fábia a v Pythagorovi Apela. V čele chóru rádců se objevil tyran Falaris, kterého představoval Mnester. Falaris s vavřínovým věncem na hlavě, v bělostném chitónu a na koturnech, které dělali jeho postavu nadpřirozeně velikou, líčil, jak zvelebí Akragas, jemuž nebude na světě rovna. Zastíní Babylon, Memphis, Kartágo a bude jeho pomníkem na věky věků. Líčil, jakým blahobytem zahrne lid, jak mu dopřeje hry. Prétor nebyl mimořádný vzdělanec ani filozof, ale když si uvědomil, jak nedávno i císař líčil své plány, jimiž se chtěl navěky proslavit, zavětřil. I Lucius zvýšil pozornost. Prétor pohlédl k zadnímu vchodu divadla, kudy odcházeli herci. Tam podle rozkazu stál nejstarší centurio 9. kohorty Vento. Styčen před mramorovým sloupem hleděl upřeně na prétora. Ten nenápadně zvedl pravou ruku. Vento pokývl, obrátil se a zmizel. Prétor věděl, nyní už letí na koni centurioni ke svým útvarům. Do půl hodiny bude divadlo obklíčeno ze všech stran, že ani myš neproklouzne. V ději na scéně uplynuly 2 roky. Falarisova matka naříká a zoufale lomí rukama.
2: Opojen pocitem nesmírné moci stává se tyranem moudrý kdysi vládce.
3: Rozmrhá zděděné zlato a statky, po cizím majetku vztahuje ruku, vydírá nestoupně poddané chudé, lidu pak rozdává slzy a bídu a hlad.
0: Diváci jsou vyšinuti z klidu. Podvědomně cítí souvislost, kterou si sami dosud neodvážili přiznat. Seneca má ustaraný, unavený výraz. Na Fábiovo pozvání přerušil pobyt v bájích a přijel do Říma. Včera ho vytáhl Fábius na poslední zkoušku Falarise. Okamžitě mu bylo zřejmé, že tragédie je jinotaj mířící na Kaligulu. Polekal se, varoval Fábia. Fábius se smál. Tragédií proti tyranům je mnoho. I tvoje, drahý Seneco. Ano, uznal to. Nelze dokázat, že by hra mohla jednat o někom jiném. Ale přece jen. Lucius má tvář jako z kamene. Tiskne opíradlo křesla, aby se ovládl a nedal na sobě nic znát. Rozhodl se kdysi pro Gája Cezara nejen pro své sobecké cíle, ale i proto, že v Kaligulu věřil. Prvý půl rok Gájovy vlády mu dal za pravdu. Po nemoci se objevila pravá Kaligulova tvář, jak ji znával od dětství. Lucius to den co den silněji cítil a prožíval. Nechtěl si to však připustit, maje před očima jen svůj vlastní cíl. Ale dnes to Falarisův obraz ukázal jasně. Dnes zásluhou toho buřiče Fábia vidí přesně. Nedávno miláček národa, teď ukrutný nepřítel. A s ním svázal Lucius svůj život. zatarasil si cestu zpátky, strhl za sebou mosty. Hra pokračuje. Falaris rozkazuje sochaři Periláovi, aby vymodeloval z bronzu obrovského býka.
4: A břicho musí mít duté. V ohni ho žhavit dám do běla žáru a koho odsoudím, do býčích vrhnu ho útrop. Ať se v té peci zločinec zaživa smaží. Jeho křik slyšet chci z býkovy tlamy.
0: Zbor lidu běduje. Hekatomby mrtvých rostou. Roste strach. Náhle zazněl z výše svist křídel v povětří. Velitel Falarisovi osobní stráže Telemachos ukazuje do výše.
5: Hle, hejno holubů prchá před jestřábem v hrůze.
0: Všichni herci hledí k nebi. Tyran Falaris propuká v smích.
4: Vy jste jen, snad je jich 100 a jestřáb jeden. Hlupáci holuby, 100 se jich jednoho bojí. Kdyby se semkli ti holuby obratem všik, pak se na jestřába vrhli, jak mohli by hravě obklíčit dravce, rázem ho uklovat k smrti.
0: Pythagoras vytáhl Telemacha do popředí jeviště.
6: Slyšel jsi to dobře? 100 se jich jednoho bojí. Kdyby se semkli v útočný šik, obklíčí dravce a uklovou k smrti.
0: Poslední slova zanikla v potlesku. A Peles jako Pythagoras byl skvělý. Pronikavý hlas z velikého trychtýře oznámil hlavní přestávku. Do šatny herců se bleskem rozletla zpráva. Divadlo je obklíčeno vojskem. Děs padl do síně. Mrtvé ticho. Do něho hystericky vřískající Manusculus. Jdou po nás. Jsme v pasti. Zavřou nás. Popraví nás. Fabius mu stiskl krk a vyrazil ho ze šatny. Za Fabiem vybuchovaly rozjitřené hlasy. Fabie, vojáci, slyšíš? Zase vyhnanství. Ne, Hrome, už ne. Co teď? Nedohrát. Přestat. Fabius je uklidňoval.
5: Nač ta panika, děťátka? Proč se bojíte? Nedohrát? Kvůli jednomu zbabělci? My to přece dohrát musíme, viď Apele.
0: I když přijdem ochřtán, vykřikl kdosi. Život máme jen jeden, přidal se druhý. Mnester se díval na Apela. Ty hlasy jakoby neslyšel a řekl klidně, Fabius má pravdu. My to musíme dohrát, přátelé. Všichni byli zaraženi, nejistí. Konec hlavní přestávky.
5: Kdo nechce hrát?
0: Dva herci z chóru zvedli ruce.
5: Jděte. A my, přátelé, na scénu. Čekají na nás.
0: Zvěst o tom, že divadlo je obklíčeno vojskem, pronikla i do publika. Jedinec, 10 lidí, by se při takové zprávě polekalo a stáhlo. Tisícihlavý dav naopak. Taková výhruška v něm jen vznítila vztek a odpor. K tomu přistoupilo vědomí, že nelze trestat 40 tisíc lidí, že nelze z takového množství vytáhnout pravého křiklouna a smělost a odvaha tím víc rostla. Představení dostalo prudký spád. Výjevy se rychle střídali. Diváci s vojskem za zády sledovali děj vzrušeně. Tyranu Falarisovi se zalíbilo v novém způsobu popravy. Poroučí vrhat do rozžhavených býčích útrop další a další oběti. Chór sčítá tyranovi zločiny a volá na pomoc proti krutovládci nesmrtelné bohy. Telemachos tvrdí, že bozy nepomohou. Vypráví chóru příhodu s jestřábem a holuby. Filozof Pythagoras vyčítá tyranovi, že jeho neřestné a poživačné choutky stojí miliony drachem a lid nemá ani obolus na chléb. Falaris si chce podmanit dobyvačnou válkou celou Sicílii a pak ostatek světa. Lid však chce mír. Špatným vládcem je Falaris. Pythagoras ho varuje, neboť míra ukrutenství už přetéká. Falaris se rozuří a káže vést filozofa k soudu. Fabius, připraven k poslednímu výstupu, je jako v horečce. Cítí, jak slova, která napsal, strhují davy. Cítí, jak tisíce lidí jsou s ním zajedno, jak stojí za ním. Za scénou zahučel ryk akraganského davu. Hudba vyzývá k útoku. Celá atmosféra v divadle vyzývá k útoku. Fabiův výstup je tu, ale rozčilený autor zapomněl Telemachovu roli. Vybíhá v čele chóru lidu na scénu a stržen zběsilým ovzduším v divadle chrlí horečně a vášnivě divoké extempore.
7: Jak dlouho ještě, lide akraganský? Neumíte se zbavit vraždícího netvora? Na jestřába myslete vy, holuby! Vaše spása je ne útěk, ale útok!
0: Pompejovým divadlem zabouřil ryk. Výkřiky tisíců, kteří vyskočili z míst a zvedají pěsti k hrozbě. Zabít krvavou bestii. Dolů s tyranem. Dost soudů a poprav. Ne z vůle, ale spravedlnost. Spravedlnost! Lucius dal znamení prétorovi. Jekot polnic trvalý řinčící překryl výkřiky lidu. Všemi branami vpadli do hlediště prétoriáni s meči v ruce. Řev a zmatek. Dav se bije s vojáky. Herci, Fabius první, než mohli pomyslet na útěk, jsou chyceni a odváděni v poutech.

Za 3 hodiny po zatýkání dorazil Luciův posel do Ostie a odevzdal zprávu o hře, průběhu představení a o demonstraci v divadle. Lucius doporučoval císaři, aby se vrátil do Říma k rychlému a příkladnému soudu nad Buřiči. Nedlouho po půlnoci vjel císař na koni doprovázen chéreou a silným průvodem gardy ostýskou branou do Říma. Před velkým cirkem narazila císařova družina na davy. Lid poznal císaře. Sta hlasů sípalo a řvalo dolů s tyranem, dolů s Kaligulou. Pln vzteku i strachu vešel Kaligula do paláce, vrhaje neklidné pohledy vpravo a vlevo. Pocit nesmírné urážky v něm vřel. Hryzal si ruce, trhal závěsy, kopal do křesel, skučel jako raněné zvíře. Ale najednou si připomněl svou moc a uklidnil se. Vyslechl podrobnou zprávu Luciovu, schválil, že Lucius sám vydal kruté rozkazy k potlačení vzpoury a šel si lehnout. Marně přivíral oči. Do uší mu zaléhal hluk řev lidí. Zdálo se mu, že slyší dolů s tyranem a v duchu viděl pěsti a rozšklebená ústa. Mával zlostně rukou, aby vidinu zahnal, ale hukot a řev zněl dál. Vyběhl na dlouhou úzkou terasu, která se táhla podél severní fronty paláce od palatinské cesty nad klívu s Viktorie. V měsíčním světle viděl, jak se bílé plochy fóra černají lidmi. Tady už jasně slyšel výkřiky dolů s tyranem. Slyšel chřestot kovových holení, pancířů a štítů vojska, které nastupovalo proti davům. Vrátil se do kubikula, přehodil si plášť a skrytým schodištěm vystoupil na střechu paláce. Davy lidu ustupující před prétoriány po Via Sacra a Via Nova obešli údolím pod Céliem z jihu Palatin a vtrhli do velkého cirku. Obkličují mne jako lišku v noře, zadrkotal císař zuby. Křik, ryk, třesk zbraní, výkřiky naplňovaly noc. Dolů s tyranem. Míň daní, víc chleba. Dolů s Kaligulou. Měsíc zalehl mraky. Noc byla jediná černá tlama plná ropotu a křiku. Drásá to uši.

0: Obrátil se k Tiberiově bystě, jíž dal řecký sochař živý výraz. Kaligula spitoval dědovu tvář.
1: Tebe se bál celý Řím. Říkával jsi, ať se bojí, jen když mne poslouchají. Poslouchali tě a mlčeli. A mne? Mne nenávidí. Ať nenávidí, jen když se bojí. Ale bojí se mne ještě.
0: A Rik se vedral i sem, divoký a lítý. Jakoby se nablízku rozpoutala bitva. Kaligula vyskočil, potácel se komnatou, opíral se o koberce na zdi, strhával tápajícíma rukama svitky, papíry šustily, řev sílil, tma ho škrtila. Strach. Šílený strach. Hordousil. Vyběhl z knihovny a začal zuřivě volat po Luciovi a Chéreovi. Chérea s Luciem už čekali s hlášením. Za noc tolik a tolik mrtvých z chátry, tolik z prétoriánů. Všiváci pomalovali kde jakou zeď. Nápisy.
1: Nápisy proti mně? O mně? Jaké? Chci to vědět!
0: Lucius vyňal z tógy voskovanou destičku a váhavě ji podal císaři. Cézar četl.
1: Z mramoru a zlata chtěl Augustus Řím. Z bídy, ran, bláta já ho učiním. Kdysi mi říkali botička, dnes jen bota krvavá. Levice má hlad a pláč, pravice smrt rozdává.
0: Kaligulovi naběhly žíly na spáncích i na krku. Lapal po dechu, zdálo se, že omdlí. Lucius ho starostlivě posadil do křesla.
1: Kdo? Kdo to psal?
2: To nikdo neví. A nelze to vypátrat. Ale vinen je Fabius Scaurus. Toť ovoce jeho štvaní. Mám ho dát ve vězení zardousit?
1: Ne. Zardousit na můj rozkaz to ne. Za chvíli se sejde senát. Půjdeš tam a povíš, co si přeji.

0: hodinu později na mimořádném zasedání senátu Lucius oznámil:
1: Vznešení patres conscripti. Když jsem dnes ráno hlásil císaři, že po představení v divadle pokračovaly demonstrace chátry v ulicích Říma celou noc, že zákrok ozbrojené moci byl nezbytný, že pobouření lidu poštvaného záškodnickým projevem herců si vyžádalo na 600 mrtvých, z toho 86 vojáků, že i dnes ráno byly na zdech nalezeny mnohé nápisy hanobící našeho nejdražšího císaře a štvoucí proti němu, rozhodl se Cezar, aby buřiči a podněcovatelé vzpoury, zejména herec Fabius Scaurus, byli pozítří postaveni před soudní tribunál. Soud nechce sejde v Bazilice Juliově o 5. hodině popolednách. Císař sám se soudu zúčastní. Náš velkomyslný císař, ač by v tomto případě podle zákona o pobuřování i podle zákona o urážce veličenstva sám mohl diktovat provinilcům trest, přeje si, aby byli postaveni před 60 členou porotu, zvolenou z řad senátorů, a aby autoru hry Falaris, Fabius Scaurovi, byla dána možnost obhajoby podle římského práva. Senát tedy nechť určí obžalovanému buď dobrovolného nebo jmenovaného patrona ex offo, který by ho obhajoval. Hlavním žalobcem v této přivedené provelezradu určil císař mne.
0: Nikdo ze senátorů neočekával, že by někdo dobrovolně zastupoval velezrádce, že by se někdo dobrovolně vrhal do záhuby. A přece se nad křesly zvedla ruka. Shromáždění otců se zavlnilo. Bylo to neuvěřitelné, nemožné.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tisíce světel tu svítí, odevšad

0: nepřišel.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Tak ještě jednou hezké odpoledne, je sobota 2. července. No a je tu znělka písniček pro duši. Zdraví vás Marcela Vandrová a...
1: Max Wittmann mladší.
0: Ano, budeme ještě chvíli říkat Max Wittmann mladší, abyste si zvykli na tu proměnu, která je trvalá a my se k tomu ještě dostaneme. Budeme samozřejmě i dnes v letním čase hrát krásné písničky a myslím, že na ten červenec, kdy se sejdeme třikrát hezký, pravidelně jednou za 14 dnů, toho pro vás Max vybral opravdu hodně a samé krásné písně. A určitě začneme nějakým výročím, jak tě znám.
1: Ano, jako pokaždé. Začneme výročím červencovým 2. července 1932 no. Se narodil Valdemar Matuška.
0: A to se hodí právě dneska.
1: A to se hodí přesně dneska. No, pro doplnění zemřel 30. května v roce 2009. On se narodil v Košicích.
0: Já jsem vůbec nevěděla, že on se narodil v Košicích. Leco jsem věděla, jakože sklář a kdo ví co, ale že v Košicích.
1: Já se přiznám, jsem to taky nevěděl.
0: To jsem nevěděla.
1: Jsem si to.
0: To písali.
1: Takže jsme si to, teďka řekli, přečetli a řekli. No, ale jeho vlastně kariéra je spojena s Prahou. On už svoje dětství prožil v Praze. V roce 60 se začala psát ta jeho muzikantská kariéra. V roce 60 nahrál svou první píseň. Velmi záhy se potom stal členem divadla Semafor, divadla Rokoko. A v roce 76 se oženil se zpěvačkou Olgou Blechovou. Mm-hmm,
0: tím vlastně zrušili KTO posléze.
1: Tak, přesně tak. No a co určitě víme a co je zásadní v jeho životě, je skutečnost, že v roce 1986 odešel do USA, usadil se na Floridě. Mm. A to byl také rok, kdy vlastně jeho hlas přestal znít z rozhlasu i z televize.
0: Protože se to nesmělo, protože byl emigrant, protože se to nedělá. Ale pak se vrátili, přijížděli nebo přilétali do České republiky mnohokrát. Vždycky Valdemar měl nějaký koncert. Dokonce tady v tomto studiu, přesně v tomto studiu, kde sedíme, tak tady jsem seděla já na tom místě. Tam, jak sedíš ty, seděl Valdemar Matuška. Mladý Valda, tenkrát byl opravdu ještě hodně mladý, byl za sklem režie a tady seděla paní Olga a bylo to u příležitosti, myslím, autogramiády nějaké jejich první společné knížky. A musím ti říct jednu věc, že když jsem se s ním potkala poprvé, skutečně v té době jako z očí do očí, člověk ho znal z televize a jako věděl, co umí a že to je frajer a štramák, tak tady ve studiu, nebo před studiem, to byl velmi, velmi unavený člověk. Ze všech těch cest a z toho a podepisování autogramiáda Maxi, když si sedl, já jsem si říkal, no tak to bude vypadat ten rozhovor, jejda chudák, tak je unavený. Sedl si do studia, rozsvítila se červená a profik na 100%. Najednou se rozářil, najednou byl plný energie a vyprávěla, já nevím co. Zhasla červená, puf. Zase zvadl a říkal, já jsem strašně unavený. A byl úžasný.
1: Tady to, o čem vyprávíš, tady o tom efektu, jsem slyšel a taky jsem ho viděl mnohokrát. Řada slavných muzikantů v té šatně vždycky před tím vystoupením působí jako už unavení staří pánové a vstupem na pódium prostě zažijí úžasnou proměnu.
0: Přesně.
1: Je jim o 20 let míň.
0: Jo, jo, jo. Ta muzika dělá fakt zázraky. Tak dobře, tak Valdemar Matuška narodil se přesně 2. července, leč v roce 32 v Košicích. No a co teda si teď zahrajeme letního?
1: Zahrajeme si písničku, která se jmenuje Tam nad tou hrází. Není tak...
0: Tam nad tou hrází, neznám já.
1: Známá, no. Ale já jsem ji vybral záměrně, protože je to krásná písnička z repertoáru slavného amerického country zpěváka Kenny Rogerse a my se k němu ještě dostaneme třeba za 2 týdny,
0: aha,
1: si ho připomeneme a třeba si ho připomeneme zrovna touto písničkou v originále. Toto se nabízí.
0: Aha, dobře, tak jo, tak Tam nad tou hrází text napsal, tady se dívám, Jiří Brdečka.
1: Jiří Brdečka, zpívá Valdemar Matuška a písnička byla natočena v roce 1981.

0: Měl si pravdu, že si do písniček pro duši vybral tuhle tu píseň, protože já jsem se trošku bála, že vlastně to, co se hraje z repertoáru Valdemara Matušky, už jsou tak trošku jakoby odrhovačky malinko. Třešně už dávno dozrály a já nevím, co všechno, toto je nádherná písnička, kde ta jeho kantiléna krásně zazněla. Krásná letní píseň a myslím, že to byl, jak se říká, hezký otvírák, víš? A teď ještě budeme gratulovat, že jo? Pojď.
1: Ještě jednou budeme gratulovat Brňákovi,
0: basistovi, no.
1: Slavnému, dnes velmi slavnému basistovi Vincenci Kumrovi, který se narodil v Brně 10. července 1941.
0: Co bychom tak o něm řekli, kromě toho, že když se podíváme na to datum, takže je logické, že bude mít kulatiny, sedmdesátiny, neuvěřitelné, protože on na ně nevypadá a patří podle mého názoru ženského, jo, k takovým těm elegánům v té muzice. On je vždycky, on je bělovlasý, bělovousý, nosí kapesníček v kapse saka, vždycky má naprosto perfektně střižený oblek, je to elegán každým coulem. To musím říct, že to teda jo, to by z něho pan Špaček měl radost, si myslím.
1: Ano.
0: Mistr etiketa, to určitě teda. Vincku, zdravíme vás a já si vás pozvu tak na hodinku, protože co o něm víme? Já teda trošku něco, ale ty to zase bereš z toho muzikantského hlediska. Tak to zkus z té tvé strany.
1: Tak zkusme tu kariéru přiblížit pár údají.
0: No.
1: On v roce 65 absolvoval v Brně na kontrabas konzervatoř a začal samozřejmě hrávat s kombem orchestru Gustava Broma a také s brněnskou filharmonií. Následně on odešel do Prahy, kam původně odešel na vojenskou službu.
0: Leč, a co se nestalo?
1: A co se nestalo, zůstal tam hrát, protože byl velmi vyhledávaným basistou, takže se objevoval po boku Jiřího Stivína, Laca Déčiho, těchto dnes velmi věhlasných jazzmenů. Ale kromě tady té jazzové kariéry, Vincenc Kumr také působil v orchestru Ladislava Štajdla, se kterým 10 let doprovázel Karla Gotta.
0: No právě, a to je ta, myslím, část jeho života, kterou leckdo vůbec ani nezná, když dneska ho vidí jako výsostného basistu ve všech možných jazzových seskupeních, tak by nevěřil, že Vincek, jak se mu říká, hrával tak dlouho s Felixem Slováčkem a ještě s tou starou partou s bratry Štajdlovými v té kapele, která tenkrát doprovázela začínajícího Karla Gotta. A to je téma, nad kterým chci s Vincencem Kumrem v některém z vysílání tady trošku se zastavit, protože si myslím, že to nahlédnutí do zákulisí, pokud ho dovolí, takže by mohlo být docela zajímavé. No pane, a pak ovšem?
1: No a potom přišel rok 1981, kdy Vincenc Kumr odešel do Švýcarska, do švýcarského exilu, ale ani tam se nestratil, tam taky pořád aktivně hrával, a hrával hlavně ten jazz ve Švýcarsku a díky tomu, že se tam objevovala řada muzikantů z Ameriky, tak on dneska může tvrdit, že doprovázel třeba slavnou zpěvačku Didi Bridgewater. Jazzmenům je toto jméno velmi dobře známé, je to hvězda současného jazzu.
0: Aha.
1: Takže za všechny bych jmenoval aspoň tady tuhle tu zpěvačku. Uh-huh. A Vincenc Kumr by jich řekl a určitě jistě jich řekne daleko víc.
0: No jo.
1: V roce 89 se vrátil do rodného Brna.
0: Je stejně zvláštní, že se vracel zpátky a vždycky, když se s ním o tom bavím a s jeho ženou Vlastou, pokud nás poslouchají, tak je oba moc zdraví, oni jsou nádherný pár, tak oni říkají, my jsme se chtěli vrátit na stará kolena, jsme se prostě chtěli vrátit zpátky, jsou tady šťastní. Občas někdy něčemu nerozumějí, že jako jak je to možné, protože to by se ve Švýcarsku stát nemohlo. Taky to byl velký kamarád tvého táty a musím říct, že vždycky jsme moc drželi palečky a teď teda budeme Vinskovi přát k jeho sedmdesátinám. No tak a teď co mu zahraješ? Jako?
1: No, co mu zahraju? To je totiž velký problém, no, se kterým jsem se setkal nejen dnes, tentokrát, ale i třeba běžně, když třeba mám připravit pořad věnovaný basistovi, že jo? na třeba na Prostanici Vltava, když mám připravit pořad věnovaný jako basistovi. Jo. Tak co mám vlastně dělat? Jo?
0: No.
1: Protože ta basa je jako oprávněně v pozadí, je velmi důležitá, takže jak z toho ven? No, nijak z toho ven. Prostě
0: toho
1: musíme
0: ven.
1: Pustit písničku, kde basista bude hrát, Vincent Skumr bude hrát.
0: Ano.
1: No, ale pustíme skladbu aktuální. On totiž, Vincek, jak se mu říká, se po návratu do Brna nezačal spolupracovat jenom se starými kamarády, ale
0: pustil
1: začal hrát i s těmi
0: nových
1: mladými.
0: Formací,
1: i s těmi mladými. No a právě takováhle bude ta nahrávka, kterou si poslechneme. Vincent Skumr zahraje společně s bubeníkem Honzou Dvořákem, pianistou Mirkem Veselým, ten pravda patří k té starší generaci,
0: ano,
1: s kytaristou Vilémem Spilkou, a ti všichni doprovodí mladou australskou zpěvačku, která se jmenuje Danielle Lamb.
0: Mm-hmm.
1: Ta se tady objevila na podzim roku 2010 a tehdy ve studiu Českého rozhlasu Brno vznikla nahrávka písně, která se jmenuje Mystery Man. Danielle Lamb si to napsala sama tu písničku.
0: Aha. Tak dobře, tak dopředu k těm narozeninám 10. července přejeme vše dobré, hodně energie, spoustu dobrých muzikantů kolem sebe a přejeme Vinckovi opravdu jen a jen to nejlepší. Vincent Skumr.

0: písnička, kterou jsme posílali k narozeninám skvělému muzikantovi Vincenci Kumrovi, zpívala Daniel Lemp a musíme říct, že ten snímek byl natočen a připomenout to, co Max říkal před chvilkou v říjnu roku 2010 tady u nás v Brně v rozhlase, což je dobře, že se občas něco takového u nás děje, ale je léto a já, jak se tady tak dívám, tak si můžeme zahrát něco z desky, která se hezky jmenuje. Občas si člověk někdy může říct, aspoň občas, že život je báječný.
1: Život je báječný. Ano, já jsem tu písničku, kterou si poslechneme, vybral taky ještě z jednoho důvodu. Bude nám totiž zpívat herečka. Já jsem si říkal, aby nám ti herci o těch prázdninách nechyběli. Budou divadelní prázdniny, tak je nechme tady aspoň zpívat. Takže jednu písničku z desky Život je báječný zaspívá rodačka ze Svitav, členka Městského divadla Brno, Jana Musilová.
0: Mm-hmm. No, ona má ráda šansony.
1: Ona má ráda šansony.
0: Francouzské zejména. Jsou ještě nějaký jiný než francouzský šansony?
1: Ne, myslím si, že šanson je výhradně francouzský.
0: Dobře, tak to jsi mě uklidnil, dobře. Ale ona umí zpívat samozřejmě nejen šanson. Já jsem ji teď viděla nedávno, když dělali upoutávku na takové hraní open air pro městské divadlo tady v Biskupském dvoře Sny svatojanských nocí. Tak ona je neuvěřitelná, co všechno ona dokáže zaspívat. Vím, že zpívávala také s filharmonií, že zpívala se Zlínskou i s Brněnskou filharmonií. Je to ženská, která to prostě umí. Tak co budeme hrát například?
1: Tak

0: Tak to byl hit v podání herečky a zpěvačky Městského divadla Brno Jany Musilové, kterou jste možná viděli v muzikálech Čarodějky z Eastwicku nebo Bídnici, Sny svatojánských nocí, a nebo hraje taky v Mary Poppins takovou tu maminku těch dvou dětí. Úžasně. A ještě jednoho herce máme a taky zůstaneme v Brně aspoň na chvilku.
1: Aspoň na chvilku. Miroslav Donutil zůstal v Brně taky Na chvilku pár let, narodil se v roce 51 v Třebíči, teďka vidím, že vlastně letos má jubileum.
0: No ano.
1: Teď jsem si to uvědomil.
0: Teda měl, že?
1: Měl.
0: V únoru.
1: 7. února 51 se narodil. Ano, vystudoval brněnskou JAMU od roku 73 do roku 1990. Hrál v divadle Na provázku a to je právě ta časová perioda spojená s Brnem. Teďka je členem činohry Národního divadla v Praze. On je teď známý, podle mého názoru, hodně jako filmový herec, protože udělal velkou kariéru v těch slavných filmech vzniklých v 90. letech, ať už to byl Tankový prapor, Černí baroni, no a nebo koncem 90. let třeba Pelíšky.
0: Pelíšky, no ale nesmíš zapomenout na úžasný film, kde byli všichni mladí a krásní, a to je Balada pro banditu,
1: no, vidíš to.
0: Protože to bylo, já když si vzpomenu, jak byli krásní a Bolek mladičky a Mirek Donutil taky, to byl nezapomenutelný film, ovšem Pelíšky teda to taky, že jo. A on pozor, zpívá a natáčí. A krásně vypráví všelijaké historky. Věřte mi, co chcete.
1: Kromě toho, že

0: hraje v divadle a ve filmu, tak zpívá a myslím si, že zpívá skvěle, výborně, jo. Že zpívá Mirek Dolutil. A ono, ty jeho vystoupení mají takovou tu odlehčenou atmosféru. On je zkrátka ten bavič. Já teďka jsem to slovo vyslovil, nemám ho moc rád, to slovo.
1: Ale v jeho případě je to laskavé a je to tak. Je to tak, on to dokáže. Když se mu chce, tak je bavičem i ve společnosti, když se setká s přáteli, ale myslím si, že druhý takový, myslím, co do toho, co z něho jde, myslím, že tady není. Druhý takový podobný. Oni ho přirovnávají k Menšíkovi, no ale tak to je zase úplně jiný kadlub. Ale zpívat umí a zpívá krásně a tak co si teď dáme?
0: A on nám to dokáže půvabnou písničkou, která je vlastně takovou vzpomínkou na starou lásku. Jmenuje se U vína sedím tu sám.
1: Ano.
0: Ta melodie je irský tradicionál, český text napsal Petr Rada.
1: A ta písnička je z CDčka, které se taky moc hezky jmenuje. Je tak jako jedna z písní, které Mirek Dolutil zpívá, ten báječný mužský svět. Ale u vína bude sedět sám Miroslav Donutil.

0: Tolik melancholie a to se k létu hodí. A odpoledne, no tak u vína sám možná teď sedí jenom opravdu ten, kdo se rozešel a vzpomíná na lásku bývalou. Hezká písnička, pěkná. A já bych chtěla, abychom v létě hráli taky ty, které jsme vždycky s Maxem pouštěli právě v létě a on je měl rád. Chorvatské písničky, dalmatské písničky, všelijaké takové ty o rybách a o rybářích a o zátokách a já nevím co. A já jsem ti tuhle tu svou představu řekla. No,
1: no a já jsem řekl, ty ano, jsi vybral. Proč ne?
0: Je léto,
1: tak si aspoň takhle v myšlenkách zacestujme do chorvatské Dalmácie za okamžik.
0: Dobře.
1: A zahrajeme si tradicionál, či lidovou píseň chorvatskou, kterou zaspívá, a teď se omlouvám, nebo doufám, že to vyslovím správně, no. Joso Butorac.
0: No já si myslím, že určitě. Dobře. No a?
1: A ta písnička se jmenuje, a znovu doufám, že to řeknu správně, Dok palmen jíšu grane.
0: To říkáš dobře, jenomže nevíme, co je grane, to by nám někdo mohl po internetu, prosím vás, napište nám, třeba mě nebo Maxovi, napište, jako dokud palmy nejsou, ale grane nevím teda, jako jo, nebo zralé možná, nebo co já vím, no ale představuju si to, jo, teď si představ teda, jakože tu pláž, teď tam ty nádherné stromy, palmy a teď přichází člověk, který bude zpívat a jmenuje se Joso Butorac a ještě se k němu přidá mužský sbor. A teď máš to crno víno a teď tam šplouchá to moře. Pojďme do Dalmácie.

0: Přátelé, já vám musím říct, že tihleti dva, kteří tady se mnou sedí, jeden po mé pravici, a to je mladý Max, a za sklem režie náš zvukový mistr Michal Zelinka, se normálně tady jako nad mým úžasem, nad tou písní se tak jako lehonce, no ne lehonce, oni si až chechtají teda, jo. Ale zase na druhou stranu, prosím vás, dámy, řekněte, no tak nevzalo by vás to za srdce. Teď si představte, jak on tam k vám jde a teď vám tam zpívá o tom, jak byla jednou jedna láska. Úžasná píseň. Chorvatské písně budeme hrát celé léto a na tom bych, prosím, pěkně trvala. Navíc tuto desku ťukám tady na ní, mám od tvého tatínka, a kdybych ti měla vyprávět, co mě o těch písních vždycky říkal, když občas jsme si je pustili, tak to ti ani nemůžu říct. Tak, pojďme do Itálie. Do Chorvatska se jezdí hodně, do Itálie taky, i když řekla bych, že kdo nejezdí na Sicílii, tak v Bibione tam, byl jsi někdy v Bibione?
1: No, byl.
0: A chtěl bys tam jet ještě někdy?
1: Tam nechtěl jet.
0: Ani já ne, právě.
1: Ale.
0: Tam jezdí jedna moje kamarádka, protože je tam pláž pro psy.
1: Ale byl jsem v Itálii úplně na jihu.
0: No, a to je jiný kafe.
1: To je jiný kafe a to je paráda.
0: No, to věřím. Taková Sicílie nebo úplně dole ten jich, nebo Sardinie, to říkají všichni. Že kdo jednou Sardinii, již nikdy tak. Nikam. Ale v Itálii žila manželská dvojice, neboť oni již nejsou manžele, abychom trošku do bulváru, no, schválně.
1: V Itálii žila slavná zpěvácká manželská dvojice, Albano Carisi a Romina Power.
0: Ano.
1: Kteří byli manželé od roku 1970 a potom byli 30 let, 3 desetiletí. Velmi slavní.
0: Slavní. Ona byla krásná, měla dlouhé vlasy. Víš, jak vypadaly?
1: Vím.
0: A on ten Albano byl takový, to vždycky jsme si tak říkali, co na něm ty ženský měli? Že on byl takový jakože menší a brejličky a tohleto. A ta Romina byla krásná s těma dlouhými vlasama. Právě ovšem zas na druhou stranu v té dvojici zpíval líp on, si myslím. Že? Co?
1: Nebo no, ne? Myslím si to taky. Myslím
0: taky si to
1: myslím
0: myslíš.
1: Si to taky.
0: No tak podívej se. Nebudeme zkoumat jejich vztah, proč se rozešli nebo co. Pravda je, že vždycky, když přijeli na nějakou soutěž, tak vždycky bodovali velmi,
1: no, ano,
0: a měli spoustu úspěchů.
1: Oni měli úspěchy na festivalu v Sanremu nebo na těch televizních přehlídkách Eurovize. Jen tak na mátku.
0: Jen tak na mátku. A teď teda zase o lásce.
1: A teď zase o lásce. No. Písnička se jmenuje Tu Sultan, to tu, což jo. Znamená, pokud se nepletu, ty
0: jenom ty. No, tak a zas další prostě jedno oko nezůstane suché. Tak jdeme na to.

0: Taky se říká, že čas trhnul oponou a my se z chorvatských pláží a z Itálie vrátíme hezky pěkně zpátky domů a bude country chvilka.
1: A bude country.
0: A protože je léto, tak country.
1: Protože country i pro mě tak trošku k tomu létu patří. Já mám vždycky léto spojený právě s country a s folkovou muzikou.
0: Až pekáčky. A pivo z umělohmotného kelímku a párek na papírovém tácku a dvojitou hořčici.
1: Ano, ono to pivo v tom kelímku je v létě dobrý.
0: Jasně, to víš, že k létu to patří.
1: K létu to patří.
0: Ano, ano. Tak. Takže bychom se vrátili teda do domu a koho bychom teď mohli zahrát?
1: No, dáme prostor zpěvačce, která tady ještě nespívala, Naďa Urbánková, která mimo jiné také slaví narozeniny, narodila se 30. června 1939.
0: O to mu jí přejeme všechno nejlepší. Oslavila. A ještě ke všemu zpívá s Bokomarou a to je dobře, protože jim to moc jde dohromady teď v poslední době. No.
1: Já bych jenom o ní řekl třeba takovou zajímavost, že ona je původním povoláním zdravotní sestra.
0: To já vím.
1: Třeba, a já jsem to třeba nevěděl.
0: Protože jsi moc mladý. No. A že má sbírku brýlí, to taky nevíš?
1: A ne, to taky nevím.
0: No prosím tě, ona má největší sbírku brýlí, které kdy kdo nosil, protože ona se tím pyšnila. Ona vždycky nosila ze semaforu takový ty obrovský, bílý, červený. Kde to brala, nevím, no. Někdo ji je možná posílal. Víš?
1: A Naďa Urbánková moc ráda zpívá, moc ráda zpívá country music a ona měla to štěstí, a to vím, že zpívala v americkém Nashville, čili v domově country music. Takže ona může říct, že byla na místě, kde to country je zkrátka doma.
0: A když já se dívám na toho, kdo složil tu píseň, tak zase teda se trošku zachvěju, protože Chris Christopherson
1: je klasik americké country.
0: Michal zase se směje. No tak my jsme ženský takový jako v létě zvlášť. No, dobře.
1: Takže ta písnička pochází z repertoáru amerického klasika country.
0: Ano.
1: Český text napsal Mirek Černý a nazval písničku Když už víc nesmím si přát.
0: Ty pane, tak jo, tak Naďa Urbánková.

0: Pokud jste pátrali stejně tak jako já, kdo tuhle tu písničku zpívá, tak jasně, Michal Tučný, Sunday z hodin závaží se jmenuje v jeho podání. Tohle byla Naďa Urbánková, teď půjdeme k muži, který má opět velikánský, obrovský hlas. Taky už má pár roků, pravda? Tom Jones.
1: Tom Jones se narodil v roce 1940, tento Tigr z Walesu.
0: Tigr z Walesu se mu říkala. No jo. Ano. Co o něm víme?
1: Já jsem se o něm dočetl zajímavou věc, že on ve 12 letech onemocněl tuberkulózou, dva roky se léčil, byl doma a jediné, co dělal, takže poslouchal muziku a díky tomu získal úžasný přehled, jaký má málo který zpěvák. On, pravda, potom se ještě vrátil do standardní práce, prý pracoval jako dělník v továrně na lepidla.
0: Já jsem zase slyšel, že byl horník, prosím tě.
1: No. Tak no. Já jsem zase slyšel tady tohleto. Nicméně potom už... Potom už jenom zpíval.
0: A nosil takový ty vysoký límce a bílou košili. A byl krásný. A je pořád. A umí zpívat. Píseň, kterou si vybral na závěr našeho dnešního setkání, zpívá o zelené trávě domova. My samozřejmě... Teď se musíme vrátit k tomu, co se přihodilo. Tuhle tu písničku měl moc rád tvůj táta, který zemřel 1. června a 9. měl pohřeb. My samozřejmě tu ztrátu pořád cítíme a bude to velmi dlouho trvat, než se vzpamatujeme, ale každopádně na něho budeme vzpomínat a budeme o něm mluvit a chceme, aby byl pořád s námi. Takže tuhle tu píseň posíláme tam nahoru, protože on měl rád velké hlasy a Tom Jones k ním patřil. No a teď si řekni to, co potřebuješ.
1: Tak já bych jenom chtěl poděkovat všem, kteří tátu měli rádi. Děkuji jménem maminky, sestry,
0: a obou partnerky, kluku.
1: Martiny, obou vnuků a jménem celé rodiny.
0: My jsme moc rádi, že jste napsali do těch knížek, které byly ať už na hřbitově, nebo tady v rádiu, spoustu krásných vzkazů. A tak doufejme, že tam nahoře na tom obláčku už je mu dobře a jenom mu vzkazujeme, že nám to Safra neměl dělat. Tak, Tom Jones.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Noční linka.
2: Milí přátelé, bylo 23 hodin. Začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer, doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jeho číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference. Jestli to byly, dejme tomu, ta kila, byla ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku. Jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc, nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem víc, spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl. No a je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo u mě, já jsem měl 104 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, pak jsem ho nemocnil stafilokokem a pobyt v nemocnici mě dostal až na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už jsem zase, to už bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to, tam nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měl vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří si, oni si se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to ochlastá děvka, ale on se u mě změní, nic se nezmění. Každý je takový dál, může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, ta se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svoji přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: No tak ano, tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže je někdo závislý na nějaký osobě, no tak jako se dá dělat.
0: No tak dobře, ale Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: No, láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo, oni si to lidi proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka. Jo. To by se mělo léčit, jako jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit, ten trvá léta. A ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě. Ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No, ty máš jasno, Jardo, dokonce i v amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny, ty jsi mě přepal takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou napřímo a kterých si velmi vážím, protože to je vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji ladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před mnou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer a k těm změnám. No, já jsem se po svatbě chtěla změnit trochu, jako že budu vstávat, tak jsem jako vstávala, manželovi jsem vařila snídaně, dětem a to se opravdu změnit dá. Ale povaha jako taková, já si myslím, že se změnit nedá. Jo? A návyky trošku se přizpůsobit taky dají, ale ne taky úplně. To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví. Jo, jak ten člověk je vychovený, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
0: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
1: Ano, přesně tak. Mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaní a pracují a už jsou dospělí.
0: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel. To znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
1: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nezetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každý nese, jo.
0: S tím souhlasím.
1: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo, to všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
0: No, proto jsem zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliďas. Působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změnit dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
1: No, přesně tak.
0: Děkuji vám za váš telefonát,
1: paní
0: Eva.
1: A i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedli. Jsem se konečně po dlouho půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
0: I vám krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/linka. Už se tam shromažďují vaše příspěvky. Třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti, někdo by řekl povrchnosti, od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu?
1: Až v manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávej se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout a pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to,
1: já,
0: co říkáte, je jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic vezle. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě výst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi mě to říkala, no mně už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak se mi udělala na sladko, co on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten stek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla vticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není.

0: pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat, píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás v rejži je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy, můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
0: Chápu. To chápu, to no. Muži nemáme rádi. Paní Boženo, no. Děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže je fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska.
1: Dobrý večer. No, dlho jsme neroztrvali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer a všetkým horúcie.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, o když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla. Strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, aha, že strašne to stále zvyšujú. Hovorím, nebudem platiť, to sa nedá. No a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila.
1: Kvůli mojemu manželovi. Velmi, lebo já jsem byla, víte, čo taká, že kde ma posadili, tam jsem byla. Nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Čo se týká pohrebu, to urobil syn, ale čo se týká elektriku prepísať, plyn a tak ďalej, všetko jsem si sama vybavila. Takže já jsem se velmi zmenila skutočne. A nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z očí v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým?
1: Áno. Ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala toľko kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stál asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám. A som sa tak poudierala, a ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taký mekší, ale toto ma presvedčil, že v dnešnom životě človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. No, takže je to tak, a zvlášť keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
0: No tak nejaký šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželová života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
1: Koľko sme boli? 55 rokov.
0: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
1: To mi znie z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne, my sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka toho, to tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
0: Pani Aničko, moc krát vám děkuji. Je to další pohled na téma, kvůli komu jsem se změnila, což je téma dnešní noční linky. A jsem vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Aj vy sa majte krásne, prežijte tu horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem, tiež som ho dlho nepočula.
0: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct.
1: Tak robiť a odpočívať.
0: No tak on říkal, ale že mu ještě není 80, takže možná to do té 80-ky plánuje, no.
1: No, tak ďakujem pekne. Dobre, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia, aby jsme tě teploty trošku tak kludnějšie prežili. Majte se pěkně, dobrou noc.
0: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz/linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. To o tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak moc krát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pochodem vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala bohužel sebevraždu, no ale to je úplně nic jiného. Prostě žil jsem potom jenom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neshodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo, a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě dá se říct od něčeho. No.
0: Byl jste okolnostmi donucen, smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, nikoho urazit, ale...
1: Než jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit, prostě ano. Jsem byl donucený k tomu, vlastně ve svý podstatě, protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici, nebo prostě někde, já vím, v nějaký ubytovně, co jsem nechtěl, no a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, no. Teď prosím, berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gol, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem, vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočívá v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje. Já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se mu netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium té vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No, vlastně úplně ovšem. Ale
1: ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuji za váš telefonát a přeji vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty. Tak ať je celý ano, červenec hezký. Naslyšeno.
1: Tak, děkuji. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jaké že je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5,5 minuty po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům, vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky, přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe. Že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, máš příběh na téma Kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tato téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tomhletom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, no a vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fandějí mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, se jo? Tam o to, tam
1: jo, takhle.
0: Změna.
1: No, tak víte co, Borku, já když jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byly, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře. Já vám nechávám volný prostor, abych neskákal příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Tak, víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte, Vlastně popisujete mě. Ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeju vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuji. Mějte se hezky. A všem dobrou taky. Noc. Děkuji, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel před malou chvilkou, tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer.
1: Já jsem se musela natáhnout.
0: Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
1: Děkuji vám, zdravím. Jsem horko.
0: No jo, kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No já jsem se nezměnila, jsem stejná. A nikomu neoblížu, nebo nikomu bych neoblížila. Ale moje kolegyně, teda ta se jako změnila vůči mě, já nic neudělal, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím, co. A pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřekla
0: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně Noční linku.
1: Mě to mrzí, no, protože my se znali kolik let a jí sestru, která se voláme všechno a ona je taková tvrdohlavec. No.
0: Tak možná dělat. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne. Tak jí řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
1: No, ale
0: já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuji moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě, máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečku, hodně zdraví vám přeju. Jo?
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900.
2: Halo?
0: Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Tady je posluchačka Jarmila. Prosím vás, slyšíte mě?
0: Já vás slyším výborně, paní Jarmilo. Jsme ve vysílání a já se vás ptám, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila.
2: Já se strašně omlouvám, já mám něco s telefonem, zrovna teď se mě to stalo, takže jsem vám dobře nerozuměla.
0: Ptám se vás, jsme totiž ve vysílání, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Ano, několikrát.
0: Tak zkuste říct, v čem.
2: Tak je Milena v Olomouce.
0: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
2: Mohu mluvit?
0: Ano.
2: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho, tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povoláním sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor zbuzoval už svým zjevem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř, prostě já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. A jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, když se jakási zasmušila, zamračená, Já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct? Já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říká, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety a já jsem, jo, a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuřete v té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak zžili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byly jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já nic toho všeho, no prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ti medici chodili místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
0: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
2: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
0: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomaleji, jestli pan profesor přestal kouřit.
2: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný, ale prostě už byl takový i těm druhým, trochu takový komunikativní, prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřil ani nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor, přešel na jeho post a to nebyl ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za našima do Německa, já jsem to prostě neunesla nějak prostě. A
0: vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátor, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem děkuju. Přesně jste trefila dnešní téma.
2: Ano, asi tak bych to také řekla.
0: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
2: Také přeju a všem posluchačům.
0: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu? Ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu,

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirování někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šroubovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne. Rozhlasový přijímač, ten se vypíná. Voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit. Ze dne na den.

0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: Takže, já to byla nutnost. To byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistil, tam to pěkně rozpršelo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zabolám, to zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně, byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to by to bych zapomnul.
0: No tak o sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: Ne, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem ses zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě zajímá...
1: K tomu vlastně vracet nebudu.
0: Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
1: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku popravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to...
0: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
1: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
0: Já si jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec dneškem začíná.
1: Děkuju dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hetriku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii nad Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barkola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale já si myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: Nebo na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si ledas to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to. Ale
0: oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, já... jsou to neveselé, ale a k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáži uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to, no a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a...
0: Ohne trošku.
1: Trošku ohne. Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový...
0: Teď mě napadl
1: přejícný lidem, víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový a když já to nemusím mít a k čemu bych to měl mít a tohle to a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je na lámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty názory? A oni to mají a já ne. No, tak, takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou. Změny jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale aj tady pálí ten penicilín moravský, takže no, i na to by mohli taky přeskočit nebo přejít. Takže,
0: to je pravda, nebo, no. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje. No, viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak. Já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už jsme hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuju za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám
1: hezké léto. Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí. A nejenom to, co můžou. To, co chtějí.
0: Jenom. Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuju.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem mi 100 korun, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Jo, prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní. Bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte, někdo o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a hned prostě v továrně na WC. Ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoct, ale dovedu i ublížit potom, když...
0: Jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, voko za voko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, tak děkuju já. A přeju vám dobrou noc.
1: Já mám taky dobrou. Naslyšenou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, Milda. Už se vám volal několikrát, ale teď se mě to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás, paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i Franz Židovkovic, který vymyslel vodováhu a kolovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No.
0: Promiňte, takhle, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné, teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás. Nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátu, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. Mm-hmm. a mám stejný problém, jak ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohnici, tak je mi zlé, ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já slovám stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat. A jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takový moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, mi si poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tady vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem ke zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte. Možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: stala.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuju totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat. A nebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím, protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 312. se ozvala znělka ohlašující seriál o českých dějinách. V tomto díle se objeví jméno, se kterým jsme se už vícekrát setkali, neboť na pouti naší minulostí bylo nemožno je minouti. Ať už si o jeho nositeli myslíme cokoliv, vynechat jej nemůžeme. Jsa vypravěčem české historie, sám v ní zanechal patrnou stopu.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet, zatímco
4: na Jaromíra Ostrého
1: čeká režie.
4: Tak.
1: Připravili jsme v Českém rozhlase Brno pro vlny druhého programu Českého rozhlasu, tedy stanice Praha, na motivy knihy Petra Hory Hořejše.
5: Václav Hájek z Libočan, etc., kazatel kláštera svatého Tomáše v menším městě pražském, čtoucímu kroniky tyto pozdravení v Pánu Kristu vzkazuje. Písma svatá, když jsem s pilností čta ohledoval i rozvažoval, nic jiného spatřiti jsem nemohl, než že ty všecky věci, které jsou napsány v zákoně starém, nic jiného nejsou než kroniky, které předkem od Mojžíše vnuknutím božským sepsány byly. Zákon pak nový také nic jiného není, než kronika složená ze slov a řečí a také skutků Pána našeho Ježíše Krista a nám od evangelistů svatých zůstavená. Co pak dím o kronikách světských, které v sobě obsahují věci mnohé a příhody rozličné, rozličných lidí, znamenitých jako císařů, králů, knížat, hrabat, pánů, rytířů, nicméně i lidu obecného? Ty jsou od mnohých dosti světle popsány, avšak pro nedbanlivost potomků byly narůzno rozmetány.
1: Václav Hájek z Libočan, snad největší pábitel mezi českými dějepisci a kronikáři.
3: Narodil se, tak to lze určit jen velice přibližně.
0: My to totiž přesně nevíme.
3: My to můžeme pouze odvodit.
0: On byl totiž vysvěcen na kněze v roce 1524.
1: Kolik mu tehdy mohlo být? 25? 26?
0: Možná o něco míň.
3: Nebo taky víc.
0: Kdo ví?
3: Datum narození bychom ale mohli přibližně odhadnout na rok 1500.
1: A místo narození, tedy rodiště, přídomek pana Václava Hájka svádí k tomu, že byl i svým původem z Libočan.
0: Sám napsal, že jeho předkové byli pány na Libočanech.
3: Což je obec na Lounsku, nedaleko Žatce.
0: Z původní libočanské tvrze zbyl jenom dům z kamene vedle starého kostela.
3: Jinak Libočany patřili nejprve klášteru z Postoloprt, pak městu Žatci.
0: Hájkové z Libočan měli i svůj erb.
3: Ten Václav otiskl ve své kronice jako signet.
1: Co na něm je?
3: Ve štítu erbu je pták.
1: Pták? Jaký?
3: Dravý, podle vyobrazení nejspíš je střáb.
0: A v klenotu?
3: Klenot je ozduba nad štítem.
0: Tam se zase tyčí pavý ocas.
3: Ze všech hájků z Libočan známe Jindřicha, který vykonával v Mladé Boleslavi úřad purkrabího, koupil si zde dům, ale v zápětí na to jej rychle prodal.
0: Další člen rodu Augustin Vojtěch Hájek z Libočan byl farářem ve vsi jménem Železná, nachází se kousek od Prahy.
3: Všechny ostatní údaje se vztahují jen a jen k Václavu Hájkovi.
0: Původně byl vychován ve víře podobojí.
3: Později však přestoupil ke katolictví.
0: Na církevní dráhu se vydal v augustiniánském klášteře svatého Tomáše v Praze.
1: Ano, o tom vypovídá i první věta z jeho kroniky, totiž, že byl zdejším místním kazatelem.
0: Současně však byl i farářem v Rožmitále pod Třemšínem.
3: Potom si přibral další obročí, neboť se stal děkanem na Karlštejně.
0: Nepohrdl ani farou na Tetíně.
3: A pravděpodobně bez arcibiskupského souhlasu se nechal instalovat do úřadu administrátora Vyšehradského kostela.
0: A ještě bychom tu měli kapitulu ve Staré Boleslavi, kde zastával funkci probošta. Leč ani tam nesídlil, ani práva vyplývající z tohoto úřadu nevyvažoval náležitým plněním povinností.
1: Šikovný chlapík.
3: Náramně a vytrvale se staral o dolování drahých kovů, z čehož chtěl mít sám nějaký ten užitek.
0: A byl to pilný sudič, který neopomněl vytěžit ze všeho svůj osobní prospěch.
1: Ještě jednou, obratný jedinec, poněkud přeběhl dobu, v níž se politikové a jejich široké příbuzenstvo vyskytují v desítkách správních rad, ovšemže výnosných, a ledva se někdo otře o jejich počestnost, už ho žalují o 106.
0: On na to nakonec doplatil.
1: Na co?
0: Na ty svoje funkce.
1: Jak?
0: Byl odvolán z postu administrátora i děkana a od té doby bydlel v Praze.
3: U svatého Tomáše na Malé Straně však kázat nepřestal a podle dochovaných zpráv tam byl velice oblíben.
0: Na popud české katolické šlechty,
3: ale dost možná i té utrakvistické, nejenom však šlechty,
0: začal shromažďovat materiály k sepsání kroniky.
5: I zdálo se některým osobám jako milovníkům své vlasti ze všech tří stavů, aby rozličné věci z dějů minulých v hromadu sneseny byly. O to největší péči měli pan Jindřich Berka z Dubé, nejvyšší sudí Království českého, dobré paměti, Jan Hodějovský z Hodějova, místo sudí Království českého, Petr Bohdanecký z Hodkova a mistr Brikcí ze Zlicka, kteří netoliko mne o to žádali, totiž abych na sebe vzal tu práci a vše v hromadu řádně sepsal, leč i nutili.
1: Takovému nucení se zřejmě nedalo odolat.
3: Úmysl napsat kroniku pojal Václav Hájek zřejmě ještě na Karlštejně.
0: Tam měl totiž jako děkan přístup k důležitým dokumentům, které byly na hradě uloženy, a on z nich mohl čerpat.
3: Kromě toho se znal s leckterým pánem katolickým i podobojím, i s mnohými držiteli královských úřadů.
1: Už jsme slyšeli s nejvyšším sudím a místosudím.
3: Díky dobrým konexím pro něj pracovali tři písaři.
0: Pořizovali mu výpisky ze zemských desk.
3: Jednotliví šlechtici umožňovali Hájkovi čerpat z rodových písemností.
0: Další mu dopomáhali i k jiným materiálům ze svých panství.
1: Praktická otázka, proč to dělali, co mohli mít z té kroniky?
3: Slávu.
1: A sláva může mít nějaký hmatatelný efekt?
3: Aby ne.
0: Všichni si slibovali od kroniky, že oslaví jejich rody.
1: No a co?
0: A tím pádem získají ideologickou podporu své politické pozice, hlavně v zápase s městy.
5: A tu jsem tu práci na se vzal, pustiv se jako bezvesela na moře. Však s radou a pomocí mnohých shromáždil jsem knih a kronik nemalý počet. Chtě, aby tím shromážděním věcí pravých tato vlast naše česká zvelebena byla. Drahný čas věku svého odděliv psal jsem 6 let pořád se vší pilností. Věci pravé vyhledávaje a jako jádro vybíraje a plevy neužitečné a básnivé a nepravé jako řepíky a kopřivy ze zahrady ven jsem vymítal. Ne jako někteří, kteří přiběhli náhle a nepřehlédnu vše pravých kronik, ke zlehčení a potupě slavného národa českého psali, jako bychom my Čechové byli pošlí od nějakého muže lehkomyslného a vražedlného, který hanebného se mordu v charvatské zemi dopustil a odtud ušel, jakési pokuty se boje.
3: Na straně nově se rodícího spisovatele bylo hned několik výhod, leč...
1: Jaké leč?
3: Leč dílo to na svět věru lehce nepřicházelo.
1: A proč jako autor neměl náležitě vyvinuté básnické střevo?
3: Hájek z Libočan? Málo které poetické střevo se mu vyrovnalo, ale...
1: Jaké zase ale?
3: Ale rukopis vznikal 6 let.
1: To jsme zrovna slyšeli, 6 let psal se vší pilností.
3: Když byl hotov, byl podroben cenzuře 3 autorovi příznivých katolických šlechticů.
5: Aby na té kronice s pilností seděli, ji bedlivě přehlédli a což by v ní nepořádného našli, to přetrhli a vymazali.
3: To znamená, že panstvo mělo na výslednou podobu díla přímý vliv.
0: A ledva pánové na kronice poseděli, ji s bedlivostí přehlédli a všecko nepořádné přetrhli a vymazali, tak nastaly problémy s tiskem.
3: Hájek si našel sponzora.
0: Tím byl čáslavský rytíř Václav Halaš z Radimovic, který se uvolil náklad financovat.
3: Jenomže sliby chyby. Halaš neplatil zpočátku vůbec a potom málo.
0: Tiskaři Pavel Severín z Kapí hory a Ondřej Kuneš ze Žipů se dožadovali peněz.
3: Které ovšem nebyly.
0: A tak musel Hájek schánět rady a výpomoc příznivců.
3: Za peníze vypůjčené jinde byla knížka konečně dotištěna v říjnu 1541. roku.
0: Ale pár měsíců předtím za velkého požáru hradu a malé strany schořela i část vytištěných archů.
3: Co však bylo ještě horšího, ohni padly za oběť i výpisky ze zemských desk, práce o něch tří písařů za 3 roky, stovky opisů z měst, hradů, klášterů a far, popelem lehl i stoh Hájkových knih a mnoho jiných listin.
0: A to všechno od toho, že na tom domě patřícímu panu Gutštejnovi měla jakási hokyně od své kuchyně špatný komín.
1: Dost možná, že požáru někdo i pomohl.
0: Kdo ví? Teprve roku 1543 se Hájkova kronika dostala na veřejnost.
2: Já zajisté nechtěl jsem se uchýlit napravo ani nalevo, než to, aby se položilo a psalo, co pravého jest. Ač ovšem uznávám, že toto mé psaní, které jsem ne sám od sebe ani ze svého smýšlení, ale vybrav z jiných, co se mi zdálo pravdě nejpodobnější, jsem psal, ne všem líbiti se bude. A to pro rozličnost lidských rozumů, důmyslů a vůle, neb ne všickni zajedno smýšlejí, a to proto, neboť lid v království českém a markrabství moravském v trojím nalézá se rozdílu. Jedni drží řád kostela římského tak, jak jsou odedávna oni i předkové jejich zastiženi, tělo a krev Krista Pána pod jednou způsobou, chleba toliko z víry přijímají. Jiní pak tělo a krev Pána Krista pod způsobou obojí, totiž chleba a vína přijímají. A ti obojí chtěli by tak, jak oni smýšlejí, aby se psalo. Někteří pak jako ti, kteří se odtrhli od jedněch i druhých, s Lutherem a se Zwinglim smýšlejíce, také by snad chtěli, aby se psalo to, co by se jim líbilo. I nemůže to nikterak býti, aby jeden takové věci spisuje těm lidem sobě odporným, všem mohl se zachovati.
6: Kde pak není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem? A to někteří nemusí ani být odporní.
3: On by se Hájek nezachoval, ani kdyby psal pravdu a nic než pravdu, tedy pokud možno pouze syrová fakta a skutečnosti.
0: No, a to je právě to.
6: Co je co?
0: Když on Hájek pouze syrová fakta a ověřené skutečnosti nepřinášel.
3: Minulost pro něj nebyla řadou uzavřených událostí, faktů a dat, ale souhrnem dějů, které se odehrály, a na něm, na kronikáři Hájkovi, bylo, aby o nich popovídal.
0: Tak si to aspoň představoval.
3: Takový přístup ovšem vyžadoval, aby na mnohých místech doplňoval to, co chybělo.
6: Jak pak doplňoval?
3: Jednoduše, vymýšlel si.
2: Zdálo se jim, že svět vypravuje a oni jsou ústy světa.
6: To napsal Vladislav Vančura ve svých obrazech z dějin národa českého o rozhovoru kronikáře Kosmy a jeho přítele Šebíře.
0: Na kronikáři Hájkovi rovněž jaksi bylo, aby se stal ústy minulosti a zpřítomnil jí vypravěčským slovem svým současníkům.
3: Takový přístup ale vyžadoval na mnoha místech doplňovat a domýšlet to, o čem se prameny jenom letmo zmiňovaly, nebo pro co v nich dokonce nebyla žádná opora.
6: Dělalo mu to nějaké problémy?
0: Nikoli, ani ty nejmenší, neboť on tak činil s vypravěčskou rozkoší. Všechny ty menší či větší naznačené nebo jen tušené příběhy byl vždy ochoten a schopen vlastní fantazii dotvořit do žádoucí podoby plné poutavých detailů.
2: Léta od narození Syna Božího 644. a od stvoření světa let 5843, knížata Charvátská, Čech a Lech přibrali souse se svými do země bohémské a přijeli až pod jeden veliký vrch. A tu se posadivše sobě i svým dětem i dobytkům, aby odpočinutí učinili, zemi ohledavše, že jest úrodná, znamenali. Na zítří pak ráno Čech, pojav Lecha, bratra svého a jiné k tomu 4, vstoupili na ten vrch a odtud spatřili lesy a řeky, hory a roviny a navrátivše se zase k svým, řekl Čech.
3: Tuto máme jeden veliký zřib, po slovanském jazyku vrch, a okolo něho hojné roviny a úrodnou zemi, ale všecku lesy porostlou.
2: Druhého dne pak šli okolo a nalezli řeku z obou stran té hory hojnou a velmi rybnou i navrátili se k svým opět a vypravovali jim všechen způsob té krajiny. Na zítří pak Čech povolal bratra a starší a rozkázal svolati všechnu rodinu i služebníky. Posadiv se na jednom pařezu, učinil tuto řeč.
3: Nuže, milí bratře, milí přátelé a tovaryši, jež jste účastníci mého putování a této práce.
6: Celý ten projev poslouchat, myslím, nebudeme. Připadali bychom si ostatně jako na sjezdu Čechovy občanské strany. Pouze charakteristický úryvek.
3: Toť jest ta země, o které častokrát jsem vám pravil a do ní slíbil jsem vás uvést. Země vám zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem a strdím oplývající, k obývání velmi příhodná, vody ze všech stran hojné a nad obyčej rybné. I poněvadž tak přeutěšená krajina a velmi úrodná již ve vašich rukou jest, rozvažte prosím, jakým a jak příhodným jménem ta vlast jmenována by býti měla.
2: A všichni hned jako božským vnuknutím soudce vzbuzeni říkali, že jaké jiné lepší a příhodnější té země jméno dáno býti má, nežli jedině od tebe, kníže a pane náš. Poněvadž ty jsi Čechem jmenován, též ona, aby Čechova země slula. To slušné jest.
0: Pro nás je důležité, že jsme poznali, jak si Hájek přidává.
3: Když nevěděl kudy kam, tak si prostě něco vymyslel.
0: Ať už šlo o pohřeb praotce Čecha ve Ctíně vsi.
3: Nebo o okolnosti, za kterých kněžna Libuše pronesla svůj soud nad rozhádanými sousedy.
0: A taky třeba o dívčí válku.
3: Bavilo ho vypravovat.
0: Však byl u svatého Tomáše oblíbeným kazatelem.
3: Když se mu děje zdály příliš suchopárné, no tak jim trochu pomohl.
0: Nuže, vezmout se dobrou mysl a v srdcích posilnění, rychle obleczte se v brnění, berte lučiště, střely, pavézy, oštěpy, pukléře, sápě, řemdihy i meče. V brzkém čase uhlédáte, kterak z těch bradatých kozlů krev poteče.
6: Ti, kdo hádají, že takto podle kronikáře Hájka z Libočan zahovořila ke své dívčí jednotce rychlého nasazení její velitelka Vlasta, hádají správně.
0: Vlasta.
6: No, omlouvám se, podle pana Hájka je to Vlasta.
2: K tomuto rozkázání hned všecky se přihotovili a na koně se dali. Vlasta pěšky mezi nimi chodila ohlédajíc, kterak jest každá připravena. Když již všecky přilbice na své hlavy vsadili, Vlasta také na svůj bujný kůň vsedla a zdvihla ruku s mečem svým zjizveným. V tom se dveře hradové otevřely, šraňk dřevěný v ohradě obrácen. Táhnou na pole dívky ve svém pořádku a Vlasta se statečnějšími v předním špicu. Muži je zahlédli a velice se polekali, neb oni na sobě žádných smolníků ani prošívanic neměli, na koně toliko vsedati pospíchali. V tom hned bez meškání dívky se na ně valem řítili a dřív než muži se připravili, oni hanebně je rozrazili a z koní je oštěpy mordovali. Vlasta svou rukou první boj začala a na svém lítém koni se přitočila k Samoslavovi a tak silně na jeho helm mečem udeřila, až on hned spadl ze svého koně a umřel. Dívky její statečné, Mladka, Hodka, Napka a Svatava, Vratka, Radka a Častava, hejtmanice a nepsetnice vojska dívčího, hned jsou se na muže úprkem valili, hanebně je bez milosti mordujíce, neb nejinak tu bylo bojováno, než jakoby muži ženská srdce měli a ženy se v mužskou statečnost oblékly.
6: Působivé líčení.
3: Hájek zná i přesné časové určení.
2: Léta 7.40. měsíce máje muži se před Děvínem položili.
3: Kronikář Kosmas byl mnohem spolehlivější.
0: Ale na rozdíl od Hájka se četl poměrně málo, jenom snad učenými mnichy.
3: Na rozdíl od něj byla Hájkova kronika velice populární.
0: Navíc Hájek psal česky, kdežto Kosmas latinsky.
2: Já nechci psát kroniku pro ty, kteří jsou učeni a jazykem latinským neb německým vládnou. Já nechci psát kroniku pro ty, kteří v naše království z ciziny přišli, byť korunou jeho zdobí svou hlavu. Já chci psát kroniku pro ty, o jejich předcích bude jednati, a proto to bude kronika v líbezném českém jazyku napsaná.
6: Co dodat, že to není zrovna špatně řečeno?
2: Léta 838. Muž jeden velmi mocný, čeledi i jiných nábytků mnoho maje, z rodu Kvasoňova a kněžny Baňky, jemuž jméno bylo Kunák a žena jeho slula z Diborka, ten roku předešlého poslal svoje služebníky, aby jemu v stranách východních hledali místa příhodného k obývání. Vzav odpuštění u knížete Křesomysla, se vší svou čeledí byl prvním noclehem u slavného dvoru, jenž slul Přerov, a druhý u města Libice, třetí u Brůdku a čtvrtý pod jednou vysokou horou. Na tu ráno Kunák vystoupil a roviny, lesy i vody spatřiv, tu se usadil nedaleko od řeky, jež Labeslove. Na té hoře kázal lesy posekati a dům dřevěný krásný postaviti a dal jemu jméno Kunákova hora. Jiní potom Kunatická hora ji říkali.
6: Vydá, tak takhle byl, aspoň podle Václava Hájka z Libočan, založen hrad Kunětická hora.
3: Nestalo se tak však v roce 838.
0: Ba ani o 500 let později ještě nebyl tento kopec navzdory své výhodné poloze osídlen.
6: Nic z toho však zřejmě nebránilo tomu pábiteli Hájkovi, aby si dosadil volně události i jednající osoby podle své úvahy.
2: A roku toho hojné úrody byly ve vší české zemi, takže za dva peníze Křesomyslovi pšenice dávali, co mohl jeden silný pacholek unésti.
6: Kde bral autor kroniky české tak podrobné informace z doby, o níž nevíme, že by nám tehdy vládl nějaký kníže Křesomysl, natož jakými penězi se v ní platilo, tak to vám tedy nepovím.
2: Slavibor Pšovský, jinak Mělnický, kterémuž protože byl z rodu Hrabova, někteří Hrábě a jiní Hrabovec se říkali, maje syna krásného vzrůstu a mužné postavy, velmi jej miloval. Bylo mu jméno Housek. Protož rozkázal na jedné vysoké skále hrad pevný postaviti a od jména syna svého kázal jej Houska jmenovati. A když byl dokonán, nalezena jest nedaleko od toho hradu díra jedna u veliké skále, kterouž to díru množství rozličných duchů obývalo. A ti více a více lidem překážku činili a někdy z rozličných hovad tvářnosti proměňujíce se lidem po cestách chodícím ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi. Takže pro rozličné lidem od těch duchů překážky a přístrachy ten hrad byl pustý zůstaven.
6: Tak tady už opustil Václav Hájek z Libočan na dobro pevnou půdu pod nohama a vydal se bez skrupulí do hájemství pověstí a bájí.
2: A to se stalo léta 878.
6: Jak dlouho mu to ostatní kronikáři a dějepisci baštili?
3: No, dost dlouho.
0: Narůstající a upevňující se sláva Hájkovy kroniky jako nejrozsáhlejšího a nejpodrobnějšího spisu o českých dějinách neměla konkurenci.
3: Není divu, že se objevila potřeba zpřístupnit toto dílo latinským překladem i evropskému učenému světu.
0: Ten překlad pořídili v 18. století dva členové piaristického řádu jistí Victorinus a Florus.
3: Komentář měl napsat jejich řádový spolubratr Gelasius a Santa Katarína.
0: Vlastním jménem Job Felix Dobrý.

0: Lok a historik František Faustin Procházka.
1: Tak se stala Hájkova kronika jednou provždy pro historickou vědu kalným pramenem údajů o minulosti.
2: Jeho kronika je velké pásmo lží a klamů chytře ukrytých. Musíme se za ně stydět.
0: Tohle prohlásil Josef Dobrovský. Otec národa, František Palacký, si myslel to též. Zatímco pro knížete básníků Karla Hynka Máchu byla kronika česká Václava Hájka z Libočan
2: nejpěknějším románem českým, nebo chcete-li nejladnější sbírkou povídek.
3: Nebýt sedmilháře Hájka, nevznikly by rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský.
1: Smetana by nikdy nesložil svého Dalibora.
3: Aleš by nenakreslil svůj grafický cyklus obrazů z českých dějin.
1: Jirásek by nenapsal staré pověsti české.
0: Pravda versus fantazie. Věčný spor, co má mít navrch, jestli to je důvěryhodný, leč holý a nevábný fakt, nebo sice pochybná, ovšem na druhé straně umně vystavěná fikce. Ale to my tady soudit nebudeme, jakož ani pana Václava Hájka z Libočana.
2: Vím, že při tomto spisování rozličné budou nápravy činiti mnozí a zvláště závistiví a posměvači. Ty pak, který pravdu a upřímnost miluješ, jistě věz, že jsem já psal s úmyslem dobrým a srdcem upřímným. Žádného jsem nehaněl, ani o kom důtklivě psal. Proto ty, když čísti budeš srdcem křesťanským, které i nedostatky v dobré obracuje, to ode mne vděčně přijmi. Za to prosím. Měj se dobře.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

Jed v nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí

a jen tři míle mi zbývaj k Maria. A jen tři míle mi zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt. Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli.